0: Byl to tehdy Mirek Kořínek a musím říct, že jsem byl šokovaný, když třeba v Anglii nebo v Africe ty diváci reagovali na ty hudební vtipy. Na to, jak to tam je někde zkrácený, jak najednou zpívá jiný herec jinou árii. Když to v Čechách jsem tak smutně viděl ty reakce, že reagují na to, že to zpívá třeba Jirka Lábus. Už tak úplně nepostřehli ten
1: humor. Čili jinými slovy, na Jirku Lábuse v Africe moc nereagovali.
0: Reagovali
1: spíš
0: právě
1: ano,
0: velmi,
1: ano.
0: Velmi pěkně,
1: jo.
0: Ale reagovali na něj jako právě na toho pěvce.
1: Ano.
0: Mimochodem, Jirka Lábus je takový pěvec, který si myslím, že by klidně mohl jít do toho Národního divadla, což nám jistě za chvíli předvede.
1: Určitě, no samo bude zpívat, prosím vás. To jste ještě neslyšeli, svolejte rodiny k rozhlasovým přijímačům, ale Honzo, kde se zrodil ten nápad? Já vím, že původně je tak jako prezentováno, že ta CDčka jsou pro děti. Nebojte se klasiky, ale já zastávám ten názor nejenom pro děti, pro celé rodiny a hlavně pro nás dospělé, kteří tvrdíme, že víme a nevíme, pro doplnění velmi sympatickým způsobem našeho vzdělání hudebního.
0: Já si tak naivně myslím, že opera patří do základního vzdělání, že bychom měli všichni tak trochu se v té opeře orientovat. Nemusíme jí milovat, ale orientovat se trochu by bylo docela dobrý. A další naivní moje představa je, že každý, kdo dostane šanci operu pochopit nebo poznat, tak si ji zamiluje. Takže jsme vymysleli spolu s kolegy a s Radioservisem takový velký projekt v rámci Nebojte se klasiky, že budeme dělat takový procházky operou. Já jsem vzal zásadně, jsme začali se 4 operami, vzal jsem ten děj, libreto, slovníky a přepracoval jsem to libreto do takového divadelnějšího tvaru. Nechal jsem to zahrát skvělým českým hercům všech generací. Byla veliká radost pro mě, že ať už jsem se zeptal těch mladších herců, tak říkali, no to je nápad. Já mám malé děti a já jsem nevěděl, jak bych to do nich dostal. To určitě se zúčastním. Starší herci zase na to reagovali. Když jsem mluvil s panem Munzarem třeba, tak říkal, no to s vámi do takového projektu jdu i zadarmo.
1: A jak řekl, tak udělal.
0: Neudělal, ale udělal moc hezky vypravěče Rusalky.
1: Tak pojďme konkrétně jmenovat, protože ta plejáda těch osobností je neskutečná. Kdo se toho účastnil, ať jako vypravěč nebo jako herec? Kdo je tam třeba?
0: Tak vypravěče Prodané nevěsty dělá Libuška Šafránková, Carmen vypráví Ivan Trojan, Luděk Munzar vypráví Rusalku a Kouzelnou flétnu vypráví Marek Eben. Ale pak tam máme další hlavní role, já myslím, že to si později můžeme k těm jednotlivým operám dostat, ale věřím, že vzhledem k tomu, že ty opery zahráli tito skvělí herci, já nevím, od Vojty Dyka počínaje z té nejmladší generace až po Iliu Racka z těch starších herců, tak že by to snad mohlo být tomu českému publiku bližší, dozví se z toho děje najednou odkaď, kam to vede, kdo prodal tu Mařenku a komu. A zároveň, když už jsem měl tu fabuli připravenou, ten příběh od začátku přes prostředek až ke konci, tak jsem si z rozhlasu půjčil nádherné nahrávky většinou z 60. let, třeba s panem Hakenem a tak dále, těch oper. A do toho děje jsem ty zásadní árie vstřihnul. Takže pro tu rodinu, když pojede třeba na výlet nebo bude mít doma černou hodinku, tak si můžou pustit tu operu, uslyšej ten děj zahraný herci, ale zároveň uslyší ty zásadní, řekněme, 10, 12, 15 árií.
1: Krásný, to by mělo být uzákoněno, hele, to by měli politici uzákonit, že se budou doma poslouchat opery. Když nedovedu si představit politika, který někdy slyšel nějakou operu, teda teď se tady ozvalo, no. No, dobře, kecelu je tam dost. Ale já teď pozvu další dva hosty dnešního Tobogánu, kteří se aktivně zúčastnili tohohle natáčení a k opeře mají velmi blízko, možná blíž, než si myslíte. Dámy a pánové, přicházejí Naďa Konvalinková a Jiří Lábus. Hezké, dobré dopoledne. Naďa se líbá s panem Jiráněm, podává mi ruku, líbá se. Ano, to byly dva rozhlasové polibky od Nadi Konvalinkové. Jiří Lábus se zdraví s panem Jiráněm se mnou. Ano, Naďa Konvalinková v černých šatech, tmavě zeleném svetříku, Jiří Lábus taky ve svetříku. Já jsem chtěl říct tu barvu, ale tak jako...
2: To se nedá.
1: To se... Ne, je to...
3: Hraně... Je norský vzor. Norský.

0: norský vzor.
1: Norský vzor. A tady ještě mikrofon norského vzoru.
2: Ano, norský ano. Vzor mám, ano.
1: Norský vzor, krásný, sám pletl? Ne, to je.
2: Ne, to jsem, to mi pletli ve Spojených státech jedna. Pletařka z Černoška to byla. Margaret Whitfordová se jmenovala, takže ne. To je tovární svetr, abyste věděli.
1: Vy to říkáte tak vážně, že bych no, vám to věřil. No, to je svetr od Černošky.
2: Ale je krásný, ale už je
1: je krásný, no. Ne, v rozhlase můžeme říct cokoliv.
3: Malinko už ti filcovatí, měl bys si
1: no, jo.
3: Jsou takový válečky, který ty chlupy ti z toho lepidlem stáhnou.
2: Ale to, mám, to dělám i na svým těle tohle řecko, a ono to nepomáhá.
1: Jo, takhle, no. Kdyby to nebyla reklama, tak se zeptám, Jirko, v čem perete, ale tak jako... Pojďme se vrátit k opeře. Samozřejmě první otázka je na snadě, jaký je váš vztah k opeře? Jirko, u vás se to ví, ale Naděnko, co ty, čekala jsi, že si někdy zahraješ díky tomuto projektu v opeře?
3: No tak to by mě vůbec nenapadlo, protože já už od pradávna měla s hudebním sluchem malinko problém. Na damu paní profesorka Salabová ze zpěvu za tři. V naší rodině nikdo nespíval, nikdo mě k hudbě nevedl. Koncerty, ty jsem viděla jenom ty povinný, co nás táhli do školy. Takže já jsem se s hudbou začala setkávat trošku teda na divadelní fakultě. Pak teda díky tomu angažmá v Plzni, kde byla jak opera, balet, opereta a činohra, takže já jsem mohla díky volným večerům vidět teda několik oper v plzeňském divadle, takže zaplať pán Bůh za ty dary, že takhle jsem se pomalinku k opeře přiblížila. Nicméně, protože jsem nebyla vedena, tak mě jako prostě samotnou nenapadlo jít na operu. Takže, že jsem se teď dostala do opery, že jsem se konečně dozvěděla, o čem je kouzelná flétna, že teda hraju maminku v Prodaný nevěstě, no tak to je pro mě zázrak.
1: Já ani netušil, že tam nějaká maminka vůbec je. To mě víš.
3: Je to paní Krušinovou tam hraju, no, víš, ano. Maminku Mařenky.
1: Ano, no. To je pravda. Jirko, jak je to u vás? Tak vy jste z operu vyrůstal, vy jste, to jsme
2: já,
1: slyšeli, budoucí...
2: Jak to víte, že já jsem nevyrůstal z operu. Co? No, takhle, já musím říct, že takhle... já jsem viděl první operu, to si vzpomínám, to mě bylo asi skutečně, jsem hrozně malý kluk, jestli 8, v studni Blodek. To je jednoaktová opera. A to si pamatuju, to zaspěl. Jo, ha, ha, ha, to bude švanda. Jo, to bude švanda, jo, tak to jde dál, jo. To je taková tam árie, to je taková známá z té opery, jo. A pak tam ještě byla jednaaktová opera, to už si teda nepamatuju. A mě to teda strašně zaujalo, si pamatuju tehdy. Jsem to sledoval s takovým jako dítě, to mě se strašně líbilo. A bratr, který byl o 2 roky mladší, jako se jel vedle mě a ten u toho usnul. Tak to bylo zvláštní, jak už to jako působilo na mě to. A potom moje maminka pracovala jako zdravotní sestra v Národním divadle. Jo, takže
1: To bylo povolání zdravotní sestra v Národním divadle.
2: No tam dneška Národní divadlo. Ano, na foniatrii a Národní divadlo tam má.
1: Jo, takhle na foniatrii, já jsem myslel, že na chirurgii.
2: No, tam fyzikální terapii, tam byla, že tam třeba léčila baletní umělce, když třeba měli něco s nohama nebo takhle. Ale hlavně teda hlas na ORL, nebo jak to říká, že jo, tak tam pracovala a protože občas dostala vždycky volňásky od třeba od nějakého zpěváka nebo nějakého tam z toho z divadla, tak jsem chodil pak jako dost často i s mojí maminkou na opery. Musím říct, že teda já vůbec hudbu mám velice rád, a když jsem vlastně skutečně musím říct, že málo kdy jsem těm zpěvákům třeba rozuměl, jo, ale mě to nevadilo. Já jsem tak poslouchal tu hudbu a oni jako někdy třeba zpívali tak jako, že člověk neměl v těch výškách se ztrácel, jo, ale...
1: A až potom člověk zjistí, že zpívá německy vlastně celou dobu, že vlastně nerozumí.
2: No dřív se ne, dřív ty, vlastně se, to až teďka se zpívají originálech opery, ale dřív vlastně za mýho mládí a dětství se všechno zpívalo vlastně v češtině většinou, ty cizí opery.
1: No takže i vy jste ocenil to, že teď vychází tenhle ten projekt, nebo existuje, ano. Že si osvěžíme, že si zjistíme po letech, o čem to vlastně je ty opery,
2: ano,
1: že jo?
2: To, a ten si ohromný počin Honzy Jiráně, že tohle udělal, že vlastně tu operu zpřístupnil vlastně širšímu publiku.
4: Tak ono dřív zpřístupnil teďko širšímu publiku, se říká, ale dřív tu Prodanku nebo Rusalku si zpívali i Selky na poli, že jo? Uměli ty písničky.
1: Když jste naposled viděl Selku na poli? Viděli jste někdy někdo Selku na poli? Vy myslíte, že si bude pokladní v hypermarketu zpívat? Proč bychom se netěšili? To by jí zavřeli do blázince.
4: Přál bych si to.
1: Jo, no tohle už vůbec, ale znám jednu dívku, dovedete si představit taxikáře, který si zpívá operu? To by byl automaticky za Magora. To je smutný, ale je to tak, na to Selka na poli.
4: No ale je pravda, že to uměli i třeba Pradlenky uměli, že jo, taky.
2: Já neznám Pradlenku, která by zpívala teda, promiň, ale já nevím, ale...
1: Ale tak možná, že
2: já
1: by...
2: Já znám jednoho pasáka, který zpíval, znám jednu dívku, tam má Dukáty, no.
1: Ale ten, co jí chtěl koupit, toho už nezajímala ta chalupa, že jo? Toho, toho. O to tam nešlo. Jirko, vy jste kecal, teda vy jste kecal. Ne, jako...
2: Já zpívám kecala. No,
1: ano, promiňte, hra je kecala, je kecal právě. Na tomhle. Vy jste se tam vyřádil naprosto úžasně. Na tomhletom CDčku. To, byl, jo, to byla radost, jo. Ne? Naděja, no, maminka, vykecal.
2: Ten text je daleko rozšířenější na tom CDčku. V tom divadle toho textu to, tam tolik není, jo? Ale tady je daleko víc ten mluvený text, že vlastně.
4: Já jsem ti přál.
2: Doď moc děkuji, Honzo, děkuji.
1: Ano, a my děkujeme, budeme poslouchat při Černých hodinkách. Jak zdrží tu elektriku, budeme poslouchat od pana Jiráně opery. Ale v dnešním Tobogánu se samozřejmě bude zpívat a hrát. Zpívat, to už jsem prozradil, bude Jiří Lábus. No a aby mohl dát první, předpokládám, árii, proto přichází pan Miroslav Kořínek. Hezké, dobré dopoledne. Ale to je hezký. Pan Kořínek mě varoval, že vůbec nechce mluvit a že půjde rovnou k pianu. Viděli jste ten úprk? To byl běh na 60 metrů, pane Kořínku. Aspoň něco řekněte, ať vidí, že umíte mluvit. No, tak to je pan Kořínek. Dobré dopoledne.
0: A co jste říkal?
1: Že jste pan Kořínek a že budete doprovázet pana Lábuse.
0: Já jsem tady za smetanou, mě jdou blbě na sluchátka, víte.
1: To bude dobrý, to se vám bude líbit. Miroslav Kořínek, Jiří Lábus, v přímém přenosu to Tobogán.
2: Já vám zaspívám árii z Prodanky Kecela. Já jsem se začal učit zpívat na divadelní fakultě v Praze, kde jsem měl povinný předmět zpěv a paní učitelka zpěvu tehdy o mě říkala, že mám silně vyvinutý orgán. Tak se vám to budu snažit dokázat. Paninko, se odhlením. Můžeme.

0: přílávu živě za doprovodu Miroslava Kozínka na dvojce Českého rozhlasu. Publikum šílí, Jan Jiráň vykřikuje bravo.
1: Děkuji vám.
0: Ano.
1: Tam někdo zve krámo místo bravo, teda nevím. Do...
2: Jirko, máš nádherný orgán.
0: Vidíte, a ukázali jsme ho i před polednem. Jirko, to mi řekněte, někdy není vás škoda na všechny ty rumburaky? Víte co? Že jste to nepěstoval tady, jak říkal paní Ráň, vy jste opravdu mohl být druhej haker?
1: Neupřímně řečeno vám řeknu, já když jsem dělal zkoušky na RAMu, tak pan jeden písničku mi vybíral jeden bývalý zpěvák z Národního divadla, pak tam působil jako inspicient a on teda říkal, že mám opravdu ten vyvinutý hlas, takže bych, kdybych se chtěl věnovat zpěvu třeba, takže bych třeba mohl zpívat, ale já jsem si říkal při svý povaze, to je povolání, který vyžaduje takovou sebekázeň, jo, ten operní zpěvák, že jo, teď se musí tak pořád hlídat. A já bych trpěl celý život. Jak se znám, tak se to nejde.
0: Ale tak my jsme aspoň rádi, že ze svého zlata v hrdle aspoň takhle utrousíte.
1: No to trousím, a dneska, teda, to trousím.
0: A dneska, a bude trousit ještě dvakrát, jo, to je... To je nádhera. Nadinko, nenapadlo tě někdy, proč ti pán Bůh nenadělil, že by si zpívala, tančila, víš, jako...
2: Ej, tak hele, já zpívám hodně ráda. No. Zpívám hodně nahlas, ale vždycky na mě křiče, Naďo, potichu, seš falešná. Takže prostě pro mě vždycky, takže ve mně vzbudil ještě mindrák, jako jo, v tom jo. Dětství. Ale musím říct, že v průběhu života, že jsem hrála v muzikálovém divadle, v městských divadlech pražských, dokonce jsem v Nejkrásnější válce zpívala jako Andrea píseň Julián a s orchestrem, no buď hodil orchestr mě, nebo já orchestr, ale docela jsem se to naučila. Dokonce na premiéře vstal ředitel městských divadel, pan Poživil, a řekl, stal se zázrak, Konvalinková zpívá. Takže já jsem se už hodně naučila. Dokonce pro mě pan Daněk, teda Oldřich Dudek a pan Klempíš složili písničky, takže a byly tak těžký, že já jsem si najala profesora konzervatoře, teda už v důchodu, a on mě chodil učit jako prostě ty intonace, rozšiřovat rejstřík, a nějak jsme seděli vždycky u otevřenýho okna, a najednou jsem říkal, ty krávo, zavři už hubu, to se nedá poslouchat. Tak
0: jsme... No, jiný takže, za to platěj, víš, a tady tě nechtěli.
2: Jasně, ale takže jsme se dopracovali, že jsem se opravdu jako pár těch písniček docela dobře naučila. Jsem schopna je jakoby zaspět, když vedle slyším ten tón, který mě vede, víš?
0: No počkej, vlastně tvoje velká hitovka Ano, maestro, to byl přece majstrštyk, že?
2: No tak to právě mě nabídl Jiří Korn, když jsme spolu natáčeli Honza Málem Králem, a říkal, Naděnko, jestli by jsem s ním neudělala písničku. A říkám, Jirko, ale teď já nespívám. A říkal, Naděnko, to nevadí, tam budeš jenom mluvit.
0: A krásně, byla si lepší než Korn. Krásně, krásně. Tak to jsme malinko odvedli řeč od opery, ale my teď pro vás máme takové malinké překvapení. My jsme s Honzou Jiráněm popsali, jak to zhruba na tom CDčku vypadá, že je tam vypravěč a kombinace vlastně činohry nebo dialogů, rozhlasové hry a potom té arie. Pojďme si malou chvíli pustit, ale možná by bylo dobré, Honzo, říct, kam se teď vrtneme, v jaké situaci jsme, abychom si to uvědomili.
3: Já se přiznám, že nevím. Teď jsem divadle u hasičů.
0: Ano, a pustíme si, já na něj mrkám, tu ukázku z té prodané nevěsty. Jak jste vybral?
3: Jak ano. Jsem vybral? Já, ano. Jak no. Přichází Kecal?
0: Jak přichází Kecal? Ano.
3: Ano. Tak teď si to pustíme.
4: Na návsi se objevili Mařenčiny rodiče. Spolu s nimi kráčel starší prošedivělý muž. Hovořil halasně a důležitě. Prý dokáže všechno na světě. Všude byl, všechno viděl a všechno zařídí. Také se podle toho jmenoval Kecal. Jeho povoláním bylo dohazovat ženichy nevěstám a nevěsty ženichům. Ale ne podle toho, jak se k sobě mladí hodili, ale jak šel majetek jednoho k penězům druhého.
5: Když jste dal, pane, k motře slovo, a tím pádem je všecko hotovo. Mně můžete důvěřovat. A to vám povídám, že jestli se vaše dcera bude spěčovat, nějak cukat, uvidíte, jak ji naučím pěkně poslouchat. S tím já mám bohaté zkušenosti.

0: Wolf. Wszystko je gotowo, wszystko je gotowo, je gotowo, je gotowo, je gotowo, je gotowo.
1: No, co říkáš, matko? Já jsem spokojen.
2: Já také, ale taková věc se přece nedá provést za jediný den. Musíme to nejdřív pořádně promyslet, táto, a poptat se nenápadně nevěsty, jestli se nám do cesty nepřipletla nějaká překážka.
3: Co překážka? Jaká překážka? Vaše vůle a můj rozum a bystrohled zvítězí nade vším, co by se snad jako překážka sňatku mohlo objevit.
2: Přijde na to, sousede. A jaký je vlastně ženich?
4: Prodaná nevěsta v ukázce, kterou jsme si právě pustili. Klidně tleskejte, je to nádherné. Ale vy jste se zaposlouchali, vy byste to chtěli celý. Nemusím říct, za sebe je to opravdu nádhera, je to strhující, nádherně se to poslouchá a hlavně člověk si vůbec třeba utřídí, každý zná ty árie, ale kde tam vlastně jsou a proč tam jsou v tu kterou chvíli? Jak jste vlastně, Honzo, vybíral ty opery, kterými jste začali, protože předpokládám, že nekončíte v těchto úpravách?
5: No, velmi rádi bychom pokračovali, protože teď jsme udělali takový ty základní kameny, který z toho operního repertoáru v Čechách známe. To znamená ta prodaná nevěsta, Ruselka, kouzelná flétna, Carmen. Jsou to krásný opery, plný písniček, árií, který vlastně znají i laici, aniž by si to uvědomili, protože myslím si, že každý zná i ty některé árie z filmu, ale neumí je zařadit. A velmi rádi bychom pokračovali teďko s čtveřicí čtyř italských oper. Chtěl bych udělat jednoho Pucciniho, Verdiho, Donizettiho a Rossiniho, čili dvě zábavné, dvě komické opery, dvě vážné. A snad na to teda seženeme peníze a fanoušky, aby nás v tom podpořili, protože, jak vím od svých kolegů herců, všichni se na to těší, že budeme pokračovat dál.
4: No tady, Naďa, kývá mám s Jirkou, ty už se vidí v nahrávacím studiu.
2: Já už se hlásím o obsazení.
5: Já mám velkou radost z toho, že mi volají lidi, rodiče, dětí, a proto vím, že to není jenom pro ty děti, protože ty rodiče se mi přiznávají, říkají, představ si, tak naše dítě mi tuhle řeklo, já jsem myslel, že operu nemám rád a já ji vlastně rád mám. Jiný rodič mi volal a říkal, no představ si, že naše děti usínají s Rusalkou. No to by mě v životě nenapadlo, že by při opeře usínali.
6: To bych taky chtěl usínat s Rusalkou.
5: Potom...
4: A to je otázka, jestli synům je 15 a 16, bůh ví, co to je za holku, jako, že? Komu tak říkají.
5: Dospělí zase se přiznávají právě k tomu, co jste vy tady zkoušel s naším dnešním publikem, že některé věci vůbec si neuvědomovali, ačkoliv byli na té opeře třeba 20krát.
4: No protože nerozuměli.
5: Odkud přišel ten medvěd, najednou vědí, kde se tam vzal.
4: Ano.
5: Takže mám z toho radost, že ta odezva je takhle široká. Jak od dětí, tak od rodičů, od dospělých. Tuhle jedna učitelka v mateřské školce říkala, že to zkusila i v té mateřské školce a že byla potěšená, když ty děcka šly spát na ten polední klid nebo potom v obědě, že jo? A když usínali, tak někdo z těch dětí už si zpívalo papageno.
4: Inteligentní chlapeček.
6: A nebylo nějaký... to papa kámo? Ne,
4: já on říkal papa, ty je tam trápili hlady, ale Honzo, uděláme to jednoduše. Publikum máme, myslím, že ano. Diváci, posluchači jsou nadšení, ale já teď pozvu ředitelku, ta o tom rozhoduje.
5: Výborně.
4: Jo? Chovejte se slušně, ty na to prachy daj. Dámy a pánové, přichází ředitelka radioservisu Kateřina Konopásková. Hezké, dobré dopoledne. Dobrý den. Paní ředitelka, přináší ta CDčka, o kterých mluvíme, a pozor, ta, která přinesla tuhletu krabičku, kde jsou ty čtyři zmíněné opery, o ty budeme dneska hrát. To znamená, tu závěrečnou otázku, kterou já dneska v tobogánu položím a příště budeme losovat, vyhrajete, hele, jak si každý chytnul jedno CDčko, ano, pan Jiráň, dvě, prodaná nevěsta, Rusalka, kouzelná flétna, Carmen, paní ředitelka, ta má krabičku, jenom jí zbyla. Ale nebojte se, CDčka vrátíme a budeme o ně hrát. Paní ředitelko, příjemné, dobré dopoledne.
7: Hezké dopoledne.
4: Já jsem rád, že se vždycky vidíme tady v toboganu při příjemných příležitostech, ať je to neviditelný herec, nebo vždycky, když se něco podaří, tak z tohohle musíte mít jako taková maminka radioservisu velkou radost, ne? To je nádhera.
7: Velkou radost mám. My jsme k tomu dlouho spěli, ale některé ty dobré věci prostě se musí někdy vysedět a my jsme si na to počkali. My už jsme začali před rokem vlastně, Nebojte se klasiky, kdy jsme představili 4 české skladatele a 4 světové. A vlastně my jsme asi před 5 lety byli na veletrhu ve Frankfurtu, kde jsme tak okukovali, kam to mluvené slovo spěje v Evropě, kudy máme jít. A potkali jsme tam v německém rozhlase projekt, který představoval dětem hudbu. A říkali jsme, to by nám slušelo, to se nám líbí. Takže jsme potom nějaký čas scháněli ty peníze, počkali jsme si na to a loni to bylo s Vandou Hübnerovou a se Sašou Rašilovem, jsme představovali těch 8 skladatelů a kam dál. A protože s Honzou Jiráněm už jsme se potkali chvíli předtím a udělali jsme 2 krásné projekty pro děti Pučálkovic a Minu a Pošta v zoo pro nás udělal. A tak jsme si povídali a tak je jasné v Y, že mají všichni k hudbě kladný vztah, ale vyšla z toho opera a Honza Jiráň říkal, že by měl chuť to udělat a jsme si říkali, a to je ten správný člověk, který dokáže převyprávět tu operu, protože dělá to mluvené slovo už dlouhou dobu, pracuje s ním. No a slovo dalo slovo a máme na světě 4 opery v krásném zpracování. Já jsem šťastná.
4: Podařilo se, podařilo se. A je z toho určitě znát, s jakým nadšením jste natáčeli a že nejenže nebyla potřeba přemlouvat herce, vaše kolegy, ale že si na tom opravdu zgustli. Už teď, když třeba myslíte na ty opery do budoucna, myslíte na některé své kolegy, komu by to třeba ještě slušelo? A teď jsme slíbili, že ještě prozradíme další jména těch, kteří tam účinkují kromě Nadi a Jiřího Lábuse.
5: Tak určitě mám radost, že při tom natáčení panovala opravdu moc milá atmosféra a bylo vidět, že herci si to užívají, že se těší pak na ten výsledek. Potom mě volali, kdy už to konečně vyjde. A když to konečně vyšlo, a musím říct, že tady udělal radioservis ještě úžasnou věc, že nepošetřil na tom obalu. A Robert Trytina, výtvarník, udělal takovou malou encyklopedii. Každá ta opera, když se rozbalí, tak opravdu tam je na malé ploše velmi vydařená encyklopedie o té opeře. Takže ten posluchač se může dozvědět pár zajímavých detailů, který můžou rozšířit i to poznávání té opery. Takže to je moc prima. No a pak už se začaly množit takový prosby od těch kolegů, jestli by si mohli ještě koupit celý komplet,
4: ano, komplet krabičku,
5: že hráli třeba jenom v jedné ty opeře, ale že by chtěli i ty další. A samozřejmě dneska už se těší, že budeme pokračovat dál, že uděláme ty 4 opery. Pro mě by bylo příjemné, kdyby jednou za čas společně s radioservisem vznikla taková knihovna těch oper, kdybychom se dobrali k takovému číslu třeba 20 oper.
4: Hele, prostě, já myslím, že mu vyžebrám 4 další a jak paní ředitelka je vlídná.
7: Míří vysoko. Ne, a to je potřeba.
4: No, samozřejmě, samozřejmě. Ale zase všichni víme, co dostaneme od Ježíška. Budeme tam mít opery. Ano,
5: když jste se mě ptal na ta jména, tak ano. Řeknu třeba Kouzelnou flétnu, tak tam hraje Jan Podměšil, Ivan Trojan, Dana Černá, Tatiana Medvecká, Josef Sommer, Jiří Lábus, Jaroslav Satoranský, Klára Trojanová. Teďko mám prodanou nevěstu, tak tam je David Novotný, Andra Elznerová, Jirka Lábus, Petr Vacek, Nadia Konvalinková, Ladislav Gerendáš, Lenka Loubalová a Rosťanová.
4: Ano, pro vás, prosím vás, kdo si u rádia myslíte, že pan Jiráň má tak fenomenální paměť? Ne, Nadia mu podstrkuje ta CDčka, on to čte. Jo, abyste si řekli, hele, Jiráň i v těch letech si pamatuje.
5: A Ruselku tam
4: hůř na to vidí, já vám to podržím.
5: Spolupracovali Klára Sedláčková, Ilja Racek, Vojta Dyk, Tatiana Wilhelmová, Jana Sinková, Oldřich Navrátil a poslední jména u Carmen, Tereza Bebarová, Ondřej Vetchý, Robert Jaškov, Klára Trojanová, Michal Pavlata, Jakub Slach a Zita Morávková.
4: No, to je úžasný, to jsou lidi, kteří by se k opeře třeba nikdy ani nedostali. Tady měli šanci si ji zahrát nebo zaspívat. Jiří, můžeme poprosit o další, a co to bude tentokrát? Jaká árie?
8: My doděláme pro Danku.
4: Doděláte pro Danku. Ano, bude, prosím vás, prodaná nevěsta komplet. Miroslav Kořínek stále u piana, Jiří Lábus u mikrofonu.
9: Když už pozděje, pícha honiti, potom běduje, když už se nedá čeho měniti. Rozumný však muž

0: Bus. Miroslav Kořínek u piana, fenomenální Jiří Lábus a v přímém přenosu Tobogán dnes o tom, že opera je opravdu pro každého. Děkujeme, děkujeme, to se bude hodně reprízovat. My tady na vlnách rozhlasu a nejenom dvojky, ale samozřejmě i na Radiožurnálu a dalších stanicích, pokud posloucháte, tak v těchto dnech se vydáváme o 10 let kupředu v takové naší akci, když letos slavíme 90. Jaké to bude, až rozhlas bude slavit 100. O tom si hodně povídáme, ale o čem ještě tuším nebyla řeč, opera za 10 let. Bude se hrát, bude se zpívat, zažije svou renesanci a nebo už nikdo nebude vědět, co to je. Jak byste tipli, že to bude s operou v roce 2023? Honzo, co tipujete vy?
1: Tak já si myslím, že v roce 2023 budeme mít 30. CDčko s naší operou. Ta knihovna se rozšíří z 20 na 30. To já si myslím, že na bílé dni. Rozhodně se na operu bude chodit a víc, právě proto, že ten náš projekt bude fungovat a lidi pochopí, že ta opera je plná nádherný muziky a krásných emocí, krásný stylizace. Prostě je to pěkný. A soukromně navíc si myslím, že vznikne první opera, kterou napíše hudebník, který nebude umět noty.
0: K tomu se blížíme.
1: Já si myslím, že jo, mně se to stalo nedávno ve Španělsku, kde trávím léto a scháněl jsem španělský písně. A všude měli jenom ty zpěvníky, jako, že tam je text a nad tím akordický značky. A já když ty písně neznám, tak potřebuju ty kuličky, já potřebuju ty notičky k tomu. A tam tu harmonii a pak ty slova, tak abych měl komplet tu píseň. A scháněl jsem ji strašně dlouho, žádný takový sešítek jsem neobjevil, až pak v jednom zapadlém obchůdku s hudebními nástrojemi jsem objevil 3 sešity těchhletěch písní španělských s notama. A já jsem strašně zajásal, křičel jsem na ten krám, vypadalo to, že jsem se zbláznil a držel jsem vítězoslavně ty sešity a ten prodavač na mě tak zíral a říkal, vy si to chcete koupit? Já jsem říkal, no jistě, kolik to stojí? A on říkal, 1 sešit 7 €. Jsem říkal, no to je zadarmo, to je za babku, no tak to vám. A teď jsem začal tahat ty peníze a on tak chvíli mě pozoroval a říkal, víte co, vy jste měl takovou radost, já vám to dám zadarmo. A já jsem říkal, fakt? A proč mi to dáváte zadarmo? Já si to zaplatím. On říká, víte, tyhle sešity já tu mám strašně dlouho. A muzikanti už dneska neumějí noty, oni to všechno dělají v těch počítačích. A on už by si to stejně nikdo nekoupil, takže já vám to dám. Pak jsem přijel do Čech a zjistil jsem, že jsem si šel koupit, měl jsem 1000 korun a šel jsem v trafice si koupit noviny a ta trafikantka říkala, nemáte menší a stály ty noviny 14 korun a já jsem myslel, že má problém jako s těma drobnejma a on říká, no drobný já mám, ale já nevím, kolik bych vám měla vrátit zpátky. A teď já jsem si říkal, no to je zvláštní a odpoledne jsem šel s paní, co mi pomáhá žít na brusle. Zaparkovali jsme auto, nasadili jsme brusle a vedle nás zaparkovalo další auto a tam maminka vytáhla kočárek a nazouvala si ty brusle a my jsme odjeli a když jsme čekali na konci té cyklostezky a čekali jsme na pivo, tak přijela ta maminka s tím kočárkem a v tom kočárku nebyly děti, ale 2 psíci. A já jsem pochopil, že vlastně muzikanti neznají noty, trafikanti neumějí počítat základní počty a psi se vozejí v kočárku. Takže z toho mi vychází, že za těch 10 let vznikne první opera, kdy ten muzikant nebude umět ani ty noty.
0: My to budeme samozřejmě připomínat v rozhlase za těch 10 let, takže uvidíme, pozveme si muzikanty, zjistíme, jestli umí noty, pak zajdeme do trafiky a možná za těch 10 let bych se do toho kočárku i bál podívat, co tam. Ten to pes ještě nedivím. Možná je lepší varianta. Nadinko, jak to vidíš s operou a se světem vůbec za 10 let ty?
2: Tak já si myslím, že díky tomuto projektu, protože už teda od kočárku děti budou poslouchat tu nádhernou hudbu, díky tomu to budou poslouchat i rodiče, díky tomu se opera mezi námi a ty nádherné skvosty rozšíří, že nakonec budou taková hudební setkání, že na Žofíně bude stát velikánská mušle, kde budou hrát orchestry a zpívat se operní árie. Lidi tam budou chodit, sedět tam jako na dekách a konzumovat a poslouchat tu krásnou hudbu a v podstatě celý svět se zlepší.
0: No, tebe bych šoupnul do funkce. Ty jsi tak optimistická, to je radost. Já bych jí to i věřil. Na Žofíně bude mušle, to zní krásně. To možná jediný se vyplní, ale... Jiří, dívám se na vás, opera a rok 2023. Jak to vidíte vy jako prognostik?
3: Jako prognostik. Ne. Víte, já si myslím, že lidi jsou absolutně nepoučitelní, že to rozhodně asi lepší nebude, spíš naopak, ty další. Ale opera, věřím, že rozhodně nezanikne, protože už se říkalo, že konec opery bude v roce, já nevím, v roce 2019, co. Opera porád žije, porád bude žít, i když budou třeba různý už takový ty úpravy, že Ruselka bude v kosmu třeba se bude hrávat, že? Jak jsou takový ty inscenační úpravy dneska těch oper, že se to dává do různých historických údobí a úplně třeba kolikrát nesmyslně a nefunkčně. Ale myslím, že opera stejně zůstane operou, protože lidský hlas je nesmrtelný.
0: Paní ředitelko, jak to vidíte vy? Operu si hýčkáte v Radioservisu rok 2023.
4: No my jsme si slíbili s Honzou Jeráněm, že budeme mít těch 30 CDček, ale jestli CDček, jak to bude s CDčky
0: jo, to
4: za
0: je
4: těch
0: pravda,
4: 10 let?
0: No jo, to už bude něco jako, někdo říká, já mám něco na vinilu, on říká, ty máš ještě CDčko, ježišmarja.
4: Ale ona bude možná renesance, protože vinyl se vrací obrovsky. Už v těch Spojených státech, kde jsou nejvíc napřed a ta CDčka už tam nejvíc mizí a jenom si stahují do těch aut a komputerů a mobilů a tak podobně, tak ale jsou zároveň největšími konzumenty vinylu. Jak víme z naší listovny, tak nejvíc, co vyrobí vinyl, ty staré LPčka, tak se vozí zase do Spojených států. Tak já si myslím, jako, že ta opera tady bude, že právě spojená s tím hlasem a tak. Jaké to místo a jak moc, to se uvidí. Takže budou i ta CDčka, já si doufám, že uvidíme to postavení, ale budeme je zároveň i šířit do těch mobilních telefonů. Ale proč ne? Já si myslím, hlavně když budou lidi poslouchat něco tak pěkného, jako přináší opera.
0: To už možná bude tak, že se narodí dítě a dají mu nějaký čip do hlavy a tam rovnou budou ty árie a všechny ty věci, že bude zpívat, hrát. Ale když jsem mluvila o těch deskách, hele, my jsme si koupili na chalupu starý gramofon, vytahli z půdy starý desky. Je to nádhera, jak to skáče, jak to šumí. Udělali jsme si víkend se Semaforem. Všechny ty staré věci jsme si pouštěli, jak si to člověk osvěží. Kupujte gramofony. To je povolená reklama. Vytáhněte staré desky a připomeňte si je. Ale zpátky pohled do budoucna. Co budete dělat vy v roce 2023? Leto je za 10 let. Než se třikrát otočíme, je to tady. Honzo, jak si představujete sebe? Už budete jenom žít ve Španělsku jako rentier, že vám ty opery vydělají a budete si říkat, kde já to vlastně žil původně?
1: Ve Španělsku možná budu, ale ne jako rentier, to bych musel dělat asi jiný povolání a nevěnovat se tomu krásnému hobby hrát divadlo a pěstovat hudbu a hezké věci, protože na ty hezké věci se docela doplácí.
0: Tak začněte dělat hnusný, ale to vynáší dneska.
1: To je pravda.
0: Jo?
1: Oni se i vystavují hnusné věci, ale no? Prostě to funguje.
0: A lidi si je i kupují. Honzo, vyděláte moc hezké věci na to, abyste byl bohatý.
1: Já jsem staromil a mám tu odvahu dělat, snažit se dělat hezké věci. Tak já nevím, za těch 10 let mě určitě paní ředitelka Kateřina z Radioservisu bude honit, ať konečně dokončí tu 30. operu.
0: A
1: budu honit termín.
0: Ano. No a kde budete konkrétně vy?
1: Já budu na jednom malém ostrově ve Španělsku.
0: Na Střelecky. Jo. No protože tam bude ta mušle. Tam bude ta mušle. Ano. Tam bude velká mušle a budou se tam schánit penzisti z celý Prahy, protože ta bude tak velká, že no nic. Ale Naděnko, kde se vidíš za 10 let?
2: Tak 72, no mi bude, tak já věřím, že zase budu jezdit s tím divadlem, protože když vidím tu Květu Fialu v 84, jak každý večer někde skáče, tak já si myslím, že to budu mít stejný, že budu teda, ale si to, posílám to do vesmíru tak, abych hrála méně, přitom mě to uživilo, abych ještě měla hodně času na to odpočívat a prostě relaxovat, no.
0: To je hezká představa. A počkej, 72 let, Naděnko, to už budeš v penzi, ne? Nebo já nevím, v kolika se teď
2: chodí. Já už jsem teď v penzi.
0: Ty jsi penzistka.
2: Já jsem penzistka.
0: Je, a kolik máš důchod? 2,5?
2: No Květa už je penzistka.
3: Já už jsem taky v penzi. Nic moc to není.
5: jestli by penzisti byli takhle veselí jako vy, Jirko, tak to se má celá republika.
3: No, já jsem pod práškama. No,
5: myslím, že ještě chvíli to povedem, jak to vedem, a budem všichni, aby jsme to vydrželi. Víte, Jirko, ale Jiří Lábus za 10 let.
3: No.
2: To už budeš po 5 plastikách.
3: No, určitě, že jo. Já myslím, že budu, no a budu takový Delon chudých konečně, že tak si myslím. Ano, to asi tak bude vypadat.
2: No, a bys mohl hrát toho prince, víš?
3: No konečně, ano. Já myslím, že za 10 let se třeba...
1: Se zamyslel.
3: No třeba se ožením ještě, víš, starý kolena. No,
5: nikdy není pozdě, pojďte na karlo.
2: To tomu nepřeju.
3: No a pak si myslím, že třeba za 10 let tak si zahraju třeba dědečka ve Furiantech, jo, to bych mohl, jo. No, nebo co ještě jsou takový předsmrtný postavy. Takový nějaký...
2: Nebo ještě... Krále Líra.
3: Krále Líra.
5: Vy byste dal hezky i babičku.
3: No že jo. No.
2: Teď je v módě, že hraje kde kdo.
5: No tak když jsou psi v kočárku, proč by nemohl Jirka hrát babičku?
3: No, ale já si myslím, že pokud mi bude zdraví sloužit, tak pořád budu otravovat lidi.
5: Kežby. Opera žije, opera bude žít dál. Hele, dáme si ještě jeden nášup. Mně se moc zalíbilo, jak vás to začalo bavit, to poslouchání. Tak tentokrát se vrtneme do jiné opery a bude to opět na malou chvíli, abychom vás jenom tak trochu namlsali. Tentokrát to bude Kouzelná flétna.
6: Nešťastný Papagéno nadobro ztracen v chrámové zahradě hraje na zvonkohru a marně se rozhlíží, zdali se Papagéna někde neobjeví.
7: Hrajte kouzelné zvonky. Třeba mi váš krásný hlas přivábí mou milovanou ženušku. Sotva se mi spatřil, tak mi zmizela.
8: Kdo to tu tak sladce hraje?
7: Cože? Papagena, jsi to ty?
8: Ano, já.
7: Že už mi nikdy neutečeš. Patříš už jenom mně?
8: Patřím už jenom tobě, Papageno.
7: A vezmeš si mě? Budeš mou ženou?
8: No, ne tak zhurta. Takovou věc si musí člověk promyslet.
7: Papageno.
8: Ale ano, budu tvou ženou a ty buď mým mužem. A ať nás bohové obšťastní dětičkami.
7: Nejdřív jednou malou papagenou.
8: A pak malým papagenem.
7: A pak malou papagenou.
8: A pak malým papagenem.
7: A pak malou papagenou.
8: A ještě papagenem.
7: A pak papagenou.
8: A papagenem.

0: další ukázka, nechce se mi do toho mluvit, ale poslechněte si potom sami doma. Ivan Trojan, Marek Eben, Dana Černá, ty jste slyšeli v ukázce z kouzelné flétny. Tady v tobogánu... Tady v Toboganu si povídáme o nádherném projektu Radioservisu a Českého rozhlasu Nebojte se klasiky. Naďa Konvalinková, Jiří Lábus, Miroslav Kořínek, Kateřina Konopásková, Jan Jiráň. Budeme se pomalu loučit, ale pozor, k té naší soutěžní otázce jeden nebo jedna z vás, kdo nám napíše, získá tuhletu sadu 4 oper. Otázka bude velmi složitá, protože si to fakt musíte zasloužit. Nejdřív kontakty Tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz a já vlastně zopakuji otázku, kterou už jsem tady hned v úvodu pokládal. V té prodané nevěstě, kdo a komu ji vlastně prodal? A aby to bylo jednodušší, poprosím naše dnešní hosty o jejich verzi. A teď můžete beztrestně lhát.
1: Tak já nebudu lhát.
0: Už teď bych tomu nevěřil.
1: V Ypsilonce ji prodávám já.
0: Ano, a komu? No. Kdo přijde zrovna? Kdo je při penězích?
1: Panu Švábovi.
0: Nějaký, já jsem se nějaký pán z Chrudimska, že teď kolegovi... má prachy, tak si koupí prodanou.
1: Já myslím, že to je dostatečná.
2: Výborně.
0: Jako... Hezky, hezky, výborně. Jo, výborně. Tak to je varianta.
1: Je to nápomocný, ne?
0: No mě já to moc nepomohlo, ale jak to teda znělo?
1: No v Ypsilonce, kde ano. Hrajeme 16 let nebo 17 let prodanou nevěstu,
0: ano.
1: Tak skutečně já ji prodávám. Tu nevěstou je Jaruška Krečmerová a ano. Tu teda jsem si dovolil, protože jsem byl dost chudej prodat.
0: Ano, no pozor, teď jsem to konečně pochopil, dejte mi čtvrt hodiny a vím všechno. Tak hezká nápověda. Naděnko, kdo komu prodal v prodané nevěstě nevěstu?
3: No nikdo nikomu, protože to nakonec dobře dopadne a prodaná nevěsta není prodaná.
0: Aha, dobře. No a co kecal na to?
2: No tak... Já jí hlavu velmi dlouho prodanou nevěstu a vím, že prodanou nevěstu prodal kecal Medvědovi.
0: To už je ta nová verze, kde budou hrát i ty psi v tom kočáře. To už je, ano, to je verze 2023. No paní ředitelko, vy to taky dobře znáte. Co Kateřina Konopásková nám na to řekne? Jaká je její verze?
4: Jaká verze? Tak já řeknu, že jí prodal Vašek Jeníkovi.
0: No nesmějte se, ale je všechno možný. Vašek Jeníkovi. A zaběhnu i za Miroslavem Kořínkem, začal hovořit na začátek. Mirku, kdo prodal komu prodanou nevěstu v prodané nevěstě? To je inteligentní otázka, jsem sám vymyslel.
5: Prodaná nevěsta není vůbec na prodej.
0: No, to jsme vám poradili hezky.
2: Jakože, že ve výprodeji, nebo co, jak to myslel?
0: No ale dnešní doba je taková, že kdybych šel do krámu, tak bude v akci.
2: Asi jo. Bych se měl pro nevěstu v akci, to bych chtěl vidět.
0: Prodaná nevěsta v akci, je 14 korun 10 deka. Tak prosím vás, já teda nevím, jestli někdo správně odpoví, já jsem v tuhleto chvíli, paní ředitelka pořád drží tu prázdnou krabičku, my tam opravdu šoupneme ty CDčka, já už jsem začal pochybovat i o správné odpovědi. No, každopádně za týden budeme losovat, za týden budeme vybírat, zopakuj kontakty, Tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz. My se pomalu budeme loučit, samozřejmě poslední árii Jiřího Lábuse, Miroslav Kořínek bude hrát, ale než se rozloučíme úplně nakonec, pozvu vás k poslechu příštího Toboganu. Nebo doufám, že dorazíte sem k nám. Představte si, že v těchto dnech je to 30 let od premiéry, kdy se na obrazovkách objevil seriál Návštěvníci. Je to 30 let, neskutečný, pamatuju si to jako dne, už i já to pamatuju. My jsme pozvali samozřejmě kompletně návštěvníky, pan Pepíček Bláha, ten už bohužel nedorazí, nicméně podařil se nám šalamounský kousek a opravdu přijdou Josef Dvořák, Dáda Patrasová i Jiří Datel Novotný jako kompletní návštěvníci a dorazí i ta malinká holčička, láska toho hlavního představitele, Klára Polertová Trojanová. Takže za týden tady u nás návštěvníci, za 14 dní se budeme věnovat hasičům a za 3 týdny to bude ta slíbená oslava 90 manželského páru, který jste si vy vlastně vybrali. Takže v Toboganu se máte vlastně na co těšit až do konce roku. Jsem rád, že jste dorazili. Možná poslední jedna větička na závěr od každého. Našimi hosty byli Jan Jiráň.
1: Hezké dopoledne. Já věřím, že poslechem těch našich oper snad dostaneme do té společnosti trošku více noblesy a kultivovanosti.
0: Naďa Konvalinková.
3: A já nám všem přeju krásnou budoucnost s nádhernou hudbou.
0: Děkujeme. A Jiří Lábus.
2: Dobrou chuť.
0: Loučí se i Kateřina Konopásková, ředitelka radioservisu od Piana, Miroslav Kořínek, který již je připraven k poslední árii. Ano, Jiří Lábus, dobrou chuť, a zapomněl zpívat. Od mikrofonu se loučí a za týden na viděnou a naslyšenou se opět těší Aleš Cibulka. Hezký víkend, děkujeme.
2: Zaspívám, dobrý. Na závěr zaspívám árii z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho. Budu zpívat italsky, pár dvě vody Mantovského. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou. Takže můžeme.

oggi che vesta mi torna grande. Yeah, forse un'altra domani lo sarà. Yeah, grazie. Každý ve víno zvate jim hlavy, veď buj nedávy k tanci a hrám. Pod každým nad dnou, jímenku ladnou, měj se k ní mile, zavedi k nám. Měj se k ní mile, zavedi k nám, zavedi k nám, zavedi k nám. Já ale zahraj blbče. A zejde ráno v seznamu lásek, pak deset krásek.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Tři setkání s osudem. Zaváté a odváté stopy Josefa Poláka.
1: Jen se dojdu k hlavnímu vchodu Východoslovenského muzea v Košicích, nemohu si nevšimnout velké bronzové desky. Vím o ní, že ji vytvořil akademický sochař Miroslav Bonk. Odlity nechali zdarma ve východoslovenských strojírnách a odhalena byla 29. října 2003. Na desce čtu, že v této budově působil v letech 1919 až 1938 ředitel Východoslovenského muzea doktor Josef Polák. Významný český muzeolog, historik umění, inspektor muzeí a podporovatel slovenského výtvarného umění. Dívám se na tu desku a snažím si představit, jaké to tu bylo, když do tohoto vchodu každodenně vcházíval právě doktor Josef Polák. Podle fotografií a obrazů, které se dochovaly, to byl nepřehlednutelný, tmavovlasý muž s jasným pohledem. Člověk, který již na první pohled sršel energii, optimismem. Byl výjimečný, nepřehlednutelný. Přesto byl svého času odsouzen k zapomnění. Než se objevila jistá Helena Miškufová, košická novinářka, a lze také říci, že československá novinářka. A kromě toho předsedkyně Košického slovensko-českého klubu ve Slovenské republice. Paní Miškufová mě do Východoslovenského muzea doprovází. Byla to právě ona, kdo vůbec jako první usilovala o vyrobení a hlavně umístění zmíněné bronzové desky.
2: Oni mi sem tu desku nechtěli dát a furt je dovnitř někde malou a tak. Já prostě musí být venku. Nechtěli, památkáři nechtěli dovolit. No prostě nejen vyrobení, ale umístění byl problém.
1: Přestože je už po zavírací hodině, přece jen máme štěstí a do muzea se alespoň na chvíli dostaneme.
2: Dobrý den, nehněvejte se, my se chceme jenom podívat do vestibulu, můžeme?
3: Nech se páči.
2: Děkujeme pěkně. Mám tu českého hosta.
3: Jasné, kejlen to, nech se páči.
4: To je nádhera.
2: Tohle je krásný vestibul. Polák by tady měl být. A tohle jsou zakladatelé.
1: Jak mi Helena Miškufová vypráví, právě tady u fotografií někdejších ředitelů muzea, se v ní kdysi zrodil nápad zjistit o doktoru Josefu Polákovi více.
2: Já jsem vlastně zaregistrovala osobu doktora Poláka začátkem 70. let. Jako novinářka jsem jenom šla k řediteli Východoslovenského muzea po takové dlouhé chodbě, kde jsou fotografie všech ředitelů. Tak já, kdy vidím něco, tak čtu všechny jména a tak jsem věděla, že tam je Josef Polák, tak mi bylo jasné, že teda Slováci se nepíší Josef, ale Josef. Tak jsem ho tak zaregistrovala, že kdo to je. A potom někdy začátkem 90. let se vzpomínalo někde, že tu dělal výstavy. A tak jsem se nějak dostala vlastně k tomu, že jsem v měsíčníku, který jsem začala vydávat tenkrát pro Čechy a Moravany na Slovensku, jmenovalo se to Česká beseda, uvedla pár poznatků o Josefu Polákovi, ale to ještě nebylo teda s návštěvou archivu Východoslovenského muzea. Na to se na mě nakontaktovala Magda Veselská, že odkud já mám ty informace, tak začal náš kontakt.
1: Vzpomínána doktorka Magda Veselská je vedoucí oddělení dokumentace Židovského muzea v Praze. Začala jezdit do Košic, kde pátrala zejména v

0: tedy nyní s pomocí obou vzpomínaných autorek pátrat po osudech Josefa Poláka. Narodil se 3. února 1886 v Praze, v Josefově. Doktorka Magda Veselská v jedné ze svých studií na téma Doktor Josef Polák uvedla.
1: Narodil se v rodině drobného židovského obchodníka. Po gymnáziu začal na přání rodičů studovat na Karlo Ferdinandově univerzitě práva. Ve volném čase se ovšem věnoval svým soukromým zájmům, historii a umění. Navštěvoval proto také přednášky v právě se formujícím semináři dějin umění Chytila, Hostinského a Matějky a vedle toho byl častým návštěvníkem kavárny Union, označované za tehdejší náš Ústav umělecko-historický. Zde potkal řadu svých budoucích celoživotních přátel, intelektuálů i umělců.
0: Pro vysvětlení. Název Karlo Ferdinandova univerzita platil do roku 1918. Poté se začal užívat název Karlova univerzita. Ale zpět k Josefu Polákovi. Ten na této univerzitě promoval v roce 1909. Poté absolvoval praxi jak u soudu, tak i v advokacii. Stále se však věnuje svým uměleckým zálibám. Kromě toho působí v česko-židovském hnutí. Jak Magda Veselská uvádí, publikuje v této době například i v česko-židovském kalendáři, což byl ve své době první židovský časopis psaný v češtině. Doktor Polák tu publikuje zejména statě s historickým obsahem. Přichází rok 1914. Polák rukuje do první světové války. Je zraněn a po vyléčení se ocitá vnitře, u pomocných jednotek. Pracuje v nemocnici. V té době je už ženatý. Jeho manželka však ještě v průběhu první světové války zemře. Pro Poláka je to první velká rána osudu. Přichází 28. říjen 1918 a vznik Československé republiky. Ovdovělý Josef Polák se dobrovolně hlásí, co by propagační důstojník na Slovensko. Přesněji na východní Slovensko. Co tehdy patřilo mezi jeho úkoly? Helena Miškufová vypráví.
2: Jezdili od města ke městu po Slovensku a informovali lidi, že vznikla nová republika, protože asi si dneska málo kdo umí představit, jak to vlastně vypadalo, protože na těch vesnicích a na těch malých městečkách asi lidi moc nevěděli, že vznikla nová republika, když všude vlastně vládla maďarština, že a dominance teda byla maďarská. Tak jsem přijel a vedení města mu nabídlo, jestli by se neujal při ochraně památek Východoslovenského muzea.
0: Budovu Horno-Uherského muzea, které v Košicích vzniklo v roce 1872, našel částečně vybrakovanou. Lze říci, že i vykradenou. Ty nejvzácnější kusy stihli Maďaři, kteří tu před rokem 1918 vládli, odvést do Budapešti. V dalších letech se Josef Polák bude ze všech sil snažit, aby odvezené památky dohledal a přivezl zpět, ale bezúspěšně. V roce 1919 začíná ta nejpozoruhodnější etapa života doktora Josefa Poláka. Etapa, která měla trvat bezmála 20 let. To i přesto, že on sám původně počítal s tím, že v Košicích bude jen dočasně. V době svého košického působení nachází svou další ženu. Jmenuje se Margareta a pochází z Vídně. Její otec má kořeny v Chorvatsku, matka pro změnu v Čechách. Rodina je velmi dobře situovaná. Na rozdíl od Josefa Poláka, který, což pro dnešního člověka je spíše neuvěřitelné, pracuje v muzeu první roky bez nároku na mzdu. Do toho všeho se manželům narodí v roce 1921 syn. Dostane jméno Tomáš. V roce 2013 vydala Helena Miškufová knihu Češi v Košicích. Jedna kapitola je věnována právě Josefu Polákovi. Můžeme v něj najít i citát z dopisu, který Polák napsal v roce 1921 svému příteli Zdeňku Virtovi.
1: Narodil se nám kluk a jmenuje se Tomáš. Jinak se mi vede bídně, mám finanční starosti, rodina spotřebuje strašně a já dosud nevím co a jak. Kromě muzea jsem se o nic nestaral a nemám příjmů. Ku podivu, že mě to ještě víc žene k práci, třeba že se množí výčitky svědomí, že se nestarám o rodinu. Založil jsem spolek výtvarných umělců východního Slovenska, asi 30 členů. Přeložil jsem Čapkovo RUR do maďarštiny. 13. prosince je premiéra

0: premiéra tu a taky Pešť to bude hrát. A konečně začneme kolem Vánoc vydávat měsíčník pro staré a nové umění, historii a sběratelství. Pro léto 1922 jsem rozhoupal velkou společnost pro uspořádání národopisné výstavy východního Slovenska tu. A už se všechny korporace spojily k práci. V muzeu mrznem, nemáme ani uhlí, ani dřevo. Třeba, že jsem dostal darem 5 vagónů, dodnes je tu nemám. A vůbec nevím, kde mi hlava sedí, když vstanu od práce.
1: Mimořádná vůle však žene Poláka stále dopředu. Má svou vizi. Cíl vytvořit z východoslovenského muzea kulturně společenské centrum mnohonárodnostního města. Za peníze, které jeho žena dostala věnem, nakupuje, samozřejmě se jím souhlasem, nejrůznější sbírkové předměty. Mnohé vzácné předměty schání na nejrůznějších aukcích, mezi lidmi. Je pečlivý, systematický, což se mimo jiné projeví v katalogizaci muzejních sbírek. Je přesný až puntičkářský. Helena Miškufová mi pověděla.
2: Mimochodem, to je krásná ukázka archivu Východoslovenského muzea, kde jsou takové ty velké archivní knihy a tam je přesně vidět jednak Polákův rukopis, ale je tam třeba například, co koupil, odkud koupil, za kolik to koupil, kde to je uloženo a ještě tam nakreslil vždycky malý obrázek, jak to vypadalo. To je taková dokumentární kniha i jeho pečlivosti.
1: Popisování předmětů, jejich evidence, nákupy od soukromníků, z antikvariátu, které měl podchycené nejenom v Čechách, ale třeba také v Německu, účast na aukcích starožitností, kde získával další sbírkové předměty, to je pouze část Polákovy činnosti v Košicích. V Košicích také organizuje historické, vlastivědné a jiné přednášky, nejrůznější vzdělávací akce. Píše pro rozhlas, rozhlasové hry, přednášky. Muzeu zřizuje veřejnou čítárnu. Přitom ale stále nemá v ruce jmenovací dekret na místo ředitele muzea. Definitivně, jak se tehdy říkávalo, se dočká až po 7 letech usilovné práce. V roce 1926. Někteří místní nacionalisté však jeho jmenování nesou těžce. V tehdejším časopisu Slovák se o doktoru Josefu Polákovi psalo.
0: Místo správcovské neobdržel akademický malíř Josef Hanula, ale český žid doktor Josef Polák, který sice může být dobrým obchodníkem, kšeftařem, ale k památkám církevního rázu nemůže mít žádný citový vztah. Stala se tak křivda nejenom slovenskému umělci, ale slovenským muzeálním a historickým památkám.
1: Polák se ale nedá odradit a s novou vervou se pouští do práce. Šíře jeho zájmu je skoro až neuvěřitelná. Někdejší právník je nejenom skvělým muzejníkem, archivářem, ale intenzivně se zabývá například slovenským výtvarným uměním. V době, kdy do Košic přichází maďarský výtvarník Eugen Krohn, Polák mu navrhne, aby tu založil později legendární Krohnovu grafickou školu. Touto školou postupně projde celá řada později známých výtvarníků, košických modernistů. Polák organizuje výtvarné výstavy, pomáhá začínajícím talentovaným malířům, především svými kontakty. Pro umělce hledá mecenáše. Do roku 1938 se mu podaří zorganizovat neuvěřitelných 220 výstav. To ale nebylo zdaleka všechno. Opět je myslelo autorce knihy Češi v Košicích a scenáristce filmového dokumentu o Josefu Polákovi Návrat tanečnice Heleně Miškufové.
2: Pomohl i založit Židovské muzeum v Prešově, které teda dodnes funguje a je vlastně součástí Židovského muzea v Bratislavě, protože člověk, který žil v Prešově, měl sbírky po lidech, kteří začali odcházet, protože cítili, že se blíží válka a tak. Přišel prostě za doktorem Polákem, zda by mu nepomohl ty sbírky nějak utřídit. Tak samozřejmě to byla parketa jeho, tak se tam s ním dal dohromady a tak vlastně vzniklo to první Židovské muzeum v Prešově, které dnes je.
1: Přichází rok 1927 a Josefu Polákovi se podaří na tehdejší dobu nevídaný kousek. Dozvěděl se totiž, že v malé obci Kožuchovce se chystají zbourat dřevěný kostelík. Bylo to poté, co si postavili kostel nový. Doktor Polák dostal nápad. Rozhodl se kostelík rozebrat a převést do Košic, což mimochodem znamenalo překonat vzdálenost více než 130 kilometrů. Později o tom všem svému příteli Zdeňku Virtovi napsal.
0: Posílám několik snímků, jak už stojí ten malovaný kostelík z kožuchovců u nás za muzeem na zahradě. Až to bude docela hotové, vypíši vám podrobně celou proceduru a jak jsme ty trámy, každý zvlášť zabalený do papírů a slámy, tahali asi 7 kilometrů bez cest a silnic pralesem a pak těch 130 kilometrů nákladními auty do Košic. Dnes už jsem bez starostí, podařilo se to. Kmeny, jež byly úplně schnilé, jsem upravil tak, že jsem ponechal jen asi 5-centimetrovou vrstvu s malbou ze starého dřeva a k tomu namontoval nový kmen.
1: Kromě kostelíka dostal Poláj do Košic třeba také zvonici z Ašváně, na někdejší podkarpatské Rusy, která tehdy byla součástí Československa. Přibyla také brána z Moldavy nad Budvou. V Košicích tedy vznikl jedinečný skanzen lidové architektury. Na vzpomínaný kostelík se právě teď dívám. Stojí na zahradě hned za muzeem. Vstup do objektu je však nyní bohužel pro veřejnost zapovězen. Zatímco v době doktora Poláka žil tento kostel bohatým kulturním životem. Helena Miškufová vysvětluje.
2: Během tuším 60. let se stalo to, že restaurátoři použili materiál při restaurování, který je karcinogenní, takže do toho kostelíka se už nesmí chodit, aby se člověk nenadýchal. Ale předtím, za doby doktora Poláka, on tam dělal koncerty reprodukované hudby. Úžasná atmosféra. Se přiznám, že my jsme si tam dali gramofon, když jsme natáčeli ten dokumentární film, tak jsme si to poslechli, jak to tam asi znělo a bylo to, ta chvíle nás teda samozřejmě nepoškodila.
1: Josef Polák byl kosmopolitním člověkem, v tom dobrém smyslu slova. Přestože v Košicích tehdy žili lidé několika národností, Slováci, Maďaři, Češi, Rusyni, Němci či Židé, nikoho neupřednostňoval. Měl dobré kontakty i s představiteli katolické, evangelické či řeckokatolické církve. I pro ně totiž zachraňoval vzácné památky. Byl člověkem, který spojoval druhé. Jeden příklad. V Košicích se tehdy operetní či operní představení odehrávaly výhradně maďarském jazyce. Josef Polák začal jednat se zdejším maďarským spolkem Farago. Jeho členy přesvědčil, aby se na zdejší scéně mohl hrát Smetanova Prodaná nevěsta. Opera měla u košického publika nevídaný ohlas. Tedy v Košicích prvně zazněla česká opera. Na řadu potom přišli další. Později představitelé společnosti Farago věnovali Josefu Polákovi bronzovou sošku Tanečnice s věnováním. K této sošce se ještě vrátíme. Josefu Polákovi se v Košicích začalo opravdu dařit. Byl uznáván a ctěn. Vycházely o něm příznivé články také v českých novinách. Ministerstvo školství a národní osvěty dalo Josefu Polákovi další šanci. Stal se inspektorem muzeí na východním Slovensku a podkarpatské Rusy. V knize Češi na Slovensku se ještě uvádí.
0: Kromě toho jej státní referát na ochranu památek v Bratislavě jmenoval do funkce odborníka na povolování vývozu památek mimo území Československa. Je málo známé, že Josef Polák pro Slovensko zachránil celou řadu kulturního majetku.
1: Do osobního života Josefa Poláka však přichází další tragédie. Další, druhá velká rána osudu. Jeho žena Margareta náhle umírá. Stává se tedy podruhé vdovcem. Tentokrát má ale na starosti teprve 8letého syna Tomáše. Pak se u něho přihlásí na základě inzerátu, který vyšel v českých novinách, mladá žena, Jiřina Ševčíková, a chce se starat o Polákova malého syna. Jiřině je souzeno, aby se záhy v roce 1934 stala Polákovou třetí ženou. Uplyne několik dalších šťastných let, pak se ale začnou stahovat, obrazně řečeno, mračna. Přicházejí mnichovské události, zrada západních spojenců a odstoupení našeho pohraničí ve prospěch nacistického Německa. Na Slovensku sílí klerofašistické hnutí, včetně proti československých aktivit Maďarů. Následuje 2. listopadu 1938 vídeňská arbitráž. Ta, co by součást plánu nacistického Německa na rozbití Československa, nadiktovala také změny československých hranic ve prospěch Maďarska. Naše země potom musela Maďarsku odstoupit část území jižního a východního Slovenska, včetně jeho západní části Podkarpatské Rusy. Co bylo s Josefem Polákem a jeho rodinou? Jak pokračoval jeho život? Ptám se Heleny Miškufové.
2: To se dotklo teda tisíců Čechů, kteří tady žili, že v 38. přišla prostě hlídka a na hodinu zavřela muzeum, všechno zlikvidovala. Tenkrát vlastně ani nepředpokládali za doktorem Polákem výdětku z práce, protože zatímco v roce 1918 byla návštěvnost v muzeu nějakých pár tisíc lidí, tak v roku 1937 bylo 120 tisíc, takže on to byl ohromný náraz. A vlastně i Ministerstvo kultury v Praze, které dělalo kontroly zde, tak zjistilo, že práce za doktorem Polákem je úžasná. Takže prostě Polákovi si mysleli, že když udělali takový kus práce, takže snad i vedení nového slovenského státu uzná a ponechá je v tomto působišti, ale nebylo tomu tak. Doktor Polák musel odjet, nuceně samozřejmě, za asi pár osobních věcí a zde zůstaly například zablokované některé věci, které měl zapůjčený od soukromníků, například obrazy některé, jo, že už je prostě nestihl ani odevzdat.
1: Mezi věcmi, které Josef Polák stihl odvést, byla již vzpomínaná soška bronzové tanečnice, kterou, jak už víme, mu věnovali umění milovní členové maďarské společnosti Farago. Josef Polák se tedy vracel do Prahy pouhé 4 měsíce před osudovým 15. březnem 39. roku, kdy nacistická vojska vstoupila i do Čech a na Moravu. V Praze se Josef Polák stal zaměstnancem tehdejšího státního ústavu Fotoměřického. Autorka výstavy o doktoru Josefu Polákovi nazvané Muž, který si nedal pokoj, doktorka Magda Veselská, ve své již zmíněné stati uvedla.
0: Po návratu do Prahy se z nového místa ve státním ústavu fotoměřičském zabývajícím se fotodokumentací movitých i nemovitých památek netěšil dlouho. Pro židovský původ byl vyhozen. Na jaře 1942 se však na něj se zajímavou nabídkou obrátili zástupci pražské židovské náboženské obce, tehdejšího správního orgánu českého a moravského židovstva. Polák se stal muzejním odborníkem v právě vznikajícím židovském ústředním muzeu v Praze, jehož záměr definoval jako vybudování instituce dokumentující v co největší úplnosti život židů v protektorátu ve všech jeho aspektech a zároveň instituce, která své poslání nevnímala striktně muzejně, ale s přesahy do jiných oborů, například památkové péče.
1: Já jen dodám, že záměrem nacistů bylo vytvořit z tohoto muzea něco jako skanzen, cituji nyní Reinharda Heydricha, vyhynulé rasy. Protože záměrem Velkoněmecké říše bylo, jak známo, evropské židy doslova vyhladit. Tím, že Josef Polák měl za manželku takzvaně nežidovku, byl v prvních letech okupace chráněn. Ovšem jeho povaha pomáhat každému, kdo to právě potřeboval, ho přivedla do protinacistického odboje. Opět má slovo Helena Miškufová.
2: Začal pomáhat různým organizacím a pronásledovaným a dokonce odboji mladým komunistům, přestože nikdy teda ani ona, ani jeho žena Jiřina v komunistické straně nebyli, ale pomáhali, kde se dalo a právě jednou se stalo, že gestapo chytilo kontakt, který přenášel dopis a peníze, oni podporovali i penězi teda, takže zjistili, o koho jde a nakonec skončil Osvětími.
1: Osud opět udeřil. Po třetí. Tuhle jeho ránu Josef Polák již nepřežil. Gestapo si pro tehdy 58-letého doktora Josefa Poláka přišlo 8. srpna 1944 časně ráno. V Osvětimi byl ještě počátkem ledna 1945. V době, kdy sovětská armáda byla již na dosah, začali nacisté organizovat, aby v táboře nenechali svědky svých zločinů transporty smrti. V jednom z nich skončil také doktor Josef Polák. Cestu ve více než 20-stupňových mrazech nepřežil. Ve vzpomínaném filmovém dokumentu Heleny Miškufové a Luby Kolové Návrat tanečnice je citován v podání herečky Vandy Hybnerové text manželky Josefa Poláka Jiřiny.
3: Manžel byl ještě zapojen v jiné činnosti, kde se opět projevila jeho lidumilnost k postiženým po obětech nacismu. A rovněž i jeho práce v židovském muzeu. Zachránil před nacisty spoustu uměleckých děl z konopiště i celé soukromé sbírky. Dle zpráv jeho spoluvěznů se vždy choval statečně a nikdy si před Němci nezadal. Měl jejich úctu a jeho spolutrpitelé v něm našli duševní oporu. Mnozí říkali, že ho měli raději než svou rodinu a nebýt jeho, že by nepřežili. Byl jejich duševní oporou.
1: Ve filmovém dokumentu, který byl s velkým úspěchem promítán na Slovensku, přičemž na své uvedení v České republice bohužel stále ještě čeká, vystupuje kromě například doktorky Veselské a dalších také synovec Josefa Poláka, pan Pech. Ten Heleně Miškufové věnoval sošku tanečnice. Té tanečnice, kterou Josef Polák v roce 1938 odvezl z Košic do Prahy a která se uchovala až do dnešních dnů. Pro Helenu Miškufovou to byl, jak dnes přiznává, mimořádný okamžik.
2: On mi tu sošku dal za to, že vlastně jsem se zasloužila o umístění pamětní desky Josefu Polákovi na Východoslovenské muzeum. Takže vlastně já jsem říkala, doktor Polák se vrátil domů v ty krásné sošce, tanečnice, kterou, až se s ní pokochám dostatečně, taky dám Východoslovenskému muzeu.
1: Příběh doktora Josefa Poláka se završil. Příběh muže, který desítky let dokázal čelit síle osudu, včetně nejrůznějších protivenství. Patřil mezi ty výjimečné osobnosti, které přichází na svět proto, aby inspirovali a ovlivňovali v tom dobrém smyslu slova druhé. Aby po sobě zanechali velké dílo, aby po sobě zanechali stopy. Vnitřní síla takových lidí spolu vytváří sílu každého národa. Velkou sílu věnoval svému národu také doktor Josef Polák.
4: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
5: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: Ty otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Doufám, že jste uplynulý týden prožili příjemně a že jste se na naše dnešní hudební setkání těšili stejně jako já. Dnešní vydání Šlágru od srdce jsem sestavil výhradně podle vašich přání, jinými slovy, uslyšíte v něm výhradně písničky, o které si píšete. Tak ať je vám s nahrávkami mého orchestru znovu hezky.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

Budu vám vyprávět příběh o zločinech, které kdosi kdysi páchal, páše a možná taky páchati bude. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meký mesr, ach můj Bože, kdo dokáže, že je vrah. Na nábřeží řeky Temže, že

Valdemar Matuška, poté Valda v legendárním duetu s Evou Pilarovou, zpívající herečka Daniela Šinkorová a na 7 strun hrál Karel Hála. Budiš mu země lehká. V dnešních šlágerech od srdce znějí výhradně písničky, o které si píšete, za dopisy, pohlednice, korespondenční lístky a maily jsem vám moc vděčný, protože bez vás u rozhlasových přijímačů by můj pořad ztrácel smysl. Moc děkuju.

Slyšeli jste v této sérii Už troubějí na horách jelení, zpívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Poté Milan Chladil zaspíval Já se dnes dopoledne žením, Naďa Urbánková přidala Mám ráda Žužu a Joška Černý Lásko bože lásko. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Není to tak dlouho, co můj orchestr oslavil půl století existence. A řeknu vám, uteklo to jako voda. Za těch 50 let se u našeho zpěváckého mikrofonu objevili snad všichni interpreti, kteří k naší hudební scéně neodmyslitelně patří. Také Vašek Neckář, Lucie Bílá a Jirka Korn.

Kdysi jsme s Valdou Matuškou jeli do Švýcarska, do Lausanne, kde se konal koncert pro UNICEF, tedy pro dětskou organizaci OSN. Prezidentem celé akce byl Charlie Chaplin, který v té době ve Švýcarsku žil. Učinkovali mimo jiné světoznámý houslista Yehudi Menuhin, legendární tanečnice Josephine Bakerová a slavnostní večer uváděl Petr Ustinov. My jsme tam s Valdou byli jediní z východu. Dostali jsme každý nádherné hotelové apartma a Valda najednou takhle v noci zaťuká na moje dveře. Držel v ruce obálku a ptal se, jestli ji mám také na nočním stolku. Měl jsem, tak jsme se do toho podívali. Oba nás nejdřív napadlo, že tam asi budeme mít nějaké franky, abychom si to v Lausanne trochu užili. Ale nic takového, byla to pozvánka na nějakou výstavu. Samozřejmě jsme si to tam užili, ale za své, které jsem navzdory tehdejším devizovým předpisům propašoval v ponožce.

Věřím, že jste poznali zpěváky Valdemar Matuška, Karel Hála a Pavel Bartoň. Na závěr dnešních šlágrů od srdce, ve kterých znějí písničky na vaše přání, nás potěší Petra Janů, kvartet ve složení Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Bohuš Matuš a Zdeněk Plech. A já se těším na naše společné setkání zase příště, samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se hezky a ať se vám daří. Všechno dobré přeje Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: V těchto dnech slaví 90. narozeniny dramatik, spisovatel a politik Milan Uhede. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Milana Uhdeho si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Prožil okupaci, stalinismus, naděje plná léta 60. normalizaci, listopad 89 i demokracii. Je autorem mnoha divadelních a rozhlasových her, také povídek, písňových textů i básní. Několik let strávil v politice, ovšem dle vlastního mínění si tam nepočínal úspěšně. Za úspěch naopak považuje, že to poměrně včas rozpoznal a vrátil se zpátky za psací stůl. Muž s výrazným přednesem, dunivým hlasem a názory, co mají váhu. Muž, který bývá ze všeho nejraději označován jako dramatik, pan Milan Uhde je hostem Stříbrného větru a já si toho velmi vážím. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pane Uhde, když začínáte psát hru, trápíte se obvykle hodně s první větou?
4: Ne, já první větu obvykle znám ještě dříve než název. Ale trápím se po dokončení. Zpravidla hry dokončuju. Ale po odstupu 2-3 měsíců si je znovu přečtu a pak nastává škrtání, zpochybňování, úpravy a v řadě případů i k naprostému zmaření textu a zahození.
3: Co to o vás vypovídá, tato vlastnost, že vy opravdu neváháte nejednu hru vyhodit, vyřadit, zlikvidovat?
4: To je slabý talent. Jiří Kratochvíl mi jednou, když jsme na toto téma spolu mluvili, povídá, génius se neplete. Kdo se moc plete, má důvody o sobě pochybovat.
3: Mně se zdá, že jste na sebe neskutečně přísný a jste také zajímavě disciplinovaný, protože například na rozdíl od Milana Kundery, se kterým se přátelíte někdy od počátku 50. let, jste nebývale vstřícný vůči kritice. To je velká vzácnost mezi umělci, mezi tvůrci. Tušíte, jak jste se propracoval a kdy jste se propracoval k tomu nastavení, se kterým dokážete přijímat kritiku, poučit se z ní a nechápat ji jako nepřátelský výpad?
4: Já jsem měl dvojí štěstí. Když jsem se stal autorem první divadelní hry Král Vávra, tak jsem měl řadu výborných kritiků, kteří se za tu hru postavili. A já jsem se setkal s faktem, jak je to příjemné a pěkné, když vás kritika pochválí. A druhá zkušenost byla negativní. Když jsem jako svou druhou hru zveřejnil a úspěšně ji zadal Národnímu divadlu, to je hru Děvka z města Théby, tak ostře negativní kritice ji podrobili takový vynikající mužové, jako byl profesor Jan Patočka. A já jsem z jeho kritiky brzy pochopil, že má pravdu ve všem všudy. A já jsem si uvědomil, jakým obrovským darem dobrá negativní kritika pro autora je. Mně kritika profesora Patočky pomohla se orientovat, byť byla negativní. A já jsem skutečně při našem prvním setkání, tuším 69., kdy měl v Brně přednášku veřejnou, a já jsem se mu představil. A on se domníval, že mu jdu vyčinit. A já jsem mu poděkoval. A to nebyla žádná póza. A od té doby jsem bral každou kritiku jako určitý impuls. Negativní kritika, i když je nespravedlivá, já si myslím, že jsem si takových také užil, takže to je pro autora velká příležitost, aby se nad sebou pořádně zamyslel.
3: Ale já si pořád říkám, že takto úžasný a vzácný přístup musí mít kořeny ještě někde jinde a přemýšlím, jestli to mohlo být i ve vaší rodině.
4: No tak maminka mě nekriticky zbožňovala. Tatínek dospěl posléze k názoru, který před mými sourozenci nezatajoval, že Milan je blázen. Poněvadž jenom blázen se dostane do strašlivého rozporu s režimem, který má perspektivu tady být 200, 300 i 400 let dále. Můj tatínek mě bral vždycky trochu ironicky.
3: Co to s vámi dělalo? Jaký byl vlastně váš vztah, když jste si od tatínka poslechl, že jste blázen?
4: Tatínek měl na svět pohled právníka. On byl vynikající právník, jako stvořený, aby vyučoval práva, a shodou nešťastných okolností přišla válka a tak dál. Zkrátka živil se praxí právnickou. A jako právník se díval i na můj úmysl stát se nejenom studentem filozofie,

0: těžkých rozporů s komunistickým režimem. Charismatický vysoký muž, který mi jako zaujatému věřícímu tehdy vykládal, že největší síla zpovědí je v tom, že jsem k sobě přísný. Jakákoliv kritika, kterou křesťan vznáší na někoho nebo na něco, začíná kritikou sebe sama, poněvadž říkal, ty máš sám sebe pěkně po ruce. Všechny ostatní máš na distanc. Tam už ta nelítostnost, to není spolehlivé. Ale sebe musíš poznávat, s sebou si nesmíš být jist, protože křesťan každou myšlenku začíná vyznáním hříchů. A to vlastních, ne cizích.
1: Takže to byl katecheta, kdo to vás tak to nastavil.
0: Který mě také získal, že mu budu ministrovat. Bylo mě 11 let. Ale rodiče se postavili proti, měli velmi pochybný důvod, že mše, kterou vysluhuje tady tento muž, začíná v 7 hodin v Králově poli a to by museli mě ráno doprovázet, nemohli by mě nechat samotného, to byla výmluva, já jsem jako 10letý po Králově poli všude chodil. Oni prostě už těsně před rokem 48 nestáli o to, aby se nějak zúrazňovala ta víra, protože nedaleko Božetěchovy ulice byl sekretariát komunistické strany a tam v neděli dopoledne sedali 4 takový veselí pánové, kteří si všímali, kdo tak leze pořád do toho kostela. Nemluvil pro pána Jána, mladý muž, který ministruje.
1: Chtěla jsem se zeptat, jestli jste mohl s rodiči otevřeně hovořit o tom střetu ideologií, což u vás doma bylo velmi žhavé téma, protože tatínek, ač právník odchovaný první republikou, vstoupil z existenčních důvodů do komunistické strany, měli za sebou lecos během války, k tomu se možná také dostaneme. Hovořili jste o tom světě plném rozporů a střetů a podivných kontrastů?
0: Ne. Můj tatínek měl ke mně takový ironický vztah, byl kritický. V jeho větách se skrýval jakýsi posměšek, buď vůči sobě samému, nebo vůči partnerovi. A já jsem byl fanatik už za protektorátu, kdy jsem pod vlivem svých vyučujících zbaštil hrdinství německých vojáků pod Stalingradem a velice jsem svému otci vyčetl, že neodvedl na Winterhilfe, na takzvanou zimní pomoc, obojí lyže, maminčiny i svoje. Odvedl jenom maminčiny, maminka nebyla dobrá lyžařka, a svoje lyže schoval pod uhlí. To jsem objevil a měl jsem to velice zazlé. Takže tatínek těm mým fanatickým výlevům byl vždycky ironický. Po 45. roce jsem zahořel pro Rudou armádu a vytýkal jsem mu, že není dosti nadšený, že je sice členem komunistické strany, tím se stal až v únoru 48, ale že vůbec neprojevuje mnoho nadšení Rudou armádou. A já jsem také tatínkovi velmi hořce vytkl, když on, který na rozdíl od maminky uměl šít na šicím stroji, připravoval vlajku sovětskou tím, že vzal vlajku hitlerovskou, hákovým křížem v tom bílém kruhu uprostřed, ten vystřihl a dovedně tam vetkal na šicím stroji kus velkých pánských rudých trenýrek a ono to barevně téměř zapadalo. A já jsem mu to strašlivě vytkl, strašně.
1: Člověk si říká, že ta absence rozprav mohla dopadnout tedy předivoce, ale vy jste si to svým intelektem a setkáváním s jinými lidmi dokázal v životě ukočírovat.
0: V této situaci došlo naopak k velkému konfliktu, který vyvrcholil tím, že tatínek pravil mé matce, Oluško, odveď toho idiota. Protože hrozilo, že dojde k brachiálnímu vyrovnání názorového rozporu. Toto trvalo neustále. Já v tom svém fanatismu jsem vydržel hodně dlouho, téměř až do roku 56, do Chruščovova referátu.
1: Pane Uhde, a bylo vám doma dobře?
0: No, to, že mi bylo dobře, byla převážně zásluha maminčina. Ona byla člověk srdečný, city na dlani, takže ona ty rozpory tlumila.
1: Ale ta záležitost, kterou jste rozpoznal až s velkým odstupem a sice dění za druhé světové války, kdy vaše maminka židovka musela velmi složitě zápasit o svůj život i o život váš, ta se nějak do vašeho vztahu a vašeho osobního prožívání promítla? Cítíte tu záležitost jako

0: řekněme, trauma?
1: To byl drtivý úder, já to jinak nedovedu nazvat. I když jedna moje kamarádka, jejichž názoru jsem si vážil, jednoho dne už jako více než padesátníkovi řekla, ty si ten rozpor prostě pěstuješ. S tímto rozporem vůči otci jsou mladí muži hotovi ve 22, ve 24 nejpozději. Nevykládej, že ty to prožíváš v 55. Jsteš bolestín a pěstuješ si to. Neberu tě vážně. A já jsem ale opravdu do poměrně vysokého věku, určitě do těch 55, to jsem už byl ministr kultury, já jsem to prožíval stále jako živou věc, já jsem s tím pořád zápasil, já jsem si to ověřoval, rodiče o tom se mnou nechtěli mluvit. A já jsem po fízlovsku, musím říct, pátral mezi vrstevníky mých rodičů, právníky, soudci, advokáty, bývalými advokáty, důchodci, jestli by mě nedovedli říct, jak to opravdu tehdy bylo. Chtěl se můj otec rozvést, nebo to byl jenom takový strašák? Všichni říkali, já už si to nepamatuju, anebo druhá reakce byla, já o tom nechci mluvit, nenuďte mě k tomu. Takže já jsem pořád hledal motivace vlastně do velmi vysokého věku. Jsem nevěděl, jak to bylo. A teprve, když se vyklízel dávno po smrti mých rodičů, rodinný dům v Králově Poli, nošili se tam dokumenty, které svědčily o tom, že mé představy byly naprosto falešné. Nebylo to tak, bylo to jinak.
0: Takže falešné představy o tom, že se váš tatínek za svou židovskou manželku nestavěl dost rázně, o tom, že složitě odolával pokušení rozvodu, což by vlastně mělo fatální následky. Přičemž svou roli v tom příběhu sehrál i váš židovský dědeček, který se o svou dceru pochopitelně velmi bál a byl ochoten podstoupit podvod, aby bylo uznáno, že on, dědeček, není synem židovských rodičů. Nakonec to pod tlakem učinila přímo vaše maminka, ale vraťme se, pane Uhde, k vám, k těm vašim falešným představám. Jak to tedy bylo?
1: Například nebyla pravda, že dědeček Geiger, otec mé matky, od začátku trval na tom, že zůstane tady, když jeho dcera nepůjde s ním do emigrace. On žádal o emigraci, on se zoufale pokoušel dostat do Spojených států a vláda Spojených států, přestože on byl finančně zabezpečený i s manželkou, odmítla, protože ručitel ve Spojených státech už za dva své bratrance české židovské se zaručil. Ten zápas mého dědečka byl daleko věcnější a já jsem si ho v něčem idealizoval. Naopak se ukázalo, že on byl skutečně iniciátorem celého toho rozvodového pokusu, který skončil v prvním kole dobře. Takže moje maminka zůstala majitelkou rozsudku, že není židovka. Ale iniciátorem byl dědeček. Nebyla to moje maminka a rozhodně to nebyl můj otec.
0: Co tohle všechno udělalo s vaší maminkou?
1: Změnila se. Advokáti, které jsem vyslýchal potom, říkali, no ona byla nesmírně populární, jediná advokátka v Brně zpočátku, pak přišli další a neobyčejně půvabná. Takže byly stížnosti, že soudci rozhodují kauzy v její prospěch, protože se jí koří a snaží se jí zalíbit a tak dále. A několik takových stížností se skutečně řešilo. Řídila auto a mého otce učila řídit, on to neuměl. Když v roce 45 poprvé se pokusila, auto jsme měli na špalkách, samozřejmě nebyl benzín. Po celé této kauze poprvé objela jedenkrát blok a nechala toho, řekla, mně to nejde a já se necítím. To byl změněný, čili nesmála se a o této věci nechtěla tvrdošině, nechtěla mluvit, protože mě řekla, já ti to vyložím všecko a ty to napíšeš, žádný takový.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: V roce 1952 se Milan Uhde, co by začínající básník a také svazák, začal pohybovat mezi členy brněnské pobočky Svazu spisovatelů. Ještě vám nebylo 16 a už jste tam seděl vedle básníků Mikuláška, Kainara. O čem jste se s těmi velikány bavil, pokud jste vůbec našel odvahu se s nimi pouštět do hovoru?
3: Já jsem tam přišel a vůbec jsem si nebyl tehdy vědom, že to je dějinný rozpor. Prostě šlo tehdy o to mladými neinformovanými hlupáky zacelit díry, které tam zbyly v tom tvůrčím spisovatelském prostředí poté, co někteří spisovatelé byli kriminalizováni, zavřeni, odsouzeni, znemožněni, nesměli publikovat a tak dál. A to bylo potřeba někým nahradit. A mládež, samozřejmě nevědomá. Já jsem byl jeden z těch mládežníků. Ale já jsem tam pochopil, co ti básníci velcí, kteří tam seděli. Čerstvý laureát státní ceny Josef Kainar, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Ludvík Kundera, Karel Capone, tehdy známý, dnes poněkud zapomínaný, Milan Kundera, který sice nebyl členem brněnské pobočky, ale záhy jsme se zblížili a tu jsem pochopil, co všechno tihletito lidé vědí a umějí. A co to je být naprostý začátečník, který svůj talent ničím nedotvrdil, jenom je drzí a prostě nosí jim své pokusy. Oni byli ke mně nesmírně otevření. Josef Kainar si přečetl jednou za půl roku 4-5 mých nových básní, zavrtěl hlavou a řekl, není to v tom. Tomu jsem rozuměl. Oldřich Mikulášek byl poněkud obšírnější, říkal, chlapče, ty jsi talentovaný, ale zatím to není dobré. Já jsem na ně dál. A bylo to velké školení, protože jsem tam přišel k poznatkům téměř zadarmo, ke kterým bych normálně přicházel bolestnými, nezdařilými experimenty. A vyvrcholilo to už v redakci Hosta do domu s Janem Skácelem, který mi řekl, to musíš pochopit, ty se zatím neukázal žádné básnické. Ty napodobuješ Oldřicha Mikuláška, ty chceš mít sami jedničky, že? Ale takhle to nejde, víš? Tak...
2: A jak přišel ten nápad, že tedy když literátem, tak nebudete básníkem, ale dramatikem? Kdy jste pochopil, že ta tvorba obrazů a dialogů je dobrým polem působnosti, dobrým terénem pro vaši kreativitu?
3: Drobný krůček a nepodstatný jsem učinil jako voják, když jsem založil divadlo poezie, které skutečně několikrát vystoupilo s poezií Langstona Hughese, takovou tou civilistickou, takovou přidrzlou. Ale hlavně, když jsem se potom vrátil po 18 měsících, já jsem měl jako absolvent filozofické fakulty zkrácenou vojnu o 6 měsíců, protože jsem kroutil 3 roky vojenskou katedru, než ji nám zrušili. A já jsem měl kamaráda Zdeňka Čecháčka, později publikoval jako režisér amatérského divadla pod jménem Zdeněk Turba. A ten mě pozval na představení svého divadla poezie My bujaré pokolení z díla Bertolda Brechta. Já jsem najednou viděl, že ta poezie se dá dělat ještě úplně jinak. Já jsem pěstoval takovéto oficiálně se tvářící divadlo poezie, tak všichni jsme byli velice zadumaní.
2: A vy sám jste taky hrál divadlo, že ano?
3: Já jsem účinkoval v tomto divadle poezie, protože mě bylo blbý je tam vyhnat a sám se tam jenom kochat jejich rozpaky a nezdary. Ale Zdeněk Čecháček mě ukázal divadlo plné humoru, plné uličnictví, plné takových velice zvláštních situací, velmi mladých, velmi takových rebelských. A já jsem se tam dal jako neplacený a trpěný dramaturg, který začal dělat poezii jako pořad. Mě ti básníci velcí nenaučili dělat poezii, o tom se tam nemluvilo, jak se dělají básně. Ale oni mě naučili číst poezii. A tak já jsem jako čtenář vybíral básně a sestavoval jsem je pro to divadlo. Některé ty pořady měly úspěch, protože byly satirické, byly humorné. A já jsem začal snovat veliký pořad z díla Karla Havlíčka. Nevěděl jsem, jak do toho, a mezi tím jsme se pohádali. S kamarádem Radimem Vašinkou, to mě trvalo několik desetiletí, než jsme si zase přišli na chuť a smířili se a obnovili kamarádství z let gymnazijních. Takže já jsem to dílo havlíčkovské, které jsem připravoval pro divadlo X, nabídl Mahenově činohře, kde mě dramaturg Bořivoj Srba, když se na to podíval, na ten pouhý scénosled, řekl, to nám nedovolí. Ale tady je v Brně speciální satirické divadlo, to má volnější režim. Zanes to Sokolovskému a ten to přijme.
2: A představení vašeho krále Vávry ve večerním Brně bylo obrovským úspěchem. I vy jste byl spokojen?
3: Já jsem si byl vědom toho, jak jsem se dostal do dobrých rukou. Já jsem tam přinesl rukopis, který byl nerealizovatelný. Především byl strašně dlouhý. Sokolovský pravil, pane Uhde, je to o půl hodiny další. Musíte to seškrtat, máte na to 3 dny, máme pátek, v úterý mám čtenou zkoušku a tam potřebuju hotový text. Já povídám, no já nevím, jestli se mně to podaří. On povídá, jo, v tom případě budu škrtat já. A já provozuji dvojí škrty. Jedny, když vidím, že mě ty herci neuhrají. A druhý škrt, když nevím, co s tím. To mě vyděsilo tak, že jsem začal škrtat, nešlo mě to. Ale ujala se toho moje první žena, která tu hru seškrtala, takže já jsem v neděli večer novou verzi seškrtanou o půl hodiny, byl jsem přesvědčen, že ona to okradla o největší fóry, ale představa, že bude škrtat pan Sokolovský podle svého známého receptu, to mě odradilo, takže jsem tam donesl ten seškrtaný rukopis a čekala mě příšerná reakce. V pondělí v 11 hodin do redakce volá Evžen Sokolovský osobně, vždycky volala jeho asistentka. Za půl hodiny vás bude volat pan režisér Sokolovský, buďte na příjmu. Tentokrát Sokolovský, okamžitě ke mně. Přišel jsem tam, povídá, premiéra ohrožena, vy jste zradil. Odpověděl jsem Švejkovou větou, Ježišmarja, kdy? No protože ten text je seškrtán profesionální rukou a tu má v této republice jediný. Karel Kraus, a to je náš veliký nepřítel, vy jste se obrátil na našeho velikého nepřítele a ten teď to rozšíří a tak dále. Podařilo se přesvědčit, že ho neznám. Tak prostě ten seškrtaný text šel do výroby a já jsem věděl, že tak, jak to moje první žena seškrtala, takhle to sám neumím. Takže jsem ochutnával to, co jsem nechtěl dlouho uznat, že divadlo je týmová věc, je to kolektivní věc. Tam nejde jeden se postavit, takže já to všecko udělám. Další věc, já jsem napsal dialogy, které nebyly hratelné, rozvláčné. Já jsem tehdy obdivoval Vančuru, ta jeho klenutá souvětí, takže zuřila na jevišti hádka, ale ona to nebyla hádka. Paní Beránková se do toho vmísila, předchozí žena Sokolovského, povídá, pane autore, zkuste to napsat krátkými větami, to takhle nejde, než já to vykoktám, tak on se může nasvačit.
2: Vy už nastupujete zase do toho sebekritického tónu, ale my se stejně dostaneme zase do propadu, nebojte, z té euforie let 60., kdy se vám dařilo, kdy jste se stával prominentem a výraznou osobností, nastal sešup poměrně záhy, protože po zakázání hosta do domu jste se roku 70 stal spisovatelem povolání na volné noze, ale to trvalo jenom 2 roky. Pak vás zakázali a vy jste dalších 17 let nesměl publikovat. A u tohoto bych se také potřebovala zastavit, protože za první dobrý krok ven z toho zmaru označujete svůj podpis Charty. Ale já myslím, že STB si na vás opravdu pochutnala, že vám ukázali velmi ostré zuby. Co byste označil za jejich vůbec nejkrutější tah vůči vám?
3: Ty ostré zuby nebyly vždycky tak ostré. Byly dvojí verze. Pane doktore, posaďte se, tak to jsem si říkal, aha, to bude něco takového, jako byl tady Čestmír Císař a věděl jste o tom, byl jste tam na té schůzce s ním, kdo tam byl všechno. To byly pane doktore. A nebo pane Uhde, tak si sedněte, nebo pane Uhde, my se vás chceme zeptat, tak jsem říkal, a je. Oni ke mně nebyli nikdy ostří. my jsme byli, jak to Ludvík Vaculík nazval, jiná obslužná kategorie nebo skupina než mladí chartisté, jako třeba Petr Pospíchal, kteří byli biti a páchali na nich experimenty, že je vyvezli k hranici a předstírali, že je tam zastřeli, protože se pokusili o přechod hranic a tak dále. Tyto hrátky se mnou teda nikdy nedělali. Oni jednoho dne na mě vyrukovali s tím, že moje klidné živobytí, že si pěkně tady píšu, co chci, posílám to do ciziny a dostávám za to honoráře, tak to už na příště nepůjde. Já buď půjdu na svaz spisovatelů a tam se domluvím s nimi, za jakých podmínek budu smět tady publikovat, a nebo podám okamžitě žádost o vystěhování. Ta bude kladně posouzena a pracovníci brněnské STB, kteří mě měli na starosti, mě přijdou zamávat do Ruzině. A do 14 dnů řeknu, kterou z těchto možností jsem si vybral. Nač oni řekli, při tom rozmyšlení, mějte na paměti, my máme veškerou moc, máte děti, máte ženu, tak o tom uvažujte. To byla jasná řeč. Vyhrožovali. Já jsem to vyřešil tak, že jsem po 14 dnech, když mě pozvali, já jsem řekl, podívejte se. Já jsem svým přátelům v zahraničí napsal, že jste mě vyhrožovali a mé rodině, a že všecko, co se stane mně a mé rodině v příštích dnech a týdnech a měsících, máte na svědomí vy. To jsem vykonal a nepůjdu ani na svaz spisovatelů, ani nepodám žádost. Já jsem myslel, že teď tedy tygr zařve. A oni řekli, moment, půjdeme jinam. A odvedli mě na pasovku, kde nejsou odposlechy. A řekli, ale to bylo naprosté nedorozumění. Nám jde o to, abyste mohl publikovat. No nechcete publikovat. No tak je to k vaší tíží, protože tady bude socialismus, pane Uhde. Ale jestli teda chcete, my jsme jenom vám chtěli pomoct. Vy jste to špatně pochopil.
2: Pane Uhde, říkáte, nebyly to ostré zuby, ale psychologicky rozhodně ano.
3: Jiní zkusili daleko víc, víte, to je potřeba připomínat.
2: Ta situace, kdy vaše žena živila rodinu a vy jste dělal muže v domácnosti, trvala 17 let. Přes existenční starosti a propady, dalo se v tom období najít i něco přínosného? Navzdory veškerému tomu pocitu zmaru, který jste nutně musel zakoušet.
3: Já jsem nešetřil svou ženu. Na ní jsem valil všechny hrůzné představy, všechny starosti, všechny deprese. Nic jsem nezamlčel. Byl to hrozný nápor. Vím, že nemálo chartistických partnerek to nevydrželo. A nelze se na ně zlobit. Moje první žena toto unesla. Ale nemohl jsem si to dovolit vůči dětem. To jsem zdědil po rodičích, kteří pro mě za okupace vytvořili bezstarostné prostředí rodiny. Já jsem něco tušil, ale oni mě to vždycky rozmluvili. Já jsem se k vlastním dětem snažil chovat stejně. Vesele, žádné starosti, všecko je legrace, humorné básničky, poslouchali jsme Ivana Mládka a zpívali si ho a já jsem jim četl Morgensterna a já nevím co. To mě ukázalo, že život může být taky nazírán z ty lepší, poctivější stránky.

0: sestřičku.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dramatik, filozof, někdejší politik, pan Milan Uhde. Na disent vzpomínáte jako na ohromné společenství. Čím vším vás fascinovalo a povznášelo?
2: To bylo úžasné, jak jsem se stal svědkem soudržnosti rodiny. U Šimsů prostě všichni věděli. Před dětmi se to netajilo, že tatínek byl zadržený. Všechno se otevřeně probíralo. Různé názory na to. To bylo něco, co já jsem neznal, tuto otevřenost. Solidarita. Když Martin Šimsa odmítl nastoupit vojenskou službu, což znamenalo vězení, paní Šimsová nás pojala do takového toho solidárního, výměnného, nechci říct obchodu, ale výměnné akce, odložené boty, které se dají použít, se nabídnou do rodiny, kde jsou menší děti. To byla obrovská záležitost. To bylo pro mě neméně silné svědectví o solidaritě jako solidarita chartistů. Když mě zavřeli na 48 hodin a pak mě to ještě o 48 hodin prodloužili, tak chartisté brněnští usoudili, že to mohlo být pro mě dost tvrdým zážitkem a přicházeli mě pozdravit. Víte, to člověka ubezpečí o tom, že i v té tísnivé skutečnosti je možná hrdá a téměř normální lidská existence.
1: Pocity přátelství, vstřícnosti, solidarity, dobrodění jste zakusil i od divadelníků, protože na vás pamatovali v divadle Husa na provázku, pro které se vám v ilegalitě a díky statečným tamním lidem podařilo napsat 3 hry pod cizími jmény. Nejslavnější se stala Balada pro banditu. Je to pro autora hodně trýznivé nebýt u zrodu, u inscenování díla, u jeho úspěchu, u těch ovací, které pak nastanou? Bolí to?
2: Naopak. Já jsem byl samozřejmě vždycky velmi osobivý vůči svému autorskému právu a hlídal jsem u krále Vávry pořád. Není tam ale, tam je avšak, je to literárnější. Ano, mně o to šlo, když jsem nesměl vůbec nic ani na cizí jméno. A teď najednou přišla příležitost, pro mě nesmírně cenná, protože moje poslední premiéra byla v roce 67 nepovedená, naprosto pomílená věc a já jsem neměl příležitost to zkusit. Já jsem si nevěřil, zatímco přátelé o 7, o 8 let starší, jako Pavel Kohout, říkali, jsem vynikající autor, všude hraný, vy jste mě zakázali, to je výjimka, všude jinde mě hrajou. Mě nikde nehráli. A teď přišel provázek, zadali mě to, já jsem samozřejmě řekl, to jsou všechno blbý náměty. Ten Olbrach, to byl starý komunista, který náhodou teda z té strany vystoupil, ale pak zase po 45. do ní vstoupil, dejte mě s tím pokoj, ten opívání sociálních buřičů, to jsou sociální patologické jevy tohleto. No a Moštík, to je sentimentální idyla, ta pohádka má, jak kdo se na to má koukat, to je za 20 minut odehraný, co se tam bude dít a tak dále. Já jsem to potom napsal a ono to mělo úspěch a na té Baladě pro banditu jsem šel na tu 15. reprizu, to je známá historie, že mě nepustil režisér na premiéru, panž věděl, že já si text opakuju s herci. A já jsem tam na té 15. reprize pochopil, že to je dobrý představení a že ten text mluví a že si to pomůže samo. Provázek mě zachránil život, já mu děkuju a těm lidem, kteří o tom věděli, to byl jediný režisér, pak to pochopil taky Petr Osrdlý posléze, ale mlčel. A nikdo další, ani vynikající odborník Miloš Štědroň, který psal tu muziku, vůbec ho nenapadlo, že už se mnou spolupracuje, vždycky mě vzkazoval, že musíme spolu něco udělat a že tam není moje jméno. Já jsem si uvědomil, že to je obrovský štěstí, že můj text se hraje a že je hratelný. Mm. Že ta slečna, která seděla vedle mě, taková 18-letá, program nebyl dotištěný, já jsem měl program od Zdeňka Pospíšila, vytáhnu program, ona říká, je, ty máš program, půjč mě. To byla hrdost, že ona tleská a netuší, že kus toho potlesku patří mě. To bylo v tu chvíli tak zanedbatelný, tak směšný. Mě to jednou provždy na mou duši zbavilo ješitnosti a pýchy na to, že mě hrajou.
1: Jak se vám tvořilo v duchu lidové písně a její poetiky? A podotázka, mně připadala vždycky trošku taková podivná, ta lyrická nota zbojníka Nikoli. ani tak nevoní kořalička sladká, jako mě voněla mojí milé jabka, kde se v něm brala tahle něžná struna.
2: No, já jsem původně myslel, že k tomu napíšu své songy, ale Zdeněk Pospíšil mě z toho vyvedl. Povídá, milý, to nepůjde. Mně tak uvěří ty dialogy, víš? Až přinesu zrýmovaný texty a ty to budeš rýmovat, já tě znám. A budou to takový ty filozofický nudný, který já nemám rád. To tam nemůžeš, fakt. To musíš vymyslet nějaký jiný řešení. Já jsem přišel na příští schůzku a povídám Zdeňku, bude to lidová poezie, ukrajinská, podkarpatoruská, slovenská, moravská, i nějakou českou. On říká, jo, to mě uvěříš. Dobrý, to je dobrý. Jenže já jsem chtěl Nikolu jako opravdu takovej ten sociálně negativní živel, nezačlenitelný. Já jsem netušil, že v tom dialogickém libretu tam je ta lidová poezie nejenom obdivná, ona držela palce těm zbojníkům a vnášela tam milostné vztahy, především ten vztah té ústřední dvojice. Já jsem tam tu liriku potřeboval a teď ona tam byla taková velice pěkně obnažená, že jo. Tak jsem to okamžitě tam všelnil, netuše, že to vnese do toho textu akord, který tvořil určitou složitou reakci. Na jedné straně je to teda zabiják, ale je v něm takováhle lirická nálož.
1: A ještě náramen. Ten donutil, jak to zpíval, vidíte, to byl lirik.
2: No a povídám, Doňa to hraje výborně, Zdeňku. Vůbec ne, sežmel jsem ho, povídám, nebuď sladkej, je sladkej, aby ho ty osmnáctky žerali. To není dobrý výkon. No, on chtěl toho tvrdýho, ale v tom zbojníkovi byla ta lirická potence, na kterou já jsem tehdy neměl. Ale ta poezie lidová mě zastoupila a diktovala mě tempo. Donutila mě ty dialogy proškrtávat, protože ta poezie je úsečná. Ten dialog musel být taky takovej. A to omezení, ve kterém jsem se ocitl, se ukázalo být předností. To byla další lekce, která mě poučila, že divadlo je moudřejší než i ten nejmoudřejší jeho tvůrce, protože to divadlo tvoří s vámi všichni předchozí divadelníci. Všichni vložili svou moudrost do toho divadla, takže vy, když vstoupíte jako autor na scénu a dobře té scéně nasloucháte, tak to divadlo vám půjčí ku své moudrosti, kterou v tu chvíli nemáte. Já nevím, jestli to je v poezii, v románové tvorbě, v povídkové tvorbě, ale u divadla jsem si tím jistý. To je něco jako v ekonomii neviditelná ruka trhu, na kterou pořád někteří sočí a říkají, to je blbost. Není to blbost. Neviditelná ruka divadla také existuje. To je paralela.
1: Když vás tak poslouchám, patříte, pane Uhde, k těm tvůrcům, kteří se stotožňují s myšlenkou, že jsou pouhým médiem, že skrze ně ty myšlenky přicházejí, procházejí, hledají cestu mezi lidi?
2: O ne, já nejsem médium, takový talent nemám. Já to musím vypracovat. Mám negativní postavu, ale nemohu na ní z hurta. Já se jí musím zastat, jako ďáblův advokát. Musím říct, no počkejte. A vy byste v té situaci jednali líp? Já bych líp asi nejednal. Kdyby mě takhle tlačili, já bych řekl, no tak já vám to řeknu, teda to, co chcete slyšet. To je ta moudrost židovské anekdoty, kterou miluju, jak k tomu rabínovi přišel Kohn a říká, Zilberstein mi strašně ublížil, vypráví mu historii. Rabín říká, no to bylo od Zilbersteina škaredé, máš pravdu, Kohn. Druhý den přichází Zilberstein, vypráví stejnou historku, ale s opačným znamenkem. Říká, Kohn mě strašně ublížil. Ano, říká rabín, máš pravdu, Zilbersteine. Oběma setkáním je přítomen rabínův žák, říká, učiteli, to není možný. Oba přece pravdu mít nemohou. A rabín říká, milý synu, i ty máš pravdu. Víte, to je dramatik, který ví, že ta pravda se tváří. Není pravda, že každý má svou pravdu, to je výmluva. Pravda je, ale ten si myslí, že ji má, ten si myslí a vystupují jako nositelé pravdy. Nikdo nevystupuje jako nositel zla. Málo který říká, já jsem zlej a budu ještě horší. Ne, všichni to myslí dobře. Adolf Hitler to myslel dobře s Němci, s těmi ostatními, ale s Němci to určitě myslel dobře, že z nich udělá hrdinný národ. Všichni na světě to myslí dobře. A já teď jako dramatik Musím se jim dostat na kůži. Aha, tak on si myslí, že má pravdu a taky kousek. Má, musí mít, jinak nestojí za to o něm psát. To není médium, tohle, to je chytristika autorská.
1: A jak smýšlí opravdě Milan Uhde nikoli dramatik, ale člověk?
2: Já jsem přesvědčen, že pravda existuje. O tom mě moji přátelé jako Ladislav Hejdánek, který tomu zasvětil celý život filozofa, přesvědčil. Jenže pravda je jako řeka, ona plyne.
1: Ten obraz pravdy jako řeky, ten si uchovávám v mysli.
2: To je Ladislav Hejdánek, prosím, to já kradu, ale kradu s uvedením okradeného.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host?
0: Na dvojce.
2: Pane Uhde, dění po roce 89 bych ráda shrnula pod jednu nebo dvě otázky. Ta stěžejní se opírá o váš výrok. Zjistil jsem, že intelektuál do politiky nepatří. Proč?
3: Protože intelektuál musí planout pro pravdu. Profesor Patočka řekl, že intelektuál na rozdíl od duchovního člověka plane pro provoz, aby to odsejpalo, aby to fungovalo dál, proto je ochoten lecos odbýt kompromisem. Duchovní člověk ne. Ale podle mého názoru intelektuál hodný toho jména nemůže fandit jenom provozu, musí být závislý na pravdě, musí ji hledat. A politik, demokratický politik, musí dodržovat respekt k výsledku hlasování. Já jsem při své politické činnosti byl svědkem situací, a někdy to byla i moje osobní situace, kdy jsem hájil nikoli pravdu, ale takzvanou evidenci. Takových situací jsem zažil několik a já jsem se s tím smířil. Vstoupil jsem do politiky, tak musím respektovat základní přístup. Vítězí ten, kdo má většinu hlasů. Že nemá pravdu, no, to je sekundární záležitost. Ale snášet to trvale, řekl jsem si, ne, to musí mít své omezení. Z původně dvouletého byly 4 roky, pak další 4 roky, ale po těch 8 letech mě bylo jasné, že musím pryč, protože jednak ta pravda zapíraná bolela, a já jsem nedokázal jí zveřejnit a říct, moje strana nemá v těchto věcech pravdu, odchýlila se. A když jsem s tím šel, už bylo pozdě, už byly věci rozběhnuté, takže nešli zastavit. Ale já jsem věděl, že tam nejsem na svém místě a dříve, než mě dali najevo, že by bylo dobře, kdybych skončil. A já jsem v tu chvíli už to dávno věděl.
2: Jaký byl návrat po ukončení vašeho politického působení do světa v uvozovkách normálních lidí?
3: Byl komplikovaný zejména tím, že jsem trpěl syndromem únavovým, jak to nazvala lékařka, ke které jsem se uchýlil. Ten únavový syndrom může tak do půl roku odeznít, ale nikde není napsáno, že musí odeznít. To vám může zůstat. Já vám otevřeně říkám, vy jste na pokraji svých sil a já jsem taky půl hodiny po snídani usínal. Odpoledne neustále děti viděli otce, který usínal jako 90-letý fotr ve svých, já nevím, 62. To bylo hrozný. To odeznělo. Ale neodeznělo, že ve mně spousta lidí viděla politika a viděla ODSáka. Klausova straníka, kterým jsem byl, i když jsem postupně nabýval stále kritičtějšího vztahu. Takže, že by mě všichni zvali na pivo a říkali, napiš pro nás něco. No, nastoupil jsem dráhu starobního důchodce.
2: Ono i to zžívání s rodinou bylo asi složité. Nenapadlo vás, že oběti, které jste veřejnému životu přinesl, byly až neúnosně veliké?
3: Ne. Já jsem šel do politiky se souhlasem rodiny, i když u dětí poněkud hořce přiznaným dodatečně, že jsem se s nimi naradil. To byla chyba, skutečně to byla chyba. Všechno šlo tak překotně, ale výčitky po této stránce nebyly. Já jsem odešel do politiky od rodiny, která byla mým nestatečným depresivním počínáním mezi lety 72 až 76. Tak ničivé to byly vlivy, že v podstatě narušení, ke kterému tehdy došlo, jenom ukázalo v roce 98 při mém návratu, že už vlastně se nemám kam vrátit.
2: Když jste zmínil děti, od nich jste si nenechal říct jejich názor na váš vstup do politiky, chtěla jsem se zeptat, jestli jste si od nich někdy později nechal v nějaké životní záležitosti rád poradit.
3: To se nedá říct, protože moje dcera, ona mě měla ráda a má mě ráda, ale myslím si, že je přesvědčena, že jsem z té politice si počínal bludně. A syn, my jsme v dobrém spojení, i když je činný v zahraničí jako manažer, ale měl od začátku nesmírně kritický vztah k Václavu Havlovi. V tom jsme si nerozuměli a dodneška si tak úplně nerozumíme, i když si myslím, že syn měl podobné výhrady, jako měl filozof Petr Rezek.
2: Pane Uhde, mám na vás poslední otázku. Budeme se loučit a to téma chci otevřít. Když se zeptám na lásku ve vašem životě, přičemž vím, že jste zažil krach jedné velké a významné lásky, stejně jako lásku pozdní, spečetěnou manželstvím, jaký je to společník ve vašem žití, ta láska?
3: Trvalý. Já jsem už od útlého věku byl všelijak zamilovaný. Komický rys to mělo, když jsem nastoupil do první gymnázia, poněvadž mý rodiče posedli myšlenkou, že jsou staří a že brzy zemřou. Otec se dožil téměř 90. Tak mě přemluvili, že jsem souhlasil s tím, že pátou třídu obecnou absolvuju v Praze novém kurzu, abych se čtvrté třídy šel přímo do gymnázia, neboť rodiče právníci, kde si objevili v nějaké vyhlášce, že je to možné u velmi talentovaných jedinců, mě za takového prohlásili. Já jsem skutečně tu diferenční zkoušku ze všech příslušných předmětů složil a nastoupil jsem do první třídy do gymnázia se spolužáky a spolužákyněmi, to byla novinka, kteréžto spolužákyně byly nejméně o rok starší.
2: Vy jste se teď tak blaženě zatvářil.
3: A oni to byly krásné holky. V mé vzpomínce jsou to krásné holky všecko. A já jsem se postupně do nich zamilovával a oni mě dali některá citlivěji, některá méně citlivě, že to je blbost naprostá. Já jsem byl taky nejmenší ve třídě fyzicky, ale ten začátek, to byla permanentní zamilovanost. Já jsem vždycky měl někoho, koho jsem zbožňoval, byť i tiše, na dálku, někdo o tom snad ani nevěděl, no oni to ženy i mladá děvčata poznají. Já jsem si myslel, že Evu Šlapanskou miluju tajně a všichni to věděli. Já jsem ty dvě lásky v životě prožil doopravdy a nikdy jsem se své první ženy dobrovolně nevzdal. To bylo dlouhé poznání, ale já jsem o to svou vlastní vinou přišel, ale mně to docházelo strašně pomalu, strašně dlouho, jako mě pomalu docházel konflikt s otcem. Ale dostavilo se to a považuji se za doklad lživého tvrzení, že každý může mít lásku v životě jenom jednu. Podle mě to není pravda. A nebo jsem vedle jak ta jedle, což se mě několikrát v životě přihodilo. Jed na to nevezmu, ale ruku do ohně za to dám.
2: Víte, i kdybyste byl vedle jak ta jedle, tak to stojí za to cítit, že láska je vaším věčným souputníkem. Moc děkuji za dnešní krásné setkání. Naším hostem byl pan Milan Uhde. Naschledanou.
3: Já děkuji a naschledanou.
4: Heaven, I'm in heaven.

the happiness I seek. When we're out together dancing cheek

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám vás u pravidelníku jménem U muziky s Eduardem Hrubešem. Každé pondělí a pátek v tuto hodinu vysíláme na Českém rozhlasu hodinku plnou řízné dechovky. Jinak též podvečer s naší hudbou přímo národní. Zahájili jsme docela programovým titulem. Alois Aust, všestranný hudebník, skladatel a multiinstrumentalista, zhudebnil text Ladislava Jacury a vznikla polka Dnes náladičku mám. Takhle ji naspívali Josef Sochor a Bajo Trio a hrála česká švitorka, kterou řídil Tibor Mestek. No a naší snahou samozřejmě bude dopomoci k příjemné náladě i vám. Pro začátek tu máme hned další polku. Lidový autor ji nazval U mlýna na stráni. Hraje a zpívá veselá muzika. A pak zazní valčík Jana Bureše na text Svatopluka Radešínského Vltavo krásná. Zaspívají Jana Sládková a František Schneidorfer za doprovodu Skalačky a poté to bude tango Zdeňka Beneše, který napsal i text Vrať se mi zpátky. Zpívají Bronislav Palovský a Zdeňka Litvanová. Hraje Lipkovanka, kterou umělecky vede Michal

Teď si poslechneme písničku z Křištínské hospody. Neznámý autor by měl určitě radost, kdyby se dozvěděl, že ten titul prakticky zlidověl. Lesanka teď zahraje a zaspívá, jaké to je v tom cikánském rozmaru. Následuje chvilka pro klasika. František Kmoch, pochodová Můj koníček, text vlastní a pozor, zpívá sbor orchestru Václava Hybše, hraje orchestr Václava Hybše, který to také celé řídí zpoza dirigentského pultu. A další lidová, jedna z těch opravdu nejdojemnějších, Stará lípa. Taky jsme ji s Kozlovkou hrávali a jedno oko nezůstávalo suché. V rytmu valčíku ji teď zahraje a zaspívá Veselka Ladislava Kubeše.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, sestavený ze samých hitů české a moravské dechovky. U té následující písničky vás asi bude zajímat, na co tak mohl být zvědavý ten zvědavý Šohájek. Dva Antoninové mají pro vás připravenou odpověď. Hudbu napsal Antonín Orsák a text, který vše vysvětlí Antonín Galuška. Lácaranku řídí Karel Porubský, zpívají Jitka Lukášová a Michaela Špírová. Pak je tu Joška Černý. Ten začal zpívat už co by mladičký Šohájek, nejprve za párek, později i za honorář. A tak nás spolu s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů zavede až za tu horu za Vysokou. A brněnská Moravěnka, řízená Jaroslavem Fuchsou, má pro nás připravenou ještě Šeříkovou polku, kterou na text Růženy Sypěnové zkomponoval František Maňas. Zpívají Jarka Kachyňová a Květa Navrátilová.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Na tomto místě a v tomto čase jste si už zvykli poslouchat vždycky nějakou říznou směs. Dnes to bude směs hornických písní, jak je v minulosti složili dnes už neznámí autoři. Zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše.

Teď, přátelé, ještě rychlá návštěva Šumavy. Tentokrát nás do této nádherné krajiny vezme rozhlasová plzeňačka, kterou vede Jan Oblištil. Šumavský valčík složil Antonín Bulka na text Františka Kratochvíla a zaspívá Jiří Langmajer. No a to už jsme zase ve finále. Krajanka Václava Hlaváčka se s vámi dnes rozloučí polkou Karla Vacka. No schválně, kterou byste tak navrhli? Ano, správně, zůstaň tu s námi. Naslyšenou zase váš Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.

0: Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, zdravím vás všechny tady v Pražském divadle u hasičů, zdravím vás všechny doma u rozhlasových přijímačů, které jste si velmi správně hned na začátek, mám to za sebou, vidíte to, které jste si naladili na vlny Českého rozhlasu 2. Víte, jsem takový rozechvělý, protože tohle ještě není úvod, dneska to malinko pozdržíme, protože jestli dovolíte, já bych si tu teď splnil jeden dětský sen. Proto jsem takový rozklepaný. Víte, jako malý kluk, když jsem se díval na televizní obrazovku a sledoval jsem Marka Ebena, jak moderoval předávání cen TT, víte, co jsem mu nejvíc záviděl? To antré. Že na začátku se rozsvítila ta scéna a odněkud ze zákulisí se ozval hlas a řekl: dámy a pánové, pan Marek Eben. A to mě vždycky úplně běžel mráz po zádech. Potom po letech, což bych nikdy nepředpokládal, jsem se k tomu TT opravdu dostal a těšil jsem se na to. Jsem říkal, jak to dopadne, je mi jedno. Jde mi tady o tu větu na začátek. No a za nás už to bylo zrušeno, že jo? Za nás už nás nikdo neuváděl. Já jsem si říkal, aha, tak Saskia Burešová, které patřil ten hlas, už mě nikdy neuvede. Můžu si to jednou zkusit. Proto se tak klepu. Dámy a pánové, paní Saskia Burešová. Dobré dopoledne. Mně to je opravdu velmi trapné, ale než se dostaneme k tomu našemu tématu, víte, jenom na začátek, mohl bych si odejít, že byste to...
1: Jako, na jak dlouho?
0: Že byste, no než mě zavoláte, víte, jako, že bychom začali od začátku, jako to tenkrát bývalo. Víte, jak jsem říkala, dámy a pánové, přichází pan Marek Ebe.
1: Ano. Samozřejmě, ráda
0: bylo. Já nevím, jste u toho seděla nebo stála, když jste to říkala?
1: My jsme to tenkrát natočili na pásek.
0: Vy jste tam nebyla. No.
1: Aha. Já jsem tam byla, ale v zákulisí pro úplně jiné účely.
0: Tak si udělejte pohodlí, stůjte se. A já jako jdu dozadu a jako jsem tady ještě nebyl.
1: Určitě.
0: A poprosil určitě. Bych s tou dikcí, jak to
1: určitě.
0: Tenkrát.
1: Určitě, no. Je to krásné.
0: Tak já už jsem pryč. Ano.
1: Dámy a pánové, pan Marek Eben. Spokojen.
0: Ale ne.
1: No chtěl jste to slyšet ještě jednou.
0: No tím hlasem to bylo krásně, ale jenom
1: jo,
0: to jméno, kdybychom změnili.
1: Jo,
0: nebylo
1: vás.
0: To špatný, nebylo dobře. To špatný, ale když bychom...
1: Tak já vám ten dětský sen splním. Ježiš, běžte do zákulisí.
0: Tak já zase mizím, jo? Já se omluvím. Pardon, Aleš Cibulka. Aleš.
1: Jasně. Dámy a pánové, pan Aleš Cibulka.
0: Dobrý den.
1: Bylo to krásné?
0: Já si teď jdu jenom ještě vychutnat ten potlesk. Dobrý večer. Dobrý večer. Saskia Burešová, já vám moc děkuji. Ježíš, to je pocit, mě úplně normálně tluče srdce. To jestli slyšela maminka, tak to s ní švihlo. Dámy a pánové, téma našeho dnešního tobogánu jsou brýle a brýlatí. Všichni hosté, kteří dnes přijdou, budou mít brýle, nosí brýle, protože my jsme se shodli na tom, že náš život je mnohem složitější než ten život váš, kdo dobře vidíte, a je nutné nás litovat. Alespoň hodinu. Nikdo si nepředstaví, co to je v zimě vejít do restaurace a 10 minut stát u dveří, než se vám rozmlží skla. Nikdo neví, co to je plavat v rybníce, doplavete do prostředka a vůbec nevíte, kde jste, protože nemáte ty brýle a tak dál a tak dál. Já se podívám teď do publika, kdo z vás má brýle a téměř všichni obrýlení. To je dobře, vy nemáte brýle?
2: Já jsem je zapomněl, jinak je nosím taky.
0: Ano, ano, jsem se lekl, že řeknete, že vidíte dobře. Já, jak vidíte, dneska jsem si vzal kravatu speciální. Pro naše posluchače jsou tam oči, brýle a je tam taková ta cedulka od optika, kde jsou ta písmenka. Tak prosím vás, jestli na to vidíte, čteme. Vy jste řekla B? Co jste to řekla? K? Ale ukazoval jsem na E. Vy jste po operaci očí? A nesfušovali vám to? Tak čteme dál toto. T. L. E je to. Ne, já vás nebudu zkoušet, abych vás nerozhodil. Tady paní dala prachy za operaci a takhle jí to udělali. Paní Burešová, co vy a brýle?
3: No, já se přiznám, že já brýle nosím spíše pro ozdobu. Samozřejmě brýle nosím na čtení, ale na dálku zatím ne. Ale já každé ráno nasadím své růžové brýle, které prosím nemají vůbec žádné dioptrie. A cítím se báječně, ale jednou se mi stala nádherná historka. Přišla jsem do samoobsluhy nejmenované, ono tam bylo trošičku šero a já jsem tam vybírala různě zboží z toho regálu a teď vždycky se občas se mnou takhle lidé povídají a tak. A teď se na mě pořád tak soucitně dívali. Žádné jako jak děláte to kalendárium, nebo když jsem byl malý a vy jste mi uváděla večerníčka, pánovi bylo 30, že jo, to jsem vás měl rád a tak, žádné takové poklony. A pořád se tak, a teď jsem zaslechla takové třeba, jako vidíte, a ono to v té televizi vůbec není vidět, chudák. A teď nějako tak soucitně se na mě dívali, jsem říkala, ježišmarja, ten se dívala, nemám oko na punčošo, nebo něco se neutrhlo, se mi někde něco, no nic, pořád jako v pořádku, zaplatila jsem u té pokladny a teď jsem vyšla a podívala jsem se do té výlohy a zjistila jsem, že jak jsem měla ty růžové brýle, tak to jedno sklíčko mě vypadlo. A já jsem měla vlastně jenom jedno. Víte, jak mají takový ty, co nemají oko, jo? Jak mají takové to tmavé sklo. A říká, oni mě litovali, oni si myslí, že nemám oko a že v té televizi to maskuju. Musím říct, že jsem se smála celé dopoledne.
0: To je krásná.
3: Pravdu pikantní historka.
0: Chudáka v té televizi, to není vidět, to je kouzelná
3: historka. Já jsem pořád nevěděla, proč mě litují. Jo?
0: Čili, pardon, vy nenosíte brýle na dálku?
3: Na dálku.

0: posaďte se u nás. Tak, ano, ano, vejdete se, dvě krásné mladé štíhle. Tady jsou mikrofony. Zajímá mě i na vás jediná otázka. Krásné brýle máte. To jsme tu obrýlená sestava. Co? Co vy a brýle? Nosíte je od malička nebo taky jenom z frajeřiny? Jak je to s vámi, Pavlo?
1: Já nosím brýle asi od 5. třídy nebo 4. tak nějak. Takže vlastně od malička už strašlivě dlouho. Tak chvíli jsem si na ně musela zvykat, protože myslím, že každé dítě, kterému vrazí na obličej růžovou obroučku, s kterou musí chodit do školy, tak si na ní musí chvíli zvykat. Ale zvykla jsem si a teď mám brýle ráda. Beru je jako doplněk, protože když už je musím nosit, tak si z toho dělám alespoň hezkou záležitost.
0: Smáli se ti ve škole třeba? To je další věc, určitě. Víte, my chudáci děti.
1: No.
0: Smáli se ti ve škole?
1: No určitě, samozřejmě, protože já jsem chodila do školy v době, kdy ještě nebyl takový výběr obrouček jako teď. Takže najít v dětských obroučkách něco, co by bylo úžasného a nikdo by se tomu nesmál, vždycky se najde nějaký trouba, který se směje.
0: No. Jako ne teď, teď jste se mohli zasmát. To, co...
1: Myslím, ve škole.
0: Ve škole, samozřejmě. Štěpánko, co vy a brýle provázejí vás od dětství?
2: No, já mám podobné zkušenosti jako Pavla. Já mám asi od 3. třídy a bylo to pro mě strašný, když jsem je začala nosit, protože se mi všichni smáli. Samozřejmě na mě volali brejlovče, brejlovče. Tak já jsem je nosila faktovce nejdřív, jenomže vždycky jsem si je nasadila jenom při hodině, jenomže pak už jsem neviděla ani mimo ty hodiny, tak jsem je musela nosit pořád. A bylo to pro mě smutný. Zkoušela jsem různý cviky. Jsem se dozvěděla, že když člověk dělá nějaké cviky očima, takže by se mu mohly snížit dioptrie.
0: Je, tak to nás... A co jste dělala očima? To nás
2: různě jsem je poulila. Kroutila jsem s nima do kolečka, no nepomohlo to samozřejmě.
3: Nic. Dioptrie se zvýšily.
2: No, ano, ano, zvýšily. Prostě byl to podvod.
0: No a dneska já vím, že vy jste taky po oční operaci. Jak to probíhá?
2: Celá rodina.
0: Celá rodina. No víte co, teď jsem se ptal paní tady a ty, když jsem dal číst kravatu, tak jako nedopadla dobře.
2: To je moje teta. To je zrovna moje teta. Tak... Že by viděla zase špatně.
0: To je vaše teta.
2: Jo, to byla legrace, říká, že to byla legrace.
0: To byla legrace, ale krásná. A vedle sedí maminka i.
2: Ano, ta byla také na operaci. Ale se šedým základem.
0: Čekajte, vy jste operovaná celá rodina?
2: No, ne, také, já v tom mám trošku zmatek. Ne, to byla babička se šedým základem. My jsme byli na té operaci, já, moje sestřenice, moje sestra a teta. Maminka ne, a babička byla na operaci také s očima.
0: Ano.
2: Já to nějak pletu. Čili no prostě hezké. Celá rodina nosí brýle.
0: Ten institut, kde jste byli, ty jsou teď všichni na Kanárech, že opač vydělali na vaší rodině. Já se zeptám maminky, dobré dopoledne, můžu se zeptat?
4: Ano, můžete.
0: Jak to prožívala Štěpánka jako malá dívka? Přišla třeba někdy s brekem ze školy, řekla, mámo, oni se mi smějou, že jsem brejla už?
4: Ano, ano, brečela, nechtěla ty brýle nosit, vypadala jako paní chytrá, protože měli přesně ten tvar, jak řekla paní Pavla, růžové, kulaté. No, byla nešťastná.
0: Byla nešťastná. Já si vzpomínám na tu dobu, kdy já jsem zjistil, že špatně vidím. A víte, co já jsem udělal? Já jsem vyzral, protože jsem nechtěl nosit brýle, šel jsem do té ordinace den předem a z paměti jsem se naučil tu ceduli s těmi písmeny. Opravdu. Do dneška bych to odříkal, uměl jsem jí z paměti, přišel jsem tam druhý den, ale já jsem se naučil tu, která byla v tom předsálí. Lékař mě vzal dovnitř, tam visela ta cedule, já bez brýlí neviděl a on ukazoval a já ta zdravotní sestřička, ta byla mrtvá smíchy za tím stolem, protože ono těch cedulí je několik a tahle byla taková ta dětská, kde byl domeček, sluníčko, kočička. Oni ukázali kočičku, já řekl B. Jo.
1: Takže tě rázem poslali do jiné ordinace.
0: Ano, prošel jsem tu nemocnici celou a potom jsem opravdu byl špatný z toho, když jsem je měl nosit, ale ten optik, když jsem přišel a nasadil jsem si brýle, udělal velmi chytrou věc. Já jsem si je nasadil a říká, vy v nich vypadáte tak inteligentně. Od té doby jsem je nesundal. Od té doby jsem je nesundal. Dámy a pánové, jsem moc rád, že mé pozvání dnes přijal i další brýlatý host, který nám hned v úvodu, hned jak vejde, zaspívá jedno ze svých velmi slavných písní. Dámy a pánové, pan Karel Štědrý. Karel Štědrý v nádherných brýlích. Má na nich i kus obličeje.
5: Pardon, já jsem musel, protože tady bylo na začátku tak veselo, tak jsem si říkal, že to musím doťuknout s těma brýlema.
0: Ty opravdu někdy nosíš, to jsou brýle, abych popsal posluchačům, kde v těch ne. Sklech, no, už jsou oči namalovány, ano.
5: Ano, ano. A tvoří to krásný.

0: Obličej.
1: Ano.
0: A já jsem původně nosil takové brýle s koštěnými tmavými obroučkami.
1: Ano.
0: Takže jsem si to vzal, abych to jaksi doťuknul, ale vezmu si svoje normální brýle, ano. Protože...
1: Chcete trefit k mikrofonu.
0: Se přesunu k mikrofonu na zpívání. Já jsem vždycky v takových brýlích zpíval a dokonce...
1: Ano, brýle si zkouší Štěpáka Duchova, moc vás vám sluší.
0: Dokonce, když jsem ještě nosil Ježka a tyto tmavé koštěné brýle, tak paní Květa Fialová se jednou dívala na televizi a asi půl hodiny se ještě za doby totality dívala na tu televizi a pak povídá svému manželovi Pavlu Hášovi, povídá, ty Pavle, já jsem myslela, že... Ten Štědrý je zpěvák a on pořád mluví a mluví a mluví a ten Háša vykoukoval, je tu škody, tě to štrougal.
1: Dámy a pánové, Karel Štědrý.

Do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes, nebejval svět jako je dnes.

0: Karel Štědrý. Pokud nás poslouchá Květa Fialová, zpíval vám Lubomír Štrougal. Posloucháte Český rozhlas 2, sobotní tobogán. Tady se mnou na jevišti Pražského divadla u hasičů jsou i Saskia Burešová, Pavla Charvátová a Štěpánka Duchková. Zdraví vás obrýlená společnost. Všichni máme brýle, to nám to sluší, že? No, vy bez brýlí teď závidíte, že je nemáte. Víte, co by mě zajímalo, když jste se poprvé dostali na televizní obrazovku? Všichni pracujete v televizi. Rozhodovali jste se, jestli ta vaše image bude obrýlená, anebo jestli půjdete na operaci, nebo jestli si třeba koupíte čočky. Štěpánko, jak je to u vás? Vy jste po operaci, čili vidíte, a přesto nosíte brýle. Takže oni jsou drahý, že jo? Tak co to nechávat
1: tak
0: doma?
1: Přece je nevyhodím. No, když jsem začala pracovat v televizi, tak jsem se nemohla rozhodovat, zda je budu nosit nebo ne, protože jsem tehdy měla 8 a 9 dioptrií, takže tam nebylo žádné rozhodování, já jsem prostě bez brýlí vůbec neviděla a kontaktní čočky mě v nich hrozně pálejí oči. Takže
0: tak
1: jsem
0: ono
1: prostě
0: kontaktní čočka na 9 dioptrií, to už musí být tak jako k půl centimetru, ne? Ne?
1: No, byla taková tlustější trochu. No a pak jsem šla na tu operaci a mám jednu dioptrii nebo jednu a půl a oni mi řekli, že můžu jít ještě na jednu operaci a že budu mít nulu. Jenomže já mám brýle ráda a navíc jsem do nich investovala. Mám jich doma hodně, už na žádnou operaci nejdu, já jsem takhle spokojená.
0: To je hezký, nechte si jednu svoji oblíbenou malou dioptrii, teď to je krásný.
1: Ano, mě by to chybělo.
0: Taková už vaše oblíbená kamarádka jedna dioptrie, to je hezký. K těm brýlím, co máte teď na sobě, máte nějaký vztah, protože to je další problém, který máme my obrýlení, tady my, kdo máme víc brýlí doma, který si vzít ten den? Jo, abyste vyjádřili náladu teď k tomu oblečení. Proč máte zrovna dneska tyhle ty?
1: No to jsou moje nejnovější. Tak jsem si je vzala. Ale ty už zaznamenaly jednu újmu. A to, když jsem mýmu kocourovi otvírala okno v koupelně, aby si mohl vyběhnout na zahradu, tak jsem si zrovna myla hlavu. Brýle jsem položila to okno, on přišel, miau, že chce ven. Tak jsem otevřela okno, on proskočil a jak jsem otevřela to okno, tak brýle spadly a rozbily se. Takže mě ta jeho vycházka stála asi 4000 korun.
0: Jo, to je hezký, ano. A vidíte, jak se nám to hezky propojuje. My jsme tu minule měli tobogán o kočkách, čili vidíte, jo, jak je to hned brýle, kočky, to všechno sedí dohromady. Pavlo, co ty, když jsi přišla na televizní obrazovku? Říkal ti třeba někdo, prosím vás, v těch brýlích, to nechceme?
2: Já to už je strašně dávno, úplně poprvé, když jsem se zjevila na obrazovce, tak to bylo ještě za dob FTV premiéry v pořadu SOS, hudebním pořadu. A tam, já mám pocit, že dokonce jsem na ten konkurs šla i bez brýlí, protože to tehdy vzešlo z konkurzu, ta moje účast v tomhletom pořadu, protože jsem si říkala, je to úplně poprvé, ono bude lepší, když to budu mít všechno rozmazaný. Takže tam to prostě, když si ty brýle sundám, tak já mám ten svět hned veselější, protože to všecko se mi to mázne do takového veselého.
0: Je to příjemný, to člověk, příjemnýho, zapití člověk ušetří, jo. Jiný
2: no,
0: musí jít do hospody, my si jenom sundáme brýle a máme to.
2: A je to. No.
0: Takže
2: to bylo bez brýlí.
0: A pak jsi si je vzala, když tě vzali?
2: Pak já už si to moc nepamatuju. Asi myslím možná někdy, nevím, tam... No možná taky ne, protože tam nebylo to čtecí, které teď máme ve zprávách, na které potřebuju vidět, tam se to všechno jelo tak nějak jako veselé a z hlavy.
0: Jasně. No.
2: Takže tam možná jsem to střídala, já už ani fakt nevím. Hmm. Ale potom každopádně, když už jsem potřebovala opravdu dobře vidět a číst něco v těch zprávách třeba, tak jsem ty brýle nutně potřebovala, takže jsem je nosila. A mám úplně stejný problém jako Štěpánka s těmi čočkami. Moc dlouho mi v očích nevydrží, protože mě štípou, pálí, takže to jenom ve výjimečných případech na sporty, přesně na to plavání, třeba i když tam zase ta čočka se může vyplavit. No, je to komplikovaný být brýlou.
0: Je to hrůza, ale mně se líbí, vidíte, jak Pavla je poctivá, přinesla si sebou takovou taštičku plnou brýlí.
2: Prosím tě, to
0: vysyp tady na stůl taštičku, my se ano, probereme tady dámskou kabelku Pavly Charva. Ježiš, ano. Jo, tak pozor, ano. Je, ano, to je plno brýlí. To je, ježiš, to budeme zkoušet, to je krásný. Tak prosím tě, od kterých to vezmeme? Karle, nechcete nějaké? Tady jsou...
1: Můžu si já zít.
0: Jo,
1: jsou
0: to si...
1: Drahý,
0: si to
1: ne,
0: prosím vás, kdo nemáte brýle, pojďte
2: jenom
0: si.
2: Jenom vyzkoušet.
0: Tak prosím tě, nějak nám je... Chceš držet mikrofon, no, aby si mohla tak? Tak nám je představ.
2: Brýle, ke kterým mám vztah, tak to jsou například tyhle lenonky. S těmi jsem prošla vysokou, protože přesně jak jsi ty říkal,
0: ano,
2: v brýlíček vypadá inteligentně a zvlášť v lenonkách. Pokud někdo máte ve škole problémy, tak já doporučuji nasadit na zkoušku lenonky a je to skoro v kapse.
0: Jo. A proč je nenosíš?
2: Teď už nedělám zkoušky, už nepotřebuju vypadat jasně. Tak strašně.
0: Ale máš je v záloze, že jo? Že přeci jenom,
2: máme je v záloze.
0: Čili když jdeš na kobereček, bereš lenonky.
2: No, nebo...
0: To bylo prázdné pouzdro, to už ti někdo ukradl.
2: Ne, počkej.
1: Ty jsi viděli mě právě. Já už jsem si
0: hrůzy.
2: Já jsem taky vzala hrůzy jedny.
0: Jo, ale tyhle ty jsou krásný.
2: Ve kterých mi zakazovali chodit. Tyhle ty.
0: To je nádhera, ty jsou takový vínový, skleněný.
2: Víš, a já když se je nasadím, tak v nich vypadám jako děsně přísná učitelka.
0: Ukáž.
2: A jsou hrozně špinavý, jak teď
0: uču.
2: Vidím. Jo, šeši. Uču, ukážu, ano. Já v tom mám zmatek, ti brýlí.
3: To jsou brýle zvané intelektuálky, jo.
2: Ano. A ještě pak mám jedny takové, to je taky, viď, hrůza.
0: Je, to je, no, je.
4: To jsou
0: výzor. No. A ty nosí, a ty se líbí Sasky, zase, víš, jako my si je rozebereme.
1: Ty bych si naučila na večer.
0: Noblovky, a ty jsou, i to je zlacené celé. Ano, no a ty hrůzy, to jsou
2: ty. Myslíš, že si ty hrůzy mám nasadit?
0: No samozřejmě, buď přísná chvilku. Pozor, měníme brýle.
2: Proměna.
0: A objevila se tady.
2: Zorka horká. Zorka horká.
0: Padáš trošku, jak teďka jste měli ten seriál, víš, jak se jmenoval ten Zorro Mstitel, nebo jak se jmenoval ten zpravodaj, co ho hrála Chýlek.
2: No.
0: No, ano, Saskia Burešová hned se chopila těch brýlí, které se jí zalíbily.
2: Ale vám by určitě slušely, já jsem si je pořídila v jednom takovém oblouznění.
1: Já nic nevidím. Vy jste ty, jsou hezky, ale nic nevidím. Což je někdy výhoda nevidět. Že?
2: Aha, já jsem chtěla vypadat přesně jako taková elegantní dáma jako vy, ale u mě to nefunguje, bohužel.
0: Saskia, co vy a brýle na televizní obrazovce, vystupujete, nebo vystupovala jste, co by hlasatelka jste v brýlích nikdy nebyla?
1: Ne, ale samozřejmě od té doby se mi trošku zhoršil zrak. Já to řeším lorňonem. Jo, při svém pořadu vždycky nenápadně mám na řetízku takhle lorňon a když tam mám třeba texty, který je třeba přečíst, tak vyndám lorňon a už jsem dostala mnoho nabídek. My říkáme, my vám pošleme několik dalších lorňonů. Ale pokud jde o tyto brýle, to jsou ty mé krásné růžové brýle, ty mají velice dlouhou historii, dokonce jim je už 18 let. Já jsem velmi často vystupovala s Juditou Čeřovskou a to Karel mě potvrdí, viď, že to byla velice veselá a příjemná dáma, vždycky šířila dobrou náladu. A já jsem se jednou dostala do nějaký deprese, byla jsem taková strašně smutná, říkala jsem, ty Judito, půjč mi ty brýle, ať je mi trošku líp, ať se rozveselím. A fakt to nějak fungovalo. No a pak jsem říkala, podívej se, já teď mám takový období splínu, nech mě. A ona, vydindala jsem je, já to zkrátím. Já jsem ty brýle z ní vydindala. Od té doby mám tyto brýle a ono to funguje. Vždycky, když si je nasadím, mám dobrou náladu, takže já je nosím skoro denně. Ráno nasadím růžové brýle
0: a
1: je mi fajn. Ano, brýlové mámení.
0: To je paráda. Karle, co vy? Vystupoval jste vždycky v brýlích?
3: No, prakticky ano, protože já jsem je nosil, když jsem byl tak v polovině vysoké školy, tak jsem zjistil, že špatně vidím na tabuli, tak jsem se rozhodoval, mám přestat chodit do školy, nebo si mám objednat brýle.
0: To je dilema, to
3: tak
0: je.
3: Tak jsem si objednal brýle a přestal jsem chodit do školy. Ale chodil jsem, jako školu jsem ukončil, diplom jsem získal a to už jsem byl v semaforu. A to je v polovině minulého století. A první můj televizní klip, který jsem točil, myslím, že ho dělal Láďa Richman, pan režisér Richman, a byla to písnička Já pádím cestou, necestou, a bylo to jako ve starém autě, a on pořád říkal, nějak mi tam házejí ty brýle takový divný odleska, mohl byste mi je na chviličku půjčit? Já jsem si myslel, že jako mě něčím, on mě vzal kladívka a udělal bum, bum, takhle mi rozbil ty skla a povídal, a už je to dobrý, tak a můžem točit. Takže mě rozbil brýle, aby mě neházeli od lesky, no ale potom to bylo v plenkách vlastně ta televize, teď už to umějí brilantně, že člověk jako může v těch brýlích cokoliv, že jo. Pak jsem zpíval dvě písničky, o brýlích, jak jsem nasadil psovi brýle, ať ze světa něco dá, má, ať se nemusí pořád dívat jenom psíma očima. A písničku Jirky Suchého, zanesu brýle k optikovi, ať mi optik poví zásadně, je-li chyba ve skle, jen protože lesklé je. Já už si to dál nepamatuju, ale tohle to jsem zpíval.
0: Děkujeme.
3: A ještě vím, že byla jedna krásná historka, když Jan Masaryk seděl v restauraci a vedle něj si sedla kdysi poslankyně Anežka Hodinová z Purna a dosedla takhle. Je, promiňte, pane ministře, já jsem si vám sedla na brejle. A on povídal, madam, buďte klidná, ty už viděli horší věci.
0: To je hezký. Vy to možná nevidíte, teď jste poslouchali samozřejmě Karla Štědrého, ale mně se líbí, že během toho vyprávění asi tak třikrát Saskia Bodošová vzala do ruky ty brýle Pavly Charvátové, které se jí nelíbí, a jen tak mimo těch pronesla, ty jsou krásný. A zase
2: no,
0: je vrátila.
2: Můžeme se nějak domluvit po skončení.
0: My jsme u té historky, jak jste vydindala tyhle. Koupila jste si někdy brýle nebo všechny, co máte ve svém arzenálu?
4: No, tak... I někdy jsem si koupila. A nevydindala jsem jenom jedny od Judity. A no, to jsou taky jediný růžový, který
0: možná
4: mám.
0: Možná budou druhý, ale Pavla už je nalomená.
4: Jo, myslím, že Pavla je nedá.
2: Já je docela klidně dám, protože oni mě opravdu asi neslušá, se v nich nevím. No. Já prostě na ně nejsem ta dáma.
0: No podívej, rozmysli si to pečlivě, máš ještě půl hodiny, na konci se ti zeptáme.
2: Já teď mám jiný úplně oblíbený. To ještě, jestli můžu se tady...
0: Všem,
2: je blbý teda v pořadu v rádiu ukazovat něco, protože si to divák, čtenář, teda posluchač neužije.
0: No čtenáři už vůbec.
2: Jsem úplně zblblá z toho.
0: Čtenáři ty z toho nemají vůbec nic dneska.
2: To jsou brýle, které vypadají, že je někdo okousal.
1: Jsou do zelena.
2: A jsou do zelena.
0: A mají nahoře vykouslé dva zuby, no, ze skla moc nezbylo, ale prostě, vypadají efektně.
1: Ty jsou krásné.
2: Tak to
0: je paráda. Počkej, ty se líbí zase, Štěpánci, ty peš domů bez brýlí dneska.
2: Tyhle nedám.
4: Já myslím, že Pavla půjde určitě na operaci, protože jí nezbydou žádné brýle.
3: Pavlo, ukažte mi tak ještě nějaký brýle.
2: Tak pro vás bych tady taky jedny měla, pozor.
0: Ty jsou v pytlíčku?
1: Ne.
0: My tady máme plný stůl brýlí, všechny jsou Pavliny, já si pečlivě přidržuju ty svoje, protože ty mám taky docela rád.
1: To jsou moje.
2: Ne, to jsou moje.
1: Já mám tady totiž sluneční.
0: A pozor, už vyndává brýle i Štěpánka Ducho, to už se v tom... Ovšem, pozor, tyhle...
2: Tak co tyhle, co byste na ně řekl?
0: A ty vypadají dobře, takové skleněné obroučky, vejdou se vám na hlavu, je rozlomíte ty, jo? Ovšem, ano.
2: Jo, panečku, hned jak jste prokou. A ještě mám pro vás jedny takové pánské. To
0: černé
2: jsem zase...
0: obroučky, ty vypadají velmi
2: ty
0: dobře.
2: Ty taky nesmím nosit, protože zase v nich vypadám jako chlap, prej.
1: A to ti 50. let?
0: Počkej, to ti řekli v televizi, takhle ti to zakázali.
2: Ne, to mi říkají doma. No, panečko, ale vám opravdicky sluší.
0: Jo.
2: No tak já tady udělám bazar, brejlový.
0: Tak to byla módní přehlídka, ano, teď proto, aby ti, kdo nepřišli, litovali, že nepřišli sem k hasičům, ale vem si, víš, co mě napadlo, klidně ty, v kterých vypadáš jako chlap, a Zunovi puč ty, aby v nich vypadala jako ženská. Budete ideální moderátorská
2: ty
0: dvojice. Ty elegantní, přesně tak. Tak my tady zahajujeme takovou malou burzu brýlí. Vy už máte vybráno, Karle, čili poprosím o další písničku a na tu se velmi těším. Ještě než budete zpívat, já si myslím, že než spustíte, mělo by tu padnout jedno jméno. A to Vladimír Dvořák, který by příští sobotu oslavil 80.
3: No, my jsme natáčeli v televizi k jeho nedožitým 80. takový televizní program velký, doprovázel to orchestr Václava Hybše. A byla tam opravdu plejáda těch pamětníků, Jiřina Bohdalová to uváděla s Václavem Postráneckým. No a já si vzpomínám, že poprvé vlastně jsem se sešel s Vladimírem Dvořákem, je to strašný, když to teď řeknu, v roce 1960 na Silvestra, kdy jsme se Semaforem, s Jirkou Suchým a s Valdemarem Matuškou zpívali takovou tu písničku, když pršelo, jen celilo. A to byl live Silvestr, to se vysílalo rovnou. A pak stál u zrodu vlastně a u prvního uvedení mého největšího hitu, tedy mého a Valdemarova největšího hitu, Má malý stán. A od té doby já jsem ten malý stán vlastně nepřestal zpívat a zpíval jsem ho kdekoliv, zpíval ho se mnou pan Vlách, ho se mnou zpíval a Felix Slováček a naposled ho se mnou zpíval Karel Gott v Austrálii, když jsme byli u Krajanů. Takže opravdu těch interpretů ten malý stán měl už strašně moc. A já mám teď, protože u těch všech písniček hrál orchestr Karla Vlacha a dokonce ten Vladimír Dvořák měl jednu takový majstrštyk v době totality, kdy zařadil Malý stan do odpoledního nedělního programu orchestr Karla Vlacha uvádí a oni řekli, to ne, Malý stan ne. Když to víme, že to zpívá Štědrý s Matuškou, Matuška emigroval, tak to tam prostě jít nemůže. A on povídal, pozor, ale v rozhlase to naspíval pan Štědrý sám. A to byla totiž taková historka, já jsem přišel na to natáčení a čekali jsme na Valdu a čekali jsme asi hodinu a pan Vlach povídá, tak si naspívají ten první hlas sám a čekali jsme další půl hodina, pan Vlach povídal, poslechnou, naspívají i ten druhý, on to nikdo nepozná. Tak jsem naspíval i ten druhý hlas, ale nikdy nikdo to nikde neřekl. Akorát v tom křestním listě té písničky bylo napsáno první hlas Štědrý, druhý hlas Štědrý. A ten Vladimír Dvořák řekl, pozor, podívejte se do křestňáku, ten Malej stan zpívá jenom Karel Štědrý. A tak se to podařilo, že ho zařadil na to nedělní vysílání. Tak v té směsi melodií, které jsem nahrál s orchestrem Karla Vlacha, je i ten Malej stan.
0: Dámy a pánové, tady v tobogánu vám bude zpívat Karel Štědrý. No a teď poprosím vás, kdo máte v brýle, abyste si je sundali nebo tak poodtahli z očí, protože jen tak si můžete představit, že tady na pódiu je opravdu i orchestr Karla Vlacha.

0: Děkuji. Karel Štědrý.
1: Nezestárnou, že jo?
2: To je pravda. A zpíval sbor diváků tady v Pražském divadle u Hasičů. A Aleš
1: Cibulka, já jsem šťastná, jak jste si pamatoval
2: krásně.
1: Slovo.
2: Štěpánka zpíval.
3: Ještě maminka moje zpíval. Děkuju.
4: Víte, maminka že zpíval. Už dlouho jsem takovýhle roští neměl?
0: Děkujeme za poklonu. Karel Štědrý naživo tady v Tobogánu ze záznamu orchestr Karla Vlacha, tady v Tobogánu na jevišti divadla u Hasičů Saskia Burešová, Pavla Charvátová, Štěpánka Duchková. Teď si dovolím od těch bejlí malinko uhnout k druhému takovému tématu, které jsem si skryl tajemně. Víte, mě někdy trochu, no ano, ano, je to tady, je to byla taková záminka ty brýle, víte, teď to přijde. Mě někdy trochu štve takový ten uměle vyráběný konkurenční boj jednotlivých televizí, jak se bojuje o sledovanost, bojuje se o diváka, dívejte se na nás, na tamty, ne, my jsme lepší, jo. A teď se podívejte, co se tady podařilo a já z toho mám velkou radost, Saskia Burešová, tvář České televize, Pavla Charvátová, po tom, co proputovala všechny televize, tvář,
3: ano.
0: Tvář televize Nova, Štěpánka Duchová, tvář televize Prima. Nevadí vám to třeba, což naši posluchači nevidí, že v našem proutěném dvoukřesílku sedí vedle sebe hvězda zpravodajství Novy a hvězda zpravodajství Primy. Štípete se třeba, nebo nějak se kopete pod stolem? Jak to probíhá ten konkurenční
3: Pavel
0: boj v reálu? Jo, jestli jste si rozdupli brejle, třeba bym to řekl, ať holka večer nevidí, ať to nepřečte. Jak to funguje v zákulisí ten konkurenční boj? Vnímáte vy to? Všechny ty people metry a...
5: Ne, tady vůbec. Já jsem pracovala v České televizi někdy v polovině 90. let, necelé 2 roky, tak tam znám spoustu lidí znám na Nově, protože to jsou moji bývalí kolegové. Já absolutně tenhle problém nemám a dívám se ráda na Novu i na Českou televizi, protože jsou tam mnohé pořady, které se mi líbí. Já nemám opravdu problém.
0: Mm-hmm. Pavlo, co ty? No ty s tím problém nemáš, že jo?
6: Já jsem dokázala. V podstatě taková univerzální tvář všech televizí. Teď tím jako nechci nikomu nic naznačovat, ale...
0: Jakože... Ne, bylo to dost nenápadný, neboj. No. Čili máš vzadu puštěný mobil a když se někdo ozve, tak si ochotně. Teď s digitálními televizi.
5: CNN? Zavolali
6: čo? No, to bych teda musela ale trošku ještě vypilovat tu angličtinu, ale já jsem ochotná i k tomu.
0: I k tomu, dosti.
6: Jo.
0: Ježiš, teď si naznačila krásně, dobře. Saskia Burešová je celá léta věrna, ne, vy jste vlastně taky ne. No, že vy jste přišla z Československý do Český.
7: Jasně, to... ale občas si mě půjčují na Primu, takže jsem tam dělala v mnoha pořadech, takže věrná jsem samozřejmě České televizi, ale nezříkám se občas být hostem i v jiné televizi.
0: Půjčujou, ale vrací.
7: Půjčovací jsem, ano.
0: Karle, vnímáte vy jako zpěvák, když se někdo ozve a řekne, hele, my točíme pořad v České televizi, nebo bude to pro Novou, nebo bude to pro Primu, vnímáte to jako zpěvák, tyhle rozdíly?
4: Já, abych pravdu řekl, tak já jsem tak...
0: Teď někdo se ozval z
4: kdo
0: publika, kolik daj.
4: Kdo zaplatí víc, no tak ne. Jo, já musím říct, že my jsme ve své podstatě tak trošičku kolegové moderátoři a já jsem, když mi bylo 30, tak jsem začal uvažovat, protože už jsem se cítil jaksi jako předskokan trošku v divadle, kde byl třeba Vašek Neckář a Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Valda a tak. Tak mě vždycky dávali jako prvního ti to otevřít trošičku. No a pak, když jsme jezdili na zájezdy a kolegům Vostřelovi a Šaškovi se nechtělo, tak říkali, ty to tam okonferuješ a tak. Takže jsem ještě uváděl. Takže já občas uvádím něco na Nově, občas uvádím něco v České televizi. Na Primě jsem se zúčastnil mnoha Prima jíst a tam mě dokonce předpověděl astrolog na jedné Prima jízdě, že budu žít do 90, tak na to spoléhám. A takže my interpreti to nemáme tak těžké jako kmenoví moderátoři jednotlivých televizí.
0: Pravda, že zpěváci
4: televizí.
0: Nebo většina jsou v tomhle ohledu mnohem promiskuitnější než moderátoři.
4: Ano, velice bych řekl.
0: Kde přeci jenom ta smlouva, ta je přísnější, že jo, určitě.
7: Já když jsem byla hlasatelka, tak je pravda, že jsem musela vystupovat pouze na České televizi, ale ty, co jsem moderátor, tak můžu i jinde.
0: Takže to je výhoda. Proto ruší hlasatele, aby mohli jinam. Aha, dobře, to je ta záminka, fajn. Vy jste se zmínila, Štěpánko, o tom, že sledujete pořady samozřejmě i konkurenčních televizí.
2: televizí. Na co se rádi v televizi díváte? Samozřejmě přes své brýle, že jo?
6: Na večerníčky.
2: Na večerníčky?
5: No, to ne, to ne, to jsou naše zprávy.
2: Ano, a tady už to vypadá, jo? Jakože nic, pozor, kamarádka, kamarádka, lochtáme se a už je to tady.
6: Počkej, to já i do vašich řad sitnu. To záleží, jaký večerníček tam je. Víš?
2: Jo, takhle, aha.
6: Protože třeba na ty moderní, co nejsou pěkně nakreslené, tak na ty se já dívat nemůžu, protože já potřebuji, aby tam byla pěkná postavička, hezký příběh, aha, aby všechno dobře dopadlo, muzika prýmá, aby to mluvil bezvadný speaker, který namlouvá ty večerničky. To zase já jako neberu jen tak, jako kde co, každý
2: dobře,
6: večerníček.
2: Dobře, ty do nás.
6: Takže když máte špatný večerníček, dívám se, Štěpánko, na vaše
2: ne,
6: zprávy.
2: Ne, víš co, my v České televizi zase, ne, počkej, abych ti oplatil stejnou minci, víš, já se podívám samozřejmě na začátek událostí v České televizi a pak se v půl mrknu, co na Primě vaří, a když je to něco, co mi nechutná, tak se mrknu na vás.
4: Ne, Aleši, ale já vám musím složit poklonu opravdu, protože já si ráno, než jedu do firmy, tak vždycky si pouštím si zprávy na České, ČT1, a musím říct, že vy je děláte nejlíp teda.
6: A... Já myslím, že my bychom se Štěpánkou měli ozvat. To vůbec není pravda.
5: To vůbec není pravda.
2: Podívejte se. Podívejte, vy na Primě snad ráno vůbec nemáte ráno.
5: To nevadí, Štěpánka, ale můžete se dívat od 7. Od 7 jsou výborný večer, opravdu výborný.
2: Od 7, no dobře, ale...
5: Vydržte do 7 do večera, mluvíme ráno, nechte být.
2: Mluvíme teď o ránu, Karle, já moc děkuju, vrátím vám tu poklonu. Víte, proč je to tak dobrý? Víte, čí kafe u toho piju?
7: No. Neříkejte, že jste se nedomluvili.
2: Vůbec ne, ale já jsem se na něj naučil, teď to je teda reklama, no a ať mě vyhodí, půjdu k vám do firmy. Tak rozhořel se nám tady konkurenční boj, dobře, čili prosím vás, kde jsou ty zprávy teda nejlepší? Ale ono se to, jak oběhne ten mikrofon, půjde se si dal. Já.
5: Tak buďme, jdu hodinu,
6: právě.
5: Že jo?
6: Hodinu,
2: a když se můžeme domluvit.
6: Sedm, pak ve čtvrt na jedničku, ano? Pak na novu a krásně to stihnete všechno a dokonce si budete moct udělat ještě svůj čtvrtý vlastní názor, můžete si moct vybrat a porovnat to, skonfrontovat, že to je přece otrava dívat se jenom na jedny zprávy, co?
5: No? Ano.
7: To je pravda. Já se přiznám, že já to skutečně proběhnu od té Primy, pak Česká televize, Nova, no a pak si samozřejmě posuzuj, které ty zprávy byly nejlepší.
6: Tak se to má dělat, tak proto je to posunutý, že jo, časově.
5: A tak to mnozí dělají i.
2: Ano. Máte zjištěno, Saskie, co jde proti kalendáriu na konkurenčních televizích?
7: No, teď bohužel Superstar, ale v repríze, takže já doufám, že všichni koukají v neděli, protože to můžou SMS-kovat, to mohou ovlivňovat, v té repríze už nemůžou nic.
2: Jo, to si
7: a my jsme vysílali vždycky v neděli dopoledne, to bylo úplně bezvadný, že to byl takový tok krásných publicistických pořadů a teď nás šoupli na tu sobotu, takže jsme z toho všichni smutní, ale třeba se to ještě změní, já doufám.
2: Určitě, a Superstar skončí, to oni zvolí a bude to určitě.
6: Určitě. No můžu slíbit, že to skončí.
2: Určitě, dobře, tak,
7: červenu, že?
2: Tak shodneme se na nějakém oblíbeném pořadu konkurenční televize, tedy pro vás, který nekonkuruje konkrétně tomu vašemu pořadu. Je mi jasné, že Štěpánka Večerníček v životě neviděla, že...
5: Ne, a tak, to by byla sama proti sobě.
2: A ta Just se nekoukne, i kdyby krkonožský pohádky šly, určitě.
5: Já si to můžu nahrát a podívám se potom.
6: Aha. To je taky pravda.
2: A ty se díváš, Pavlo, na Večerníček, i když máš potom zprávy? Ten
6: ne,
2: samý
6: to
2: večer,
6: bohužel
2: to nestíháš.
6: Ne. Ale vidíš, ale taky bych si to mohla nahrát.
2: Vždyť my se můžeme vzájemně nahrát.
5: Krkonožský pohádky, ty jsou krásný.
2: No.
6: Já ale na Primě musím říct, že měli, ale teď už to taky nevysíláte, bezvadný seriál o Hercule Poirotovi a to ano. Detektivky, starý zvlášť, teda dobovky a ty 30. léta, ze kterých nebo 20.
7: No a co Forzajti? U nás na český televizi?
6: Saga.
7: Bohužel nám skončila.
6: Ten Hercule, ale teda přece jenom tam je aspoň ta zápletka, u těch Forzajtů je to trošku červená kniha.
2: Tak koukáš se, Pavlo, na rodinná pouta? Tak víš, jakože aby Štěpánka trošku, koukáš se na rodinný pouta?
6: Občas to přepnu.
2: Čili, že ti zatím tři utekly jenom, jo?
6: Dva.
2: Štěpánko, vy jste viděla pojišťovnu štěstí?
5: Ne, neviděla, ale já bych jich hrozně ráda viděla, ale já nikdy nebývám večer doma.
6: No tak bude druhá
5: doma.
6: Série.
5: No a to musím vidět nejdřív tu první, abych navázala. To já už nestihnu.
7: Pavla vám to odvypráví.
5: Já jsem si jenom vzpomněla ten Hercule Poirot, jak už u nás ano. Nejde, tak ještě když šel, tak mě nutili moji kolegové sportáci, abych řekla Hercule Poirot. A pořád mi to před zprávama opakovali, ale nikdy jsem jako to neřekla. Hercule Poirot.
2: Hercule Poirot, to je hezké. Vidíte, a
6: co
2: skončili...
6: byste chtěla, sportáci?
5: Švihadla.
2: No. Vidíte, jak je to provázáno všechno, ta témata. Jsme u televizních seriálů, což bylo taky téma jednoho z našich tobogánů. To už je taky pár pátků zpátky. Čili, abychom se nepohádali úplně, vraťme se k těm brýlím, shodneme se na tom, že jsme chudáci, ať se díváme, na co díváme. Do budoucna zůstanete u brýlí, anebo se brýlí hodláte vzdát? Štěpánko, slovo do pranice, s tou jednou dioptrií. Budete se kamarádit i nadále, uvidíme vás někdy bez brýlí, nebo ne?
5: Ne, nikdy mě bez brýlí neuvidíte, pouze, že by se mi v tu chvíli rozbily. A jednou mi je odnesla vlna v Bulharsku u moře a byla jsem 3 neděle bez nich a to jsem měla ještě těch 8 dioptrií a musela mě kamarádka vodit celou. To byl takový tábor v 18 letech, to bylo strašné.
2: Já si vzpomínám, tenkrát jsem plaval tudle v moři, nic jsem neviděl a najednou kouk, říkám si, kdyby tady tak a připlavali brýle, to byly vaše.
5: A nevzal jste je?
2: Vzal, ale už je nemám, mě uplavali zas na mácháči. Ale... Čili Štěpánka bez brýlí, ne? Saskia,
7: já si růžový brýle určitě ponechám.
2: Růžové brýle.
7: A do metra si budu brát zase ty tmavý a rádiovku na hlavu. Já to mám jako maskáče totiž.
2: Čili ten chlap, co tam se dává v rohu, to jste vy. Pavlo, co ty a brýle? Zůstaneš s brýlemi navždy?
6: No, nikdy neříkej nikdy, nebo neříkej navždy, navždy, nebo jak se to říká, já nevím, já to střídám, já mám ráda změnu, já nemám ráda, když je dlouho něco stejného, takže chvíli s brýlemi, chvíli bez brýlí, no tak někdy ty čočky, teď mám jedny růžové brýle, tak ty teď taky mám moc ráda, tak když ráno nasadím, tak hned je ten den veselější.
2: A ty bys měla brát na ty zprávy, někdy mám pocit,
6: ve zprávách, tak ve zprávách si myslím, že určitě vždycky s brýlemi. Já myslím, že to k tomu patří, že to je, podporuje tu serióznost toho podání. Šo, Štěpánko?
5: Je to tak, ano.
2: A je pravda, že vlastně každá televize v těch hlavních zprávách má někoho obrýleného, no? Že v České televizi Marcela Augustová má brýle a není to tak trošku tím, že vaše kolegyně brýle nemají a vy chcete mít něco extra?
5: Ano. Já vlastně žádný dioptrie nemám, já mám nulu, ale nosím je, abych je měl.
2: Ano, chápu, že jinak byste se do tohoto tobogánu nedostala. Čili už ano. Léta jste pracovala s těmi brýlemi na to. Ano, čili brýle. Karle, co vy a brýle?
4: No, moje brýle respektoval i pan režisér Podskalský, takže ve filmu Ta naše písnička česká jsem hrál mnicha s mými tmavoobroučkovými brýlemi. Tak já si je nechám už. Ale jak jste říkal, že plavaly ty brýle jo, v tom moři,
2: ano.
4: Tak je, jenom v rychlosti blesku, abych to stihnul, starý for, který se vykládá, jako že se každému stavek je skupina důchodců v moři a jeden ten důchodce je jenom povídá, Ježíš, já jsem ztratil zuby a teď jeden povídá takhle, a nejsou to tyhle? A on povídá, ne, ty to nejsou. Takže to tak mohlo být třeba s těma brýlema.
2: Ano, milí posluchači, milí diváci, pokud někde najdete plovoucí brýle, víte, že je máte vrátit. Pavlo, ty jsi si pečlivě uklidila všechny brýle do své taštičky a nechala tady ležet ty, které tak obdivovala Saskie. Jak prosím vás dopadne tenhle ten napínavý příběh v tobogánu?
6: No, samozřejmě úplně jednoduše. Paní Saskie velice ty brýle slušely, já už je v životě nevemu na nos, takže
7: i když má těch 5 dioptrií.
6: Jsou tam 3, ale to skla se dají vyměnit.
7: No, jo.
2: Pan Štědrý ví, jak rychle zničit skla, víte, ten má takovou životní zkušenost.
5: Já chci ty sluneční.
6: Štěpánka na mě poulí, ale má smůlu. Já už jiný nedám.
2: Poulí, pošlí poulíčka. Čili moc vám děkuju za to, že jste přišli. Saskia Burešová má nové brýle.
6: Sluší mi, no.
2: Teď vás sice nevidí, ale hlavně, že jsou nové. Moc děkuju za to, že jste přišli. Karle, můžu poprosit o závěrečnou směs písniček. A teď se podívejte, něco, co se v tobogánu prakticky ještě neodehrálo. Nezapomněl jsem na květiny, on už taky budou prázdniny, čili našimi dnešními hosty byli, a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová, díky.
6: Děkuji.
2: Pavla Charvátová.
6: Děkuju.
2: Štěpánka Dudková.
5: Děkuju.
2: Děkuju vám moc. Děkuju. Příští týden tobogán s Petrem Jančaříkem a budou tady hvězdy dětských filmů. Ondřej Kepka, Iveta Kornová, Ladislav Ondřej. Zpívat vám bude Václav Neckář a za 14 dní pozor, den otevřených dveří v tobogánu a všichni nebo většina vašich oblíbených moderátorů, jak to vidičů z Českého rozhlasu 2. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu se loučí i Aleš Cibulka, zpívá vám Karel Štědrý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Co děláš? To dělej rád. To byl v rozhlasovém programu kdysi velmi oblíbený zábavně hudební program, kde se střídaly písničky a vyprávění pozvaných hostů. Jedním z nich byl i dnes už legendární scenárista a humorista pan Vladimír Dvořák.

0: Tak vám děkuju, že jste si mě zase pustili. Jestli se nepletu, je to dneska po desáté. Ano, je po desáté. Představte si, že už jsem toho napovídal skoro na 4,5 hodiny. Po desáté sedím ve studiu úplně sám. Ne, no tak úplně sám nejsem, je tu se mnou mikrofon. Jenomže mikrofon není zrovna nejlepší společník. Nepoví, co mu neřeknu, a když se odmlčí, mlčí taky. Svým způsobem je ovšem důležitý. Kdyby ho nebylo, nebyli bychom takhle pěkně pohromadě. Je to ale zvláštní. Mikrofon hrál v mém životě, dá se říci, jednu z hlavních rolí. A já si vůbec nepamatuju, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Taky jsem nikdy netoužil mít ho doma. Samozřejmě na začátku 60. let jsem neodolal a koupil jsem si cívkový magnetofon Grundig. Byl vydáván za přenosný, ovšem přenášet ho vyžadovalo sílu vzpěrače, a tak jsme mu doma vykázali stálé místo, na kterém se trval až do svého neodvolatelného konce. Přítel, který mi ten přístroj prodal, tvrdil, že k němu bezpodmínečně musím taky mít mikrofon. Jednak proto, že je v rodině malé dítě a co prý může být hezčího, než zvětšnit si jeho žvatlání, jednak proto, že údajně není větší legrace, než tajně nahrávat, když třeba přijdou hosti. A tak se do naší domácnosti vetřel takový obyčejný primitivní mikrofonek trojúhelníkového tvaru, tuším, že mi ho onen přítel dal tenkrát zadarmo. Když jsme kradí natočili jednu tetičku a přehráli jí pásek, urazila se a od té doby nás odmítala navštěvovat. Když jsme dítě docela obstojně žvatlající přivlekli k magnetofonu, pravidelně oněmělo a nebo začalo řvát jak na lesy. A protože mě nikdy nenapadlo využít té věcičky jiným způsobem, třeba že bych si cvičně nahrával to, co napíšu, na milý mikrofonek jsme tiše zapomněli. Posléze se dokonce ztratil. Mám ovšem podezření, že se o to zasloužila moje žena. A to po několika mých pokusech zvukově zdokumentovat, jak je nesnesitelná, když mě kárá. Od té doby, a je to víc než 20 let, žijeme daleko klidněji. Děti se nemusí stydět, neboť nikomu nelze předvádět, jak si šlapali na jazyk, a my rodičové zatvrzele odmítáme i mnoho dalších čertovin nastražených vědecko-technickou revolucí, například hlasitý telefon, telefonní diktafon, domácí počítač nebo video. Mikrofon vždycky patřil a patří k mé profesi. Možná, že proto si před ním chráním soukromí. Novináři, kteří mě znají, přicházejí pro interview s blokem a tuškou. Ti, kteří mě neznají, a je jich bohužel čím dál tím víc, přinášejí sebou magnetofon. Tenhle způsob nemám rád a rozhovory, pokud k nějakým vůbec dojde, vypadají podle toho.
1: Jenom chvíličku spát.

Před řadou let účinkovala spolu s námi v pořadu jedna z našich nejlepších a právě nejpopulárnějších zpěvaček. Při kamerové zkoušce mluvených výstupů seděla v hledišti a velice se bavila. V pauze zašla za Jiřinou Bohdalovou, řekla jí, že se jí to moc líbí a pak dodala: a kdo vám to píše? Když mi o tom Jiřina vyprávěla, trochu mi to vyrazilo dech. Potom jsem ale chvíli přemýšlel a najednou jsem si uvědomil, že ta otázka byla zcela logická. Přestože jsem napsal všechny dialogy a téměř všechny skeče, které jsme kdy s partnerkou hráli, nikdy jsem se nenechal uvést na titulcích jako autor. Nemyslete si, prosím vás, že ze skromnosti. Důvod byl úplně jiný. Když jsme ve dvojici s Jiřinou začínali, přál jsem si vzbudit v divácích dojem, že všechno, co říkáme, vzniká až na scéně, před kamerou. Čili, že jsme oba tak vtipní a pohotoví, že nepotřebujeme, aby nám někdo něco napsal. A měl jsem za to, že bude-li jakýmkoliv způsobem zveřejněno moje autorství, ta kýžená iluze vezme za své. Možná, že k tomu přispěly i jiné okolnosti, například tehdy ještě malá divácká zkušenost a naivně sváteční vztah lidí k obrazovce, ale jisté je, že to fungovalo. Když jsme po sobotní estrádě vyšli v pondělí do ulic, komentáře známých i neznámých lidí potvrzovali, že to, oč usilujeme, padlo na úrodnou půdu. A tak mě nejednou peskovala trafikantka, že jsem to s tím špičkováním v sobotu přehnal, a v zelenině říkali: ne

reprezentoval mužskou neomalenost, poťouchlost a zabedněnost jenom s občasnými záblesky inteligence, zatímco ona jenom s občasnými záblesky nechápavosti zosobňovala ženskou rafinovanost, nebojácnost, eleganci a taky odvěký ženský nárok na poslední slovo. Dneska už diváci tuší, že je všechno trochu jinak. Nicméně jméno autora v titulcích nadále chybí. Už to nechám, jak to je. Ostatně nedávno jsem dostal dopis, ve kterém stojí, já vám to přečtu. Vždycky se pobavíme vašimi vtipy a Jiřinka vám nezůstane nic dlužná a na vás je vidět, jak jste naštvaný. Ale my se nejvíc smějeme pokaždé, když vás převeze. Tak nevím. Když vás převeze. Tak nevím.

Už jsem se tu jednou zmínil o hudební komedii 100 dukátů za Juana, kterou jsme na prahu 50. let napsali se skladatelem Zdeňkem Petrem. Věru, nemluvil bych o ní, kdyby se byla nevrátila v právě uplynulých letech na česká jeviště, dokonce nejen na česká, i na jeviště v Drážďanech. Nemluvil bych o ní, protože se mi nepovedla. Na druhé straně se ovšem povedla Zdeňkovi Petrovi, a tak vám povím, proč a jak vznikla. Už když jsem byl na vojně, napsali jsme se Zdeňkem pár písniček. Ta nejznámější byla asi Hudba pro radost. A taky Zítra, ta se hraje dodnes. Dělali jsme se Zdeňkem Petrem taky rozhlasový hudebně zábavný seriál. Chodil jsem k němu poslouchat z gramofonu Janáčka. A protože jsme byli oba svobodní, zašli jsme často spolu na večeři, zpravidla do nedostižné restaurace Barok na Václavském náměstí. A chodili jsme ve dvou do divadla a někdy jsme jeli na výlet, dokonce někdy i ve čtyřech. Byli jsme prostě kamarádi. Zdeněk Petr byl a je veliký ctitel hudby Jaroslava Ježka. A tak ho stejně jako mě zaujala amatérská divadelní parta studentů z Davids, která tenkrát nastudovala a hrála jednu z nejpoetičtějších her osvobozeného divadla, Baladu z hadrů. Když jsme se pak seznámili s mládenci a dívkami tohoto zcela spontánně vzniklého souboru, když jsme viděli, jakou mají chuť pokračovat a taky jak marně schánějí v hudebně dramatickém žánru něco nového, slíbili jsme jim, že jim napíšeme komedii. Tu troufalost přičtěte na vrub našemu tehdejšímu mládí. A taky výmluvnosti dvou mluvčích oné studentské ochotnické party. Jedním z nich byl mladík jménem Jaroslav Toť. Agilní suverén, který se později stal profesionálním hercem. Druhým mluvčím byl takový rustikálně vyhlížející mladý muž se stále vážnou tváří, který hrál v Baladě z hadrů purkmistra a který si trochu šlapal na jazyk, takže mu nikdo neprorokoval uměleckou kariéru. Zdálo se dokonce, že ani on

On s ní nepočítá. Nevím přesně, co je s nadšencem a všudy bílkem totěm. Ten druhý, ten nenápadný flegmatik, má dneska doma několik Oscarů, občas předsedá porotám filmových festivalů a jmenuje se Miloš Forman. Měl jsem vždycky rád klasické španělské komediografy. Lope de Vegu, Tirso de Molinu, Calderona a tak dále. A když jsem jednou brzy po válce v antikvariátu objevil německé vydání Meziher Miguela Cervantesa, bez váhání jsem je koupil. Nebylo to drahý. Výbor z těch aktovek vyšel už dávno předtím česky. Ten jsem měl doma. Ale v tom německém vydání byly všechny mezihry, které Cervantes napsal. Většinou jsou to takové žánrové obrázky, v některých se ani moc neděje, ale vystupují v nich perfektně napsané a životné figurky a mají atmosféru. Protože jsem neměl zkušenosti s velkou dramatickou formou a taky jsem měl jen chabou fabulační schopnost, nabídl jsem Zdeňkovi, že svážu dohromady motivy z několika těch klasických meziher, vymyslím spojovací dějovou nitku a tak spíchnu libreto. No, jednoho dne bylo libreto. Co se dalo, to jsem si vzal z klasika, ale abych byl jaksi ideově na výši doby, přidal jsem tam černé otroky a inkvizici a lidové hnutí odporu, no, Cervantes by koukal. Přiznám se, že se mi to tenkrát nezdálo tak strašné a Zdeňkovi to taky připadalo obstojné, jenomže naše názory byly ovlivněny písničkami, které jsme do hry spolu napsali a které se nám líbily, asi proto, že jsme je dělali s velikou upřímností a že v nich byly kousky našich duší.

Dopsali jsme 100 dukátů za Juana, ale ten amatérský davidský soubor mezi tím přestal existovat. Nevadí, řekli jsme si s Zdeňkem Petrem, byl to pokus, bylo to cvičení, příště napíšem něco lepšího. Už jsme spolu nenapsali nic. Ovšem v Praze se nic neutají. Dramaturg hudebního divadla v Karlíně projevil zčista jasna o Juana zájem. Přečetl a pravil, že by to chtěl uvést, ovšem s podmínkou, že to přepíše. To jsme zas nechtěli my. Tady vidíte, jak si člověk někdy šlape po štěstí. Rok na to projevil o hru zájem Československý rozhlas a nikdo z rozhlasu to ani nechtěl přepisovat. V roce 1953 jsme natáčeli. Já jsem si komedii sám režíroval a Zbož se světe, její vysílání mělo přesto takový úspěch, že v dalších letech následovalo repríz, no tolik repríz, kolika evidentně nedosáhla žádná jiná rozhlasová inscenace. Bylo to podle mne především vítězství písniček, hudby, i když nechci podceňovat přínos zpívajících herců Niny Jiránkové, Vladimíra Salače, Ljuby Skořepové, Františka Filipovského, Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Václava Vosky a dalších. Jednoho večera ještě před rozhlasovou premiérou vystoupil Vladimír Salač s kytarou na pódium taneční kavárny Alfa a jako host zaspíval píseň pro Kristinku, myslím nejpůvabnější melodii ze hry. V té jinak dosti rušné kavárně bylo najednou takové ticho, že i vzadu v kuchyni slyšeli akordy Vladimírovy kytary a jeho krásně prostý a herecky procítěný zpěv. Když Vladimír Salač dohrál a dospíval, trvalo to ticho dál, možná že vteřinu, možná čtyři, a pak propukl potlesk. Velký potlesk, byl jsem přitom a řeknu vám, snad nikdy jsem nezažil tak silný pocit jednoty slov, hudby a podání. Z písně pro Kristinku se později stal bohužel šlágr. Já vím, neměl bych říkat bohužel, vyneslo mi to i nějaké peníze, ale musel jsem přetrpět tolik necitlivých, podbízivých úprav té písničky a taky parodií, až mi byla někdy protivná. Zdeněk Petr mi to jistě promine. Konec konců jemu ty vlezlé a netaktní proměny Kristinky ubližovaly víc než mě. Když jsem v právě uplynulých letech viděl některá představení hry 100 dukátů za Juana, měl jsem pocit, že píseň pro Kristinku se vrací tam, odkud vyšla, a že v kontextu komedie, kterou jsme mezi tím vylepšili a povýšili na muzikál, znovu působí svou náladou a citovým obsahem. Že už jen pamětníci slyší ozvěnu těch časů, kdy se na Kristinku tancoval ploužák nebo tango. Ve hře jsou i jiné úspěšné písničky, Tak já nevím, Varujte se žárlivosti a zejména Dobrou noc. Ze žádné z nich se nestal šlágr v tom neblahém slova smyslu. Ani z té Dobrou noc, přestože co do počtu prodaných desek, nezůstala daleko za Kristinkou. Jak se dneska říká hit, zasloužila ještě o něco jiného. O to, že máme mezi spoluobčankami narozenými v 50. a v 60. letech tolik Kristýn.

Už jsem jednou říkal, že řadě posluchačů splývá tohle moje vyprávění s nedělními půlhodinkami orchestru Karla Vlacha. Na tom není vůbec nic divného. Ani na jeden z obou pořadů si nevypůjčuju hlas někoho jiného. A to, co je za hlasem, to jsem taky pořád já. Ale přiznám se, že i mně se ty dva pořady v poslední době trochu pletou. A kdybych vám měl povídat anekdotu, asi bych musel dlouho přemýšlet, jestli jsem jí neříkal někdy v neděli. Že se ty dvě relace pletou vám, je pochopitelné i proto, že spojení mého slova s nahrávkami Vlachova orchestru je mnohem tradičnější a zažitější. S Karlem Vlachem jsem začal spolupracovat už v roce 1948. Jeho orchestr tehdy doprovázel moje rozhlasové kabarety. Protože jsem však v témže roce odešel po nějakém tom odkladu na vojnu, nastala pauza. Až v roce 1951 jsme se s Karlem Vlachem dohodli, že budu konferovat jeho rozhlasové programy. Zdůrazňuju rozhlasové programy. Nikdy jsem nebyl konferenciérem orchestru, tím byl dlouhá léta až do své smrti Jan Borovička. A byl to výborný konferenciér. Jestli se nemýlím, bylo to v roce 1952, kdy jsem začal na rozhlasových vlnách uvádět orchestr Karla Vlacha, a to v pátečních přímých přenosech z divadla U Nováků. To byla slavná éra už Rudolfa Cortéze a ještě sester Alanových. Divadlo ve Vodičkově ulici, dneska ABC, bylo vždycky plné nadšených ctitelů kapely i zpěváků, takže pro konferenciéra, potažmo pro mne, byla práce doslova a do písmene radostí. Po nějaké době byl program orchestru Karla Vlacha přemístěn do studia A v karlínské budově Československého rozhlasu. Do studia se vešlo zhruba 80 diváků a studiové podmínky zcela změnily pracovní metody. Já jsem například začal své průvodní slovo číst. A přitom už vlastně zůstalo. Za pár let na to někdo rozhodl, že program orchestru Karla Vlacha bude napříště výběrem nahraných snímků s nezávisle natočeným průvodním slovem. Kdy přesně k té změně došlo, si nepamatuju. Za to vím bezpečně, že v roce 1962 se program Karla Vlacha vysílal ještě přímo, tedy živě. V tom roce 28. března

jsem se totiž podruhé ženil a co čert nechtěl zrovna v den vysílání. Předpolednem byl svatební obřad na Národním výboru, následoval restaurační oběd v úzkém rodinném kruhu a potom, no právě potom, abyste rozuměli, vyženil jsem holčičku a ta byla v den svatby nemocná, takže jsme s manželkou spěchali z restaurace za dcerkou, o kterou od rána pečovala babička. Holčička Jana, tenkrát jí bylo 8, dneska je to máma dvou cvikýřů, akademická malířka, keramička, ještě ke všemu filmová herečka, tedy tehdy ještě holčička Jana už na tom byla líp, i když měla ještě horečku. Sotva jsme ji trochu povzbudili, zazvonila dětská lékařka, která se na ní přišla podívat. Vůbec si nevzpomínám, jak ta paní doktorka vypadala, ať mi to promine. Nevím, jak se jmenovala. Vím jenom, že v její přítomnosti roztály všechny obavy a já jsem si taky najednou uvědomil, že jsem se právě dneska, vlastně před 2 hodinami, oženil. I pozval jsem milou pediatričku na skleničku. Ona neodmítla a já jsem otevřel láhev gruzínského koňaku. Co vám budu povídat? 30 minut před vysíláním jsem si vzpomněl, že už mám být v rozhlasovém studiu v Karlíně. Takže v panice jsem vytočil číslo na dispečink, telefonicky jsem škemral o taxi, dispečink mi vyhověl, taxík skutečně přijel a já jel, jaksi poněkud nervózní, z Košíř do Karlína. Do cíle jsem dorazil asi tak 3-4 minuty před začátkem živého vysílání. Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy spěšně stoupám po mramorových schodech a proti mě nahoře stojí doktor Mojmír Smékal, tehdy odpovědný redaktor programu, a jak mě vidí, začne se mu v očích zračit dilema. Živé vysílání. Mám mě pustit k mikrofonu nebo ne? Mojmír Smékal, můj dobrý přítel, totiž vytušil, všiml si, že jsem něčeho upil. Co vám budu povídat? Program jsem odkonferoval, i s hosty promluvil a připadal jsem si po skončení jako vítěz velké Pardubické. Jenže jenom do té doby, kdy jsem doma z rádia slyšel reprízu a slyšel i to, co doufám ostatní posluchači neslyšeli, jak se 3 skleničky podepsaly na mé dikci. Snad tenhle můj poklesek po letech omluvíte, ale taky možná namíříte ukazovák. Moc vás prosím, vás přísné, vás, kteří máte vždycky pravdu, uznejte, že pracovat v den vlastní veselky je nenormální. A že stejně nenormální je nepřipít si na štěstí a na zdraví, pokud člověk není notorický abstinent. A to není můj případ. Jenže ta 26 let stará, vlastně velmi soukromá historka je pro mne dodnes velikánské poučení. Téměř se mi chce říci memento. Od té doby mám-li jakékoliv vystoupení a vůbec jakoukoliv pracovní povinnost, v ten den se zásadně nežením. Přeju vám hezké poledne.

Letos v létě mi vletěla do chaty síkorka. Nemohu tvrdit s jistotou, že to byla síkorka, ale vím určitě, že to byl ptáček. Otevřel jsem dveře do místnosti, které říkáme koupelna, nevím proč, protože se tam nelze koupat, a proti mně rychlostí japonského expresu vyrazil ten drobný opeřenec, aby vteřinu na to narazil s ošklivým bouchnutím na sklo okna v protilehlé světnici. V první chvíli jsem měl za to, že je po něm, a popadla mě velká lítost. Ale kdeže? Než jsem došel k místu nehody, síkorka, nezlobte se na mě, já budu přece jenom říkat síkorka, stejně ji blíž nepopisuju a tak mě nemůžete usvědčit z omylu. Tak tedy síkorka už lítala po pokoji a zřejmě povážlivě rozrušená hledala únikovou cestu. Jakmile jsem se přiblížil, zmizela pod rohovou lavicí. Dobře, holka, řekl jsem směrem pod lavici, vydrž. Otevřu všechna okna, co jich tady je, a ty už se dovtípíš. Když byla okna do kořán, lehce jsem zaklepal na dřevo lavice, síkorka vystřelila z toho přítmí a k mému úžasu začala hystericky lítat z jednoho kusu nábytku na druhý. Občas přistála na rámu zejícího okna a ani několik centimetrů od volnosti neviděla ani necítila, jakou jí prokazuju službu. Chtěl jsem ji vzít do dlaně, že jí na tu svobodu pomůžu. Ale protože to neumím, nejen že mi ulítla, ještě jsem sklouzl ze židle a narazil si koleno. Síkorka seděla na jiném okně. A to už jsem začínal mít dojem, že jde buď o ptáčka velmi hloupého, nebo o zakletého pátka, kterému se v mé robinzonské poustevně zalíbilo. Háček byl v tom, že jsem byl původně na odchodu a že jsem spěchal. Představa, že nechám okna otevřena, se mi nelíbila. Co kdyby pršelo? A uvěznit síkorku na několik hodin se mi taky nechtělo. A tak jsem si tiše sedl do sousední místnosti, abych nerušil ptačí rozjímání a s občasným pohledem na hodinky čekal, jak se síkorka rozhodne. Tu a tam popolítla, sedla si na kredenc, pak znova na okenní rám, pak na opěradlo židle a potom pro změnu zase na okno. Vždycky jsem si myslel, že takhle obtížně se z příbytku vyhánějí toliko vosy. A vzhledem k tomu, že jsem měl namířeno do značně vzdálené restaurace na oběd, neutěšilo mě ani vědomí, že síkorky a pravděpodobně ani jiní ptáci nemají žihadla. Když uplynulo 20 minut, jako by to síkorku najednou přestalo bavit. Mě to nebavilo už dávno. Nejdřív si konečně sedla na parapet jednoho z oken a potom, sláva buď přírodě, odstartovala směrem ven. Když jsem dorazil do zmíněné restaurace, dal jsem si bez váhání španělského ptáčka, abych se za to zdržení pomstil aspoň někomu z příbuzenstva.

Historka o tom, jak jsem byl přepaden síkorkou a posléze ztratil přehled, kdo z nás dvou je víc vězněm, jestli to ptáče nebo já, ta historka je arci banální, já vím. Ale když tak o tom dumám, napadá mi, že už jsem se mnohokrát v životě se zlou potázal i tehdy, kdy jsem chtěl prokázat službu člověku. Ne, nemám na mysli takzvané dobré skutky, i když v tomto oboru taky někdy platí to staročeské čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Dobrý skutek může být ostatně diktován i nedobrým úmyslem. To lze doložit touhletou známou školní anekdotou. Učitelka se ptá dětí, zdali někdo z nich učinil dobrý skutek. Hlásí se Jenda a hrdě praví: prosím, já jsem převedl stařenku přes ulici. Výborně, jí učitelka. Ještě někdo? A ruku zdvihne Pepík. Prosím, já jsem Jendovi s tou stařenkou pomáhal. Učitelka kroutí hlavou, to jste na to museli být dva. Prosím, ano, já jsem jí zezadu tlačil, ona ta stařenka přes ulici nechtěla. Takže já nechci mluvit o takzvaných dobrých skutcích. Ani nevím, jestli jsem se někdy dopustil skutku tak dobrého, aby stál za řeč. Mnohokrát jsem ovšem v domnění, že pomáhám, dělal pravý opak. Členem televizní redakce, kterou jsem přes 8 let řídil, byl taky hudební dramaturg doktor Zdeněk Procházka. Říkalo se mu Werwolf a nikdy jsem se nedověděl proč. Byl to člověk mírumilovný, poctivý, v hloubi duše plachý, prostě pravý opak nacisty, teroristy. Byl vynikající muzikant, hrál výborně na klavír a co je hlavní, hrál ochotně, čehož jsme v redakci patřičně využívali, jak pracovně, tak při nějakém tom dýchánku. Drobných i větších úkolů měl pořád nad hlavu, ale já jsem měl za to, že nejsou využity jaksi jeho dramaturgické kvality, že Zdeněk potřebuje rozvinout svoji koncepční schopnost. A tak jsem ho pravidelně zařazoval do týmů, které měly rozlousknout nějaký dramaturgický oříšek nebo vymyslit nové programové typy. Kdyby jen to, přímo jsem mu zadával úkoly, o kterých jsem si myslel, že na nich tak říkajíc poroste, že se jejich prostřednictvím vzedme jeho iniciativa, že se rozburácí jeho dramaturgický motor. Romea, mluvím jak Šárecká Radoměřská. Zdeněk Procházka ukázněně chodil na porady a během každé tiše chřadl. Ne, že by se vysloveně nudil, to ne, dneska si spíš myslím, že už po první půlhodince rokování v duchu počítal, kolik mohl za tu dobu napsat not. Původně normální, kolegiální vztah mezi námi chladl, jak zapomenutý čaj. A jednou, když jsem se znovu mezi čtyřma očima snažil probudit v něm onu koncepční ctižádost, dostal se ten vztah až k bodu mrazu. A Zdeněk Procházkami slovy na něho nezvykle drsnými pravil, že jsou dvě možnosti. Buď pochopím, že on není na vymýšlení, ale na poctivé muzikantské výkony, a nebo odejde. Samozřejmě zůstal. A já jsem pochopil, byť trochu pozdě, že dobrý zahradník zůstane dobrým zahradníkem, i když ho nenapadne třeba křížit meruňku se švestkou.

Stalo se mi s více lidmi, že jsem si je v naivní snaze prospět jim proti sobě popudil. Když nic jiného, šeredně jsem se mýlil, když jsem se domníval, že věcná individuální kritika prospívá vzájemnému porozumění. Snad mě trochu omlouvá, že jsem před příchodem do televize neměl s řídící činností pražádnou zkušenost. A tak jsem někdy trapně naletěl, když mě dramaturg, produkční anebo režisér statečně vyzýval, abych řekl na rovinu, co se mi na jeho práci nelíbí. Zpravidla jsem to řekl totiž na rovinu a ukolebán skutečností, že se nikdo z nich nezastřelil, dokonce, že ani na mne nikdo nevstáhl ruku, už jsem pak nemusel být ani vyzýván a rozdával jsem připomínky jak Adolf Hejduk cukrátka. Aby tohle přirovnání nebylo pro vás hádankou, když básník Adolf Hejduk učil na písecké reálce, měl prý pořád po kapsách cucací bonbony a ty bonbony na potkání nabízel dětem. Jenomže děti je nechtěli. Básník je nosil v kapsách jen tak, nebalené, takže naopak obalené drobty nitkami a všelijakým smetím. Kritické připomínky jistě nelze šmahem přirovnat k cukrátkům, k těm Hejdukovým ovšem zcela jistě. Když se totiž píseckým dětem nepovedlo básníkovi se vyhnout, museli statečně bombonek přijmout, aby neurazili, a dát si ho do pusy. Za rohem ho pak vyplivli, ale stejně ještě dlouho a dlouho prskali a kašlali a plivali. Jsou, ovšem, že jsou taky lidé, kteří dovedou přijmout kritiku a dokonce v ní najít potřebnou a řekl bych nutnou korekci své další práce. Byli takoví mezi mými televizními spolupracovníky a byli takoví mezi začínajícími kumštíři, kteří ode mě kdy chtěli radu. A víte, co je zajímavé? Že to byli vesměs lidi s talentem. Lidi, kteří něco uměli, a přitom se trvávali ve skromnosti a v pokoře. Lidi, kteří byli dobří, ale chtěli být lepší. Lidi, kteří se ani na okamžik nespokojovali s tím, co dovedou. Sebekritičtí lidé. Tak to asi je. Patrně jenom sebekritický člověk dokáže snést kritiku. Ne, že by mu dělala radost, že by ho potěšila. Já si o sobě myslím, že dokážu vidět svoje chyby, že dovedu vlastní práci rozebrat a hezky tvrdě. Ale udělali to někdo jiný, rozhodně mě to neoblaží. Nicméně vím, že to potřebuju, jako každý tvůrčí člověk. Abychom si ale rozuměli, když mluvím o kritice, myslím kritiku, nikoli obecná, nekonkrétní tvrzení, či dokonce pamflet. A priori odsudek není kritika, proto i mne dokáže vyvést z míry. Zejména je-li hozen na papír jen tak mimochodem, jako něco, co za seriózní kritiku jaksi nestojí. Ve 30. letošním čísle Tvorby píše Petr Žantovský o folkovém festivalu Porta 88 a telegraficky hodnotí skupiny a solisty, kteří na Portě vystoupili. Jeho hodnocení skupiny Barel Rock zní takto. Šlapající satirka televarietního ducha a hodnoty. Jeden z exemplárních příkladů, jak zabíjet vkus diváků v tak, aby to nespozoroval. Potud citát. Neznám inkriminovaný repertoár skupiny Barel Rock a tak jenom žasnu nad tou suverénně vyklenutou paralelou. Nevím, jaký je váš názor na tento způsob kritiky. Já bych řekl s prominutím, že je to jeden z exemplárních příkladů, jak zabíjet dvě mouchy jednou ranou a k tomu ještě střelbou ze zálohy.

Kamarád Franta Vyhnal, zasloužilý umělec ve hře na harmoniku, pobýval v první polovině 70. let nějaký čas v Japonsku. Koncertoval v Tokiu a já jsem mu záviděl. Nejen, že umí na harmoniku, ale že se může seznámit s autentickou japonskou kuchyní. Ne, že bych o ní příliš mnoho věděl, mně je prostě sympatická každá kuchyně, která používá sojovou omáčku. Když se František Vyhnal vrátil, nevyprávěl mi bohužel o sukiyaki ani o polévce ze sušených ryb, ale o soutěžním televizním pořadu, jehož vysílání prý pravidelně vylidňovalo tokijské ulice, včetně té největší, nejdelší, nejslavnější té, co se jmenuje Ginza. Nicméně vyprávění Franty Vyhnala bylo nadmíru zajímavé. A tak jsem oželel gastronomická poučení, zejména proto, že se mě místo nich dostalo inspirace. Program, o kterém Franta mluvil, byla stručně řečeno soutěž v amatérském zpěvu. Nesoutěžili v ní ovšem jednotlivci, ale rodinné týmy. Každý večer se jich vystřídalo několik. A střídali se i žánry, protože žádný z nich nebyl ze soutěže vyloučen. Pokaždé prý byla velká legrace, jednak záměrná díky vtipnému moderátorovi, jednak nechtěná díky soutěžícím, kteří poněkud přeceňovali své schopnosti. Každý večer pak končil vyhlášením vítězů. Vítězné družstvo dostalo cenu, barevný televizor a šlo domů. Jášku, řekli jsme si s Frantou Vyhnalem unisono, jsme přece země muzikantů, tak proč něco podobného neskusit u nás? Potom jsme v redakci dali hlavy dohromady. Hlavu dramaturgyně Aleny Berkové a hlavu dramaturga Františka Živného a moji hlavu a posléze i další hlavy. A tak se v hromadě hlav začal rodit soutěžní pořad Zpívá celá rodina. Jmenovaní mohou dosvědčit, že jsem se nijak nehrnul do úlohy konferansiéra. Snad jsem dokonce malinko tušil, jak složité bude tuhle soutěž řídit. Nakonec jsem však do toho stejně spadl, protože do chvíle, kdy jsem měl realizovat první program, nikdo nepřišel na nikoho jiného. Heleďme se, koukejme se, říkáte si asi, tak oni ten nápad uzmuli Japoncům. Ujišťuju vás, že Japonci to odkoukali taky jinde. Principy televizních soutěží se v tomhle trochu podobají anekdotám, jenom stěží lze vystopovat jejich prapůvod. A pak vymysleli jsme zcela jiná pravidla, jiný způsob hodnocení a taky jinou hlavní cenu. Místo velkého japonského barevného televizoru náš malý černobílý.

Práce na přípravě programu bylo až. Jestli jsme se na počátku obávali nezájmu zpívající veřejnosti, po několika prvních anoncích a hlavně po prvním vysílání jsme se naopak začali strachovat, že množství přihlášek nikdy nezvládneme. Do soutěže se hlásila rodinná družstva z celé Československé socialistické republiky. Ani podmínka, že v každém musí být zastoupeny 3 generace, nebyla pro zájemce překážkou. František Živný získal pro pořad orchestr Václava Hybše a co bych rád podtrhl, zasloužilého umělce Václava Hybše samého. Nevím, který jiný muzikant by se s takovým elánem a tak obětavě věnoval všem těm lidičkám, kteří většinou nikdy v životě nespívali s orchestrem, natož pak v televizi. Václav Hybš a František Živný výborně instrumentovali vybraný repertoár bez ohledu na to, jestli šlo o lidovku, o jazz, o národní písničku, o šanson, o kupleta nebo o operní árii. Neúnavně oba zkoušeli uchazeče pozvané k takovému předběžnému testování, domlouvali tóninu s babičkami, které v životě neslyšeli, co je to hlasový rozsah. Václav Hybš jako dirigent pak při vlastních produkcích nejen zůstával za všech okolností klidný, dokázal i uklidnit roztřesené adepty. Starostí nad hlavou měla taky Alena Berková, která pro mě mimo jiné připravovala informace pro rozhovory, a vedoucí výrobního štábu Eva Kubátová, která pořád proplácela nějaké jízdenky, a režisér Alexej Nosek, který zvyklý velet profesionálům, musel hledat jiný, co možná taktní a citlivý přístup k těm zpěvákům, nespěvákům. Pro mě osobně byla práce v pořadu Zpívá celá rodina drsně poučná. Vrhl jsem se do ní s chutí a troufám si tvrdit, že to bylo zpočátku znát. První 2 vysílané pořady měly vynikající atmosféru. Nějaké ty chybičky ve zpěvu se daly lehce přehlédnout, protože soutěžící byli skoro všichni přirození, upřímní, mnozí z nich i vtipní a jejich bezprostřednost se pochopitelně přenesla na obecenstvo i na televizní diváky. S postupem času se tyhle kvality začaly nějak vytrácet. Další a další přihlášení možná lépe zpívali, ale přicházeli před kameru stylizovaní do podoby, která se jim zdála televizně způsobilá. V rozhovorech odmítali příliš osobní, soukromá témata, za to byli vždycky ochotni vypočítat všechny své funkce a všechny své zásluhy. A já jsem se dostal do zvláštních kleští. Ve snaze prolomit ty bariéry a vrátit programu spontánnost a legraci jsem kladl nečekané, nedomluvené otázky. A když jsem takhle párkrát soutěžící zaskočil, bohužel aniž jsem dosáhl kýženého efektu, začali o mě psát v novinách, že za A soutěžící znervozňuju, za B dostávám je do trapných rozpaků a za C suma sumárum napomáhám k zesměšnění pracujících lidí. Ne, já ty výtky neberu na lehkou váhu. Určitě jsem se nevědomky dopustil mnoha prohřešků. Víte, ale na druhé straně si myslím, že každý člověk, který překročí hranici mezi hledištěm a jevištěm, směrem na jeviště, se stává hercem, účinkujícím a měl by na sebe vzít všechna rizika, která to obnáší. Vždyť vlastně těmi riziky je vykoupena jeho pýcha. A kromě toho Zpívá celá rodina neměl být publicistický program s hudebními vložkami, ale zábavná soutěž, kterou přece nelze brát vážně a ve které, i kdyby se moderátor usnažil, nepokazí ani nevylepší profil soutěžících. A divák ten si tak jako tak udělá o každém vlastní úsudek.

Přesto přeze všechno jsem vydržel 21 pokračování pořadu Zpívá celá rodina. A nesnáze, do kterých jsem se dostával, byly vyvažovány sympatiemi, ba dokonce přátelstvím mnoha z těch několika set zpěváků amatérů. Většina soutěžících popírala, dokonce i veřejně, že bych je byl někdy přivedl do úzkých. Někteří mi dodnes píší a připomínají se mi fotografií, svatebním oznámením nebo zprávou o promoci. Ze soutěžícího chlapečka Pavla Nohy se stal zpěvák z povolání. Václava Hybše a ostatní spolutvůrce se mnou pojí společná vzpomínka na 5 let dlouhou epizodu tuzemské televizní historie. Epizoda jménem Zpívá celá rodina ještě pak nějaký čas trvala. To už jsme ji však nepsali my, ale Brno. Myslím, že je nejvyšší čas podívat se do trouby nebo pod pokličku, abyste kvůli mě něco nepřipálili. I konečně já už se stejně pro dnešek loučím.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Umím si představit, že na ní lecjaká žena pohlíží nejen s obdivem, ale i s jistou mírou drobné závisti. Je totiž krásná, úspěšná, oblíbená, pohodová. Zkrátka jeví se jako šťastné stvoření. Měla bych návrh, milé dámy i pánové. Pojďme od této bytosti raději získat recept na to šťastné rozpoložení. Pojďme se jim nechat naočkovat. Myslím, že to půjde jako po másle. Vítám tady dámu celoživotně spjatou s televizí, která ovšem bravurně obstojí i v rozhlase. Ostatně také s ním má společnou minulost, nebo kousek společné minulosti. Moderátorka, pětinásobná nositelka ceny TT v kategorii hlasatelka dne, paní Saskia Burešová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy možná tak krásně záříte, paní Saskio, i díky červencovému datu narození. Umíte v sobě najít slunce i v ponurých dnech?
2: Určitě, i když přiznávám se, že třeba měsíc listopad to není šálek mého čaje, jak se říká, lidé trpí depresem a já se ráno říkám, je krásně. Prostě musím si navodit dobrou náladu. A myslím, že tím, že se netrápím maličkostmi, tak se cítím daleko lépe.
1: No a pak ve vás bude lecos z toho jižanského vyzařování.
2: Určitě.
1: Protože když vás občas přirovnávají k Sofii Lorenové, tak nejsou daleko od pravdy, jelikož maminka byla poloviční Italka. Vytvořila, jak se patří, italskou domácnost?
2: Ano.
1: Jak to vypadalo?
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Já to ve vás všechno vidím, ten temperament a zároveň tu potřebu být precizní, myslím,
2: ano,
1: že to precizní, z vás vyzařuje.
2: Ano, precizní lev, to je strašné spojení. Já takhle obtěžuju celou svoji rodinu, protože všechno musí být perfektní. Nikdy vlastně nic nestačím, protože já chci mít všechno v ažuru. Já chci odpočívat tehdy, když mám naklizeno, napečeno, navařeno, všichni jsou v pořádku, to musím zkontrolovat, včetně vnuček, a pak jsem teda schopna si uklidnit a odpočinout, ale to nikdy nemáte, takže já neumím odpočívat.
1: No, to vám teda nepřeju. Ta vaše maminka krásně malovala, milovala výtvarné umění.
2: Ano.
1: Máte po ní výtvarné nadání?
2: Bohužel nemám, ale řekla bych, že moje vnučka má.
1: Máte z toho radost?
2: Mám z toho radost. Ale ona je takový studijní typ, takže já si myslím, že se bude ubírat jinou cestou.
1: Ale já když se na vás dívám, tak bych řekla, že máte vysoké estetické cítění, které se promítá do vaší vizáže. Jak se vlastně rodiče poznali? Vy už jste říkala, že tatínek byl stoik, maminka horká Italka, poloitalka. Kde se takhle potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřil. Ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče, tudíž já také se nechci. Víte, jak dlouho jsem vdaná? 47 let. To je úspěch v této branži, že jo?
1: To je. Tatínek byl překladatel a tlumočník. Ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano. Ano, bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, tak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Jak dlouhé byly úseky, které jste takto namlouvala ve francouzštině? To si vůbec nedokážu představit.
2: No tak to bylo, když jsem třeba vedla francouzskou delegaci a uváděli jsme ten který film, že jo? Takže jsem mi musela všechny představit a tak dále, něco říct o tom filmu. No delší úseky.
1: No, neuvěřitelné. Ale to humanitní vzdělání nebo směřování ve vás rozhodně uvízlo. Vy jste prý velmi ráda recitovala už jako holka.
2: No Ježíš Maria, snad už mateřský. školce. Pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala. Nevím, jak jsem to zvládla. Asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu. Já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi. My jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
3: A dneska si také čtete poezii?
2: Velmi málo, ale občas ano.
3: Také máte velkou vášeň a zálibu v přírodě, zahradničení. Má i tohle kořeny už v dětství?
2: Možná, že jsem byla ovlivněna maminkou a potom, víte, při práci na zahradě si tak nějak vyčistíte hlavu a pak je to úžasné v tom, že tam vždycky vidíte výsledek té své práce. A to je báječné, protože při té naší profesi vlastně největší odměnou je vám potlesk. Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina. A nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl: holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
3: Já vás musím pobavit. Víte, kdy tleskají moje děti mě, když šťastně jako řidička dorazím do cíle.
2: Tak já sice jsem si udělala řidičský průkaz, ale když manžel viděl, jak řídím ze začátku samozřejmě, tak říkal: víš co, nech se vozit. A já se opravdu radši nechávám vozit, zvlášť teda teď při tom provozu. Vůbec toho nelituji, takže jezdím buď to televizními auty, nebo taxíkem, anebo mě vozí syn nebo manžel.
3: Dynamicky míříme do času dospělosti a současnosti, ale já bych se přece jenom ještě v tom dětství chvilinku zdržela. Já bych řekla, že jste byla taková způsobná a poslušná panenka. Bylo to tak?
2: Byla, prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali: to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky, že to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, když mě chválili. Tato si přesně vzpomínám.
3: Ani jeden průšvih by se tam nenašel. Lumpárna, rošťárna, vzdorovitost.
2: Bohužel ne.
3: Nevadí.
2: Bohužel ne, ale představte si, že já měla i takovýho syna. Úžasnýho, hodnýho a všichni chodili a říkali: ty máš tak páj.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Jak už víme, paní Saskia Burešová navštěvovala jako studentka vyhlášené Nerudovo gymnázium v pražské Helichově ulici a tam plně rozvíjela svou lásku k divadlu. Povzbuzovali vás i lidé z vašeho okolí, teď nemyslím úplně rodiče, protože o tatínkově nevoli jsme lecos vyslechli, ale jestli byli nějací další, kteří ve vás stimulovali tu touhu věnovat se divadlu.
3: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo. A mě to tak nějak odradilo, že jsem už neměla odvahu dále se o to pokoušet, protože mezi tím jsem dostala možnost účinkovat jako občas tedy externě v televizi. A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.
2: Ta televize, to byl pro mnohé dívky a ženy sen. Vám se vyplnil, aniž byste o něj nějak vehementně usilovala. Ten herecký sen, tu metu jste nedobila. Uvízla ve vás tehdy v mládí nějaká drobná lítost, jakýsi postesk, nebo život šel dál a vy jste se k tomu stavila realisticky?
3: Někdy jo, někdy mě bylo jako na duši trošičku smutno, protože možná, že tam přece jenom kousek toho talentu hereckého bylo, tak jsem si říkala, jak by se asi ten můj život jaksi vyvíjel dál, kdybych opravdu tu hereckou profesi začala dělat. Dokonce jsem dostala několik nabídek na filmové role, ale vzhledem k tomu, že už jsem byla zavedená jako hlasatelka a moderátorka, můj muž, který je televizní režisér, mi říkal, vždycky ty diváci budou v tobě vidět tu televizní hlasatelku. To dobré.
2: Ano, Saskia, už ano, proto, že ano. Máte tak výraznou nejen vizáž, ale i to jméno.
3: Ano, takže já jsem to opravdu odmítala, jo, až na malinkou výjimku, kdy jsem ale zase hrála televizní hlasatelku. Takže když jsem si to tak nějak všechno v té hlavě srovnala, tak vlastně toho nelituju dodnes.
2: Vaše televizní začátky sahají do roku 1967. Mm-hmm. Jaký byl první den v televizi?

0: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
1: Takže z kraje jste se ocitla po boku Eduarda Hrubeše. Mm-hmm. Je pravda, že jste do televize přišla s krátkými vlasy?
0: Ano. Já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádo, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhávala.
1: Jak dál se vaše sympatická konzervativnost projevuje?
0: No už vlastně tím, co jsem říkala, že nemám moc ráda novoty, nejsem příliš naladěná na moderní techniku, trošku je to pro mě španělská vesnice a mám ráda svůj řád, svůj pořádek, nemám ráda novoty.
1: Tady v rozhlase, když přijde nějaký nováček, anebo i ten ostřílený bard, chce-li něco zlepšovat, dá si takzvaný trestný poslech. Čili přeposlouchává své pořady, své výkony, aha, což vůbec není příjemné,
0: to ne,
1: slyšet vlastní hlas. A teď mě zajímá, jestli jste si i vy ukládala trestné asi projekce v televizi a jestli se v těch počátcích našel nějaký moment nebo něco, co bychom třeba mohli nazvat i kamenem úrazu. Co jste se snažila na svém projevu změnit, zlepšit, vycizelovat? Něco, co se vám na té Saskyi na obrazovce neúplně pozdávalo a líbilo? A věřím, že to s odstupem let už může zůstat odkryto.
0: No, víte, tenkrát nebyla možnost, abychom si třeba natočený pořad přehráli, jako je to dneska. Ale právě naopak, teď s odstupem času, když někdy vidím starý reprizovaný pořad, když jsem účinkovala jako mladá holka, tak prostě tam ty chyby vidím. Samozřejmě od té doby se člověk vyvíjí nějak i profesně. Tak to jo, to vidím a vůbec se na sebe nerada dívám, ale někdy jsem nucena se dívat třeba na kalendárium, protože my to vlastně vidíme v takové té syrové podobě, ale to zkompletování, všechny takový ty zábavné prvky a tak dále, ty se dodávají ve střižně, takže já se na to musím dívat ze studijních důvodů. Samozřejmě, že vidím chyby, tady ten důraz se mi nelíbil, tady to, ale to je dobrý, to je vlastně taková škola pořád profesní. Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatelé, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
1: A přiznejte se, došlo i na nějaké individuální zkoušky před zrcadlem?
0: Nikdy. Já prostě žasnu, když někdo říká, no a já si to doma cvičím. Já jsem vždycky byla pro přirozenost, ale aby si někdo nacvičoval pohyby, budu se takhle tvářit, to je umělé. Jakmile mi někdo řekne, že nějaká profesorka učila začátečnici moderátorku před zrcadlem si dělat gesta, no tak říkám, no to je ale špatná cesta.
1: A představovala jste si za kamerou konkrétní lidi, tváře, pomáhalo vám tohle?
0: Jedině, když třeba při večerníčku jsem viděla svého syna. Jinak ani ne, ale my jsme měli tu možnost, že jsme jezdili na různé besedy a jezdili jsme z pořady a tak dále. A tam bylo živé publikum. Takže já jsem si to živé publikum vlastně dovedla vždycky představit.
1: Svého už zmíněného manžela, jediného dosavadního režiséra Petra Obdržálka, jste poznala právě v televizi. Čím si vás získal jako mužský?
0: No, to bylo takové velice zajímavé, protože já jsem v tu dobu byla zamilovaná úplně do někoho jiného. Přiznám se, že to byl tedy Francouz. A on byl takový dobyvatel. Najednou zjistil, že já o něj nejevím zájem. O to více samozřejmě snažil. A pak už to byl asi osud. No, tak pak to zaiskřilo, ale ne hned.
1: A jak se snažil?
0: No tak různě mi zval, říkal, víte, já bych potřeboval vědět něco o té redakci, kde nastupuji, já bych vás pozval teďko na vínečko, že bychom to probrali, no velice teda, jako to bral šikovně, jo.
1: Co byly vaše společné záliby tehdy a zajímá mě, jestli zůstaly dodnes společnými zálibami?
0: Určitě profese. A vzhledem k tomu, že my i spolupracujeme, i když musím předeslat jednu věc, když nastoupil do redakce, tak já jsem vlastně musela z té redakce odejít, protože tenkrát vůbec nebylo možné, aby dva manžele pracovali na jednom pracovišti. Takže já jsem začínala jako moderátorka a posléze jsem přišla jako programová hlasatelka do hlavní redakce programu a pak zase jsem se stala tou moderátorkou. Jako je zajímavý oblouk profesní. No, takže samozřejmě profese, my se o té profesi nebo vůbec o tom natáčení, které děláme, třeba konkrétně o kalendáru, bavíme doma, vymýšlíme a tak dále. Ale jinak také máme společnou vášeň a to je cestování, i když teď vzhledem k věku a taky k občasným zdravotním potížím už je to horší, ale rádi jsme cestovali.
1: A co byl váš nejkrásnější cestovatelský cíl?
0: Asi nejdále jsem byla na Kubě. Mně se strašně ta Kuba líbila tím, že lidé byli nesmírně otevření. Víte, to bylo úžasné. My jsme šli po ulici a tam prostě každý v zastrčeným dvorku hráli, byli veselí, prostě naprosto nespoutaní a pojďte si s náma, pojďte si přisednout, pojďte s náma zpívat. Prostě taková otevřenost, to bohužel v Česku neznám.
1: Takže zarezonovala ta vaše jižanská část
0: Nitra. Asi ano.
1: Co váš chlapeček, ten hodný Péťa, kterého jsme tady už opivovali, jak se tvářil na to, že rodiče mají poměrně nestandardní profesi? Vnímal to s nějakými rozpaky, radostí?
0: Vůbec ne, úplně normálně, ale stalo se mi kolikrát, protože jsem ho neměla kam dát, tak se mnou třeba sloužil ve službě a dneska už jako je to jinak, ale dole byl takový bife, tak občas odběhnul si něco koupit a několikrát se mi stalo, že mi volali z produkce a říkali, on se přiznal, paní Saskio, že je váš syn, víte, nám by se strašně hodil do filmu. Já jsem nikdy nechtěla, aby v něčem hrál nebo aby se zúčastnil této profese. No ale nakonec to dopadlo tak, že skutečně on hrál v několika filmech, ale vybrali si ho, aniž věděli tedy, že je to můj syn, ale on byl takový docela pohledný chlapeček a docela měl i talent, takže vím, že někteří režiséři mu radili, aby studoval herectví na DAMU, ale on je takovej plachej a není vůbec extrovert. Takže ne, nechtěl.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je moderátorka, někdejší hlasatelka, paní Saskia Burešová. Našel se někdo, kdo vám řekl dost podstatného k hlasatelské profesi, kdo vás, řekněme, zasvětil do tajů toho řemesla?
1: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu. Jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
0: Dovolila jste si, paní Saskio, někdy na obrazovce nějakou drobonkou rošťárničku, nějaký třeba skrytý vzkaz svým blízkým nebo jinotaj, něco, co se dalo přes všechny limity a sevření té doby vymyslet pro radost sebe i druhých?
1: Ono to ani nešlo, upřímně řečeno. Ani jsme si to nemohli dovolit.
0: Vy ani váš manžel jste nebyli členy strany.
1: Ne.
0: Znamenalo to pro vás nějaká omezení nebo nějaké nemilé důsledky?
1: Mělo to milé důsledky.
0: Povídejte.
1: Protože my jsme ty texty dostávali od redakcí, na Vánoce jsme si je mohli nějakým způsobem upravovat, dokonce i psát, ale samozřejmě museli být zkontrolovány dokonce generálním ředitelem. Ale pak byly prostě dny, kdy se třeba oslavovalo, já nevím, nějaké výročí vzniku KSČ, nebo zemřel Leonid Brežněv a tak dále. A tyto dny museli sloužit jenom straníci. To jsme dostávali takové texty, tam byly dvě červené čáry a opravdu to jako nestraník nesměl hlásit. Upřímně řečeno, já jsem byla strašně ráda. Ale mělo to ty nevýhody zase, že třeba když jsme měli je reprezentovat v naší televizi do zahraničí, tak samozřejmě to dostávali pouze straníci. Ale mě to vůbec nechybělo.
0: V jakém předstihu jste ty texty dostávali? Mohli jste chodit připraveni už z domova?
1: Ne, my jsme ty texty dostávali ten den, takže o to bylo horší, protože museli jsme mít takzvanou krátkodobou paměť. My jsme museli do sebe vstřebat ten text a měli jsme jich samozřejmě mnoho za večer. To nebylo tak, že jsme nastoupili třeba ve 4 hodiny a naučili jsme si 3 texty. My jsme každý pořad museli ohlašovat a těch pořadů třeba do 1 do rána nebo do 4 do rána, když jsem sloužila Silvestra, tak tě třeba bylo 15. Některé byly dlouhé, když byl týden televizní tvorby, tak jsme dostávali prostě takovýhle dlouhý texty. A to jsme se museli všechno naučit.
0: Měla jste nějaké mnemotechnické pomůcky, nebo jak jste to nadrtila?
1: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Které dny z roku jste sloužila opravdu ráda? Byly takové?
1: No samozřejmě. Třeba Štědrý večer jsem sloužila několikrát, ale ne často. Většinou to sloužily kolegyně bezdětné. Ale snad po každé, já už nevím, kolikrát jsem tu službu neměla, byl Boží hod. A to byla velmi stresující služba, i když krásná, protože byla jedna televize a byly pouze 2 programy. Nehrály divadla, nebo někdy jenom, že v kina nehrála, všichni seděli doma u televizních obrazovek, už měli ty dárečky rozdané, takže v pohodě u kafíčka, u toho cukroví a ty sledovali ty pohádky a věděla jsem, že ta sledovanost je teda mimořádná, takže o to větší samozřejmě byl stres a zodpovědnost, ale zase to byla služba krásná, protože nám ušili na to nádherné šaty, které nám neříkali pane, my jsme je museli vracet samozřejmě, ale víte, mělo to takovou tu slavnostní atmosféru a bylo to všechno živé.
0: A pak z toho vyrostla velká přízeň a zájem diváků, které někdy nabrali rozměrů milých, hřejivých, roztomilých a někdy možná až trošku zatěžujících.
1: Ano. Ty projevy přízně, ty byly milé, ale pak taky byly projevy trošku obtěžující, když vás někdo pronásledoval až do bytu a čekal na vás a spal vám do schránky květiny, nebo dopisy jsme dostávali, byli taky lidé, kteří byli trošičku jako psychicky na tom špatně, takže měli představu, že si mě musí vzít a tak dále, to už naštěstí nehrozí. No ale převažovaly samozřejmě ty kladné ohlasy.
0: A který si vybavujete Čím vás někteří diváci opravdu potěšili, zahřáli, kdy jste si říkala, žiju v krásné zemi?
1: No, třeba napsala stará paní, že díky mně není osamělá, že si se mnou povídá, že my jsme mluvili k divákům, že jo, a navíc každý ten pořad se ohlašoval, odlašoval, do toho jsme mohli dát takový nějaký ten osobnostní prvek, tak ona měla pocit, že když si pustí tu televizi, takže vlastně není osamělá. To se mně líbilo, já jsem si říkala, tak jako přece jenom ta naše práce má nějakou odezvu, má nějaký smysl. A nebo se mi třeba stalo, když jsem v tramvaji, ještě prosím, nebyla jsem v těchto letech, byla jsem mnohem mladší, jsem stála, takový mladší pán i hned vyskočil a říkal, prosím, sedněte si. A mě to velmi zarazilo, protože jsem si říkala, no tak ježišmarja, ještě nejsem tak stará, ale nicméně jsem říkala, opravdu to myslíte vážně? On říkal, ale to je pouze z úcty, takže to mě potěšilo.
0: Hezka. Byla jste to právě vy, kdo 1. ledna 1993 vítal občany nově vzniklé České republiky a mnozí tehdy nacházeli ve vašem hlase dojetí. Bylo tam skutečně?
1: No, abych se upřímně přiznala. Částečně bylo, ale částečně to byla taky veliká tréma, protože já jsem měla, o tom jsem se vlastně nezmínila, nejenom ty služby na Boží hod, ale asi 80% Silvestru. Někdo prostě měl pocit, že jsem silvestrovský typ, takže jsem neustále sloužila Silvestra a všechno se samozřejmě vysílalo živě. A ten den, kdy jsem nastoupila asi v 16 hodin do služby, tak jsem měla krásně připravený texty, zpracovaný. Pokud šlo o svátky, tak jsme měli možnost den předtím si ty texty vyzvednout od redakcí a zpracovat sami. Takže jsem nic zlého netušila. O půlnoci myslím, že měl mluvit pan Klaus, takže jsem si říkala, tak to je v pohodě, do té doby ty mý textičky a to všechno zvládnu. No, ale asi v 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No, mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní. No a přinesli mi tenhle text, abych se to naučila. Mezitím už jsem samozřejmě se připravovala na další, protože vždycky po hodině jsem odhlašovala, ohlašovala. Takže jsem měla strašnou trému, ale učila jsem se opravdu velice pilně tento text, jenomže problém byl v tom, že mi neustále volali a říkali, prosím vás, my tam máme ještě několik změn. Takže třetí odstavec zleva. A teď já jsem v tom měla takový škrtance. Nejenom se to naučit nazpaměť, ale vůbec se v tom vyznat byl problém. No, zkrátím to. Pamatuju si, že se mi snad třásly i kolena. Byla jsem trochu dojatá tréma a ono se to všechno tak jako smísilo a ten výsledek byl, že jsem někde potom četla, že i Saskia Budyšová byla dojatá z toho, jak rozdělovala republiku o půlnoci a ještě to šlo na obou programech. Prostě nevyhnul se mi ten divák, jo, nemoh. Byl to nervák, ale ráda na to vzpomínám.
0: A podíváte se na to někdy zpětně?
1: Představte si, že loni, to bylo výročí, přijeli za mnou z televizních novin nebo z Událostí, že? A říkali, my vám to teďko pustíme, ten váš projev a buďte tak hodná, řekněte k tomu několik slov. Takže já jsem to viděla poprvé loni.
0: Vy jste z hlasatelny odešla ještě předtím, než se z hlasateli oficiálně rozloučila Česká televize. Proč?
1: Protože někdo vymyslel, že hlasatel bude sloužit v takových týdenních cyklech. Dříve to bylo velice pestré. Jeden den byl, já nevím, Hemala, druhý den Tomsová, třetí den Redková, tak jsme se různě střídali. A teď někdo vymyslel, že celý týden od pondělí furt bude ten jeden hlasatel. To je jako kdyby vám pořád servírovali svíčkovou, tak za chvíli ta svíčková vám přestane chutnat, jo? Navíc jako každý má nějaký osobitý projev. A když ho budete pořád poslouchat, tak se vám ten člověk za chvilku znechutí. No nicméně si to prosadili, ale vzhledem k tomu, že já jsem tenkrát moderovala 3 pořady, tak jsem pochopila, že si musím vybrat. Buď to teda pokračovat v této profesi, anebo být moderátorka, protože žádná produkce nebude podle vás zařizovat natáčecí dny. Já se musím přizpůsobit. Takže mě nezbylo nic jiného, než jsem poprosila, že bych jako tuto profesi dělala dále, ale jenom externě. Bylo mi vyhověno, všechno akceptovalo. A já jsem tím pádem odešla z tohoto programového oddělení a pak už jsem teda byla pouze moderátorka. Ale nelituju toho.
0: A když byla ta poslední hlasatelská služba, nebylo vaše srdíčko posmutnělé?
1: Byl to takový zvláštní pocit, ale vzhledem k tomu, že už jsem byla pevně rozhodnutá, tak jsem to brala sportovně.
0: Vy dnes s kolegy Alexandrem Hemalou a Marií Tomsovou jezdíte po vlastech českých s pořadem Hlasatelé v akci. Ten kontakt s diváky pro vás musí být příjemný, věřím tomu. Prozradíte aspoň jednu perličku z těch, kterými je tam zahrnujete. Já vím, že je to pro ty, kteří přijdou do sálu, ale tak jednu jedinou.
1: Já se nechci opakovat, já mám pocit, že už jsem to říkala. Vždycky pomlouváme nějakého kolegu, anebo vzájemně. samozřejmě se pomlouváme a vyprávíme tam prostě divákům veselé historky z natáčení. Že? Oni to rádi poslouchají, většinou jsou to ještě pamětníci. A já už jsem tuhle historku sice někde říkala, ale vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, levá tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: A byly vedle těch veselých historek z natáčení i nějaké, nevím jestli smutné, ale třeba závažné?
1: No, tak do jisté míry závažné, ano, protože to bylo během sametové revoluce, kdy ta televize několikrát byla teda ohrožena tím, že jsme dostávali anonymní telefonáty, že v té budově je bomba. Takže ze začátku jsme to nebrali moc vážně, ale pak, když se situace přiostřila, tak jsme pochopili, že situace opravdu vážná je. A když nás začali evakuovat, všichni, prosím vás, dolů z budovy ven, tak jsme trošku měli strach, to se přiznám. No naštěstí už je to dávno pryč.
0: Vy se s kolegy potkáváte, přátelíte, víte o sobě. Jednou jste poznamenala takovou zajímavost, že ani vy, ani nikdo z vašich dalších kolegů v profesi hlasatel není rozvedený. Čemu to přičítáte?
1: No to je pravda. No nevím, asi jsme byli tak stmelující. Opravdu všichni mají dobré manželství a nikdo není rozvedený. Si to teď hlavě takhle probírá možná jedna výjimka, ale my jsme byli moc dobrý kolektiv. Vždycky se říká, že když je dámský kolektiv, že tam vždycky jsou nějaké nedobré vztahy, ale nemohu říct, my jsme se vlastně potřebovali. Protože když jsme si potřebovali vyměnit službu, tak vždycky ta, která kolegyně zaskočila, protože věděla, že zase až ona bude potřebovat, takže zase třeba jí vyhovím já. Takže my jsme si vlastně ani nekonkurovali. Měli jsme stejný počet služeb, každá měla takový okruh svých diváků. My jsme si pomáhali a musím říct, že jsme se snažili velice dobře i do dnešních dnů.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Saskia Burešová má svou charakteristickou tvář, polohu vyjadřování, vyzařování, profesionální laťku a důvěryhodnost. Tak mě zajímá, jestli jste někdy musela odmítnout profesní nabídky ve jménu zachování si těchto aspektů.
3: Takzvané svérovné páteře. No a víte, odmítnout to bylo velice obtížné, protože kdybych to odmítla, tak bych samozřejmě přišla i o tu svoji profesi. Muselo se to udělat velice, velice elegantně, takže vzpomínám si, že to bylo v roce 69, televize vysílala nějaký velký estrádní pořad pro střední skupinu sovětských vojsk, no a chtěli, abych to moderovala a já jsem nemohla říct, že to nechci dělat, ale měla jsem teda to štěstí, že jsem se znala velmi dobře s šéfredaktorem a tomu jsem to úplně upřímně a otevřeně řekla, ten svůj pocit, že by to prostě nebylo dobrý, že se nestotožňuji. Vzhledem k tomu, že to byl přátelsky naladěný člověk, tak jsem věděla, že jemu se mohu svěřit a on mi tenkrát řekl, tebe může zachránit jedině Jiřina Švorcová. A ona to naštěstí Jiřina Švorcová vzala. Takže vlastně mě tím i pomohla.
2: A takových věcí bylo víc, vy o nich nechcete příliš hovořit, ano. Ale musíme to dodat, že ta hlasatelská profese a konferenciérská sebou nesla leciaká úskalí.
3: Úskalí, ano, ale měli jsme jednu výhodu, my jsme byli programoví hlasatelé, takže my jsme vlastně nemuseli říkat žádné vážné politické texty. Tohle byl pořad, který byl mimo profesi hlasatelky.
2: V roce 1992 jste začala uvádět své kalendárium,
3: ano.
2: To je opravdu váš pořad. Společně už píšete dlouhou historii.
3: Neděli co neděli. Jako to je,
2: nikdy jste nepocítila únavu?
3: Únavu jsem nepocítila, ale musím říct, že jsem byla mnohdy ve velmi prekérních situacích a kolikrát jsem je prosila, když jsem měla třeba vysokou horečku, zlomenou ruku, zlomenou nohu, tak jsem říkala, prosím vás, ať někdo zaskočí, ale nechtěli to slyšet. Musela jsem vždycky nějakým způsobem nastoupit, zapřít se a nikdo to nesměl poznat. I když jsem tu ruku měla v ortéze a zaklíněnou, tak jsem říkala, to musím nějakým způsobem vysvětlit. Takže na konci pořadu jsem říkala, a buďte hodně opatrní, venku je náledí, ať nedopadnete jako já.
2: Hovoříte o lecjakých tělesných partiích, o hlase ovšem nikoli, nezradil vás nikdy?
3: Jednou jsem měla chrapot velikánsky, taky jsem se bála, jak z toho vybruslím, ale nasadila jsem všechny možné léky a domácí rady a tak dále a dostala jsem se z toho.
2: Vy máte velmi charakteristický hlas, hladivý, znělý. Já musím říct, že i moje děti, když jsme teď sledovali kalendárium, zpozorněli a tuhle kvalitu si velmi uvědomili. Nechtěla jste se někdy o své poznatky z profese, nejenom o tom hlasu, ale i o celkovém vystupování dělit se studenty?
3: Nebyli to studenti, ale byli to zaměstnanci určitého podniku. Snažila jsem je uvést do toho světa retoriky, ale že bych přímo chtěla vyučovat, tak to ne.
2: A zasteskne se vám někdy po čase, kdy do televize na obrazovku mohli vstupovat opravdu pouze výsostní profesionálové?
3: Ano, to velmi často, když slyším ty nedostatky. A velmi mi mrzí, že se na to nedbá. Ona je to určitá norma i pro toho diváka, i pro ty děti. Když slyší, jak člověk mluví, když mluví správně, tak je to hezké, to je pohlazení po duši. A já tam ty chyby prostě často slyším, jo. Ale je to škoda.
2: V kalendáři se potkáváte, už jsme to říkali, s vaším manželem, který režíruje. Vy jste se poznali už jako rovnocenní profesionálové, to ale nic nemění na tom, že jste se nemohli navzájem pracovně ovlivňovat. Tak by mě zajímalo, když se zamyslíte, čím jste se obohatili, co jste rozvinuli, vychytali, vylepšili tímto pracovním partnerstvím?
3: Já naprosto mého manžela jako režiséra respektuji, což je důležité.
2: Posloucháte?
3: Takže poslouchám na place. Doma je to třeba popačně, jo. Doufám, že neposlouchá. Ale na place ano, je to autorita. Ještě navíc má pravdu, jo. Takže mi třeba říkal, proč se tváříš tak smutně, tady přidej, tady uber, jo. Prostě profesně, že mě jako vede, to je dobrý. Dovede mě třeba říct, tady si udělala chybu, nebo tady ten přízvuk je špatně a tak dál. No a pokud jde třeba o nějaký zase vychytávky, tak já mám taky určitý nápady, takže když on třeba vymýšlí takové roztomilosti při tom, aby to nebylo vyloženě jenom takové poučné a pouze vzdělávací, tak třeba mi taky něco napadne.
2: A kde prosím vymyslel to posezení na basketbalovém koši?
3: No manžel.
2: A jsou někdy nápady, kterému i doma diskrétně zavrhnete?
3: Ano, někdy se o to i přeme, ale teď je důležitý, kdo zvítězí, no.
2: Tak co jste mu zamítla?
3: Co jsem mu zamítla, to už si nespomínám, ale určitě toho bylo víc. A zase naopak, jako třeba přijdu s nápadem a mu řekne, to jako nezlob se, tohle ne.
2: Ten magazín je plný poutavých informací, uvíznou vám v paměti ty nejpůsobivější z nich i po natáčení, snažíte se o to?
3: I když se nesnažím uvíznout, ne všechny, ale uvíznout, takže kolikrát, když jsem se tak nějak teoreticky zúčastňovala takových těch vědomostních soutěží, já se zkouším vždycky, dokonce si někdy i natočím AZ kvíz, a to bych byla ve věci, tak někdy si říkám, ježiš, abych se snad i mohla zúčastnit.
2: A jak dál si trénujete paměť a ty intelektuální dovednosti a kapacity? Máte
3: no právě nějaké křížovky, další? Ano, snažím se pořád ten mozek nějakým způsobem zaměstnávat a říkám, právě ty vědomostní soutěže úplně miluju.
2: Stálo vás to, paní Saskyho, hodně úsilí udržet se tak dlouhou dobu na špičce v tom televizním prostředí, které bývá dravé, které bývá složité na vztahy, na tu kondici profesní? A nebo to spíš přičítáte té štěstěně, která samozřejmě přeje připravený?
3: Jestli to nazýváte štěstěna, tak asi ta štěstěna hrála roli, protože já vůbec nemám pocit, že bych se někdy o něco drala. Já jsem se nikdy o nic neprosila, nikomu jsem nevolala a nejsem průbojný typ. Takže jsem si kolikrát říkala, že to je vlastně zvláštní, že já ještě takhle funguju. Nebo že jsem vůbec takhle fungovala.
2: A vy to nenazýváte štěstěnou?
3: Asi ano, ano.

0: Saskio Burešová, vy také náruživě zahradničíte. Kdy vás to chytlo?
1: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
0: A co pak se všemi těmi bylinkami, plodinami, ovocem, zeleninou, co
1: no to
0: pak
1: jsem zavařovala
0: podnikáte?
1: Samozřejmě. Dělala jsem si svoje zavařeniny, nakládala jsem okurky, no prostě úplná hospodyně, ortodoxní hospodyně.
0: A pak to všechno přistane na stole, rodina se může umlsat, ocení vaši kuchyni?
1: Určitě. Ale co je zvláštní, ono to taky musí být trochu v genech, protože nikdy jsem syna třeba nevedla k tomu, aby se věnoval zahrádce nebo pěstoval si květiny a stromečky. A on vlastně od malička si vždycky kupoval semínka a stromečky si sázel, malinké jehličina. No tak to asi je v genech.
0: Máte jednoho syna, od něj dvě vnučky. Mm-hmm. Co je hezké na tom
1: 13.
0: být babičkou?
1: Nádherný, protože jsem měla chlapečka a teď zase víte, to je úplně jiný rozměr, ty holčičky, jo? Ty jsou zase úplně jiný, tak je miluju samozřejmě.
0: Co s nimi ráda podnikáte?
1: Chodíme do divadla, pečeme cukroví na Vánoce, chodíme na procházky, mám je v letě na chloupce vždycky, takže tam hospodaříme společně, no je to hrozně milý a člověk nějak omládne, když má prostě kolem sebe tolik mladých lidí.
0: A co po vás podědili? Mají třeba tu kultivovanou dikci, mají vášeň pro divadlo, chodíte tam jako návštěvnice, to říkáte,
1: ano,
0: ale
1: ano.
0: Co ty herecké sklony, jsou tam někde?
1: Nejsou bohužel, protože jsou obě dvě, bych řekla, takový introvertní, ta starší je takový studijní typ, teď je na gymnáziu a obávám se, nebo jsem tomu teda ráda, že se bude asi věnovat úplně jinému oboru.
0: Co to bude?
1: No původně chtěla studovat medicínu a znáte to, v 15 letech ty mladí lidi ještě tak tápou, takže ještě není vyhraněná, ale určitě to bude něco správného.
0: Necítíte se někdy spíš tak někde uvnitř jako jejich maminka?
1: Určitě.
0: S tou svou mladou duší?
1: Ano, já se tak cítím, protože říkám, to tělíčko sice chátra, ale duše je stále mladá a hrozně mě potěšil na Sicílii, když jsme byli na Taormíně, když jsem byla teda s tou starší, s tou Ájuškou, tak jsme byli v takovém obchodě s klobouky, když mluvíte o té mamince, a tam byl takový šarmantní starý Ital a teď já si šoupla takový ten obrovský širák na hlavu a jsem se ptala do zrcadla a on tak ke mně přišel, povídá krásné a té vnučce povídá, mamince to tak sluší. Já se říká, pardon, já jsem grandmother.
0: Počkejte,
1: a on řekl, to není možné.
0: Vy jste to řekla anglicky?
1: Ano.
0: Vy žena se čtvrtinovou italskou krví,
1: no
0: nehovoříte v Itálii,
1: no
0: italsky. Vy jste prý dost pověrčivá, jak se to projevuje?
1: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině, takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít a takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
0: Máte doma nějaké rituály? Nebo co byste vnímala jako opravdu hezké zvyky, návyky, které si doma hýčkáte, třeba už od generace svých rodičů?
1: No, takové štědrovečerní zvyky. Třeba my svazujeme stůl, ty nohy od stolu, velikánskou mašlí proto, abychom v tom příštím roce se zase všichni sešli. No a samozřejmě pak dodržujeme takové ty běžné zvyky, že na nový rok musí být čočka, aby byly peníze a o půlnoci rypáček prasečí, že jo, aby se dařilo v podnikání. A pokud jde o třeba adventní věnec, tak by tam měla převažovat vždycky fialová barva, protože ta fialová je barva pokání.
0: A máte nějaké rituály i v práci? Nějaké návyky, bez kterých se neobejdete předtím, než jdete před kameru nebo na pódium?
1: Nemám. Nespomínám si, že bych měla nějaké zvláštní návyky. Nemám. Vždycky nějak se prostě sklidnit, ale jakože bych třeba tahala sebou nějaký, já nevím, plyšový zvířátka, jo? Pozor, ale když jezdím do ciziny, tak jsem kdysi dostala od svého syna takového krásného plyšového sloníčka. Tak toho si vždycky pro štěstí beru. To ano. To asi, abych nespadla z letadlem.
0: Milá paní Saskio, budeme se loučit a já bych samozřejmě ráda požádala ve finále našeho setkání o některý z těch vašich oblíbených citátů, kterými nás obdarováváte skrze televizní obrazovku a které si díky své úžasné mentální kapacitě nosíte v hlavě.
1: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.
0: Děkujeme za něj, děkujeme za dnešní krásné setkání, ať jste nadále tak šťastná, usměvavá, zářivá pro sebe i pro nás všechny.
1: Děkuji, nashledanou. Nashledanou,
0: naším hostem byla paní Saskia Burešová.
2: I used to be your favorite drunk, good for one more laugh, then we both ran out of luck, luck was all we ever had.

betrayal and revenge.

again, but I'm not in charge of sorrows.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Džunglí i peklem. Zapomenutí Čechoslováci v bitvě o Filipíny.
1: Před sebou mám zažloutlý článek z novin. Je datovaný 17. května 1946, tedy rok po skončení druhé světové války v Evropě. Titulek článku: Čechoslováci bránili Batan. A podtitulek: Vojenský ataše amerického velvyslanectví odevzdal vyznamenání. V článku se uvádí:
0: Vláda Spojených států udělila vyznamenání Medal of Freedom československému občanu Arnoštu Morávkovi za jeho zásluhy v bitvě o Batán na Filipínách. Podle citace připojené k medaili projevil neobyčejné schopnosti a mimořádnou osobní statečnost při činech, které velmi pomohly hrdiným obráncům Batánu v době od 30. prosince 1941 do 9. dubna 1942. Při jedné příležitosti se mu podařilo s několika krajany proniknout zemí nikoho do Orany, kde se zúčastnili rozmontování rýžových mlýnů, jichž bylo naléhavě zapotřebí, a jejich dopravy zpět na Batán pod neustálou nepřátelskou palbou. Pomáhal pak při opětném postavení mlýnů, na nichž záviselo dodávání rýže vojsku po celou dobu hrdinného boje.
1: Zmíněný článek se pro mě stal jedním z mnoha vodítek při dalším pátrání. Článek a pak ještě jedna kniha. Její název: Slzy v temnotě, s podtitulem Batanský pochod smrti. Autory knihy jsou Michel Norman a Elizabeth Normanová. Pojďme tedy nyní odkrývat tajemství dvou mužů. Mužů, které semlela jako 10 000 dalších válka o Filipíny. Jeden Američan, druhý Čech. Prvnímu bylo tehdy v roce 1941 teprve 23 roku, druhému 50. Jejich jména: Ben Steele a Arnošt Morávek. Někdejší hunák dobytka z Montany a válečný dobrovolník. Vedle něho rodák z obce Lány na Svitavsku, světoběžník a posléze úctyhodný občan hlavního města Filipín, Manily. Citujeme z knihy Michela Normana a Elizabeth Normanové Slzy v temnotě.
0: Ben Steele žil odmala v borovém svahu u křišťálového pramene ve stínu Bull Mountains na montanské východní stráně. V 8 letech uměl jezdit na koni, zacházet s lasem a střílet. Na sklonku léta 1940 pracoval ještě jako táborový zásobovač na velké ovčí farmě. Ovšem už za pár měsíců, ve 22 letech, dobrovolně vstoupil do armádního leteckého sboru. Posléze byl odvelen na Filipíny, aby zde bojoval proti Japoncům.
1: Co se týče Arnošta Morávka, který se narodil 31. prosince 1886, vyrůstal jako obyčejný venkovský kluk. Žádná práce mu nebyla cizí. Zřejmě měl i sklony pro dobrodružství, jinak by se asi těžko vydal do světa. Není tomu tak dávno, kdy vnuk Arnošta Morávka, inženýr Vlastimil Šipl, napsal, také na základě unikátních informací, které vypátrala jeho dcera Andrea žijící trvale ve Spojených státech amerických, obsáhlou stať nejenom o svém dědečkovi, ale rovněž o tehdejších událostech na Filipínách. V jeho stati můžeme o Arnoštu Morávkovi číst.
0: Do světa se dostal jako obchodní zástupce postupně několika obchodních firem, škodových závodů v Plzni, Omnipolu a firmy Baťa. Procestoval Evropu, Asii i Dálný východ. V Indii se seznámil se svou pozdější manželkou, Angličankou Emily Fitzgerald Wadhams. V roce 1923 se nakonec usadili v Manile.
1: Jak mi vnuk Arnošta Morávka při našem osobním setkání řekl, v Manile tehdy nebyl jeho dědeček, co by Čech, zdaleka sám.
2: Ano, tam byla skupina Čechoslováků, byli to úředníci a obchodníci právě a zástupci firmy Baťa, který se združili v nějakým krajánským spolku kolem československého honorálního konzulátu. A ten spolek právě u Černa vedl v roce 1941, tehdy 50 letý můj děda Arnošt Morávek. A v době, kdy vypukl vypukla válka, vlastně on už 18 let žil v Manile, takže znal tamní poměry, znal zvyky, znal všechno. Tam tedy žili společně s manželkou Emily Gerard. Byl tam jako dobře vážený a situovaný obchodník.
1: Dodejme, že na konci 30. let pracoval Arnošt Morávek co by správce pražírny kávy. Klíčovým okamžikem pro naši komunitu Manile se staly mnichovské události v 38. roce. Posléze 15. březen 1939, kdy do naší země vstoupila nacistická vojska.
2: Již po obsazení Sudet německými vojáky v září 1938 a v březnu 1939 i celé České republiky, skupina těchto Čechoslováků odeslala za tým generálovi MacArthurovi, který nabídla své služby americké armádě.
1: Generál Douglas MacArthur odešel sice v roce 1937 do výslužby. Nicméně v době hrozby války v Tichomoří byl povolán zpět do služby, aby se záhy stal velitelem spojeneckých vojsk bojujících v Pacifiku. Na Filipínách měl za úkol připravit obranu proti japonskému útoku. Žádosti Čechoslováků generál vyhověl až po 7. prosinci 41. roku. To když Japonci napadli Pearl Harbor, což odstartovalo vstup Američanů do druhé světové války. Dlužno dodat, že Čechoslováci měli tehdy na výběr. Zásluhou statutu občanů protektorátu Čechy a Morava mohli zůstat neutrální a tím by se vyhnuli jakýmkoliv komplikacím s Japonci, kteří byli spojenci nacistického Německa. Místo toho se ale dobrovolně vydali na cestu, která jim mohla přinést strádání a také smrt. Čechoslováků, kteří se tenkrát přihlásili do americké armády, bylo tehdy v Manile 14. Inženýr Vlastimil Šipl ve své stati uvedl.
0: Dne 29. prosince 1941 kontaktoval Čechoslováky vojenský ataše plukovník Michael A. Quinn a povolal je na základě jejich předchozí žádosti do služby. Byli odvezeni na poloostrov Batán, kde složili přísahu věrnosti Spojeným státům americkým. Dostali osobní průkazy dokazující, že jsou civilními zaměstnanci americké armády, neoznačené uniformy, odtahová vozidla a byli rozděleni do tří skupin.
1: Přestože generál MacArthur ujišťoval ještě těsně před válkou ministerstvo války, že Filipiny bude v případě nutnosti bránit na 200 000 vojáků, na začátku války měl generál k dispozici pouze polovinu mužů ze slibovaného množství. Knize Slzy v temnotě se píše.
0: Kromě toho se armáda MacArthura skládala z peruti neprověřených bombardérů B-17 a jejich neskušených pozemních týmů. Z malé posádky ožralých vagabundů, jak se americkým vojákům v tropech někdy říkalo, 10 000 filipínských zvědů a 80 000 záložníků filipínské armády v teniskách a kokosových helmách. Těmto vojákům v předvečer války vydal Douglas MacArthur následující rozkaz. S nepřítelem se střetneme na pobřeží, zastavíme

0: už Japonci na filipínské půdě tisíce mužů a začínali tlačit směrem k centrální pláni.
1: Ben Steele sloužil právě na filipínské letecké základně Clark Field. Už v první fázi války dokázali Japonci zničit takřka celé zdejší americké letectvo. Ben Steele pak a s ním tisíce dalších amerických a filipínských vojáků panicky ustupovali před drtivými japonskými kleštěmi. Cesty byly zacpané pěšími, ale zejména také spoustou nákladňáků, tanků, včetně nejrůznějších civilních vozů. Tohle všechno bylo snadnou kořistí pro japonské letectvo. A jaká tehdy byla úloha 14 Čechoslováků v čele s 50-letým Arnoštem Morávkem? Jeho vnuk, inženýr Vlastimil Šipl, mi vyprávěl.
2: Oni potom v té fázi, kdy tedy je přijela do svých řad americká armáda jako dobrovolníky, tak oni zajišťovali ty volné trasy po bombardování japonských letadel, aby byly vždycky volné pro přestupy amerických vojsk. To bylo velmi důležité pro Američany, protože ty Japonci prostě bombardovali téměř neustále.
1: Jinými slovy, Čechoslováci měli za úkol udržovat průchodnost zásobovacích tras v džungli. Pracovali takřka neustále pod bombami. Inženýr Vlastimil Šipl cituje ve své stati také výrok plukovníka Michela Queena. Ve zprávě napsané v roce 1946 uvedl.
0: Oddanost Čechoslováků ve službě pro Spojené státy americké a práce, kterou odvedli v tak nebezpečných podmínkách, byla nevídaná.
1: Špatně vycvičení vojáci ustupovali před japonskou přesilou. Dne 31. prosince 1941 se většina filipínsko-amerických vojsk stačila přemístit na poloostrov Batan a Homa. Vojákům však bylo jasné, že se tu bez posil dlouho neudrží. Velkým problémem se kromě jiného stalo zásobování vojáků. Arnošt Morávek, který byl velitelem skupiny Čechoslováku, přišel s odvážným nápadem. Už o tom byla řeč v úvodu. Opět vypráví inženýr Vlastimil Šipl.
2: Vlastně v době, kdy už Japonci obsazovali poloostrov Batan a tam proti sobě stály japonský a americký jednotky, zásobování těch jednotek prostě vázlo. Američani zjistili, že vlastně nedaleko ty líny Japonců, že jsou dva mlýny na rýži. A tak po nějaké diskuzi prostě Morávek navrhl, že by s nějakým komandem se pokusil ty mlýny dostat na tu stranu Američanů, což teda se jim podařilo. Po 36 hodinách se vrátili, přestože celou dobu byli pod palbou, tak Japoncům pod nosem zdemontovali ty mlýny a převezli na americkou stranu, čímž významným způsobem pomohli americké armádě vlastně v problémy se zásobování.
1: Tuto akci po válce popsal vzpomínaný plukovník Michel Queen. Popsal riskantní akci sedmi Čechoslováků, kteří pod vedením Arnošta Morávka pronikli na území nikoho do oblasti Orani těsně před japonskou frontou. Michel Queen uvedl.
0: Sám jsem nevěřil, že se z této akce vrátí, ale když se všichni vrátili po 36 hodinách živí, byl to zázrak. Otevřel jsem láhev staré whisky, kterou jsem schovával pro speciální příležitost.
1: Uchovala se jména účastníků této akce. Kromě Arnošta Morávka to byli Josef Břoch, Pavel Fuchs, bratři Leo a Bedřich Hermanovi, Fred Lang a Otto Hirsch. Všichni byli později oceněni nejvyšším vyznamenáním, které tehdy mohli civilisté dostat. Medaily Freedom. A co v této době dělal Ben Steele? Patřil mezi vojáky, kteří se zbraní v ruce bránili Batan, poloostrov, kterém autoři knihy Slzy v temnotě, Michel Norman a Elizabeth Normanová, charakterizovali takto.
0: Poloostrov Batán, jenž připomíná tlustý palec o délce 48 a šířce 24 kilometrů, leží mezi Manilským zálivem a Jihočínským mořem. Jeho středem se táhne řada hor, přerušená pouze jedním širokým průsmykem, který prochází z pobřeží na pobřeží přes zúženou část poloostrova.
1: Bojovalo se na planinách, také ale v džungli. Tam, kde vlhkost neklesala pod 70%, a kde teploty přesahovaly 38 stupňů. Muži si to připadali jako ve skleníku. Mezi vojáky řádila malárie, také úplavice. Byli hladoví. V dubnu 1942 už byla situace neúnosná. Přibývalo mrtvých a také zajatců. 9. dubna 1942 rozšířil řady zajatců také Ben Steele. V knize Slzy v temnotě si můžeme přečíst o

0: prvních okamžicích Benova zajetí. To když vyčerpaní zajatci byli nuceni nést japonským vojákům těžké vaky. Každý z nich vážil 30 i více kilogramů.
1: Američané je nemohli unést a začali klopítat. Hajaku, Hajaku, pospěšte si, volali vojáci a rýpali do nich bodáky a pažbami pušek. Pro muže, jejichž svaly dávno ochably pod výživou, to byla zdrcující váha. Ach bože, vzdychal Ben Steele pod vousy, to jsou muka. Tak jako několik dalších kamarádů se po chvíli zhroutil. Když vzhlédl, stál nad ním japonský voják a napřahoval nohu. Ben Steele si zakryl rukama hlavu, jeho tělo se při každém kopanci třáslo. Někteří prosili o slitování, už ne prosím, ale Japonci brali prosby jako znamení slabosti a co hůře, neposlušnosti. Čím víc někdo křičel, tím víc si vykoledoval ran.
0: Toho dne, 9. dubna 1942, obdržela již většina filipínských a amerických velitelů v poli rozkaz, že se mají vzdát. Do zajetí tenkrát padlo i několik Čechoslováků. Jan Břoch, Pavel Fuchs, Leo Herman, bratři Fred a Hubert Lenkovi a pak ještě také pan Šmelkes. Morávkovi a zbývajícím Čechoslovákům se podařilo uprchnout. Díky kontaktům, které mezi domorodci měl, se Arnoštu Morávkovi podařilo sehnat bárku, aby s ní odpluli. Kromě Morávka to ještě byli Karl Aster, Frank Herman, Otto Hirsch, Jaroslav Hrdina, Josef Vařák, Tony Volný a ještě jeden Čechoslovák, příjmením Dančák. Inženýr Vlastimil Šipl upřesňuje.
2: Ta druhá skupina právě, tak těm se podařilo ještě se přeplavit na ostrov Corregidor, to byla pevnost ještě americká, tam se ještě asi měsíc vrátili Japoncům, ale nakonec byli taky zajmutí a dostali se do těch koncentračních táborů japonských, ve kterých teď něco měli strádat.
0: Arnošt Morávek a jeho druzi padli do zajetí 8. května 1942. Vlastimil Šipl ve své stati píše.
1: Poté byli společně s americkými zajatci vedeni pod bodáky Japonců do věznice Bilibid v potupném pochodu vítězství Manilou, který byl psychologickou i faktickou demonstrací japonské nadvlády nad Američany. Arnošt Morávek byl dle očitého svědectví jedním z těch, kteří již nemohli chodit, upadl a omdlel. Vojáci ho v bezvědomí hodili spolu s ostatními na káru a odvezli neznámo kam. Tomuto pochodu byla nucena přihlížet spolu s ostatními zajatými ženami i jeho manželka Emily, která o něm pak více než 3 roky neměla žádné zprávy.
0: Nicméně Arnošt Morávek a jeho druzi ze skupiny se vyhnuli vysilujícímu pochodu džunglí, který vešel do dějin války o Filipíny pod názvem Batanský pochod smrti.
2: A potom si je přesunovali džunglí do koncentračních táborů, jich tam bylo několik, a cestou nesmírně trpěli a umírali, protože neuměli japonský jazyk a ty Japonci byli velmi agresivní a jakmile někdo upadl nebo prostě měl nějaký problém, tak ho bez milosti likvidovali a takhle umřela obrovská spousta zajatců, jak tedy Filipínců, tak i Američanů. Tam bylo vlastně 26 tisíc Američanů a 86 tisíc Filipínců, kteří se museli vzdát. Umrtnost byla obrovská.
0: V knize Slzy v temnotě můžeme číst.
1: Skupiny otrhaných mužů odcházely v intervalech. Polovina ze 76 tisíc zajatců vykročila na cestu 10. dubna poblíž Marivel na špici poloostrova. Po dobu asi 10 dní se pak v různých bodech podél 50-kilometrového úseku mezi Marivel a Balangou, provinčním hlavním městem zhruba v půli cesty poloostrovem, denně vynořovali z kopců nebo džungle další houfy Filipínců nebo Američanů, které Japonci shromažďovali do skupiny a posílali po Old National Road na sever. Během prvních dní se vydalo na cestu tolik lidí, jeden houf následoval těsně za druhým, že vypadali jako procesí bez konce. Řady zajatců kam až oko dohlédlo. Předlouhé kilometry znavených, špinavých, umouněných mužů se sklopenými hlavami, kteří se po kotníky vlekli v prachu. Těch 106 kilometrů, které urazili, se stávalo z několika etap.
0: Mezi zajatci, kteří umírali po desítkách, byla také, jak už víme, skupina Čechoslováků. Dvěma z nich bylo souzeno, aby tuhle cestu smrti nepřežili. Muži putovali hladoví, žízniví, jídla a vody měli minimálně. byli dehydrovaní a neustále se museli být na pozoru před japonskými bodáky, kterými je věznitelé popoháněli. Opět je Meslovo knize Slzy v temnotě.
1: Pokud se nějaký zajatec vlekl, zaostával za oddílem nebo zpomaloval tempo, většina dozorců ho prostě rýpla dozad nebo dohýždí dost hluboko na to, aby ho popohnali a přiměli připojit se zpátky k formaci. Pokud se však někdo nezvedl, obvykle v něm bodák skončil zaražený až po jílec.
0: Zajatci pochodovali v úmorném vedru stále na sever. Vodu směli pít pouze ze zablácených kaluží. Kdo padl, ten byl zabit. V San Fernando pak byli nahnáni do železničních vagonů. Po 3 hodinách jízdy je čekal další pochod džunglí do tábora Old Dunnell. Pochod smrti nepřežilo 2330 Američanů a 7000 Filipinců. Zahynuli také 2 Čechoslováci. Co se týče Bena Steela, skončil v táboře Old Dunnell. Při těžké práci dostal malárii a ocitl se na prahu smrti. Přežil, aby se pak ocitl ve věznici Biribit, tam, kde byl také uvězněný Arnošt Morávek. Čas odplaty se ale blížil. Dne 22. října 1944 se na Filipínách vylodila americká vojska. Začala nová bitva o Filipíny. Krátce poté ale došlo k tragédii, která zasáhla velkou část zajatých Čechů. Inženýr Vlastimil Šipl ve své práci uvedl.
1: Krutou ironií osudu části zajatých Čechoslováků, kteří bojovali na straně Američanů, je skutečnost, že přežili pochod smrti i dlouholeté strádání v japonských táborech, ale nakonec, jak po válce zjistil jejich spolubojovník Karl Ester, zemřeli po náletu amerických letadel téměř na konci války v roce 1945.
0: Stalo se tak na moři, byli převáženi na otrocké práce v dolech. Zahynuli Pavel Fuchs, Fred Lenk, Jan Břoch, Jaroslav Hrdina, Josef Vařák, Antonín Volný. A osudy Arnošta Morávka v zajetí strávil 3,5 roku. Opět je Meslovo jeho vnukovi, inženýru Vlastimilu Šiplovi.
2: Babička byla taky zajímutá, pracovala v prádelně u Mazu, což ji vlastně zachránilo život. Takže o dědovi nevěděla 3,5 roku. No. Pak když vlastně končila válka, tak se všichni navzájem nedali, tak babička našla ve velmi zuboženém stavu, protože dřív vážil 110 kg a teď měl 59. Dlouho se z toho tak si zpamatovala.
0: Krátce po osvobození byl Arnošt Morávek přijat samotným generálem Douglasem MacArthurem. Ten Arnoštu Morávkovi osobně poděkoval, nejenom jemu, ale i dalším Čechoslovákům, kteří se po boku spojenců účastnili bojů o Filipíny. Znovu vyzvedl zvláště akci, kdy pod palbou demontovali vzpomínané rýžové mlýny, čím zajistili lepší zásobování vojáků. Pak už válka definitivně skončila. Také pro Arnošta Morávka.
2: Těch Čechoslováků se do Československé republiky se vrátil vlastně jako jediný. Ostatní cestovali do Spojených států, už se nikdy nevrátil. On se vrátil založit si nějakou živnost, takže za náhrady vojenské, které dostal od americké armády za zničený majetek na Filipínách, protože on tam přišel vlastně o všechno, tak v rámci vojenských nárok od americké vlády si zakoupil zařízení slepičí farmy a začal hospodařit. No ale bohužel netrvalo to dlouho, protože 48 mu nás sebrali a on se překonal všechny útrapy těch koncentračních táborů a všeho, tak nakonec v roce 1950 zemřel na banální záležitost komplikací po zánětu slepého střelu.
0: Brzy na to zasáhla další rána osudu. Morávkova žena Elizabeth, která s ním přijela do Československa, byla v duchu tehdejší československé devizové politiky donucena, aby převedla peníze, které manželům Morávkovým zůstaly v zahraničí, do Československa.
2: Takzvaně jí to spravedlivě nahradili takzvanýma bonama, který samozřejmě hodnotově naprosto odpovídali tomu, co musela převést a vlastně o ty finanční prostředky de facto zase přišlo.
0: Vlastimil Šipl, jehož maminka byla dcerou manželů Morávkových, pak dožívala v jejich rodině.
2: Pamatuju se na to jako malý kluk, že přijde babička, Angličanka babička, tak jsme čekali, až přijede. Babička přijela, mimo jiné tedy těch zavazadel moc neměla, ale měla krásnou vyřezávanou truhlu. Takový od malýho eberovýho, která byla nádherná, takže nás budila velmi zvědavost jako dětí. vlastně tedy zamykala tu truhlu, že tam měla vzpomínky na dědu a jednou zapomněl zamknout. Ale děti zvědaví jsme do truhly vlezli a právě jsme tam objevili takovou krabičku malou červenou a v té krabičce bylo vyznamenání Freedom. To jsme ještě tykrát nevěděli pořádně, jako, co to znamená. A výstřížek z novin o tom, že děda byl vyznamenán právě tímhle nejvyšším americkým vyznamenáním, který může získat civilista od americké armády. A de facto, jak jsem se pak dozvěděl, tak druhý člověk v České republice dostal to vyznamenání pouze Václav Havel.
0: Rozdíl od Arnošta Morávka, Ben Steele dostal šanci prožít v Americe ještě dlouhý a zajímavý život. Již ve vězení v Billy Beat začal tajně kreslit. Po válce vystudoval výtvarnou akademii a jeho kresby zachycující jeho zážitky ze zajetí, včetně batanského pochodu smrti, zná dnes celý svět. Když v roce 2011 oslavil své 93. narozeniny, vyšla o tom po celé Americe spousta článků. V té době se také konečně, po dlouhých desetiletích, začalo u nás mluvit o zapomenutých Čechoslovácích, kteří bránili Filipíny. Již dne 1. února 2004 tehdejší ministr zahraničí České republiky Cyril Svoboda odhalil v Manile vedle památníku amerických vojáků a filipínských skautů pamětní desku se jmenem Čechoslováků, kteří v době bojů o Filipíny zahynuli. Ti lidé prošli bez nadsázky peklem a jak už víme, nemuseli. Přesto do toho šli, aby tisíce kilometrů od domova bojovali i za svobodu své země. Byli vedeni u nás dnes spíše zapomínanými hodnotami, jakými jsou zodpovědnost, čest, vlastenectví.

0: projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

noci přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Na novou výši superdávky dnes přechází přes 238 domácností. Nově bude podnikatele podporovat jen jedna státní agentura. Dneškem vzniká Czech Business. A bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne přehánky, lokální bouřky, ojediněle silné, teploty do 33 stupňů, na jihu Moravy až 36. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Pro více než 238 tisíc domácností dnes začíná platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců. Skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí od loňského října, kdy začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Dneškem vzniká státní agentura Czech Business. Jde o sloučení dvou dosavadních organizací na podporu českých podnikatelů Czech Trade a Czech Invest. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO slibuje, že spojení českým firmám a startupům pomůže efektivněji řešit export nebo investice.
2: Je zde vždy možnost rozšiřování agentury Czech Business, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
1: Kompletní sloučení do agentury Czech Business by mělo být hotové podle Havlíčka do konce roku. Na Novém Zélandu začal platit zákaz chrtích závodů. Až 150 psů jejich trenéři přepraví do Austrálie, kde je na většině území tento sport stále legální. Chtějí tam pokračovat v jejich tréninku, informuje o tom server BBC. Nový Zéland sport zakázal kvůli jeho rizikovosti. Závody podle něj doprovází vysoká míra zranění a úmrtí psů. Komerční psí dostihy se chystá postupně zakázat i třeba Tasmánie, Skotsko i Wales ve Velké Británii. Proto už letos zavedli potřebnou legislativu. V Terezíně se dnes koná mistrovství republiky v hodu cihlou do dálky. Součástí sportovního turnaje s názvem Terezínská cihla jsou i další disciplíny. Na místě je reportérka Lucie Hejzlová.
3: Tady u Ravelinu 18 už vrcholí přípravy na samotné závody. Házet se bude stejnými cihlami, ze kterých je terezínská pevnost postavena. Jde o cihlu šancovku, která váží asi 7,5 kg. Jako první v jednu hodinu odstartuje běh s cihlou v kategoriích muži, ženy a děti. Pak závodníci změří sílu v disciplíně nazvané ocelový stisk. Cílem je udržet cihlu ve svislých pažích co nejdéle. A tady je rekord zhruba 5 minut. Na závěr si tu pořadatelé připravili týmové štafety ve všech třech zmíněných disciplínách. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, během dopoledne čekejte přehánky, lokálně bouřky, ojediněle silné, k večeru pak bude v Čechách ubývat srážek a místy se vyjasní. Teploty budou mezi 28 a 33 stupni, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, na horách naměří kolem 23 stupňů, v Beskydech až 29 a v Krušných horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy opravují vozovku na kilometru 197. Kolona stojí od sjezdu na Slatinu. Z 201. kilometru zdržíte se 45 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta za sjezdem na Modřice z 2. kilometru. Provoz brzdí zmíněné omezení na D1 a tady se zdržíte do 15 minut. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Hezké dobré dopoledne vám všem, milí posluchači. Opět po týdnu vás v čase toboganu zdraví Aleš Cibulka. Dneska je 1. srpna a to znamená dvě věci. Ta první, připravena je další toboganová repríza, a ta druhá, připomínám, že dneska v 9 hodin ráno začal předprodej vstupenek na září, kdy odstartujeme už 37. sezónu našeho pořadu, tak pospěšte, ať se na vás dostane. My se dneska díky archivu společně vrátíme do září loňského roku, kdy za námi dorazila v září vzácná návštěva. Eva a Václav Hudečkovi a s nimi i Jura Pavlica a Lukáš Klánský. I tentokrát přeju hezký poslech.

0: krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo ladíte Český rozhlas Dvojka, vám všem, kdo posloucháte Český rozhlas Pohoda. Takhle vás zdraví potleskem nabité Studio 1 tady u nás na Pražských Vinohradech v přímém přenosu, tak jako každou sobotu už 36. rokem začíná tobogán. Já vám musím říct jednu moji dnešní zkušenost. Já když jsem přišel sem do Studia 1, tady probíhala zvuková zkouška. Byli tady tři úžasní mistři, jedna skvostná dáma a mě tak napadlo, když si člověk vezme, co se všechno děje kolem nás. Jo. Já jsem si říkal, to je hezký, tady v tom našem studiu, tady je svět ještě v pořádku. Vždycky tu hodinu před sobotním polednem. A vím, proč je tady tak plno, protože po dlouhé době zavítali sem k nám. Já jsem dnešní tobogan nazval Eva a Vašek opět v toboganu. Potom jsem to nepoužíval, protože by to bylo drobně zavádějící a někdo by možná přišel a čekal něco jiného, ale vy dobře víte, že právě teď přicházejí Eva a Václav Hudečkovi. Krásné dobré dopoledne. Evičko, Vašíku, vítejte tady u nás v přímém přenosu toboganu a je mi velkou ctí, že opět svojí přítomností přizdobíte. Evičko, krásné dobré dopoledne. Můžu tě líbat v krásném růžovém svetříku. Mistře, můžu tě obejmout. Posaďte se u nás. Vyberte si, kde se vám to líbí. Možná, Evičko, když půjdeš vedle mě. Ano, mistr přeci jenom se bude zvedat ke svým housličkám. Ty přicházíš, to je krásný, v růžovém svetříku, v krásné sukni i s kytičkou, která ti ladí s tím svetrem, rtěnkou a s těma tvýma nádhernýma očima.
1: Ale tu jsem dostala, Alešku, tady na přivítanou od jedné strašně milé dámy a několik úžasných dám mě přivítalo. A víš, já vždycky, když jdu k tobě, tak se tak těším, protože Aleš je vždycky ve skvělé společnosti. A já jsem vám tak hrozně ráda mezi dobrýma lidma. To je taková úleva. Ten svět je tak nádherný. A já doufám, že se hodně změní, že těch lidí bude přibývat, že budou šťastný, prosperující, sebevědomí, hrdý, kulturní, že prostě my budeme tak senzační národ, že budeme úplně ukázkový. Tak jsem ráda, že už tady u vás vidím první vzorky.
0: To je radost tohle to slyšet. Ptal jsem se na to už minulý týden Daniely Kolářové, nechceš jít do politiky? Kdyby tohle to si řekla, víš, v té televizní debatě, kdyby se najednou objevila Evička, tohle to řekla, já bych ti tam hned šoupnul ten hlas a řekla, takhle já si představuju tu dámu, která by měla třeba tuhle zemi, jako, víš, jako vést dál, to je radost. No.
1: Já bych šla okamžitě, kdybych si mohla vybírat partnery a strany. Ježiš, tam musí být fakt několik fajn lidí. Já myslím, že takovou nějakou malinkou straničku bychom dali dohromady.
0: Tak by to začalo. Vašíku, ty taky s úsměvem na rtech. Já se vlastně zeptám hned v úvodu, protože já vím, že vždycky vás zastihnu po návratu z nějakého turné, anebo zrovna přijedete z nějaké zajímavé výstavy, z koncertu, jste toho plní, čili čeho jste plní teď? Kde aktuálně jsme vás vyzobli sem k nám do přímého přenosu? Čím teď s Evičkou žijete, Vašíku? Co u vás nového?
2: Teď žijem pouze a jedině tobogánem.
0: To byla správná odpověď.
2: Protože jsme se na tebe těšili a vzpomínali jsme, jak jsi byl u nás doma, že to bylo úplně nejpraktičtější, protože jsme vysílali přímo z obýváku. To bylo nádherný.
0: Tobogan v pyžamu, určitě si na něj vzpomenete. A od té doby, pač vím, kde bydlíte, vždycky, když procházím, já neřeknu přesně, kde to je, já vám to pak popíšu. Když jdete z Pavláku jakoby do rozhlasu,

0: Ty všechno rozdala. Byl by tady ráj na zemi, ale moje žena, no ne. Moje žena by se starala o všechny
1: ale
0: potřebné.
1: Ale já bych to vám rozdala.
0: No vám by to rozdala.
1: Já myslím, že to by dobře fungovalo.
0: Tak vidíš, teď už tady máš spoustu voličů.
2: Ne, tyhle volby už asi nestihneme, ale my už zahajujeme kampaň na ty další.
0: Ano, ale opravdu, jako moje žena je opravdu chodící dobrota a to je na jakou jinou planetu by se hodila do politiky. Ale dámy a pánové, já tedy vás zdravím, přeju vám krásný den dneska. Doufám, že se budete bavit tady s námi, protože tady máme ještě dva kolegy, kteří se za chvilku ukážou. Ale já jenom, že jsem takovej naměko tady, protože v tomto prostoru, ještě když ta režie byla tamhle nahoře, ty to pamatuješ, ještě před tou rekonstrukcí, tak já jsem tady vlastně začala celá moje profesionální hudební kariéra. Protože v roce 1964 mě volal tehdejší, on byl hudební režisér, organizátor, pan doktor Ferdinand Polreich, se jmenoval jak ten slavný kuchař, a volal mě, respektive přišel mi od něj do Rožmitálu pod Třemšínem k babičce, mě přišel telegram, že abych ho zavolal. No tak to víte, tenkrát z Rožmitálu pod Třemšínem volat do Prahy, to jste museli celý den strávit na poště, než vás spojili. A nakonec mě spojili a pan doktor Polreich říká, hele, je teď nějaká soutěž, se tady vyhlásila rozhlasová, pošlu ti noty, nauč se to a při něco ještě, co umíš, a natočíme to a dáme to na tu soutěž. A představte si, že se jednalo o soutěž, která už od té doby existuje a dneska se jmenuje Concertino Praga. Takže já jsem přijel tady do tohohle studia. Paní profesorka Kronichová, která mě doprovázela v té době, byla na dovolený, tak mě doprovodil jiný profesor z konzervatoře, pan profesor Pavlík. Nahráli jsme povinnou skladbu sonatínu Bohuslava Martinu a já jsem tedy jako vypalovačku od Věňavského Vzpomínka na mozku, variace na dvě ruské písně. No a vrátil jsem se k babičce a zase jsme se koupali v rybníku, no a na podzim jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál druhou cenu v mezinárodní rozhlasové soutěži, ještě bez přívlastku Concertino Praga, to bylo až. A dostal jsem druhou cenu, první cenu vyhrál Dymka Sitkovecký, s kterým jsme od té doby přátelé. No a další rok jsem vyhrál první cenu. A dámy, pánové, omlouvám se, už budu mlčet. A támhle byl ten režisér, já jsem támhle stál, nahrál jsem to a tak vlastně tím, že jsem vyhrál tu druhou cenu, pak tu první, tak od toho se odvíjelo pozvání do Anglie a pak koncert v Londýně a všecko tak.
2: A poslání tady do tobogánu, protože kdybyste tady tenkrát nebyl,
0: ano, kdybych to tak sem nemyslel.
2: Takže jenom prosím vás, pro rozhlasové posluchače, pokud jste to, ta režie byla tamhle a Vašík stál tady, aby i vy u rádia jste si to dokázali perfektně představit. My vlastně můžeme si uvědomit, jak ten čas letí, protože vy tady vidíte, vy, kdo jste ve studiu, že mám před sebou dvě nádherné Evičiny knihy, Veselice, to je novinka, ale pozor, jsou tady Tajemství pražského šotka. Evičko, víš, že tuhle knížku jsme křtili v toboganu a je to 20 let, co znova vychází?
1: Je to 20 let, Alešku.
2: To není možný. To není možný. To chce hudbu. To chce hudbu a dneska, já jsem vám to říkal, bude se tady hrát a zpívat a my pro vás máme takovou první ochutnávku a tím pozvu i další hosty a já jsem moc rád, že Evička s Vaškem si vybrali právě je. Přichází pan Jiří Pavlica a Lukáš Klánský. Pánové, krásné dobré dopoledne. Vítejte tady u nás Jura Pavlica, Lukáš Klánský, mistr klavíru. Ahoj, Juro, zdravím tě, krásné dobré dopoledne, mistře, dobrý den. A já myslím, že rovnou bychom mohli dát první píseň. Ano, jak říká krásně Jura ke strojům, tady pro rozhlasové posluchače máme tady za sebou dvě takové stoličky, na kterých leží dvoje housle. Měla to být jedna stolička, ale housličky nesměly ležet vedle sebe, housličky Hudečkovi a housličky Pavlicovi, aby se nám nepohádali. Je to puštěný ten mikrofonek, Juro, jestli něco chceš ještě předeslat?
3: Ne, já jsem chtěl jenom říct, když už rovnou jdeme hrát, že to bude píseň s názvem Studánka a píseň, řekl bych, tohoto podzimního času, ale možná to podstatnější je, že to je píseň inspirovaná vlastně dětstvím. Když tu Eva mluvila o nějakém pocitu harmonie, tak pro mě vždycky dětství byl pocit harmonie a to všechno je v písničce.
2: Pojďme se vrátit do dětství.

všichni, kdo posloucháte Český rozhlas Dvojka, pohodu, anebo jste společně s námi tady ve studiu 1. Jsou tady Eva a Václav Hudečkovi, Lukáš Klánský a Jura Pavlica. Tak si to vychutnejte.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Jura Pavlica, Lukáš Klánský. Tady v tom svatostánku hudby pro vás, kdo jste tu ještě nebyli, to je naše největší studio, kterým se pyšníme, údajně největší studio v Evropě svého druhu. 24 metrů na délku, 12 metrů na šířku, 11,5 metrů na výšku. Já tady dělám průvodce ve volných chvílích. Jsou tady společně s námi Eva a Václav Hudečkovi, Jura Pavlica, Lukáš Klánský, jak jsem říkal. Já vlastně se vrátím k tomu, na co jsem se ptal na začátku. Tady, když vy jste hráli a zkoušeli, jsem říkal, to je tak prima, to je tak v pořádku, to je tak hezký a ten pocit mám z vás, kdo teď sedíte na jevišti. Dá se ten pocit dneska navodit, anebo, Vašík to vlastně předeslal, když dneska někdo je šťastný a spokojený, je jak z jiný planety a člověk si řekne, to je nějaký blázen, nebo já nevím co, jako, jak vy žijete, že vám to tak jde? A to ještě prozradím věc, kterou možná nevíte. Evička s Vaškem se blíží. Já to vím podle toho, že když já jsem se narodil, tak vy jste se brali. A pak mě bude 50, vy jste spolu 50
1: musíme dohromady.
0: No to víte, že se přilepím, to bude levnější. Ale jak tak jako žijete, že vám to tak jde? Evičko.
1: Když my si vybíráme k životu takovýhle nádherný místa, jako jsme tady třeba teď s tebou. Podívej se, tady vedle mě tři bohové. Ty jsi nad náma jako Zeus. Teď si představ, že bych měla to jabko. Komu bych ho dala, aby nebyla válka? Vidíte? Takže my jsme tady takový mírotvůrci, protože já bych ho dala všem. Aby jsem potěšila prostě všechny lidi jablíčkem, který vždycky bylo symbolem zdraví, lásky, plodnosti, rodin a aby tohle všecko fantasticky fungovalo.
0: No dobře, ale řekne ti teď někdo fajn, ale vidíme, co se děje ve světě a teď u nás ta politika a blíží se to. To se těžko uchová, tenhle ten nadhled. Jak to udělat jako prakticky v tom životě, když najednou kolem tebe jsou všechny tyhle ty jakoby negativní vlivy? Dá se to?
1: Já si myslím, že tam je jediná možnost vždycky začít u sebe. Jo? Dělat dobrý věci, žít dobrý život, protože potom, když máš o sobě dobré mínění, právem, nikoli v pýchou, ale že děláš věci, které jsou prospěšné tobě, rodině, lidem, tak pak najdeš správnou cestu i k ostatním. Já si myslím, že spoustu zla nadělají lidé, když jsou nespokojení sami se sebou. Když dělají něco, kdy o sobě ví, že je něco špatně. Víte, a on ten trest někdy, že každý máme v sobě takové malinké boží mlýny, a my je nikdy neoklameme. A může vám něco projít v životě? Ten trest, z toho se můžete vypovídat, vylhat prostě, ale vina zůstává. A já si myslím, že je strašně krásný žít bez pocitu viny, protože potom vlastně se vyhýbáte každému soudu. A to si myslím, že je krásný život. Žít poctivej život, to je pro mě to nejlepší a s tím se dá hodně dělat.
0: Říkáš to krásně a když ti tak sleduju zblízka, je fascinující, jak je to v těch očích. Když se člověk podívá do tvých očí, tak si říká, tahle holka nemohla nikdy udělat nic špatného. A že si udělala zásadní věci, odešla si s rozjetý úžasný kariéry herecký. Málo kdo to dokáže jednoho dne říct, hele, tohle už mě nebaví, tudy nejdu. A samozřejmě šla by si z role do role dál, ale cítila jsi to jinak, udělala jsi to a dobře si udělala asi pro sebe.
1: Já jsem to herectví brala jako přípravu na můj další posun, protože já jsem od malička milovala slovo, protože v něm byl příběh, byla tam spousta krásy, byla tam spousta věcí, které mě poučily. Vlastně každý veliký spisovatel pro mě byl guru. Každá nádherná kniha pro mě znamenala něco, z čeho se mám poučit. A pokud je to krásný, tak bych to měla přijmout a měla bych myslet na to, abych se tomu podobala. Ale měla i to zlo má obrovský význam, protože pokud mu nepropadnete, tak si zase řeknete, tak tohle já nechci. Já prostě nechci být takovej, nebudu to podporovat, nebudu si k tomu hlásit. A tak si myslím, že opravdu ta poctivost, to je takový zázrak v životě lidským, protože buduje krásný svět a když jste poctivej v práci, v životě, k lidem, tak nedochází ke konfliktům. A vlastně si opravdu budujete ten ráj na zemi, který pak zlí lidé dokážou, chamtiví lidé dokážou velmi snadno rozbít.
0: Děkuju za ta slova. Právě teď v téhleté době a jsem rád, že zaznívají na vlnách Českého rozhlasu. Vašíku, jak žiješ ty? Jaký je ten recept? Tak ty to máš jednodušší, protože máš po svém boku 50 let tenhle ten poklad.
2: Takže vřele doporučuju, tedy nemyslím ten můj poklad, ten ne puč.
0: Že bys jí nabízel, Evička do každé rodiny.
2: Ty jsi taky v pohodě, to je na tobě to vidět taky. No,
0: já nevím, proč ukazuješ na své rostoucí bříško, my slavíme 25 let letos, takže já mám poloviční.
2: Vy máte půlku, no vidíš.
0: My máme půlku, jdeme ve vašich člověpějích, no jo.
2: Ono to strašně letí, ale Alešku, víš co, jako samozřejmě mám můj poklad, a můj poklad nejen, že se o mě stará, pečuje, ale přichází, vlastně mi organizuje život ve smyslu, že Eva tím, že je dneska už úspěšnou spisovatelkou a má vlastně 7 úspěšných knížek, o čem svědčí i reedice té předposlední, o letech, tak Eva je taky studnice nápadů. Ona prostě, my jdeme na procházku a ona mě říká takových nápadů, takže mě pomáhá v té mý práci. Takže ona třeba vymyslela ty naše festivaly Svátky hudby, teď 14. října v Rudolfínu zase začínáme už 34. ročník, že jo. Příští rok budeme mít 30 let naší Luhačovické akademie. A to je právě to, co mě by to nenapadlo. Já jsem strašně skromný člověk, já bych nešel ani nikoho učit, protože si furt říkám, že já vlastně tím, že neučím, tak to ani vlastně neumím, že a Eva mě před těma 30 lety říká, ale teď stačí, když těm dětem budeš říkat jenom ty své zkušenosti z pódia, který máš. Potkal si úžasný houslisty, že jo, u Ojstracha si studoval, Nathan Milstein, což byl jeho spolužák z Oděsy, který ovšem zůstal na západě, v západním světě, ten Natana, a David zůstal v tom Sovětském svazu, tak i to srovnání těch dvou absolutně špičkových největších houslistů 20. století, to bylo zajímavý. Scheringa jsem poznal, prostě celou řadu dirigentů. No takže mě do toho vlastně tenkrát navezla, no ale jsem dneska rád, že mám partnera tam skutečného pedagoga houslového v Luhačovicích jako jednoho z největších, které znám na světě, Jirku Fischera, profesora z Pražské konzervatoře. No a mám radost, když třeba nějaký takový sympatický rodič, jako je Jura Pavlica, a bydlí tam kousek, že jo, od Luhačovic, přijede s takovýmhle malinkým chlapečkem, teď ukazuju, kolik to je, asi 1,20 m, který hraje na housličky a je, tatínek si stěžuje, že je hrozně línej, že nechce cvičit. Jestli by mu mohl ukázat, jak hrajou někteří jeho vrstevníci starší trochu, tak aby to věděl. No a tenhle ten klučina přijede za 2 roky už tedy jako řádný žák a po třech letech přijede a zahraje Chačaturianovu houslový koncert takovým způsobem, že vyhraje ty Luhačovice. No tak prostě z toho mám velkou radost, že jednak jsem udělal šťastného tatínka a jednak jsme talentovaný dítě tou atmosférou tam, která tam je v Luhačovicích, přivedli k té muzice vážně. Samozřejmě studoval u Jirky Fischera a máme z něj velkou radost, teď je v Salzburku, studuje na vysoké škole, takže máme radost. No a to je všecko nebejt mý ženy. Já kdybych neměl moji ženu a měl bych nějakou jinou ženu, tak bychom tady možná ani neseděli, protože by tady nebyl Jura, no. Pavlica, protože bychom...
1: Můžu?
2: Ano.
1: Víte co? To já si myslím, že to je mnohem složitější, protože to tady nejde ani tak o mě, ale ta nádhera, jak jsi se ptal na tu energii, ze který čerpáme, třeba naši spolupracovníci, to je tak něco fantastického. Dělat s lidma, který prostě něco úžasně umějí. jako je Jura, víte, mě fascinuje, on píše mše a oratoria, to je opravdu klasický hudební skladatel ze všim všudy, ale on umí i tu populární hudbu. A když si vezmeš, že on umí noty, že on, když zpívá, zpívá živě, ne na playback, a když skládá, tak on ne počítač. Víte, co to je? Já si vždycky připomenu, jak jsme úžasně nadaný národ. A že když nebudeme přijímat všelijaký takovýhle ty podvody a vrátíme se ke svým kořenům a budeme jako ty poctiví kluci s tou geniální, poctivou českou muzikou, když ten Lukáš, my ho nemít, on s náma jde léta, fantastický pianista, on se těm dětem věnuje jako táta a vlastně mám největší radost z toho, že my jsme takový hodný guru, že těm dětem dáváme něco, co je v životě povede správnou cestou. A na to jsem úplně ze všeho nejpyšnější.
0: Jura Pavlica, když na něco sáhne, ještě ty jsi říkala, skládá, noty umí, syny umí taky, rozumíš, syny houslové virtuózy. Juro, jak se máš ty, co u tebe nového, jak ty žiješ?
3: Já jsem rád, že jsem se zatím nedostal ke slovu, protože já umím být taky epický, ale těžko se navazuje na slova Evy i Václava a jenom můžu opravdu potvrdit, nemá smysl teď do detailu rozebírat všechny hudební aspekty Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. Ostatně ten 30. ročník, který už bude příští rok, mluví za všechno. Ale já bych vám přál opravdu, a teď to říkám jako rodič, ale také jako muzikant, který v profesi už dělá taky 50 let, zažít tu atmosféru, která tam je. Je to něco, jaksi verbálně těžko popsatelného, ale stačí tam přijet. A zjistíte, že tím velkým přínosem je, že vy umíte společně, Eva i Václav, vy umíte, Vašku, ty děti vlastně natchnout pro něco, co má smysl a umíte jim to dát i společně samozřejmě s profesorem Jiřím Fischerem způsobem, že vlastně z toho vůbec neděláte vědu. Ty řekneš, hele, když to hraješ skvěle, tak to zahraj tak jako teď a vůbec si z toho nic nedělej. A já jsem to začal obdivovat a důkazem toho, že ty děti na to i po letech, jak si vzpomínají a berou to jako základ do života, důkazem je ten, že oni skutečně, mnozí z těch absolventů, nejenom vítězové, ale absolventů této akademie, jezdí už jenom jako diváci. Přijdou se podívat na své mladší kolegy a říkají, ten je dobrý a ten bude ještě lepší. Prostě ano. Jestli to bych mohl vyjádřit, já bych jim zatleskal.
0: Krásný, teď si představím doma ty rodiče těch dětí, jak hrajou na ty housličky, ty týrané ratolesti, jak jim to nejde. Děti, bude to dobrý. Strejda Hudeček vám teď zahraje, že? A vy si můžete poslechnout, jaké to bude, když budete roky a roky trénovat, pak pojedete do Luhačovic, že? Tam zvítězíte a budete mít radost. To je krásný. Pánové, vy říkáte děti, je to nějak omezeno věkem? A nebo prostě jde o začínající?
2: Je to, no, my jim říkáme děti, ale je to omezený nikoli věkem, ale schopností těch studentů, tedy abych se oprostil slova dětí, zahrát repertoár, který se běžně hraje na koncertních pódiích. To znamená, když hraje takový ty písničky Šlananinka do zelí, jo, tak to ještě ne. Ale když třeba už zahraje koncert, třeba i barokní koncert nebo barokní sonátu, což je trošku jednodušší než třeba romantické velké koncerty, tak už může přijet. Takže máme studenty, kteří přijedou v 10 letech a hrajou Mendelssohnův houslový koncert, jako byl třeba Honza Mráček, Honza Novák, to jsou naši vítězové, Pepík Špaček, Jirka Vodička, že jo, ten hrál Rondo Capriccioso v 10 letech takovým způsobem, že prostě nám zůstal rozum stát úplně. Jo, a mohl bych jmenovat všechny ty naše vítěze, kteří tam už jezdějí poměrně v útlém věku. No ale samozřejmě někteří to zahrají až v 17, 18 letech. A nejstaršího studenta jsme tam měli 28-letého. Aha. A ten tedy musím říct, že hrál nejhůř ze všech. Jo.
0: Protože jsem pochopil, že pro mě už to není. Navíc ve chvíli, kdy jsi hovořil o těch skladbách, tak nám, co se při slově capricciosa vybaví pizza, tak prostě vůbec jako... Ne, vůbec ne, to, tudy cesta pro mě nevede. Já myslím, že ideální je kamarádit se s Václavem Hudečkem, který přijde právě s Lukášem Klánským a zahraje. Že by si dal nějaký takový jako kousek, něco takového bych si představil romantického, víš?
2: Určitě, já jsem i s ohledem vybíral tu hudbu pro dnešní den, právě s ohledem na tvorbu Jiřího Pavlici,
0: ano?
2: Nebo Jury, jak mu říkáme, důvěrně, my Moraváci. Protože on, Jura, vychází z toho, z té pokladnice nádherné české muziky, z kterých vycházeli Antonín Dvořák, Smetana, Janáček, Martinu a všichni další skvělí čeští skladatelé. A samozřejmě říkáme česky, ale máme na mysli samozřejmě i Moravu. A Jura je z Moravy, takže prostě ty písně, které se zpívají po věky, tak z toho všichni tito velcí skladatelé vlastně to mě mají v krvi a ten Jura to má taky v krvi. Vlastně i Mozart, který pobýval tady v Praze, tak má jednu českou písničku, cituje v houslovém koncertu G-dur. Takže protože on tady byl, že jo, na Bertramce, bydlel s těma Duškovejma a s tou, ona byla Josefína, myslím, že jo, tak s tou Josefínou si tak po večerech zpívali a on to pak dal do houslového koncertu. Takže i vlastně velký rakousko-uherský skladatel, což byl vlastně Dvořák a Smetana, byli také. Takže prostě náš Mozart a všichni tím byli protchnutí. A Jura právě, že mně se strašně líbí ta jeho tvorba, protože on má od, jak říkala Eva, vlastně od popu, on jde přes ty oratoria, mše, po velkou symfonickou hudbu a málo kdo ví, že on je nejvíc hranej žijící český skladatel v zahraničí, jako symfonické tvorby. Takže to málo kdo ví, tak jsem to teď, Juro, prozradil, abych udělal radost každému, kdo tě má rád.
0: Ty jsi nejvíc žijící autor. No prosím.
2: Nejvíc žijící je to autor.
3: Ano. Žijící, ano.
2: On žije tedy, když začne žít.
0: A je hraný. A proto teď zahraješ Dvořáka.
2: Zahrajeme Dvořáku. Zahrajeme první romantický kus. A mě to přišlo, když jsem si tu studánku zase poslech, jak Jura začal, tak jak si všimněte, jak je to vlastně strašně podobný v tom smyslu toho ducha té hudby. Prostě průzračná, krásná hudba je Pavlica i Dvořák i Smetana, kterého myslím, že Luky nám pak na závěr toho povídání našeho kousek zahraje. Takže budete poslouchat jenom českou hudbu a s tím moravským nádechem.
0: To je netekravý Dvořák, pak si dáme vodu, pak bude Smetana, pak si zajdem na tu capricciozu. To je krásná sobota.
2: A ten Dvořák má ty moravské dvojspěvy, že jo? Takže jako on byl taky Moravák vlastně. Takže já teď položím mikrofon a pak prej nesmím mluvit. Prosím vás, kdybyste se mě něco ptali, až budu u toho pultu, tak nemůžu odpovídat. Ne. Můžu odpovídat, až zas budu tady sedět. To je tady jako nařízení takový v rozhlase.
0: Ne, to není, ale ty teď mluvíš na mluvící mikrofon, ano. Hraješ na hrací mikrofon, zpěvačky mývají ještě zpívající mikrofon, tanečníci mají tančící mikrofon, no a ty, co mlčí, ty nemají vůbec
2: kdybych
0: mikrofon.
2: Kdybych promluvil tam, tak to by mohlo vypadat pak v rádiu, jako že jsem začal zpívat a v ten moment by všichni to rádio vypli, takže právě chceme, abyste poslouchali, milí posluchači rozhlasu, kteří nás posloucháte až do konce, takže slibuju, že já zpívat nebudu.
0: Ano, milí posluchači, to je kouzlo té rozhlasové kuchyně. Václav Hudeček si bere svoje housle. Ano, nevzal si omylem housle Jury Pavlici. Bere si brýle, asi to neumí z paměti. Ne, musí vidět do diváků tedy, ale je to efektní. Teď již konečně vypadá jako Antonín Dvořák. Lukáš Klánský se přestane zalamovat smíchy u piana a sáhne do kláves a my si vychutnáme tento mistrovství kousek, romantický kousek Antonína Dvořáka. Tady u nás na Dvojce a na Pohodě.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Václav Hudeček, Lukáš Klánský. Pánové, děkujeme za první kousek a možná zůstaňte u nástrojů, protože bude ještě jeden kousek, ale během toho já se zeptám Evičky, že to bude hezké, že s Evičkou si popovídám o knihách a olemujeme to tím Dvořákem, zahraje ti ho tvůj manžel, to je hezký. Evičko, Veselice, tvoje nádherná nová kniha a já musím říct, jestli to můžu prozradit, já jsem se podíval, jestli je tam věnování, jinak bych si o ní neskromně řekl a je tam napsáno milému Aleškovi Cibulkovi s přáním krásného života ve zdraví, radosti a míru. Jak krátce vlastně vystihnout naprosto všechno. Děkuji ti moc. Jaká je Veselice? Protože je úžasný, že tajemství pražského šotka, které možná už známe, mnozí teď osloví další třeba novou generaci. Ale co Veselice? Co nového si sepsala? Prozraď.
1: Veselice, víte, to je knížka o šikaně lásky. Já jsem šikanu ve svém životě málo kdy zažila. Když jsme byli malí, tak téměř neexistovala. A najednou se nám tady rozmohlo něco před lety takového divného, že se prostě udělá taková štvanice proti jednomu člověku, pak proti skupině, ta štvanice se živí a najednou ona se rozšíří do rodin, rozšíří se do škol, do úřadů a najednou, jak jsem vždycky byla pyšná, že jsme ty české holubičí povahy. Zažila jsem 60. léta, kdy naše kultura patřila k vrcholu světa a vlastně všichni nás milovali za to, jak jsme hodní, chytrý, geniální, vtipný, protože kam jste se podívali, Expo 58, Expo 67, všude jsme se excelovali, jsme miliony lidí, stály fronty, aby se podívali na to, co naše malinká česká země dokázala. Byli jsme sjednocení, spojení, měli jsme se strašně rádi, přáli jsme si a mělo to neskutečné výsledky. Celý svět nás miloval, protože jsme najednou byli hrdí, byli jsme nesmírně pracovití, tvořiví a pomáhali jsme jeden druhému. Ta svornost nám přinášela neskutečné štěstí. Pak se bohužel toho hodně zbortilo, když k nám přijali tanky, aby nás jaksi uchránili od přílišné svobodomyslnosti a touhy po vyšším duchovním životě. Ale tak už to v politice bývá. Ale přesto se ještě národ hodně, hodně držel a i v těch letech velmi těžkých jsme v mnoha oborech uspěli. A mě ta šikana vlastně jako element tak strašně těžký a ničivý tak mě inspirovala, že vlastně jsem si říkala, co strašnějšího než člověka můžete šikanovat. A napadlo mě, že nejkrásnější v lidské společnosti je, když se šikanuje láska. Protože šikana lásky, to vede k absolutnímu sebezničení. A je to zvláštní, protože my jsme tak požehnaní jako lidstvo. My jsme dostali od Boha schopnost lásky. My jsme dostali schopnost tvorby. My jsme od Boha dostali řád, abychom se snášeli, abychom si neubližovali, abychom neubližovali světu. Ale člověk ve své aroganci a hamižnosti se povýšil na pána tvorstva a vlastně v té spupnosti začal ten svět likvidovat. Stal se z něj živel smrtící. A já bych si strašně přála, aby jsme se zase vrátili ke svým kořenům, ke svým pramenům, k té úžasné, nádherné, čisté vodě, o které Jura zpívá. A víte, ta jeho píšnička je jako chleba, protože ten se vám nikdy nepřejí. A Jurova voda je prostě jako chleba. A já bych vám všem přála čistou vodu, zdravou stravu, a abychom posilovali svého ducha. Víte, my jsme se naučili v bohaté kapitalistické společnosti dobře živit svoje těla. No dobře, spousta je toho jedovatýho, ale těla živíme dobře. Ale ta duše se nesmí zanedbávat, protože když jí nedáte tu správnou stravu krásy, harmonie, lásky, pochopení, souznění duší, tak svět zaniká, protože duše to je jádro světa. My nejsme, my jsme, naše tělesná schránka je velmi chatrná, odchází, ale to, co vysíláme do vesmíru, ten Albert Einstein patřil k nejchytřejším lidem na světě. A víte, co on považoval za svůj největší objev? Že nejmocnější energií vesmíru je láska. A byla bych ráda, kdybychom si to uvědomili, kdybychom na ní trvali a kdybychom ji vždycky za všech okolností potřebovali, vyžadovali a nedopustili, aby nám vládlo něco jiného. Tak o tom je veselice.
0: Evičko, naše milá, co na tohle dodat? Co k tomuhle jako... Já myslím, že tohle jsme teď potřebovali slyšet všichni. Ty bys měla chodit pravidelně, my tě budeme zvát. Tahle ta parta, ta by tu měla být pravidelně, protože od toho jsme rozhlas, od toho jsme Český rozhlas, abychom toto rozhlašovali. A když už Evička začala o té písni, pánové, že bychom to přehodili a dali teď tu vodu, můžeš ještě samozřejmě.
1: Můžete, víte, jak já si tu připadám, jak je mi tu božsky. Ten Alešek, on je kazatel v chrámu. Mně ty mozaiky tak strašně připomínají Ravenu, ale ona je víc modrá, to je taková. Ale já si tady u Aleše připadám prostě jak v betlémský kapli.
0: Ne, to my s tebou, a pozor, prozradím ti zajímavost, tyhle ty výstupky, které jsou po stěnách a vlastně i na stropě, možná jste si toho někdy všimli, to by mělo, a udělat to pan architekt a mistři hudby to budou vidět, to by měl být, je to vlastně, ne replika, ale napodobenina krunýře želvy a jsou tam proto ty výstupky, aby tady byla ideální akustika. To jsem našprtal.
1: A želva má symbol obrovský síly, dlouhověkosti a dlouhotrvající dobré myšlenky. Tak ať to taky funguje.
0: Yeah. Dámy a pánové, já jsem mluvil v úvodu o tom, jaká byla radost, když jsem sem dneska vešel a pánové zkoušeli nebo dávali dohromady tuhletu skladbu. Já myslím, že předeslat nemusíme nic, anebo jdu za vámi s mluvícím mikrofonem, mistři, než zazní něco předešlem.
2: My tedy vám, když Eva to, já jsem chtěl ještě hrát předtím jednoho Dvořáka, tak vám ho zahrajem potom, ale když Eva to, už to uvedla, tak se to hodí tu jeho slavnou modlitbu za vodu, Jurovu, je to, já prostě tuhle tu písničku zbožňuju, protože to je přesně to, o čem jsem mluvil, o té hudbě, protože tam je ta naše země schovaná, tam je ta láska k něčemu pozitivnímu, o čem mluvila Eva teďko, a já si myslím, že po tom jejím krásném slově, které řekla, že se hodí ta krásná Jurova hudba a my interpreti s Lukášem to krásně zahrajeme. Aspoň doufáme.
0: My se těšíme a já se musím zeptat, Jury, jaké to je, protože vy to hrajete v nejrůznějším samozřejmě seskupení Hradišťan, jasně, ale jaké to je hrát tu vodu s Václavem Hudečkem? To je přece strašně zvláštní.
3: No já musím říct, že se neustále rdím a nechci vstupovat do toho, když mě tady neustále chválí, ale je to vlastně světová premiéra, no tak o to víc se na to těším.
0: Světová tady u nás?
3: Ještě jsme to nikdy nehráli takhle spolu.
0: To je dobrý, že... A pozor, to říká nejhranější světový autor na světě vůbec. Autor syna, který vyhrál v Luhačovicích. Capricciosu. To je prostě naprosto jsem kouzlen.
2: My už jsme hráli spoustu věcí. A s Hradišťanem, s Jurou. Dokonce Jura objevil skladbu, kterou napsal, a budete se divit, Jan Amos Komenský napsal hudbu i text, je to ukolébavka, tak jsme to hráli několikrát na svátcích hudby v Praze, na svátcích hudby v Třebíči, takže ještě nám chýba v Litoměřicích také na svátcích hudby na našich festivalech. A je to kouzelná skladba, kterou dneska vám nezahrajem, protože tady nemáme Hradišťan, že jo?
0: Příště to napravíme. Dámy a pánové, milí posluchači, já si odcházím sednout a vy to udělejte taky. Pokud něco děláte u rozhlasových přijímačů, nechte toho teď. Holky, vypněte plotnu, to vám dobublá potom. Holt bude gulášek o něco později, protože tohle si musíte poslechnout v klidu. Lukáš Klánský u klavíru a v tuhletu chvíli Jura Pavlica a Václav Hudeček.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, obětí obou pánů, gratulace s prvním mužem od piana, Lukáš Klánský, Jura Pavlica, Václav Hudeček a světová premiéra modlitby, která zazněla tady v přímém přenosu toboganu. Gratulace od Evičky Hudečkové. A přináší se sem dort v tuhle tu chvíli a Irenka mi musí prozradit nebo někdo, pro koho a za co a k čemu ten dort je.
1: Dort je pro Hudečkovi.
2: Ano.
0: Od naší oblíbené cukrářky, která chce zůstat v utajení, nebo kdo ho upekl?
1: Od naší oblíbené cukrářky.
0: My vám neukazujeme, ani o ní nemluvíme. Děkujeme.
3: Děkuji.
0: Dort pro vás a jsou na něm samozřejmě i noty. Potom se můžete zeptat pana Pavlici, protože jsem zjistil, že umí noty, tak vám může říct, jestli je tam něco napsáno. Dámy a pánové, děkujeme, úplně se mi zběhl, tak nebude kapričioza, bude dort. Ale ty zahraješ, co je na tom dortu?
2: Jo, tak to by mohlo mít.
0: To je nemocnice na kraji města, to jsem poznal. Ano, to je motiv doktora Strossmayera. To jste netušila, když jste tam dělala ty notičky. Vy neumíte noty, ale podívejte. To je hezký začátek, to dopište, tenhle ten kousek. Dámy a pánové, tak pohled na hodiny je v tuhletu chvíli tristní, protože, pánové, dáme nakonec toho Dvořáka nebo domluveného Smetanu. Já to nechám na vás, toho Dvořáka. Či ano, Dvořák zvítězil. Evičko, a ty můžeš cokoliv, tečku dnešního dne.
4: Já, protože už na to asi nebude čas. Já ti chci strašně poděkovat. Ty jsi takovej zázrak, ty dokážeš člověka uvést do stavu blaženosti. Prosím vás, kupte si všichni aspoň kilo cibulek a hlídejte si.
0: Ty jsi zlata. My ti děkujeme, já tvrdím Evičku Hudečkovou do každé rodiny. Děkujeme vám moc za to, že jste dorazili do toboganu a že jste nám vlili tu energii do žil a ten pocit toho, že ještě někde to opravdu může být hezký a v pořádku. Nedejme se. Dámy a pánové, hosty dnešního toboganu byli Lukáš Klánský. Děkujeme moc, Lukáši. Jura Pavlica příště s Hradišťanem a Eva a Václav Hudečkovi. Děkujeme vám moc. Mějte se krásně, od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka, ale teď Dvořák.

Loučíme se s vámi se všemi a těšíme se opět za týden naslyšenou. Zdravíme vás všechny a děkujeme. Lukáš Klánský a Václav Hudeček. Zdravíme vás na Pohodě, zdravíme vás na Dvojce a děkujeme, že jste tu byli s námi. Díky.

0: Další letní repríza je za námi, ale já znovu připomínám, že už se blíží září a s ním i 37. sezóna Toboganu. Vstupenky jsou už teď v prodeji na dvojka.rozhlas.cz a máte-li rádi Danielu Kolářovou, Jana Nedvěda, Mirka Kořínka nebo Freddy Mercuryho, hned se tam podívejte. Za celý tým Toboganu přeju krásný srpen a za týden opět naslyšenou. Zdraví vás Aleš Cibulka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví své 80. narozeniny herečka Jaroslava Pokorná. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Jaroslavy Pokorné připomenout v následujícím pořadu.
3: Pro dnešní sváteční čas vám nabízíme pohádku z roku 1974, kterou na motivy sibiřských příběhů napsala Drahomíra Měsková. Jmenuje se Havran a slunce.

Jsem tundra, matka všech koriackých lovců. Chráním je, provázím sněhovou plání i ledovou pustinou. Střežím jejich kroky, aby je nezaskočila polární bouře, aby je nesmetla divoká vichřice, aby jim třeskutý mráz nezardousil dech. Lovím s nimi.

0: Je to už dávno, co svítilo na celou zem. Je to už dávno, co mne hladilo se stejnou láskou jako jižní kraje. Tenkrát neznali koryačtí lovci dlouhou polární noc, plnou vichru a ledové pouště. Za dávných dob jsem byla plná zeleně. Od časného jara do pozdního podzimu jsem kvetla a hřála se v dobrotivém slunečním jasu. Šuměla jsem limbovými háji, v zurčících potocích se leskla střelkami lipanů a pstruhů a kvetla po stráních borůvčím a jahodiním.
1: Takovou zem bych nenašel na celém světě. Takovou jako si ty, má tundro.
0: Buď zdráv, havrane, nejstatečnější z mých lovců.
1: A já tě slýchám, jak mě voláš. Voláš a lákáš ven z mé jarangy. Čím to, že tě slyším promlouvat, tundro?
0: Klestíš a čistíš mé lesy, půdu mi obděláváš. Na mě ses narodil, pro mě pracuješ. Jak bys neslyšel, když k tobě hovořím?
1: Otevři tedy stezky svých lesů. Dnes na mě čeká daleká cesta.
0: Kam spěcháš, havrane?
1: K severu! Tvé polární lesy jsou bohaté na lovnou zvěř.
0: Dobrý lov, havrane! Stoupá výš a výš horskými soutěskami. Se slunečním kotoučem za hlavou klestí si cestu k severu. Jeho krok je tichý jako krok polární lišky. Má oko skalního orla a paži pevnější nad havraní křídla. Jeho šíp nemíří dvakrát na kořist. Loví. A čas jakoby přestal uplývat. Loví a země zdá se bez hranic.
1: Svahy hor jsou čím dál strmější. A tam ten štít se tyčí jako vlčí tesák na půlnoční straně.
0: Daleko si zabloudil, bohatýre. Měl bys pomyslet na cestu k domovu.
1: Ta hora, Bílá hora uprostřed kvetoucí tundry?
0: To je sněhová hora, havrane. A vrať se, říkám ti. Pod sněhovou horou není bezpečí pro mé lovce. Ani pro ty nejodvážnější.
1: Pro mne je všude bezpečí. Cítím se silný a volný jako ptáci.
0: Však jeden z nich ti dal své jméno.
1: Proč bych se tedy nemohl pustit dál až ke sněhové hoře?
0: Vzpomeň si na starou zkazku koryatských lovců. Matka ti ji kdysi vyprávěla, když jste čekávali, až se otec vrátí z lovu.
1: Stará pověst o sněhové hoře? Jako bych ji znovu slyšel.
0: Vzpomínáš? Na sněhové hoře žije přece sněhová pana, sestra krále slunce, ale je tak mrazivá, že kdo na ní jednou pohlédne, sám se promění v ledový balvan. Vrať se, havrane, všichni moji lovci se sněhové hoře zdaleka vyhýbají.
1: Sněhová pana s mrazivou tváří? Opravdu je taková, jak se vypráví, tundro?
0: Nevím, havrane. Sněhovou panu ještě nikdy nikdo nespatřil. Ani já jsem se nedostala dál než k úpatí hory. Vrať se zpátky!
1: Nebojím se, hory, tundro. Ani sněhové pany se nebojím. Ta hora jakoby mě vábila. Jakoby mě lákali její zubaté štíty. Jako by volala. Jako by mě vyzývala k boji. Sněhová pana přece nezažene na útěk havrana.
0: Mé stezky tě bezpečně dovedou do rodné Jarangy. Obrať své kroky zpátky, havrane.
1: Nemohu.
2: Sněhová pano! Sněhová pano! Sestup ke mně a ukaž mi svou tvář!

0: Já, Havran, koryatský lovec.
1: Co mě chceš? Proč mě nenecháš v klidu a samotě věčného zapomnění?
0: Chci spatřit tvoji tvář.
1: Ta pověst je tedy stále ještě živá? Ta zlá a záštiplná pověst o sněhové paně s mrazivou tváří?
0: Tak živá jako já, nebo kvetoucí tundra, která se okolo mne rozprostírá. Ukaž se, ledová, a uvidíš, zda se proměním v ledový balvan já, či ty.
1: Pak se tedy podívej.
0: Ne. Ne. To přece není sněhová pana. Ta krásná, křehká, bělostná. Nikdy jsem neviděl něžnější tvář.
1: Jsem sněhová pana. Sestoupila jsem k tobě do údolí, jak jsi spřál. A teď mě nech zase odejít.
0: Ne, nechoď ještě. Jenom chvíli. Jen malou chviličku mne nech hledět do tvé tváře.
1: Nebojíš se, že se proměním a budu vypadat tak mrazivě, jak pověst vypráví?
0: Bojím se, že se proměním v ledový balvan, který se navěky položí k patě tvé hory, aby ti byl nablízku.
1: Jsem, jaká jsem, a nikdy jsem nebyla jiná.
0: Ale proč se tedy po celé tundře vypráví o tvé tváři, která svým mrazivým pohledem sežehne všechno živé? Proč je tolik lži v té pověsti, která se dědí z pokolení na pokolení?
1: Král slunce, můj bratr, o mě roznesl tu pověst. Našeptával jí koriackým lovcům, jejich ženám i dětem. V každém slunečním paprsku bylo zrnko té lži.
0: Sluneční král by měl být na tebe pyšný. Krásnější sestru nemá nikdo na světě.

0: Kdy se už léta nikdo neodvážil. Nikdo na mne nezavolal.
1: Jsem šťastný, že jsem volal, sněhová pano. Mrazivý vítr se mi opírá do tváře, ale v mém srdci je teplo.
0: Já mám srdce plné míru a klidu. Jdi, havrané, a někdy si na mě vzpomeň.
1: Půjdu, ale ty půjdeš se mnou.
0: S tebou? Chceš snad, abych se stoupila dolů, do tundry? Opustila sněhovou horu, kde mě král slunce uvěznil.
1: Vezmu tě s sebou do své jarangy. Budeš má žena a já tvůj muž. Nemohu bez tebe být.
0: Kdybys jen věděl, jak ráda bych s tebou odešla. Jdi. Jdi, prosím.
1: Proč mě posíláš pryč?
0: Kdybych tě poslechla a odešla s tebou do tundry, můj sluneční bratr by od ní odvrátil svou tvář, jako ji odvrátil od sněhové hory. Chceš snad, aby se tvá země pokryla věčným ledem, aby jí zavál sníh, aby slunce nedávalo dozrát jejím plodům?
1: Moje země, moje tundra mi dá obživu, i když se na nás slunce rozhněvá. Nebojím se jeho hněvu. A když si umne, mráz ani sníh mi neublíží. Podívej, svléknu své kožešinové rukavice. Podej mi ruku. Cítíš? Je teplá, jako by nebylo sněhové hory a chladu okolo nás.
0: Bojím se, bratrová hněvu. Nemohu být tvou ženou, nemůžeš být mým mužem, havrané. Ta slova ti říkám upřímně, to mi věř.
1: Pak mě tedy nemůžeš mít ráda.
0: Nikdy na tebe nezapomenu. A tvoji kožešinovou rukavici si nechám jako památku na dnešní den.
1: Ne jako památku. Jako slib, že si pro tebe přijdu. Vyprosím si tě na králi slunce.
0: Nadarmo budeš prosit. Slovo mého bratra platí na věky.
1: Ale moje slovo taky něco platí. To slovo, ať uslyší i slunce, i měsíc, i hvězdy. Jdi. Jdi mezi štíty své sněhové hory, má panenko bílá.
0: Havrane, milý.
1: Jsem tvůj. A ty jsi má. Spi křehkým spánkem, sněhová pano, abys mne slyšela volat, až si pro tebe přijdu.
0: S Bohem, havrane.
1: Naschledanou, sněhová pano.
2: Daleko zůstala sněhová hora se sněhovou panou, schoulenou uprostřed modrých štítů. Sedí a čeká tam v bílém horském sedle. Bojí se usnout, aby zaslechla volání svého bohatýra. Jeho kožešinová rukavice jí hladí po bledé tváři a třpitící vločky tichonce padají sněhové paně do vlasů. Její hora je celá bílá a tichá, a bílá a tichá je i sněhová pana,

0: Den a noc jsem už na cestě. A sluneční král jakoby přede mnou utíkal.
1: A přece tě k němu vedu nejkratšími stezkami, Havrane.
0: Však vím, má věrná Tundro. Veď mne jen dál. I kdybych měl být roky

0: na cestách. Nevrátím se dřív, dokud s králem slunce nepromluvím.
1: Nevím, synku, dáli ti sněhovou panu za ženu.
0: Co pak o ní mám do konce života jenom snít?
1: Jak já ti rozumím. Pojď, přidej do kroku. Tam za tím pahorkem je moře.
0: Konečně! Moře!
1: Počkej do rána. Sluneční král je nejpřístupnější prozbám, když vystupuje osvěžený z mořských vln.
2: Sluneční králi! Zastav se na chvíli na své cestě do oblak!
3: Kdo jsi a co ode mne chceš?
0: Jsem Havran, koriacký lovec. Mám k tobě prosbu.
3: Vy lidé s vašimi věčnými prosbami, světlo vám dávám i teplo vám dávám. Obcházím každý den celou zem, abyste mohli žít. Což vám to nestačí?
0: Celou zem, říkáš, králi? Znám místo na zemi, kam už léta nezabloudil ani tvůj nejslabší paprsek.
3: To místo je Sněhová hora. Co ty víš, lovče, o jejím tajemství?
0: Na Sněhové hoře žije přece tvá sestra, Sněhová pana. Dej mi ji za ženu, sluneční králi.
3: Snad bys nechtěl, aby tě svým pohledem proměnila v ledový balvan. Takový pěkný mládenec.
0: Neproměnila mne. A jak by taky? Je nejkrásnější ze všech dívek. Tak jsem ji poznal a vidím ji tak stále. Já na ni zavolal, sluneční králi.
3: Jak ses opovážil. Jak se opovážila má sestra. Oba vás potrestám. Poznáte, kdo je sluneční král.
0: Jsem jenom koriacký lovec, ale říkají mi Havran. A moje tundra nejlíp ví, kolik mám odvahy a síly. Přišel jsem požádat o sněhovou panu. Zapomeň na svoji nenávist, králi.
3: Jsi pěkný mládenec, Havrane. A statečný. Líbí se mi tvá řeč. Líbí se mi tvá odvaha. Věru by sis zasloužil lepší nevěstu.
0: Sněhová pana je tak líbezná a křehká a bílá, jako sněhová vločka.
3: Zapomeň na ni. Mám ještě dvě sestry. Měsíčnou a hvězdnou panu. Krásou si se sněhovou panou nezadají, ale jsou poslušné a umějí se obdivovat síle. Dám ti jednu z nich, bohatýre, protože ses mi zalíbil.
0: Ne! Chci jenom ji, sněhovou panu. Zavolej ji zpátky k sobě ze Sněhové hory.
3: Jsi umíněný, Havrane! No, dostaneš tedy mou sestru za ženu. Ale slib, že se už k Sněhové hoře nikdy nepřiblížíš.
0: Co bych dělal u Sněhové hory, bude-li Sněhová pana mou ženou? Máš Havranovo slovo. Kde ji mám ale hledat?
3: Až půjdu třetí večer spát do mořských vln, vyjdi do Limbového háje za svojí jarangou. Má sestra tam na tebe bude čekat. Jsem rád, že dostanu za švagra muže, který dovede držet slovo a který se nebojí ani krále slunce.
1: Po třetí už se sluneční král ponořil do spánku. Spí v mých zelenavých vodách pod vlnami. je plavá letní noc, plná měkkých stínů, a pod mým limbovým hájem to voní jahodiním.
0: Sluneční král přece musí dodržet královské slovo. Čekám už od soumraku. Proč nepřišla?
4: Ktůni, Havane. Ktůni na potoce.
0: Ten líbezný hlas.
4: Ponoř své oči do vody a vem si světlo pod hladinou.
0: Je to její hlas. A zas jako by byl jiný.
4: Tůním nehledej. Světlo mezi stíny.
0: Voda je černá noc. A přece tam v hlubině se cosi chvěje.
4: Jsem hvězda spadlá na zem.
0: Hvězda, co má hlas, jako má sněhová pana. Pojď ke mně, světýlko. Sněhová pano, jsi to ty?
4: Havrane.
0: Má její hlas a její tvář?
4: Můj velký bratr, sluneční král, mě k tobě posílá.
0: Jsi opravdu sněhová pana?
4: Jsem ta, kterou si tvé srdce vyvolilo.
0: Sily, dokaž to. Máš přece moji zástavu.
4: Mou zástavou je slovo krále slunce.
0: A moje rukavice?
4: Rukavice?
0: Teď už vím jistě, co jsem dřív jen tušil. Ty nejsi sněhová pana. Jsi jiná, i když máš její hlas. Jsi cizí, modravá. Jdi, dívko z noční tůně.
4: Neposílej mne pryč. Budu ti sloužit. Budu tě mít ráda, jako by tě moje sestra nikdy neměla. Vždyť její tvář je chladná jako mráz a sežehne tě dřív, než na ní promluvíš. Její ruce jsou ledové střechýly. Obejme tě a kde bude tvá síla? Mne si vem, Havrane. Jsem její sestra, hvězdná pana. Věčně ti budu svítit světlem modravým.
0: Sluneční král mne tedy oklamal. Jdi, hvězdná pano, jdi tam, odkud si přišla. A vyřiď svému bratrovi, že král je králem jenom tím, jak umí držet slovo.
4: Prosím tě, prosím, Havrane.
0: Ne! Ne!

0: Ní prach vytratila do noční oblohy, plná zklamání. Chvěje se hanbou, protože Havran ji odmítl. Ano, je to ona, tak mítající hvězda nad obzorem.
1: Nikdy se sněhové pany nevzdám. Nikdy se sněhové pany nevzdám. Znovu půjdu prosit slunečního krále. Znovu podstoupím tu cestu. I když vím, jak plané jsou jeho sliby.
0: Nechoď, Havrane. Urazil si jeho pýchu. Nechoď. Sluneční král je mocný vladař a je hrozný ve svém hněvu.
1: Ať mne třeba jeho paprsky sežehnou, přece se za ním vypravím. Naposled. Snad se mi podaří ho obměkčit.
0: Nemůžeš-li na sněhovou panu zapomenout, jdi si tedy pro ni i bez králova svolení. Povedu tě a pomohu ti ji vysvobodit ze zajetí sněhové hory.
1: Tundro, ty moje věrná, víš dobře, že dokud bude trvat nenávist slunečního krále k sněhové paně, bude má nejmilejší nosit po světě jen chlad a neštěstí a mráz. Nechci, aby tvoje tvář skřehla a rozpukala. Nechci, aby od tebe slunce odvrátilo svůj jas.
0: Jsi dobrý člověk, Havrane. Ani v největší touze nezapomínáš na zemi, na níž se narodil, která tě živila a vychovala. Ale dokud mne neopustíš, neopustím ani já tebe. A my dva se přece při životě udržíme i bez slunce.
1: Naposled půjdu prosit slunečního krále. Veď moje kroky, Tundro. Ukaž mi cestu k moři.
2: Zastav se, sluneční králi! Stůj na své raní cestě do oblak!
3: Havran! A sám? Kde máš svou ženu, kterou jsem ti poslal?
2: Podvedl jsi mne, králi. Poznám svou milou mezi tisíci. A hvězdná pana? Hvězdná pana čeká na noční obloze, až ji utěšíš v jejím pláči.
3: Ty jsi odmítl mou malou modravou sestřičku z hvězd?
2: Chci sněhovou panu, říkám to už posté. Sněhovou panu a žádnou jinou.
3: Chraň se mého hněvu, člověče! Dary slunečního krále se bez trestu nevracejí.
2: Proč jsi mě lhal? Proč jsi nedodržel svůj slib?
3: Mluvíš se mnou, jako bychom se narodili z jedné matky. Jsem sluneční král! A jediným dechem tě mohu obrátit v hrstku žhavého popela.
2: Marně hrozíš. Už jednou si poznal, že se nebojím.
3: Čím odvážněji mluvíš, tím více toužím, aby ses stal mým švagrem.
2: O nic víc jsem tě ani žádat nepřišel. Sejmi trest ze sněhové pany a splň své slovo, králi.
3: Přijď si tedy pro moji sestru.
2: Sněhovou panu?
3: Přijď si pro moji sestru do limbového háje pod svojí jarangou. Ale nedřív, než přijde noc a měsíc bude v úplňku.
0: Noc co noc sílí srpek měsíce a Havran, jak netrpělivě čeká na bílý úplněk, jarangu pro nevěstu zdobí, nejměkčími kožešinami vystýlá. Nový stůl sroubí z mého limbového dřeva. Konečně sedmá noc a měsíc dorůstá.
1: Kde tě mám hledat, sněhová pano? Na nočních lučinách?
4: Vzhůru. Dívej se vzhůru.
1: Tam je úplně k měsíce, co se mi ukrývá za vrcholky stromů. Odtamtud jakoby přicházel ten hlas.
4: Pozdvihni oči, havrané. Pohleď mi do tváře.
1: Vychází. Stříbrný měsíc stojí nad limbami. Jen ruku pozdvihnout a chytím ho do dlaně. Sněhová pano, jsi to ty? Ach ano, jsi. Taková krása se rodí jen jednou na světě.
4: Posílá mě můj bratr, sluneční král. Mám ti být poslušnou ženou a jít s tebou, kam si budeš přát.
1: Nebudu ti nic přikazovat. Buď taková, jaká jsi byla dřív. Podej mi ruku. Víš, jako tam, vysoko na severu. Tvá ruka je chladná a jakoby stříbrná. I ty jsi najednou celá stříbrná.
4: A jaká mám být? Přišla jsem ze stříbrné noci.
1: Máš pravdu. Noc je studená a jiskří mrazem. Tady máš moje rukavici. Prsty ti zahřeje.
4: Jen jednu rukavici? Špatně se o mne staráš, havrane. Kdo zahřeje moji druhou ruku?
1: Málem jsi mne oklamala svou tváří i svým hlasem. Prozradila ses. Pověz, kde máš zástavu, kterou jsem ti dal?
4: Zástavu? Nevím o žádné.
1: Pak tedy nejsi sněhová pana. Sluneční král se mne pokusil podruhé obelhat. Kdo jsi ty chladná a stříbrná?
4: Jsem měsíční pana, sestra krále slunce. Pojď, půjdeme, jak bratr přikázal.
1: Poslušná sestra, nic než poslušná. Jak jen jsem mohl uvěřit, že jsi moje bílá sněhová pana. Jdi, odkud jsi přišla.
4: Ne, bratr přikázal.
1: Bratr, stále jen bratr. Pusť, nech mne být.
4: Urazil jsi mne, havrane. Neumím plakat a prosit jako moje sestra hvězdná pana. Já nemám slzy, znám jen chlad a nezapomínám.
1: Nic neříkej a jdi. A svému bratrovi vyřiď, že po třetí ho prosit nebudu.
0: Měsíční pana se vrátila zpátky na nebe. Nepláče, jen jakoby pobledla zklamáním. Od oné noci byl úplně k měsíce ještě víc studený a bledý. Stíny měl pod očima a vrásky trpkosti.

0: Havrane, slyšíš? Poslouchej mne, synku.
1: Měsíční pano, máš ruce jako led. Máš hvězdná, pano, oči jako mráz. Pryč, jděte obě pryč. Pryč ode mne.
0: Blouzní. Už třetí den nevychází ze své jarangy. To jsem já, Havrane, tvá tundra. Což pak už neumíš naslouchat, když k tobě mluvím?
1: Ach, ano. Slyším. Kde to jsem?
0: Jsi doma, synku. A já s tebou. Jsem stále s tebou.
1: Kde jsou ty přízraky, co v nočních temnotách vstoupily na můj práh?
0: Daleko, daleko na obloze. Slunce, měsíc i hvězda.
1: A moje sněhová pana, kde je moje milá?
0: Tam, kde jsi ji opustil. Čeká mezi bílými štíty, kdy pro ní přijdeš tak, jak jsi slíbil.
1: Co si mám počít? Poraď, tundro, ty ze všech nejvěrnější. Myslel jsem, že si sněhovou panu na slunečním králi přece jen vyprosím. Jak jsem byl bláhový.
0: Co si máš počít? Ještě se ptáš? Vzchop se a jdi si pro ni.
1: To mě radíš ty? Dobře víš, že by ti to přineslo jenom neštěstí.
2: Odvrátím od vás svou tvář. Zimu a noc rozestřu nad tundrou.
1: Slyšíš? I z dálky nám hrozí.
0: Přečkám zimu i noc. Pro tebe a pro sněhovou panu. Pro vaši lásku, Havrane.
2: Přikryju ledem řeky a jezera. Jak budeš lovit ryby pro svou ženu? Čím zaženete hlad?
0: Prosekáš ledy. Neboj se, Havrane, hladem vás zemřít nenechám.
2: V té černé tmě se ani nebudeš moci potěšit její krásou.
0: Lachtaní tuk vám dá světlo i teplo. Ve vaší jaranze vám bude dobře. Vydej se ke sněhové hoře.
2: Zavanu cesty sněhem až k vrcholkům stromů. Jak chytíš lišku? Jak vyslídíš hranostaje? Do jakých koží oblečeš svou ženu?
0: Naučím tě číst ve sněhu stopy zvěře. Provedu tě závějemi. A zvěř mých lesů bude mít dlouhou srst, hustou a hebkou. Ochrání vás i před nejkrutějším mrazem.
1: Dost, už dost. Nevím, jak dál.
0: A co tvé slovo, Havrane? Slíbil jsi přece sněhové paně, že se pro ní vrátíš.
1: Máš pravdu, tundro. To slovo musím dodržet.
0: Jsi můj nejstatečnější lovec. Nezahyneš se sněhovou panou, odvrátí-li od vás její bratr pohled, ale zahynul by s touhou po ní. Přečkáme jeho hněv, vy i já. Nezdržuj se a rychle na cestu. A znovu stoupá Havran výš a výš horskými soutěskami, a sluneční král mění své hrozby ve skutek. Tma obestírá zemi jako černý plášť. Jedovatý dech vichru se žene Havranovi do tváře, sníh ve chvíli zakrývá jeho stopu a moje půda puká mrazem.
1: Kde jen mám hledat sněhovou horu v těch temnotách?
0: Vydrž, Havrane! Sněhová hora se už zdvíhá na obzoru.
1: Musím se k ní dostat. Nevidím na krok. Ten sníh a vichřice.
0: To je jen sněhová bouře. Na tu si teď budeme muset zvykat, synku. Pojď, ještě jen malý kousek.
1: Ruce mi křehnou i nohy. Neslyším vlastní hlas. A ta únava. Nevidím, nic nevidím. Jak se mi chce spát.
0: Nesmíš, Havrane. Vstaň a jdi. Vstaň, povídám.
1: Slyším tě jako z dálky. Z veliké dálky. Nech mne spát. Sněhová pana je u mne. Bílýma rukama mne objímá.
0: To je jen přelud. Okolo tebe není nic než bílá tma. Ale sněhová pana je už blízko, blizoučko. Vstaň, synku, bojuj dál!

0: Konečně, kde jsi, můj milý?
1: Pospěš, sněhová pano, zachraň ho, zachraň Havrana.
0: Nemohu opustit sněhovou horu, kterou mi bratr určil za vězení.
1: Kde je konec slunečního krále? Toho už nikdy nikdo tady neuvidí. Pospěš, sestup dolů.
0: Nemohu dolů do tundry, do kvetoucí a teplé tundry.
1: Tundra jsem já. Už nekvetu a nebudu kvést. Pro tebe a pro svého syna Havrana jsem zvolila zimu a tmu. Pospíchej, sněhová pano, za Havranem. Zachraň ho od smrti.
0: Zbohem, sněhová horo.
1: Pojď, povedu tě závějem jen rychle. Času nezbývá.
0: Havrane, otevři oči. Probuď se, můj milý.
2: Jako bych zahlédl tvůj závoj bílý. Zdáš se mi, spím.
0: To není sen, já jsem to, já, sněhová pana. Tundra mi k tobě cestu ukázala.
2: Nevěřím, pořád nevěřím.
0: Pohleď, tvá rukavice z kožešin. Co ta se načekala?
2: Sněhová bouře nepřestala a přece je mi najednou teplo, jako bych byl doma. To, že jsi konečně u mne, moje milá. Jen na chvíli sklonila zloba slunečního krále mou tvář do sněhu.
0: Slyšíš? Bratr nás nepustí jen tak z náruče svého hněvu.
3: Jen probuď všechny vichry světa, sluneční králi. Sněhová pana je už moje žena.
0: Boříš se popás do závění.
3: Kéž bych měl křídla, donesl bych tě na nich k nám domů.
1: Já tvá tundra ti je dám. Budeš mít křídla černá jak noc, kterou teď budem vdechovat po celý rok. Budeš mít křídla silná jak ledy, které narůstají na mých jezerech. Jsi Havran, měj tedy i křídla havraní a na nich svou ženu bezpečně dones domů.
4: Ať se samou láskou třeba zalknou. Ať je pohltí věčný led a sníh. A věčná noc. A ty na to neřekneš nic? Sestřičko hvězdná, pano. Ani ty, sestro měsíční.
0: Sluneční bratře, já za ní posílám svůj paprsek. Chtěla bych ji spatřit. I já na ní posvítím. Má závoj z krajkový jinovatky a šat jak ze skleněných střechýlů a tvář, ta tvář, ta, že je mrazivá, je krásná, naše sestřička sněhová pana. Sluneční bratře, ty jsi nám lhává. Ta sněhová běloba. V Havranově náručí zrovna září, jako špitivá vločka. Ne, nemohu jinak, než že jim posvítím na cestu k domovu. Havranovu lásku jsme nikdy neměli a nebudeme mít. Proč ale živit nenávist? Já jim na cestu posvítím.
4: Za to mne? Nikdy neuvidí. Já jim nepropůjčím svůj svit. A tenhle slib dodržím. Ach, jak snadno, sestřičky, jste se usmířili.
1: je on, sluneční král. Ne, ten se nedá obměkčit. Ale sněhová pana už není sama. Má havrana, mého nejlepšího lovce. Má mě, svou tundru. A teď nalezla i sestry. Noc co noc výjíždí lovec havran na saních, tažených sobým spřežením. A úlovek má bohatý jak dřív, kdy jsem se ještě hřála v paprscích slunce.
3: Má nejmilejší, kde tě mám? Pojď se honem podívat.
0: Těch krásných kožešin, a jak jsou měkké a teplé jako peří havraní.
3: Však jich budeme potřebovat ještě víc, až nebudeme sami dva.
0: Už nejsme sami, havrané. Než ses mi vrátil z lovu, narodil se ti syn. Vezmi ho a přivítej na svět.
3: Synku, synáčku, pojď do mého náručí, ty nejmenší z koryackých lovců.
0: Už nebudeš chodit do noci sám a lovit jenom s našimi soby. Tvůj malý lovec brzy doroste. Budete dva?
3: Jen na chvíli vynesu našeho synáčka ven, do zasněžené noci. Musím ho přeci ukázat tundře. Bude to také její lovec.
0: I sestrám ho ukaž, hvězdné a měsíční paně. Ať se s ním potěší v mrazivé samotě.
1: Taky já, tundra, tě vítám na svět. První synku mého nejlepšího lovce. I ty mě budeš brzy rozumět, jako mi rozumí tvůj otec. Vítej a buď právě tak statečný a silný jako on.
0: Vidíš ho? Měsíční sestřičko. Je ještě drobnoučký a křehký, jak hvězdný prach. Jako kuřátko, jak střípek měsíce.
1: Havrana ho drží v náručí a on se dívá vzhůru k nám.
0: Z noci narozený, nesmíš se nikdy noci bát. Od prvního tvého krůčku tě budeme provázet a nedáme ti ve tmě zabloudit. Každý, kdo na něj pohlédne, musí ho mít hned rád. Kéž by se na něj podíval i náš bratr, sluneční král. Sluneční bratře, slyšíš nás? Naše sestra má syna. Dělá, že neslyší,
1: že by se nepodíval.
0: Snad aspoň koutkem oka.
3: Světlo. Obzor se jasní.
0: Jakoby náznak svítání. Náš syn, náš první syn nás usmířil se sluncem.
1: Tak vidíš, havrane, neodolal sluneční král, aby nepřivítal na svět tvého synka. Polární noc se mění v den.
2: Moudře si mne vedla, tundro. Po dlouhé noci zase den. A s bílým dnem i teplo.
1: Tvoje odvaha tě vedla a věrnost zemi, na níž ses narodil. A tvoje láska, havrane, nejstatečnější z mých lovců.
0: Bílý den, jasný den, nový den.
5: Polární den. V polární den se proměnila noc. To není den. To jenom sluneční král na chvíli zapomněl na svůj hněv, když v Havranově Jaranze uslyšel dětský pláč. Jenom nejvzdálenějšími paprsky a jakoby úkratkem se podíval. Nakrátko dokáže maličký koriacký lovec přivolat jaro. Ale i za tu krátkou dobu se rozšumí mé limbové háje, mé potoky se zase rozběhnou a zalesknou střelkami lipanů a pstruhů. Znovu rozkvetu po stráních borůvčím a bílým jahodiním. Jen krátce mne pohladí sluneční král a ve mně jakoby pohladil i maličkého koriackého lovce.
6: Slyšeli jste pohádku Havran a slunce. V roce 1974 ji pro rozhlas napsala Drahomíra Měsková. V režii Jana Bergera účinkovali Věra Galatíková, Václav Mareš, Růžena Merunková, Hana Davidová, Jaroslava Pokorná a František Němec.
7: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
8: Vybíráme je pro vás každý den.
7: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana...

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 3. května roku 2003 hvězda našeho jazzového nebe, zpěvačka Vlasta Průchová. Setkání se tehdy protáhlo, takže se s paní Průchovou v tomto pořadu setkáváte ještě jednou. Samozřejmě, že dnes, stejně jako i při minulém setkání, dojde také na zpívání, ba i na zajímavé archivní nahrávky. A dvěma hned začnu. Není těžké uhodnout, že známé blues pro malého chlapce se jistě tak trochu týkalo syna Vlasty Průchové a doktora Jana Hamra, malého Honzíka. Toho Honzíka Hamra, který pak s bratry Vitoušovými doprovázel v roce 1964 své zpívající rodiče ve skladbě Four Brothers.

Tak to bylo něco na rozjezd dnešního setkání s Vastou Průchovou. No a vy už teď, prosím, račte vstoupit do sálku. Dámy a pánové, já vás vítám v nostalgickém muzeu zábavy po druhé a vítám po druhé naše hosty. Klavíristu pana Zdeňka Zdeňka. Vítám mezi námi basistu, kontrabasistu Vítka Fialu. No a vítám teď toho hosta nejvýznamnějšího, legendu českého jazzu, paní Vlastu Průchovou.

0: Tak, paní Bruchová, vítám vás po druhé u mikrofonu. Já, když jsem vás tak poslouchal a když jsem o vás četl všechno, co jsem se mohl dočíst, tak vy jste musela přijít do styku s obrovskou řadou významných kapelníků. Povězte, na které tak nejradši vzpomínáte, třeba z těch big bandů, nebo nedá se to tak říct?
1: Pak, to bych někoho urazila, nebo vůbec. Ale každopádně je to, není jazzový hráč v Praze, bohužel. Nebo jak je to, jak bych to řekla, s kterým jsem nehrála nebo nespívala. Prostě to jsou všichni, co žijou, teda do toho jde. Oni nám to odcházejí, to je hrozný, protože já taky zpívám tu skladbu Goodbye, kde jako se to rekviem, když Krautec umřela, když mě umřeli ty kamarádi z ty kapely, teď vlastně tam zůstali jedině Ivánek Domináků, celého orchestru a Honza Konopásek a to je opravdu, no tak tam jsme nechtěli.
0: No.
1: Tak já nemůžu říct, já řeknu, s každým jsem zpívala ráda a nejvíc, když mi doprovázel junior, můj syn, s těma klukama Vitoušovýma. S těma jsme byli do západního Berlína, do Blue Note Jazz klubu a tam prostě jsme udělali trošku bouračku, jsme to tam krásně rozmetli. No ale to už to nám bylo taky kolik. Je. Ty kluci byli 16, 17, 18, tak je takových 35 let nejmí, no. To víte, já už to počítám na desítky.
0: Paní Bruchová, máte tady dva mladé muzikanty. Máte tady i pivo, samozřejmě.
1: Neříkám značku. Všechny české piva jsou výborné.
0: Máte tady sebou dva muzikanty, významný, jazzmeny. Nechcete na ně něco povědět?
1: Je to jedenáctka tím pádem.
0: Poněvadž já se budu za chvilinku ptát jich zase na vás.
1: To se ptejte klidně, no. To, ale říkám, že když jsou to dvě jedničky, jak je to jedenáctka. To je fotbalový manšat. Já jsem hrála vždycky fotbal, no, takže já mám jedenáctku ve dvou.
0: No. Já bych, poněvadž s Vítkem seznam díl, bych poprosil Vítku, mohl bych tě takhle předat mikrofon a nemohl bys něco prozradit, poněvadž s paní Pruchou, jak dlouho spolupracuješ nebo spolupracujete i pan Zdeněk?
1: Můžeš to spočítat?
2: No já bych chtěl úvodem říct, že jsem osobně vlastně udělal obrovskou kariéru, protože když jsem jako student práv s horýma ušima chodil na tyto všechny hvězdy v čele s Vlastičkou, no tak jsem nikdy netušil, že bych mohl hrát po jejich boku. Proto si jako velice považuji, že mi osud dopřál tento stav. No a s Vlastičkou, to by mi mohl pomoct Zdeněk. Zdeňku, jak dlouho hrajeme, prosím tě? 10 let.
1: Víc?
2: Ne, víc? 12.
1: Honziček, ano. To je 14 let Honziček.
2: To je 15 let, ano.
0: Ano. Zažili jste nějakou situaci zvláštní? Hráli jste a zpívala jste v nějakém prostředí nezvyklejším, než je tento bývalý Vepřín v Šemánovicích?
2: Ano.
1: No, myslím, že jste jednička. No.
2: Potvrzuji, protože není možný hrát ve zvláštnějším prostředí než ve Vepří.
1: No, máte to tady krásný.

0: Na dvě jména, jedno je starý, když jste byla ještě potrošku mladší než vy, tak tady byl okres Grahama Bella, jestli jste se s ním nějakým způsobem setkala?
1: Ne, ne, jenom jsem ho slyšela, poslouchala. Bohužel ne.
0: A že ovlivnil vás taky nějak? Jako ovlivnil hodně tady, že jo?
1: To, že no, je to možný, ale já jsem byla spíš pro tu éru bebopovou a takovou tu jazzovější. On byl spíš tradicionál, že jo, nebo něco takového to bylo. A já věřím, že to mělo ten odpich taky, ale já jsem inklinovala díky snad Honzovi, že on na ten vibrafon hrál taky s těma Belgičanama nahoře, jak v ty... je to v tom, jestli jste viděli ten profil Honzův v televizi, to bylo hrozně hezky, udělám od toho režisera. Tam jako Honza byl v tom ve Fenixu v první patře hrál belgický orchestr Roger Rose a my jsme hráli dole. A teď on jim vypadl někdo a oni Honzu jako, a on hrál prvně na vibrafon, on si ho koupil a hned jel tamhle do Norimberku koncertovat, on byl úžasně nadaný. To jako Honza byl výjimečný na sport, hokej, tenis, trenéra dělal, fotbal, všecko. A pak muziku, a pak medicínu, no to jeho stihnout, to byl, taky jsem mu nikdy nestihla. A akorát tím věkem, to je jediný, jsem ho předstihla, no. No a co jste to ještě říkal?
0: Jo, ještě bych se chtěl zeptat na jednu dámu, která taky dobře zpívá poměrně, Jana Koupková, jaký máte vztah k jejímu zpívání, myslím, a jestli jste kamarádky.
1: Tak. Jsme kamarádky, říkáme si ségra, si říkáme. A akorát se mi řekla, holka, jestli chceš být slavná nebo bohatá, tak nedělej jazz. A ona říkala, ale neposekla. Tak já jsem říkal, no tak to záleží na tobě, hotovo, no.
0: Takže bych se chtěl zeptat na to, co s tím souvisí, proč je tak malý zájem v televize třeba o
1: vaše zpívání? No to byste mě měl říct vy spíš. Protože když já se s nima jako občas potkám, tak říkám, no tak je to možný tam vůbec, že žádný není, nebyl a snad, já nevím, bude-li, nebude-li. Ale oni mi řeknou, není poptávka, no a co teď, no tak není, že tam nepíšou lidi, že by chtěli, já když jsem na nějakém koncertě zájezdu, tak říkám, to mi říkal Palo Polanský, mi to poradil z Bratislava, bubeník, výborný kluk, který taky ve Vídním jako vedl něco jazzového a tak dále, teď vysílá a říká, všade povím, že hrajte jazz, napište dopis, my chceme počuť jazz, no, tak já takhle jezdím, tak dneska vám to taky říkám, napište dopis. My bychom chtěli trošku jako jazzu, a ne až ve dvě v noci, že jo, to už, kdo to má vydržet, že jo. No, tak to je.
2: Teď jste to řekla, tak to uslyšej ve čtvrt na jednu v noci. Tak.
1: No.
2: Už je lepší trošku.
1: Aspoň něco, no. Nějaký zatoulanej posluchač. Tak. Já taky občas takhle jsem z noci z hůru a prostě si poslouchám, lovím ty stanice a je mi s tou muzikou dobře. Mám takhle tři rádia za sebou, když se mi jedno nelíbí, tak si píchnu za druhý a druhý, třetí a pak některý mě jako chytí. No.
2: Tak přátelé, nějaký dotaz další?
3: Paní Pruchová, já bych se chtěl zeptat na rok 1965. To navštívil Prahu známý Sečmo.
1: Já.
3: Jestli jste se s ním setkala, jestli máte nějakou příhodu?
1: No každopádně byl to nádherný zážitek v té Lucerně. Tam jsem to teda proplakala, to vám řeknu. Takže to bylo tak úžasný. A dostala se o ně kytici, to bylo věnováno, jakože Armstrongově, teď to na mě chtějí, tu stůl, já ji nemůžu najít samozřejmě. A tak jsem pak manžel jako s kamarádil s tím lékařem jeho osobním, tak jsme je pozvali na oběd druhý den, oni hrozně rádi, vůbec tyhle ty lidičky, jako jít někam na drink nebo někam do hospody, to jako není, ale domů, když je pozvete, tak si to úžasně považujou. Tak já přesně vím, jako Honziček pozval toho pana doktora, pak trombonistu Tyre Glena a pak tam byl ten klarinetista, jméno nevím, jestli víte někdo, tak mi pomožte. A tak tam byli u nás...
4: Eddie se jmenoval
1: Eddie Shore, no. A ten jako byl pozvaný na nějaký ambasáda, on to dal přednost, přišel k nám. No a tak jsme tam prostě, a ten doktor, a teď ten Glenn, a dělala jsem teplý krásy prostě s předkrem.

0: Mám polívku, jídlo, normálně, kdybyste chtěli, vám řeknu jídelníček. Už jsem o tohle říkala v Lucerně, když jsme dělali vzpomínku na Armstronga. A pak jsem šla lehonem zpívat do toho Lucerna baru, že to byl nervák, abych to stihla. Nemám žádnou služku, nemám nikoho, kdo by mi pomohl, tak jsem navařila, prostřela a teď oni jsme šli k pianu, mám z toho fotku, jak tam ten Tyrylen hraje, Honza na basičku stojí vedle a najednou prásk a ta židle se rozsedla. No tak jsme mu dali jinou, no a ta už se nerozsedla.
1: Já bych se hned připojil ještě dotazem, poněvadž v těch 60. letech to nebyl pouze pan Armstrong, ale přijela Ella Fitzgerald, Count Basie posléze, teda to už potom Duke Ellington. Se všema těma osobnostmi jste nějakým způsobem přišla do styku? Samozřejmě na koncertech jste byla, že?
0: Velice mě líto, že v té době, když tady byla Ella, tak jsem byla v Americe, ale tam jsem si byla poslechnout na Kennedy Stadium, tam bylo krásně, ona tam zpívala o krokec, že tam vřovali, tam skutečně tam vřovali, se s malými přeřovali ty, jak se jmenují? Krokec, ty jak več v noci ječej, jak se jmenují?
1: Co to krokec?
0: Zvířata jak?
1: To je anglicky, jste mluvila teď?
0: No počkej, ale kdybych já viděla cvrčci, no. Ale takhle veliký, jo. A ona říkala, no tak kdo bude zpívat? Vy nebo krokec nebo já? No, tak to bylo v přírodě, v lese a tak. Tak to mám, já jsem jí v Praze propásla, ale Duke Ellington, ten jako toho jsme nepropásli, to bylo fajn, Honziček jsem o něj staral, mám krásnou fotku, jak ho vede na pódium, že tam byli davy, že jo, tak to jako takhle protahuje tím davem na to pódium, no tak to byl zážitek. Nebo když tady byl Lion Hampton, no. Honzová láska, tak jsme šli do zákulisí za ním a zaspívali jsme u Four Brothers a ten čum mě říkal, jak to, že v Praze, v Čechách, já slyším Four Brothers, jo. No tak byl úplně odvázarej, no tak jsme říkali, no to víte, my jsme takový nějaký lidi, který nějak jsme muzikální a umíme muziku a sport, no. Na světě jsme se jako tím pádem trošku jako prosadili.
1: My na tom koncertě jsme seděli s bráchou, poblíž takhle v takové loži a tam jsme hulákali ej báb, když se muselo odpovídat.
0: Aha,
1: no a já jsem si vzpomněl právě na dětství, protože to se mně nelíbilo, ale musel se můj bratr mě nutil, abych mu odpovídal tadyhle v té písni. Mě byly asi 4 roky a no, jsem nevěděl, která bije vůbec.
0: To vás aspoň ale tomu jazzu dokopal.
1: Pak jsem to ocenil právě v té Lucerně.
0: No.
1: Ještě nějaký dotaz? Tamhle jsem viděl.
2: Je, tak tady prosím, paní Pruchová, já bych se vás rád zeptal. Bavíme se tady celé odpoledne o výborných jazzmenech, většinou starší generace, ke kterým chovám velkou úctu a obdiv, ale chtěl jsem se zeptat, zaujal vás někdo z té mladé generace v poslední době?
0: Ale jo.
2: U nás třeba, tam, má někdo ten správný nátisk jazzový?
0: Určitě. Franta Kopp, to je výborný saxofonista, ten jako, nebo Petr... Binder, kytarista, výborný.
3: To jsou starci
0: na chvilu.
3: Ne,
0: no tak, co já s nima jsem se potkala, když se mi ptá pán na to, koho jsem potkala, tak to jsem potkala, pak byl ten mladý Růžička, taky byl šikovný, no. Mladý, starý.
3: Mladý,
0: no. A pak... No já totiž, abych vám řekla pravdu, já chodím... Akorát tam, kde zpívám. I'm sorry. Protože mám takový problémy různý, že jo. Takže teď jsem byla jako ne na jazzový akci, pan napovídej, režisér Jakubisko měl narozeniny, tam jsem byla loni letos a paní Diana, ty tam mě jako říká, ty jsi moje dítě, víš? Já jsem se zpívala zrovna ten večer v Agartě, tak jsem nemohla na tu premiéru, to byl nějaký starý film někde, ho našli v trezoru a jako ho dělali mu premiéru a pak byla party v Jaltě. Tak mě jedna hodná kamarádka do té Jalty jako dokopala a tam jsem jako se sněla, teď jsem šla z náruče do náruče a je vůbec ty lidi neznala. A oni jako říkali, no vy nám dáváte energii a vy tohle, jak to děláte? Říkám, jo, já bych potřebovala. Občas, ale ne, bylo to hrozně hezké. A tam říkala, ty moje dítě asi přišlo. Já hovorím, hej, přišla jsem těž.

Právě jsme prošli dveřmi do místnosti, které říkáme semaforek, a kde si obvykle přehráváme nějaké archivní nahrávky. Přemýšlel jsem, co zde zahrát dnes, aby to potěšilo také ucho zpovídané paní Vlasty Průchové. Mluvili jsme například o vynikajícím vibrafonistovi a bubeníkovi Lionelu Hamptonovi. Já se přiznal, že jsem si v pražské Lucerně zavzpomínal na dětství a spolu s bratrem, tentokrát bez jeho donucení, jsem si v publiku spolu s ostatními zaspíval tuhle písničku.

jak už bylo řečeno, prošli jsme dveřmi semaforku. A protože máme možnost poslechnout si v podání Vlasty Průchové jednu písničku pocházející z dílny divadla Semafor, nenecháme ji nevyužitou, no ne?

Tak a nakonec, do třetice všeho dobrého, teď vám ještě připomenu atmosféru té k prasknutí nabité pražské lucerny v březnu roku 1965, kdy hostila nezapomenutelného Louis Armstronga a jeho All Stars.

0: Dozněly tři písničky, o nich jsem si myslel, že by vám posezení s mým dnešním hostem mohly ještě víc zpříjemnit. Takže teď už se můžete vrátit zase zpátky do sálku, já to tu jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, které dnes hostí jazzovou zpěvačku Vlastu Průchovou, kterou k nám přijeli při zpěvu doprovodit dva hudebníci, pianista Zdeněk Zdeněk a basista Vít Fiala.
1: Pane Průchová, já mám dvě otázky. Než je položím, tak první taková věc. Tady v Šemanovicích žila manželská dvojice Drábkových. On architekt, ona sochařka. On, pan doktor, architekt Drábek, se léčil u vašeho manžela.
2: To je možný.
1: A neustále se vymlouval, pokud po něco bylo. Vždycky štamprličku čehosi. A vymlouval se, že mu to poradil
2: ano,
1: váš manžel.
2: Ano, to vám můžu dosvědčit. Nakonec alkohol v rukou lékaře je lék, no, to hlásal. A pak, víste tomu, já mám bohužel anginu pektoris a mám ischemickou chorobu srdce, nebudem mluvit o nemocech. Každopádně, a to víte, Honza byl kardiolog, jestli jste viděli ten film, on založil první koronární jednotku u nás, čeká pak tu angioplastiku, to prosadil všecko. A to se neví ani, ale teď ten film běžel o něm a tohle to mě vzkázal už po smrti, dá se říct. Vašek Irmanov, který byl náš jednička jazzový zpěvák, že jo? A on měl anginu pektoris také stonal a byl u Honzy jako u lékaře svýho a on říkal, Vašku, jak tě přijde tady, tam to tam měla včera, jsem měla taky blbej, jako hrozný tlak a tady v tom, jak tě to tady začne bolet, tak se zastav, rozhlídni se, kde je první hospoda a dej si panáka. No opravdu, ono totiž takhle zachránil i v Ženevě jednoho francouzského lékaře, tam měl veliký kongres a to mi říkal právě profesor, jo, jméno nevím, promiňte, a v český náš profesor a oni mu dali tak veliký panák whisky, jo, který měl a vezli ho do toho, na koronárku, na nějakou tu intenzivní a mi řekli, vy jste mu zachránili život, protože ono se to roztahne, tam to se zuží, až konečně to praskne a hotovo. Než nitroglycerin mám v každý kapse, to vám můžu ukázat. A že než to začne působit, tak ten panák je daleko lepší, že ten už hned tu cévu, která by mohla jako zúžit a vám jako způsobit trouble, tak ten alkohol to roztahne a vy přežijete aspoň tu cestu do špitálu. Dostali s tím jazzem, teda já vám...
3: Já vám děkuji za tuto informaci, je tady moje manželka, takže to slyšela, myslím, že budu potřebovat...
2: No, nesmí se to zneužívat, to je jasné.
1: Takže já to tež, protože tohle Drábek nelhal, nebo nevymyšlel si, protože když jsem vždycky přišel k němu, tak ano. Tam ta štamprlička byla na stole.
2: Takže
1: teďka dva dotazy. Ten první je pamětnický. Já jsem chodíval za války a po válce na lodi Rytmu a na různý koncerty, kde jste učinkoval aby později, nebo také ještě váš manžel a jeho skupina. Ale chtěl bych se zeptat té jednoho hocha, který se byl Jirka Werberger. No. Byl to klavírista a spíval takový nádherný písničky, jako ano. Mám život těžký, Žeška hlava má, nebo už někdy Štapraličku Slivovice a my jako kluci pubertáčtí jsme to později také zpívali a velice rádi a často. Ano. To je první otázka, Werberger. Druhá otázka. Vy jste velice známa a tak dále, jazzová zpěvačka. Jestli pak jste si někdy zaspívala třeba na tom Slovensku, kde jste vyrůstala s nějakým jazzovým orchestrem, nebo s Gustavem Bromem, a nebo jste už asi minula R.A. Dvorského, ten asi byl dřív.
2: Ne, já bych vám to řekla, tak se slovenskou kapelou jsem nespívala, aspoň si nepamatuju, bože, to víte, to už mám taky, tady něco občas mi vyskočí, ale my jsme tam byli teď pozvaný na festival do Trenčína, kde byl pod Hradem festival, tam jsme jako účinkovali, byli tam kluci, moji kamarádi a co se týče toho Werbergera, to byl kouzelný člověk, fantastický člověk, můj syn k němu chodil do první hodiny na klavír a když on byl prostě, jeho dcera Ivetka nás volala, že tatínek má nějaký záchvat, lékaře, mu je špatně. No tak jsme okamžitě vyjeli a oni sanitou přijeli na František, tak my jsme šli jako... jak ho vezli na tom vozíku, my jsme mu zpívali blues a tak jsme ho vezli to ten pokoj. A teď si představte, že on vykrvácel, oni neměli jeho krevní skupinu. Tak skončil. Ale my jsme mu zpívali na cestu blues.
3: No, přátelé...
2: Tak, takhle nechci smutně končit. Honem něco veselého, vymysli něco.
3: Ještě tamhle a tady další.
4: Paní Průchová, já jsem se chtěl jenom zeptat, ano. Jestli jste někdy zpívala s Evou Olmerovou, nebo jak na ní vzpomínáte ještě?
2: Výborná, kouzelná zpěvačka, jazzový feeling, všecko. Zpívali jsme ve Viole třeba, tak jsme si jako zpívali takový sketový jako chorusy, ano, ano.
3: Tak další dotaz?
5: No, já jsem si chtěl jenom zeptat, abych rychle po těch nemocích z vás někam dostal. Jenom jaký měl ve vašem, vlastně se nejvíc obecně proslavila písničkama Na zejtra, kde jste byla často slavná.
2: Písničky pro všední den.
5: Jo, pardon, pozor, písničky pro všední den.
2: To potom po nás kopíroval.
5: Co to pro ve vašem životě znamenalo? Jako tady
2: no, hromný zvrat v tom směru, protože tenkrát vysílali tak strašný písničky v rozhlase jako dneska. Pořád opakuju třeba 4-5 slov dokola, až se z toho blbej, takže já vypnu a přepnu a teď ta byla soutěž vypsaná na, jako hledáme písničku pro všední den. Tak se přihlásilo třeba, já nevím, 200 písniček přišlo do toho kola. My jsme to dělali několik let, já si to nepamatuju, to by mi možná pan doktor Doruška řekl, ten to je takový obrovský, to je encyklopedie chodící. Tak a z toho se vybralo 10 písniček. Podle charakteru se to přidělilo určitému zpěvákovi, že jo? Tak tam byl Chladil, byla tam Hanička Hegerová, byl tam Luděk Hulan zpíval, pak zpíval taky Kája Velebný, já a já už nevím, pak God přišel hodně později, Jirka Popr. No a teď jsme prostě to předvedli a teď tam hlasovali, porota byla a řekla, tak ty a ty písničky pokračujou do dalšího kola a pak v finále bylo v Lucerně a točila to televize. A já si pamatuju, že jsme měli, jo, ten docela všední obyčej měla být taky jedna z těch soutěžních, ale oni říkali, ne, my si to vezmeme jako znělku. Takže vlastně to udělali znělkou toho celého pořadu a vyšly z toho krásné věci, jako jak zpívala paní Judita je po dešti, nebo zase Jirka Popr zpíval Dva modré balonky, že jo, nebo Nedělní vláček jsem zpívala já, ale pak mi řekl pan autor, víte, paní Pruchová, ono to naspívá na desku Pepiček Zima, on je populární. A už to bylo. A furt mě brali takhle u huby. A pardon. A takže, ale nevadí, Pepičkem si rozumím ho ráda, to je v pořádku, to je jasný, tak to bylo, pak se to prodávalo. No, pak tam byli, jako, co jsme tam ještě vyhrali, právě s Karlem Gottem jsme vyhrali, až nám bude dvakrát tolik. Teď, když měl ty 60, tak jsem mu říkala, tak ty jsi to dožil. To by bylo 20, když to zpívala. Mně bylo tenkrát 33. Abych se dožila 99, tak to asi ne. Takže si to nemůžeme zaspívat. No ale tak to... Všechno k těm písničkám. Byly krásný, můžu říct, že byly krásný.
3: Přátelé, má ještě někdo nějaký dotaz? Tak jestli není dotaz, já bych ještě jeden měl. Paní Průchová, měla jste někdy v životě dovolenou?
2: Ne.
3: Aha. Čili druhá otázka, jak jste jí trávila, to nemá co.
2: Není na chalupě, kde jsem prostě plela záhonky a když už mě ty nohy zašly zlobě, tak jsem měla takhle židli, dlouhou motičku a takhle na dálku jsem v sedě to okopávala.
3: Jo.
2: Ale bohužel se teď nemůžu dostat, tak ještě jsem tam letos, já nebyla, abych viděla to krásně rozkvětlý, protože pořád někde nějaký zpívání a já jsem takový hamoun, že jdu všude, kde mě pozvou, protože mám pocit, že ještě žiju. Víte? Ta muzika mě drží, to říká, víte, jdeme autem a já mám nerváky z nemocí a z dětma, s vnukama. A říká, tak a jdeme se léčit jazzem. Hotovo. Já dojedu do Agarty a vůbec nevím, že mě bylo zlé. No. Jako u vás.
3: Přátelé, jestli není více dotazů, já myslím, že by bylo opět hezké, když jsme se dostali až k tomu zpívání a že, k tomu, že paní Bruchová nemůže bez jazzu být, no, tak jo. Už jsme dlouho byli bez jazzu, že? Skoro 20 minut, ne? Půl hodiny.
2: To je skladba, která říká, vyznávám, že vás miluji. Všechny. I am confessing that I love you.

Děkujeme. Pěkně vám děkujeme všem. Ano, děkujeme moc. Děkujeme. Moc krát vám děkujeme. A teď, aby taky zazněla čeština, ta krásná, jak napsal Jaromír Hořec a můj Honza, docela všední obyčejný den.

0: からあげくんですよ。Ano, děkujeme moc krát, děkujeme. Tahle písnička mě provází celým životem. Děkuji vám moc krát, děkuji. Děkuji.
1: Dámy a pánové, já snad řeknu tu závěrečnou větu akorát. Šimánovice navštívila paní Vlasta Pruchová.

milí rozhlasoví posluchači, Nostalgické muzeum zábavy, které hostilo zpěvačku Vlastu Průchovou a její doprovazeče, pianistu Zdeňka Zdeňka a kontrabasistu Víta Fialu, končí. Doufám, že bylo pro vás druhé šemánovické setkání s touto zpěvačkou stejně milé jako to první a nezbývá mi, než vám už teď jen popřát dobrou noc, po případě již předem dobrý den. Za týden zase naschledanou se s vámi všemi těší Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Naše dnešní hudební setkání bych rád věnoval Valdemaru Matuškovi, se kterým můj orchestr 10 let úspěšně spolupracoval. Věřím, že se vám dnešní výběr písní v podání Valdy bude líbit a že vám jeho nahrávky s naším orchestrem přinesou příjemné vzpomínky. Tak už jenom hezký poslech.

já jsem měl to štěstí, že jsem pro něj mohl připravit široký repertoár z atraktivních skladeb, na nich jsem se podílel jako aranžér. Dovolilo mi to nejen objevovat pro jeho zpěvník zajímavý repertoár, ale současně hledat nové zvukové kombinace a používat méně obvyklé hudební nástroje. Myslím, že i díky tomu mnohé z našich nahrávek přežili neúprosnou prověrku časem a vzedmuté vlny nejrůznějších módních trendů.

O hřebíčku zahradnický v podání Valdemara Matušky. Ten měl k lidovým písničkám odjakživa vřelý vztah. Už v roce 1950 se stal sboristou Československého státního souboru písní a tanců, ale to už je všechno dávná historie. A vy posloucháte Český rozhlas Dvojku, Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Vedle Jiřího Suchého, který Valdovi napsal slova k jeho prvním semaforským hitům, našel zpěvák své textaře především v Ivu Fischerovi a Zdeňku Borovcovi. Někdejší dlouholetý dramaturg divadla Rokoko Ivo Fischer napsal pro Valdu mimo jiné slova k písni Jo, třešně zrály, žlutý růže z Texasu, tuhle rundu platím já, s Bohem lásko a slavíci z Madridu. Také texty písní, které teď zaznějí, pocházejí z jeho autorské dílny.

tolik písně Valdemara Matušky s texty Ivo Fischera. Druhým z textařů, který našel s Valdemarem společnou řeč a o kterém jsem se už zmínil, byl vystudovaný scénárista a dramaturg Zdeněk Borovec. A napsal pro Valdu mimo jiné slova k písním Až mi pán Bůh vzkáže, Modrý sarafán a Santa Lucia. Tady jsou.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil ji jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával ji prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

A jsme téměř u konce dnešních šlágrů od srdce, které jsem věnoval vzpomínce na Valdemara Matušku. A věřte mi, že na Valdu vzpomínám často a rád. Mějte se hezky, nezapomeňte na naše další společné hudební setkání a ať se vám všechno daří. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se loučí váš Václav Hybš.

je kulatej a já jsem na něm rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv. Budu tam pít jenom čaj, než mě zpátky zavolaj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Andreas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

pískání, jak nás už jako kluky bavilo pískání. Vzpomínáte si? To se rozlejhalo v lese, když jsme byli. To byla ozvěna. Ozvěna. Smrky, borovice, do toho ptáčkové. Nebo v polích zase tamto naše pískání mizelo v nekonečnu a mísilo se se zpěvem skřivanů a v lomu na Hůrce. Tam se to rozléhalo hezky, tam byla taky hezká ozvěna. Hezká ozvěna byla taky v cihelně u Černých dole, co postavili cihelnu u potoka. Tam pod střechou, kde byly stoly s formama, do kterých se vtlačovala ta červenice, než ty cihly skončily v peci, kde se vypálily. Tam se to naše pískání taky tak hezky rozlejhalo. Na chodbě ve škole by se bývalo rozlejhalo nejlíp, ale tam se pískat nesmělo.

zase nám vrže židle. To není možný. To není možný sedět na takovýhle. Já mám tamhle takovou vyřezávanou staříčkou židli. Ještě od babičky, když ještě bydleli ve vsi. V čísle 3, tam naproti byl rybník, ve kterým prej se zjevoval Hastrman. To je taková stará židle, která má opěradlo do srdíčka. Ty prkna, jo? No, to je židle tak 150 let stará a má pevný 4 nohy, zasazený do sedáku. Ty nohy vystrkujou skrz ten sedák, takže trošičku tlačí, ale ta vrzat nebude. Já jdu pro ní, protože to bychom se daleko nedostali. Kdyby jsme takhle, jo, na takovýhle vrzací židli.

Slyšíte to? To je zvuk. 4 centimetry silný sedák. A bude po vrzání.

Tak mě tak napadá, jak jsme bláhoví. My všichni lidi, jak jsme takový krátkozrací. Nevidíme si ani na špičku nosu. Žijeme jenom tu svou dobu. Pachtíme se od jednoho dne k druhýmu. A vůbec si neuvědomujeme, že tu už před námi, dávno před námi, byl nekonečný čas, nekonečný generace. Že my tu na tom božím světě jsme jen na kratičký návštěvě. A že i po nás, až my tady nebudem, tady bude zas a zas ten čas letící do toho nekonečná. Na věky věku.

Tak jsme nějak zahleděný jenom tak sami na sebe a maximálně tak, co bude zítra, možná za rok, ale vůbec se nechceme zamyslet nad tím, jak třeba ten pohled z okna, na který se koukáme, jak to vypadalo ta krajina třeba před 100 nebo 200 lety, nebo i před 1000 let. A přitom, co to je 1000 let proti věčnosti? Nic. Žaninka tady dělá pěkný binec. Žando, zaspíváš nám, ty si minule ani nevrzla, jenom si tak zavrkala. Tepak, ta svačí, pilně svačí.

No, minule jsme si povídali o lavičce v naší ulici, jenomže jsme vůbec neřekli všechno a slíbili jsme vám, že se tam ještě vrátíme. Protože taková lavička, pár prkýnek, přibitejch na kůlech, který byly zasazený v zemi, opěradlo, to nebyla jen tak nějaká obyčejnická věc. Taková lavička, to byla televize, divadlo, rádio a cirkus dohromady. No jo, tak by se to dokonce dalo říct. Tam se odehrávaly věci a ovšem se tam povídalo. Tam se semlelo všecko. Z celého širokého kraje, ale dokonce i kolikrát ze světa. To, co se odehrálo. Třeba v Arábii, nebo v Americe, protože i z Pavlíkova byli lidi v Americe. Nebo v Kanadě. No a to pro nás, pro děti, to si dovedete představit, co to bylo. Jaká to byla univerzita. A to, co řekli velký lidi, všemu jsme věřili. Ty nám mohli nabulíkovat, jak tomu nabulíkovat, to je krásný slovo. Mohli nám nabulíkovat všecko a my jsme všemu věřili a rádi.

jak jsme si minule povídali o tom kouzelným noži kapesním zavíracím, jak panu Truxovi zachránil život, protože ho měl v kapse, tam, kde je srdce, zavřené pěkně a přiletěla ta koule. Tak jsme si říkali, jo, jako byla pecka, jako kdyby mě někdo motykou praštil. Ten nůž od té doby byl kouzelnej a pan Truxa nám vyprávěl. A to poslouchejte dobře, co všecko ten nůž dokázal. Když byl na té frontě a třeba měli ležení, že se zrovna nebojovalo a oni chytali ryby, to bylo šmyk a pstruh, který ho chytli, byl vykuchaný na to tata. Nebo to bylo úplně takový jako až pohádkově hezký, jak ten nůž měl jakoby vycvičený. Já jsem ho vycvičil, že to byl kouzelný nůž. Představte si, že když jsem přišel do lesa a měl jsem ten nůž v ruce, protože jsem věděl, že hned na kraji, na první pasece, za modřínama, že rostou poddubáci. Myslíte, že když jsem ten nůž měl v ruce otevřený a ty hřiby poddubáci ten nůž viděli, že se nechali uříznout? Depak, ty zastrčili hlavy a byli v mechu schovaný. A nedali se vůbec najít. A nebo v té další březině, jak tam rostly ty kozáci. To bylo to samé, jak řemenáči taky. Jak by jsme bílý hřiby potom na té stráně, co jde k senci. To samé, jak viděli, že mám nůž v ruce, tak hned zalezli do mechu. Je to vůbec možný, jsme říkali. No jo, no ju, Pavlíkově se říká no ju. To je zajímavý. Na Rakovnicku a na Kladensku se neříká jo. Nebo ju, no ju, a hned byli v mechu. Tak já jsem to udělal, víte jak? No jak, jsme říkali napjatě. Když jsem viděl, že je tam hodně hlav, třeba křemenáčů, tak jsem se skrčil pomalu. Ten nůž jsem vyndal z kapsy, otevřel jsem ho, položil jsem ho na mech a řekl jsem, můj kouzelný nožíčku, uřízni mi houbičku, uřízni mě všecky, ať je u nás hezky. A ten nůž, jako kdyby měl malý nožičky, rejdil a ty houby, protože ho neviděli, vystrčili všechny hlavy a ten nůž je pokosil, že ty houby ležely na té pasece a já jsem je mohl hráběma schrabávat do košíku. A to samé bylo na té pasece březový, kde rostly ty kozáci s křemeňákama, i na té smrkový, kde rostly bílý hřiby. Já jsem přinášel domů rance hub díky tomu kouzelnému nožejčku. To je co?

15. října 1916 vyřezaný. No, to jsem tam musel vyřezat jako na památku, když tam padla do něj ta trefa, která mě zachránila život. Tak starý to byl nůž. To by mě zajímalo, kde skončil ten vzácný kouzelný předmět, který pro nás, pro děti, byl předmětem doslova magickým.

Mezitím někdo třeba odešel, uvolnilo se místečko na kraji lavičky, ale přisedl si pan policajt Kepard, který už měl za sebou šichtu, prošel celou ves, na každém nároží zabubnoval a zakřičel. Měl už chraptěnej hlas, už mě to tak nejde. Já jsem dřív křičíval, že když jsem stál u řeznictví a křičel jsem, slyšte, slyšte, na vědomost se dává, tak to slyšeli až na druhém konci ovčárny i nahoře u školy. Teď už mám hlas slabej. Bubínek tam ale byl opřenej o lavičku. Pan policajt Kepard měl zastrčený paličky v takovým koženým řemení. To byl biograf. Když se vozejvalo rachocení, jako když se sypou brambory z vozu do koryta, když se skládali do sklepa, na podzim, když se vybírali, tak to přesně vypadalo, když pan policajt Kepard vybubnovával předtím, než začal vykřikovat. Bubínek rachotil, pan policajt vykřikoval, co se všecko dává na vědomost. Lidi poslouchali, potom řekli baba, tak takhle to je, tak jsme se to dozvěděli, tak víme, co máme dělat, a rozešli se domů.

No, pan policajt si taky přisedl a smál se. Pan policajt se smál panu Truxovi pod fousy. Měl taky fousy, jako pan Truxa. Jenomže delší. Pan Truxa měl takovej knírek. A pan policajt Kepard měl fousy delší i licousy, trošku jako císař pán. A ty fousy měl zahnědlý mnohem víc než pan Truxa, protože pan policajt vykouřil mnohem víc fajfek, zřejmě tabákových. Protože přece jenom pan Truxa jako legionář bral nějakou legionářskou podporu a moc peněz na tabák neměl, kdežto pan policajt Kepard byl taky legionář, taky bral podporu válečnou, ale tu a tam ještě od obce nějakou tu korunu, takže si mohl u trafikanta vidry dopřávat větší množství tabáku a protože kouřil víc, tak mu o to víc hnědly fousy. No to všecko bylo pro nás děti úplně jako tajemný. No. Pořád jsme měli o čem přemýšlet a na co se koukat.

To byly lavičky v Zabráně. Kolik jich tam bylo? U Pavlíčků dole, u rybníka, hned pod oknem, kde bydlel pan listonoš Pavlíček. Ve válce tam bydlela rodina Demečkova, strážníka. Protože to byl český strážník, který byl v Sudetech, tam bylo lidí ve válce, v každé místnosti bydlela rodina. Protože jak utíkali před Němcema, když Němci zabírali Sudety, tak tam málo který dům, to třeba jenom u statkářů. Ale i tam kolikrát propachtovali pro

Najmuli nějakou místnůstku, aby tam bydlela nějaká rodina, která musela před Němcema utíct ve válce. Jinak ale v domkářských malých domech u nás v Zabráně v každé místnosti bydlela jiná rodina. Tam bylo lidí a dětí a tolik legrace, protože pořád se něco dělo. Každá lavička měla svý osazenstvo, jak se tomu říkalo. Na té lavičce u Pavlíčků dole u rybníka vedle vrb chodíval Švedskepart, když zrovna neměl něco nutného na práci, nemohl podrážet boty, už to měl všecko hotový. I v zástěře od Vixu tam přišel a sedl si. Ten tak hezky voněl všelijakýma těma krémama na boty a taky takovýma těma voskama a těma tinktúrama, jak tomu říkal vznešeně. Tinktúrama. Když rašploval podrážku, tak jí potřel voňavou tinktúrou, tmavohnědou, aby zabarvil zlatavě zářící kůži do tmavé barvy.

Přicházel tam pan Ledvinka, pan starý Ledvinka i jeho syn, který byl později pošmistr. Pan Vít, když skončil práci v cihelně, tam taky přised. Pan Vosika od naproti, pan Černý vysoký, hrobař tam přicházel. Pan Vosika, který měli hokynářství, tam přicházel a obyčejně měl v kapse něco dobrýho, třeba rychlo kvašenou okurku. A když jo měl dobrou náladu, tak měl v novinách zabalený třeba 4 nebo 5 a každý dostal rychlo kvašenou okurku. Protože, no to bylo u Vosíku jako hůzka na krámě, rychlo kvašený okurky, když měli hokynářství, ne? Jedli jste rychlo kvašený okurky? Jablo se do ní kouslo a z druhé strany to vystříklo a někomu to stříklo do oka, třeba nějakýmu druhýmu klukovi, a ten začal řvat, jako když ho na nože berou, protože ten ocet ho pálil. Ale byla to dobrota.

No a bavilo se o tom, jak šel život. Kolik koza měla kůzlat, nebo koho bolí záda. Kdo se třeba nechá od zajíčkový namasírovat, to moje babička, když třeba dětkové seděli na lavičce, najednou z dálky byla vidět taková postavička, která se přibližovala, tenký nohy, no jako polednice, pod plachetkou osoba. Ona to byla moje babička, která měla na zádech nůši, v té nůši byla tráva, napěchovaná byla ta nůše tou trávou a na té nůši ještě byl ranec plátěnej další porcí trávy. Takže ta hlava nebyla skoro vůbec vidět, protože nad tou hlavou ještě byl velký ranec trávy. A v tom ranci byl zaseknutý srp. A ona šla, protože naše pole bylo za hůrkou a tam babička věděla, že tou dobou pozdního léta ještě může nažít nůši i ranec. Jeden z posledních ranců a jedna z posledních nůší té trávy babího léta tak k nám přichází. A chlapi, tak co, Mářo, ty se tady takhle dřeš? No vidíte vy, otrapové, a vy tu jenom mlátíte pantem, místo abyste něco taky dělali. No proč si nedáš pokoj, ji říkali zase ty dětkové. Pokoje budu mít dost, toho si užiju dost, až budu ležet támhle, a ukázala na hřbitov. Víte, proč jsem já na tu trávu šla? Mě ráno tak brala noha a já jsem si řekla, já tě dám, ty potvoro, já tě dám, já tě proženu. No a já jsem to rozejbala, ta noha, vidíte, už mě nebolí. A taky jo, babička si vykračovala, teď já kdybych si léhla a nic nedělala, tak já bych byla snad za týden pryč. Baba, tak to je, řekli dětkové a každý si popotáhl z fajfky.

Ale nejvýznamnější střed vesmíru to byl. Střed celého světa byla lavička naproti poště, naproti kostelu, naproti národnímu výboru, kterou si nechal od truhláře Beneše udělat z verpánových fošen, z modřínových fošen pan Pánek. Aby se pánkové rozlišili, protože tam bylo pánků několik rodů, tak se tomuhle tomu pánkovi říkalo pan Páneček. Nezlobil se, protože to bylo něco takového roztomilýho. Pane Pánečku, si klidně nechal říkat. To byla pevná lavička, pevně udělaná, jako kdyby pan Pánek tušil, že mu bude údělem z té lavičky pozorovat běh života po několik desetiletí.

co vám mám říkat? Tak dlouho ten pan Pánek na té lavičce vysedával, jako kdyby jí měl propachtovanou. A každý, kdo šel kolem pošty, obecního úřadu, na zastávku autobusu, na autobus, když vystupoval z autobusu, do Konzumu, z Konzumu, k Řezníkovi Svobodovi, k Řezníkovi Aiblovi, k pekaři Kaválkovi, nebo do kovárny ke kováři Královi, nebo za rok ke kováři Šídlovi, tak musel chtě nechtě pár slov s panem Pánkem prohodit. Pan Pánek takový úzký rty měl. Jeho syn Václav, ze kterým jsem před pár dny mluvil, se mu trošku podobá. Akorát, že není tak udělaný. Pan Pánek, to byla vazba. Ten se nosil tak hrdě. Brada mu vystupovala dopředu. Byl hrdý na to, co v životě dosáhl. No. Pocházel z Kalubic, což byla tak maličká vesnice, kde snad bylo 13 čísel, zastrčená v křivokládských lesích, mezi Všetatama, myslím, a Lašovicema. Vedla tam jenom taková lesní cesta, která tam končila v těch Kalubicích, a z těch Kalubic pan Pánek pocházel. Do těch Kalubic jsem jezdíval, protože jsem tam měl zase Slávka z Otročína, který se tam přiženil, tam jsem jezdil kreslit. Tam byl takový staříčkej špejchar, který byl památkově chráněný, a přesto ho neuchránili a zbořili ho. To je škoda. Špejchar dřevěnej.

kde jsem přestal. O tom, jak jsem pana Pánka, jak ho vidím jako dnes, jak sedí, hruď se mu klene. I to břicho, nebylo to takový to velikánský sudovitý břicho, jako měl třeba pan Kolařík, ale takový akorát. To břicho obepínala vždycky vesta a v té vestě nebyly hodinky z obyčejného kovu, jako je mývali chlapi v Zabráně. To byl trošičku jiný svět, tady se ty dva světy lišily. Ty chlapi v Zabráně měli záplatované kalhoty, záplatované vesty, zašívané rukávy u kabátů. Když měli vestu, tak vesta visela na vyhublým, vychrtlým těle a v té vestě byly hodinky jenom z obyčejných kovů. Kdežto sedláci, kteří seděli na lavičkách ve vsi, ty měli lepší šaty, ne úplně ty nejlepší, ve kterých chodili třeba v neděli, a ve vestách, v kapsách vest. Neměli hodinky jenom tak z obyčejného kovu, ale měli tam hodinky z kovů vzácných, třeba ze stříbra. I řetízky měli stříbrný a zlatý a na těch řetízcích měli jako ozdoby vybrušovaný barevný kameny. To byla nádhera. Někdo měl žlutý kámen, někdo do zelenkava, někdo do modra, někdo do červená. A někdo měl na těch hodinkách, myslím pan Frič, kompas. To bylo něco tak pěkného, když jako děti jsme říkali, pane Frič, půjčte nám. No, musíte ho držet rovně, děti, aby vám ukázal, kde je sever. No, maličký kompas, ale vždycky ta střelka ukázala. Takhle, jak byla lípa, kovárna a náš dům, stýná se a to byl přesně sever.

Takže pan Pánek, ten na té lavičce kraloval, s tím promluvil každý pár slov. Takže pan Pánek věděl všecko. Pan Pánek, dnes by se řeklo, že to byla taková tisková zpravodajská služba, taková malá agentura ČTK nebo Reuters. Když pospíchal po silnici třeba pan řezník Aibl, tak pan Pánek hned z něj vytáhl, jak mu rostou kapři v rybníce, protože pan řezník Aibl měl propaktovaný rybníky nejenom v Pavlíkově i ve Všetatech a pěstoval v nich kapry, který krmil. A to jsme my kluci na to mohli oči nechat, když on krmil kapry, když tam házel to krmení, jak se tam vařila voda a ty hřbety, krásný takový bežově šedivý, hladký, jak se myhotali pod tou hladinou té vody.

pan pánek byl informovaný, že teda kapři rostou hezky, protože je dobře krmím. Jen ty kluci rošťáci mi tam pytlačí, ale až já je chytím, ty to slíznou. Je pravda, že tu a tam nějaký kluk si tam hodil udíčku a chytil rybičku, no.

Ráno, protože pan Pánek tam seděl už od rána. Kolik tam bylo pošťáků? Měli stát kola před poštou. Vycházeli jeden po druhým z pošty. Ty pošťácký kabely byly napraný poštou. Rozváželi poštu po okolních vesnicích. Kolik pak toho dnes, Josef, máš? Ale vidíte, pane domácí, on mu říkal, každý pane domácí, to je hezký. Plnou tašku, to já mám vše, taty skřivaň, oujest i hvost. Tak tě potěš, pán Bůh, řekl pán Pánek, to přijedeš až odpoledne, viď? No jo, a to přijedu a praštím sebou a jsem utahanej jako kotě. To ti věřím.

Tak kam pak o to zase volá na pana Friče, ten, který měl ty hodinky a na tom řetízku ten kompas. Ale jedu pro Vojtěšku k Oujezdu. Je docela pěkná a už jí musím odvíst, už je suchá. Pan Frič měl statek za svatým Vojtěchem, hned vedle hůlů, hned vedle hospody u Jirkovských. Ty všechny statky byly postavený do velikýho obdélníku, do řady. Proto byl Pavlíkov takovej hezkej. No jo, ale to jsem se dozvěděl až nedávno. Proč? Po požáru. Pavlíkov vyhořel v roce 1875, asi tak nějak. To si představte, že se našla stařičká kronika, ve který si možná budeme listovat, kterou psal pan Pánek. O něm jsme kdysi dávno mluvili, že v Pavlíkově byl pan Pánek senátor a pan Pánek byl aktivní člověk, chytrej, založil hospodářské družstvo, podílel se na zakládání zemědělské školy v Rakovníku, no a ten si psal kroniku a tam je to jako detektivka. Říkala mě nedávno vnučka, paní Andělová, která je v Rakovníku, dělala magistru v lékárně. To víš, Jiříku, že tě tu kroniku ráda půjčím. To je detektivka, tak se máme na co těšit. No a tam v té kronice právě se o tom požáru píše, že nějaký novák, prej přišel bankrot a že si pojistil 100 dolů, jestli z toho dostane nějaký peníze a prej tu 100 dolů zapálil a on chyt. Celý Pavlíkov dřevěnej tenkrát, celá náves vyhořela, tak ji museli postavit znovu, ale postavili ji hezky, pěkný, veliký grunty, jak se tenkrát poctivě stavělo koncem 19. století.

Tak, jak jsem to tak říkal. Jo, že ten pan Frič jel a vez tu Vojtěšku. Ty jeho koně. Na ty byl pan Frič hrdej. Nikdo neměl tak hezký koně jako pan Frič Pavlíkově. Ty byli černý jak Vix. Jako Vix. Vyhřebelcovaný. Ty se tak leskli. Tak radostně si vykračovali. A pan Frič seděl na šejtroku. Ten zásadně byl oblečený černě. I černou vestu, i černý klobouk mýval, ale kolem toho klobouku měl takovou hedvábnou stuhu, která házela takový, jak hedvábí hází, do zelena takový duhy, černý fousy. Kubenej, takový vypracovaný, vydřený sedlák. Jistě neměl jediný kilo navíc, protože pořád dřel, tak měl vypracovaný tělo. Ten Frič má ale břink, říkal trafikantovi Vidrovi, který když na tu trafiku viděl. A když zrovna nikdo nestál u okýnka, tak vyšel ven pan trafikant Vidra a posadil se vedle pánka na lavičku, protože oba dva si měli o čem povídat. Oni byli v první světové válce, na stejné frontě. Že má ten Frič břink.

Pan Frič měl břing. To uznával i pan trafikant Vidra. Pan trafikant Vidra dostal tu trafiku opravdu jako válečný invalida. Tu měl taky dostat můj děda jako válečný invalida. Na mýho dědu zbylo dělat ponocního chvilku a pak žil z renty, kdežto pan trafikant Vidra žil z těch maličkých příjmů z trafiky. No, tam, co to mohlo být, zvlášť ve válce, když byl tabák, cigarety, všecko na tabačenky. To byly jako potravinové lístky. Jak jsem chodil, ty něžně barevné papírky, modrý, červený, do žlutava, do zelenava, něco bylo na mouku, teď si vzpomínáte, jak to bylo. Co bychom vám vykládali o potravinových lístkách, to všecko je jako kdyby to bylo přece včera, přesto je to tak dávno.

takže vedle pánka domácího seděl i pan trafikant Vidra. Někdy přišel druhej Vidra, zase ze zatáčky, tomu se říkalo Čibuk, protože kouřil věčně Čibuk. A někdy přišel zase Vidra Čebíšek, který bydlel za kostelem, a jeho syn Pepík se staral o park v Pavlíkově a postavil tam lavičky a na každou lavičku upevnil krásný mosazný štítek, kde bylo napsáno daroval okrašlovací spolek obce Pavlíkov. To byla noblesa. Žříky tam kvetly v parcích. To vám byla tak krásná obec udržovaná. Pořádek všude, ani smítko nikde. A nikdo se nad nikoho nepovyšoval. Ty chlapi, který nosili ty hodinky ze z těch drahých kovů, vůbec nekoukali se zdviženým nosem na ty chlapi, který měli v kapsách ty hodinky jenom ze železa. Protože poznali, prošli tou první válkou a poznali, jak ten život je tvrdej. A taky ty bohatý, jejímž údělem bylo obhospodařování těch jejich velikých majetků, který nenakradli, ale poctivě dědili po generace, tak věděli, co to obnáší. Blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová. Večer lehne, ráno vstane, nikdo mu nic neukradne. Kdežto ty, co měli majetky, kolikrát starostma ani nespali. Tak je možná, že ty bohatý spíš záviděli těm chudým, že nemají žádný takový velký starosti. No a navíc všechny spojovalo jedno. Všichni byli srostlí s tím krajem, ve kterým žili, s tou vesnicí, s tou každou pěšinou, s tou každou polní cestou, kusem louky, s každým stromem v lese, s těmi ploty kolem sadů jabloní švestek, s každým kůlem ve chmelnici, i s tou boží havětí, počínaje s lepicema, přes husy, perličky, někdo měl i pávy, i holuby, přes ty krávy až po ty oddaný, ušlechtilý, věrný koně. To všechno tvořilo s těmi lidmi jeden celek, jakýsi převeliký tělo, který mělo i duši, která dechala tím životem bez střídání ročních dob. A někdy, když zavanul vítr od jihozápadu, tak ten dech zavonil omamně tou vůní těch blízkých křivokládských lesů.

ale častěji severozápadní vítr přinášel do Pavlíkova štiplavej kouř z dolu Rakov.

Papoušek je smutný, léto odešlo, nespívá. Přemlouvám ho, dostaneš čokoládu, Žando, pípni, nic. Je to, my jsme zpívali pořád, pískali jsme taky, když jsme šli ze školy do školy. A vždycky jsme museli jít kolem toho kostela, jinudy nešlo. Kolem lavičky, kde seděl pan Pánek, tak se dobře učte, vy rošťáci.

Tak běžel den, my jsme šli ze školy. Pan Pánek buď už byl z oběda a seděl zase na lavičce, když byl hezký den, nebo zrovna byl na obědě. No a hned, jak to bylo možný, tak zase na lavičce seděl, aby na vlastní oči viděl to nejdůležitější ze dne, který se odehrávalo kolem 3. hodiny, když přijížděly autobusy. To byl špektákl, jak říkal. To přijížděly 2 autobusy, protože z Pavlíkova jezdilo hodně lidí do práce do Rakovníka. No a zatím pan Pánek tak sedí a ukusuje z kusu čerstvě uzeného masa, zapíjí to pivem z flašky, v jedné kapse má taky kus chleba, ten si dává, říkám si, to byla vůně. Já jsem totiž, to zřejmě muselo být o prázdninách, kdy já jsem, totiž u pánku byla ta naše oficína, kterou měl otčím, kam já jsem chodil pomáhat rodičům, mydlit chlapy a i do dámskýho jsem zašel, když se dělali dámský ondulace. Takže jsem si přisedl k panu pánkovi, no a pozoruju taky, co se bude dít, protože ten špektákl zajímal i

najednou, jak si tak pan Pánek dává, to maso voní. I mě dal kousnout šťavnatý, voňavý, no čerstvý, uvzený. A najednou se vozval takovej vysoký, silný hlas z okna pošty naproti. Paní pošmistrová Hořická, Mářa Melčojc, kterou pan Pánek znal odmala. Paní pošmistrová Hořická volá z okna. Tak pánku, jak to jde? Ten hlas se nes přes tu náves, že i pár ženských, který šli do konzumu a z konzumu nebo k pekaři, se trošičku zastavilo, aby si poslechli, o čem je řeč, jak to jde. Jde to, ale dře to, řekl pan Pánek a usmál se. Kousat se to musí, Mařko, vidíš. To víš, i kdyby ti, Mářo, pečený holuby lítali do huby, stejně je musíš kousat. No, na první pohled se zdálo, že toto vysvětlení zákonitostí lidského činění, kterému se říká jídlo, paní pošmistrový vystačí, ale ba ne. To už autobus mezi tím přijel, lidi vystoupili, paní pošmistrová zřejmě na poště nikoho neměla, proto byla v tom okně celá, ta byla silná. Kolikrát říkal, jak ta Mářa může vůbec chodit, když ty nohy má jako konve.

Lidi vystoupili z autobusu. Paní Pošmistrová je pořád ve okně a taky se kouká, protože to bylo koukat se na co? Kdo si co veze? Protože přijížděli nejenom ti, co pracovali v rakovníku ve fabrikách, který měli jenom malý tašky, který už byly prázdný a vyjeděný a termosky s kafem byly prázdný, protože už byly dávno vypitý a svačiny sněděný, ale přijížděl tu a tam i někdo, který si třeba koupil nějaký boty nebo látku na šaty nebo i nějakou jinou drobnost v drogérii. Takže to byl ten odpolední spektákl. A lidi se zdraví a přejou si dobrý den a dobrý večír a zítra naschledanou. Ať se ten den vyvede aspoň tak, jako byl ten dnešní, říkají všichni. A ještě se nábez hemží lidma, jo? Ještě se všichni nerozešli. Paní Pošmistrová, Hořická, to se tak někdy stává, když začala takovou tu řeč s panem Pánkem a pan Pánek jí řekl, jde to ale dřeto. Tak nějaký hnutí v její mysli muselo nastat. Muselo to být silný hnutí, který i jí samotnou muselo překvapit. Ta věta zazní a z těch slov se stanou takový kamenný sochy, který na té návsi stojí, trčí. Nikdo s nima nehne, jenom lidi se zarazí a koukají a nechtí věřit svým očím a uším, hlavně uším, co slyšeli. Ty slova přeletěly tu celou náves, protože paní Hořická měla silný hlas, letěli i vejš, že skoro se zdálo, že přeletěli věž kostela, na který rostla jeřabina, o který pan Pánek vždycky říkal, že ta jeřabina roste tak rychle, že tu věž kostela rozvalí. A ty slova, který paní Pošmistrová řekla, zněly takto. Pánku, tak přemýšlím a napadá mě, na koho já budu koukat z toho okna, až vy na té lavičce sedět nebudete. A rozhostilo se hrobový ticho, protože najednou každému přeběh mráz po zádech. To bylo memento mori, který paní Pošmistrová Hořická vyslala přes celou náves k té protější zdi tomu panu Pánkovi. A najednou snad každý, kdo byl na té návsi, si musel uvědomit svoji pomývost. Kromě paní Hořický, která se zrovna v tu chvíli cítila tak zdravě. Mařenko, Mařenko, co ti mám na to holka říct? Dyť já tě znám od kolíbky, řekl pan Pánek. Tak skormouceně, pan Vidra, trafikant, ten vyndal fajfku z pusy a kouká taky, co se bude dít dál. Protože to hemžení na té návsi najednou ustalo. Lidi se zastavili, jako v té pohádce, když se šípková růženka bodla. No, já to tak nemyslela, pánku, dyť mě znáte, tak se na mě nezlobte. A pan Pánek jenom řekl, jo, nikdo nevíme, jak dlouho ta naše svíčka bude hořet. Po chvíli se lidi zase rozešli, každý svým směrem, aby život pokračoval dál a dospěl až k tomu dnu, že tomu panu Pánkovi, který tam sedával na té svý propachtované lavičce, jak lidi říkali, tak mu bylo souzeno, že přežil nejenom pošmistra Rážu a možná, že ještě dva pošmistry, který byli před panem Rážou, ale přežili pana pošmistra Ledvinku. A za krátkou dobu, co ta paní Pošmistrová Hořická tadyhle tu větu řekla, tak prej jí srdce prasklo.
takže přežil i paní pošmistrovou Hořickou. Jo, tu Máru Melčojic, kterou znal od toho dudlíku.

Takže, naši milí, dobu, do které jsme se narodili, jsme si nevybrali. Nemůžeme si tedy na ní stěžovat, nebo snad můžeme si na ní stěžovat? Možná, že jo.

Já si myslím, že dneska jsme to tak brali nějak ze široka. Tak proto je čas se rozloučit. Viď, ty opice péřová, že jsi nám toho dneska zase předvedla. Kdy nám zase něco zaspíváš?

Děkujeme vám za dopisy. Děkujeme vám za vaši přízeň. Opatrujte se, aby jsme se setkali u naší relace příště a dobrou noc. Žando, pípni aspoň. Nepípne. Čistí si zobák, slyšíte to?

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Louky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Louky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny, až jsou tu první srpnová zlatá 60. No říkám prázdniny, ale předpokládám, že stejně jako já, většina našich posluchačů je už dávno školou nepovinných, ale tak nějak nevím, jak ve vás, ve mně dodnes tyto dva měsíce mají ten prázdninový status, byť tedy pracovní. Tak ale i dnes je tu hodinka hudby naší oblíbené dekády 60. let. Já jsem Lukáš Berný. No a posílám na úvod třeba Here Comes the Sun, The Beatles.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

I dnes se ve zlatých 60. podíváme na kalendárium a samozřejmě očima hudebních událostí. 1. srpen roku 1971 George Harrison a jeho přátelé jako Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston nebo Ringo Starr odehráli slavný benefiční koncert pro Bangladéš. Byl z něj pořízen i videozáznam a později také vyšel jako gramofonové album. Ve stejný den začala americká televize CBS vysílat velmi úspěšnou pravidelnou komediální hodinku dvojice Sonny a Cher. V roce 1969 Carl Wilson z kapely Beach Boys, zpěvák a kytarista, tak byl v Los Angeles obviněn z toho, že nesplnil povinnost odpracovat stanovený počet hodin veřejně prospěšných prací. Ty mu byly uloženy poté, co jako odpůrce vojenské služby z přesvědčení odmítl nastoupit do armády. No ale namísto úklidových prací, ke kterým byl svým způsobem odsouzen v nemocnici, tak tam Carl Wilson místo toho vedl hudební kurz. No a to se někomu nelíbilo. Tak ale my si dáme Carla i jeho kolegy z Beach Boys samozřejmě jako muzikanty, a to konkrétně v písničce s názvem Surfer Girl.

The Locomotion a Little Eve, její nejslavnější hit, i když nebyl zdaleka jediný, ale asi je to jediný hit, díky kterému si ji pamatuje většina lidí. Ale Little Eve hned 7 singlů poslala do amerického Billboardu. Vedle Locomotion se nejlépe prodával ten s názvem Keep Your Hands Off My Baby. Podobně anglická kapela Overlanders zazářila hlavně předělávkou jedné písně Michelle od Beatles, s tou dobili britský žebříček, ale myslím si, že jejich síla byla hlavně v těch písních na hraně folku a beatu, tak trošku country and western, což jim šlo zkrátka nejlépe. Škoda, že s tím až takové úspěchy neslavili. Dáme si jejich duhu, tedy Rainbow, skupina Overlanders.

Twisting the Night Away, twistová horečka v podobě jednoho z hitů zpěváka Sama Cooka. My si za chvíli představíme jeden z hitů Lady Soul, Aretha Franklin. Zase jednou písnička, která teprve čekala na tu správnou verzi, aby se stala skutečným hitem, a tomu pomohla právě Aretha. No ale nejprve je tady Fats Domino, anebo australská skupina Seekers.

0: A na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Když v roce 1968 zavedli při předávání cen Grammy kategorii nejlepší ženský pěvecký výkon v oblasti rhythm and blues, vypadalo to, že ta cena byla vytvořena snad jen pro Aretu Franklin. Za prvních 8 let totiž zcela bezkonkurenčně pozbírala všechny. V roce 1969 to bylo za píseň Chain of Fools. Tu napsal Don Conway, to je dneska už téměř zapomenutý zpěvák stylu rhythm and blues, který ale ovlivnil řadu hudebníků a jeho písničky točil kde kdo, včetně Rolling Stones, Wilsona Pickett, Steppenwolf, Small Faces, Otisa Reddinga, no a právě také Arety Franklin. Ta samotná Chain of Fools v podání přímo autora v 50. letech nějak nezaznamenala žádný zásadnější ohlas. Oný Don Conway prý skládal v mládí, když se svými bratry a sestrami zpívali v gospelovém sboru. Myslím, že dnes už by ten text asi tak úplně neobstál. Ta písnička totiž vypráví o ženě, která zjistí, že je jenom jednou z mnoha dívek svého přítele, že ji zkrátka podvádí, kde může, ale ačkoliv to ví, že má spoustu jiných, přesto s ním zůstává dál. Chain of Fools měl v 60. letech naspívat Otis Redding, ale producent Jerry Wexler, když slyšel demo té nahrávky, tak hned tu písničku stáhl pro Aretu a díky ní ta skladba pak vystřelila do žebříčku opravdu jako raketa a přinesla jí tu zmíněnou Grammy v roce 1969, ačkoliv poprvé vyšla už v roce 67. Nakonec se probojovala i mezi 300 nejlepších písniček historie podle časopisu Rolling Stone. Perličkou je, že na kytaru na té nahrávce hraje další slavný skladatel a hudebník Joe South, autor hitů jako Games People Play nebo Down in the Boondocks a také třeba Hush. No a v roce 1968 ta písnička Chain of Fools vyšla ještě na koncertní verzi desky Arety Franklin a v 90. letech ji oživil film Michael s Johnem Travoltou. Ale už přestanu mluvit, pojďme si tu skladbu vychutnat v podání Arety Franklin.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Never My Love. Tento hit napsali bratři Donald a Richard Edrisiovi. Sami vystupovali i pod jménem Edrisi Brothers, ale větší úspěch měli právě jako skladatelé. Never My Love je potom jejich největším úspěchem. V 60. letech tu písničku naspívali na 20 umělců a organizace BMI na konci 90. let vypočítala, že jde o druhou nejčastěji vysílanou píseň v amerických rádiích. To první byla You've Lost That Lovin' Feelin' od Righteous Brothers. Hrála se prý více než 7 milionkrát. No a v Association bylo tehdy hned několik nadaných zpěváků. V případě Never My Love se o ten hlavní zpěv postarali Terry Kirkman a havajský rodák Larry Ramos. No a udělali to výborně, ta písnička po vydání vyskočila na druhé místo v Billboardu a na první v konkurenčním Cashboxu. No ale my jedeme dál ve zlatých 60. a slovo teď dostává sám Elvis Presley s hitem His Latest Flame.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

The Boat That I Row, zpěvačka Lulu, celým jménem Mary McDonald McLaughlin Laurie, odmala všechny udivovala tímhletím svým zajímavým postupem času, trošku zhrublým hlasem, kterým dobře zvládala jak takové ty srdcerivné balady i z orchestry, tak ale i ty ostřejší rock'n'rolly nebo bluesovější písničky. Lulu se proslavila hitem Shout, ale my jsme tady poslouchali The Boat That I Row, což je píseň, kterou složil jiný slavný muzikant, a to Neil Diamond. On ji dokonce vnímal tak trošku jako svou osobní zpověď, jako takový rebelský projev vůči společnosti, protože ten text je takové podobenství o tom, že on je kapitán lodi, který je pánem na té lodi a je tím myšlen jeho život, že si zkrátka dělá to, co sám uzná za nejlepší. No a v případě, kdy zpívala píseň Lulu, tak to tak asi cítila stejně. My si teď ale dáme jinou britskou muziku, skupina The Honey Bus a píseň I Can't Let Maggie Go.

0: Neil Sedaka, Happy Birthday, Sweet 16, 16 let, v názvu 16-letá dívka. To byl tehdy v Americe takový věk dívek, kdy už si na ně chlapci mysleli a stalo se to takovým trošku programem i v písničkách. Zdaleka nejenom v této od Neil Sedaky, ale třeba Sam Cooke naspíval Only 16, Chuck Berry zase Sweet Little 16. No dnes bychom asi tu hranici posunuli na těch 18, ale ta doba to zkrátka takhle viděla. Nicméně já už se musím dneska rozloučit. Zlatá 60. se chýlí do svého závěru. Pošlu ještě Shangri-Las nebo Rogera Millera. No a těším se opět zítra v 17 hodin přesně tady na Českém rozhlase Pohoda.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Umím si představit, že na ní lecjaká žena pohlíží nejen s obdivem, ale i s jistou mírou drobné závisti. Je totiž krásná, úspěšná, oblíbená, pohodová. Zkrátka jeví se jako šťastné stvoření. Měla bych návrh, milé dámy i pánové. Pojďme od této bytosti raději získat recept na to šťastné rozpoložení. Pojďme se jim nechat naočkovat. Myslím, že to půjde jako po másle. Vítám tady dámu celoživotně spjatou s televizí, která ovšem bravurně obstojí i v rozhlase. Ostatně také s ním má společnou minulost, nebo kousek společné minulosti. Moderátorka, pětinásobná nositelka ceny TT v kategorii hlasatelka dne, paní Saskia Burešová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy možná tak krásně záříte, paní Saskio, i díky červencovému datu narození. Umíte v sobě najít slunce i v ponurých dnech?
2: Určitě, i když přiznávám se, že třeba měsíc listopad to není šálek mého čaje, jak se říká, lidé trpí depresem a já se ráno říkám, je krásně. Prostě musím si navodit dobrou náladu. A myslím, že tím, že se netrápím maličkostmi, tak se cítím daleko lépe.
1: No a pak ve vás bude leccos z toho jižanského vyzařování.
2: Určitě.
1: Protože když vás občas přirovnávají k Sofii Lorenové, tak nejsou daleko od pravdy, jelikož maminka byla poloviční Italka. Vytvořila, jak se patří, italskou domácnost?
2: Ano.
1: Jak to vypadalo?
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Já to ve vás všechno vidím, ten temperament a zároveň tu potřebu být precizní, myslím,
2: ano,
1: že to
2: precizní,
1: vás vyzařuje.
2: Ano, precizní lev, to je strašné spojení. Já takhle obtěžuju celou svoji rodinu, protože všechno musí být perfektní. Nikdy vlastně nic nestačím, protože já chci mít všechno v ažuru. Já chci odpočívat tehdy, když mám naklizeno, napečeno, navařeno, všichni jsou v pořádku, to musím zkontrolovat, včetně vnuček, a pak jsem teda schopna si uklidnit a odpočinout, ale to nikdy nemáte, takže já neumím odpočívat.
1: No, to vám teda nepřeju. Ta vaše maminka krásně malovala, milovala výtvarné umění.
2: Ano.
1: Máte po ní výtvarné nadání?
2: Bohužel nemám, ale řekla bych, že moje vnučka má.
1: Máte z toho radost?
2: Mám z toho radost. Ještě ale ona je takový studijní typ, takže já si myslím, že se bude ubírat jinou cestou.
1: Ale já když se na vás dívám, tak bych řekla, že máte vysoké estetické cítění, které se promítá do vaší vizáže. Jak se vlastně rodiče poznali? Vy už jste říkala, že tatínek byl stoik, maminka horká Italka, poloitalka. Kde se takhle potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřil. Ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče, tudíž já také se nechci. Víte, jak dlouho jsem vdaná? 47 let. To je úspěch v této branži, že jo?
1: To je. Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano. Ano, bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Jak dlouhé byly úseky, které jste takto namlouvala ve francouzštině, to si vůbec nedokážu představit.
2: No tak to bylo, když jsem třeba vedla francouzskou delegaci a uváděli jsme ten který film, že jo, takže jsem mi musela všechny představit a tak dále, něco říct o tom filmu, no delší úseky.
1: Neuvěřitelné. Ale to humanitní vzdělání nebo směřování ve vás rozhodně uvízlo, vy jste prý velmi ráda recitovala už jako holka.
2: No Ježíš Maria, snad už v mateřské škole. školce. Pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala. Nevím, jak jsem to zvládla. Asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu. Já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi. My jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
3: A dneska si také čtete poezii?
2: Velmi málo, ale občas ano.
3: Také máte velkou vášeň a zálibu v přírodě, zahradničení. Má i tohle kořeny už v dětství?
2: Možná, že jsem byla ovlivněna maminkou a potom, víte, při práci na zahradě si tak nějak vyčistíte hlavu a pak je to úžasné v tom, že tam vždycky vidíte výsledek té své práce. A to je báječné, protože při té naší profesi vlastně největší odměnou je vám potlesk. Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina. A nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl: holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
3: Já vás musím pobavit. Víte, kdy tleskají moje děti mě? Když šťastně jako řidička dorazím do cíle.
2: Tak já sice jsem si udělala řidičský průkaz, ale když manžel viděl, jak řídím ze začátku samozřejmě, tak říkal: víš co, nech se vozit. A já se opravdu radši nechávám vozit, zvlášť teda teď při tom provozu. Vůbec toho nelituji, takže jezdím buď to televizními auty, nebo taxíkem, anebo mě vozí syn nebo manžel.
3: Dynamicky míříme do času dospělosti a současnosti, ale já bych se přece jenom ještě v tom dětství chvilinku zdržela. Já bych řekla, že jste byla taková způsobná a poslušná panenka. Bylo to tak?
2: Byla, prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali: to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky, že to jí neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, když mě chválili. Tato si přesně vzpomínám.
3: Ani jeden průšvih by se tam nenašel. Lumpárna, rošťárna, vzdorovitost.
2: Bohužel ne.
3: Nevadí.
2: Bohužel ne, ale představte si, že já měla i takovýho syna. Úžasnýho, hodnýho a všichni chodili a říkali: ty máš tak báječný dítě, uvědomuješ si to? Já jsem jiný nepoznala, nevím.
3: Kdo nebo co pro vás dál bylo důležité v dětství? Zmínili jsme rodiče, zmínili jsme recitaci, trošku toho divadla.
2: Divadlo, to bylo úžasné. Já už jsem vlastně i na té obecné škole chodila do dramatického kroužku, to byl pro mě prostě můj život. Takže tatínek, když mě chtěl učit italsky, znáte to, když vás někdo z rodiny chce učit, tak prostě neustále nemáte čas, tak už se jednou rozčílil a říká: víš co, tak si chodí do těch svých dramaťáků, já už tě nebudu obtěžovat. A byla to škoda, protože teď toho lituju.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Jak už víme, paní Saskia Burešová navštěvovala jako studentka vyhlášené Nerudovo gymnázium v pražské Helichově ulici a tam plně rozvíjela svou lásku k divadlu. Povzbuzovali vás i lidé z vašeho okolí, teď nemyslím úplně rodiče, protože o tatínkově nevoli jsme lecos vyslechli, ale jestli byli nějací další, kteří ve vás stimulovali tu touhu věnovat se divadlu.
3: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat Damu, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo. A mě to tak nějak odradilo, že jsem už neměla odvahu dále se o to pokoušet, protože mezi tím jsem dostala možnost účinkovat jako občas tedy externě v televizi a vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.
2: Ta televize to byl pro mnohé dívky a ženy sen. Vám se vyplnil, aniž byste o něj nějak vehementně usilovala. Ten herecký sen, tu metu jste nedobila. Uvízla ve vás tehdy v mládí nějaká drobná lítost, jakýsi postesk, nebo život šel dál a vy jste se k tomu stavila realisticky?
3: Někdy jo, někdy mě bylo jako na duši trošičku smutno, protože možná, že tam přece jenom kousek toho talentu hereckého bylo, tak jsem si říkala, jak by se asi ten můj život jaksi vyvíjel dál, kdybych opravdu tu hereckou profesi začala dělat. Dokonce jsem dostala několik nabídek na filmové role, ale vzhledem k tomu, že už jsem byla zavedená jako hlasatelka a moderátorka, můj muž, který je televizní režisér, mi říkal, vždycky ty diváci budou v tobě vidět tu televizní hlasatelku. To dobré.
2: Ano, Saskia, už ano, proto, že ano. Máte tak výraznou nejen vizáž, ale i to jméno.
3: Ano, takže já jsem to opravdu odmítala, jo, až snad na malinkou výjimku, kdy jsem ale zase hrála televizní hlasatelku. Takže když jsem si to tak nějak všechno v té hlavě srovnala, tak vlastně toho nelituju dodnes.
2: Vaše televizní začátky sahají do roku 1967. Mm-hmm.

0: Jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubež za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukrt mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
1: Takže z kraje jste se ocitla po boku Eduarda Hrubeše. Mm-hmm. Je pravda, že jste do televize přišla s krátkými vlasy?
0: Ano. Já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhávala.
1: Jak dál se vaše sympatická konzervativnost projevuje?
0: No už vlastně tím, co jsem říkala, že nemám moc ráda novoty, nejsem příliš naladěná na moderní techniku, trošku je to pro mě španělská vesnice a mám ráda svůj řád, svůj pořádek, nemám ráda novoty.
1: Tady v rozhlase, když přijde nějaký nováček, anebo i ten ostřílený bard, chce-li něco zlepšovat, dá si takzvaný trestný poslech. Čili přeposlouchává své pořady, své výkony, aha, což vůbec není příjemné slyšet vlastní hlas. A teď mě zajímá, jestli jste si i vy ukládala trestné asi projekce v televizi a jestli se v těch počátcích našel nějaký moment nebo něco, co bychom třeba mohli nazvat i kamenem úrazu. Co jste se snažila na svém projevu změnit, zlepšit, vycizelovat? Něco, co se vám na té Saskyi na obrazovce neúplně pozdávalo a líbilo? A věřím, že to s odstupem let už může zůstat odkryto.
0: No, víte, tenkrát nebyla možnost, abychom si třeba natočený pořad přehráli, jako je to dneska. Ale právě naopak, teď s odstupem času, když někdy vidím starý reprizovaný pořad, kdy jsem účinkovala jako mladá holka, tak prostě tam ty chyby vidím. Samozřejmě od té doby se člověk vyvíjí nějak i profesně. Tak to jo, to vidím a vůbec se na sebe nerada dívám, ale někdy jsem nucena se dívat třeba na kalendárium, protože my to vlastně vidíme v takové té syrové podobě, ale to zkompletování, všechny takové ty zábavné prvky a tak dále, ty se dodávají ve střižně, takže já se na to musím dívat ze studijních důvodů. Samozřejmě, že vidím chyby, tady ten důraz se mi nelíbil, tady to, ale to je dobrý, to je vlastně taková škola pořád profesní. Já jsem hrozně ráda, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatelé, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
1: A přiznejte se, došlo i na nějaké individuální zkoušky před zrcadlem?
0: Nikdy. Já prostě žasnu, když někdo říká, no a já si to doma cvičím. Já jsem vždycky byla pro přirozenost, ale aby si někdo nacvičoval pohyby, budu se takhle tvářit, to je umělé. Jakmile mi někdo řekne, že nějaká profesorka učila začátečnici moderátorku před zrcadlem si dělat gesta, no tak říkám, no to je špatná cesta.
1: A představovala jste si za kamerou konkrétní lidi, tváře, pomáhalo vám tohle?
0: Jedině, když třeba při večerníčku jsem viděla svého syna. Jinak ani ne, ale my jsme měli tu možnost, že jsme jezdili na různé besedy a jezdili jsme z pořady a tak dále a tam bylo živé publikum. Takže já jsem si to živé publikum vlastně dovedla vždycky představit.
1: Svého už zmíněného manžela, jediného dosavadního režiséra Petra Obdržálka, jste poznala právě v televizi. Čím si vás získal jako mužský?
0: No, to bylo takové velice zajímavé, protože já jsem v tu dobu byla zamilovaná úplně do někoho.

0: jiného. Přiznám se, že to byl tedy Francouz. A on byl takový dobyvatel. Najednou zjistil, že já o něj nejevím zájem. O to více samozřejmě snažil. A pak už to byl asi osud. No, tak pak to zajiskřilo, ale ne hned.
1: A jak se snažil?
0: No tak různě mi zval. Říkal, víte, já bych potřeboval vědět něco o té redakci, kde nastupuji, já bych vás pozval teďko na vínečko, že bychom to probrali. No velice teda, jako to bral šikovně, jo.
1: Co byly vaše společné záliby tehdy? A zajímá mě, jestli zůstaly dodnes společnými zálibami.
0: Určitě profese. A vzhledem k tomu, že my i spolupracujeme, i když musím předeslat jednu věc, když nastoupil do redakce, tak já jsem vlastně musela z té redakce odejít, protože tenkrát vůbec nebylo možné, aby dva manžele pracovali na jednom pracovišti. Takže já jsem začínala jako moderátorka a posléze jsem přišla jako programová hlasatelka do hlavní redakce programu a pak zase jsem se stala tou moderátorkou. Jako je zajímavý oblouk profesní. No, takže samozřejmě profese, my se o tom, o té profesi nebo vůbec o tom natáčení, které děláme, třeba konkrétně o kalendáru, bavíme doma, vymýšlíme a tak dále. Ale jinak také máme společnou vášeň a to je cestování, i když teď vzhledem k věku a taky k občasným zdravotním potížím už je to horší, ale rádi jsme cestovali.
1: A co byl váš nejkrásnější cestovatelský cíl?
0: Asi nejdále jsem byla na Kubě. Mně se strašně ta Kuba líbila tím, že lidé byli nesmírně otevření. Víte, to bylo úžasné. My jsme šli po ulici a tam prostě každý v zastrčeným dvorku hráli, byli veselí, prostě naprosto nespoutaní a pojďte si s náma, pojďte si přisednout, pojďte s náma zpívat. Prostě taková otevřenost, to bohužel v Česku neznám.
1: Takže zarezonovala ta vaše jižanská část
0: Nitra. Asi ano.
1: Co váš chlapeček, ten hodný Péťa, kterého jsme tady už opivovali, jak se tvářil na to, že rodiče mají poměrně nestandardní profesi? Vnímal to s nějakými rozpaky, radostí?
0: Vůbec ne, úplně normálně, ale stalo se mi kolikrát, protože jsem ho neměla kam dát, tak se mnou třeba sloužil ve službě a dneska už jako je to jinak, ale dole byl takový bife, tak občas odběhnul si něco koupit a několikrát se mi stalo, že mi volali z produkce a říkali, on se přiznal, paní Saskio, že je váš syn, víte, nám by se strašně hodil do filmu. Já jsem nikdy nechtěla, aby v něčem hrál nebo aby se zúčastnil této profese. No ale nakonec to dopadlo tak, že skutečně on hrál v několika filmech, ale vybrali si ho, aniž věděli tedy, že je to můj syn, ale on byl takový docela pohledný chlapeček a docela měl i talent, takže vím, že někteří režiséři mu radili, aby studoval herectví na DAMU, ale on je takovej plachej a není vůbec extrovert. Takže ne, nechtěl.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je moderátorka, někdejší hlasatelka, paní Saskia Burešová. Našel se někdo, kdo vám řekl dost podstatného k hlasatelské profesi, kdo vás, řekněme, zasvětil do tajů toho řemesla?
1: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu. Jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
0: Dovolila jste si, paní Saskio, někdy na obrazovce nějakou drobonkou rošťárničku, nějaký třeba skrytý vzkaz svým blízkým nebo jinotaj, něco, co se dalo přes všechny limity a sevření té doby vymyslet pro radost sebe i druhých?
1: Ono to ani nešlo, upřímně řečeno. Ani jsme si to nemohli dovolit.
0: Vy ani váš manžel jste nebyli členy strany.
1: Ne.
0: Znamenalo to pro vás nějaká omezení nebo nějaké nemilé důsledky?
1: Mělo to milé důsledky.
0: Povídejte.
1: Protože my jsme ty texty dostávali od redakcí, na Vánoce jsme si je mohli nějakým způsobem upravovat, dokonce i psát, ale samozřejmě museli být zkontrolovány, dokonce generálním ředitelem. Ale pak byly prostě dny, kdy se třeba oslavovalo, já nevím, nějaké výročí vzniku KSČ, nebo zemřel Leonid Brežněv a tak dále. A tyto dny museli sloužit jenom straníci. To jsme dostávali takové texty, tam byly dvě červené čáry a opravdu to jako nestraník nesměl hlásit. Upřímně řečeno, já jsem byla strašně ráda. Ale mělo to ty nevýhody zase, že třeba když jsme měli jet reprezentovat v naší televizi do zahraničí, tak samozřejmě to dostávali pouze straníci. Ale mě to vůbec nechybělo.
0: V jakém předstihu jste ty texty dostávali? Mohli jste chodit připraveni už z domova?
1: Ne, my jsme ty texty dostávali ten den, takže o to bylo horší, protože museli jsme mít takzvanou krátkodobou paměť. My jsme museli do sebe vstřebat ten text a měli jsme jich samozřejmě mnoho za večer. To nebylo tak, že jsme nastoupili třeba ve 4 hodiny a naučili jsme si 3 texty. My jsme každý pořad museli odhlašovat a těch pořadů třeba do 1 do rána nebo do 4 do rána, když jsem sloužila Silvestra, tak tě třeba bylo 15. Některé byly dlouhé, když byl týden televizní tvorby, tak jsme dostávali prostě takovýhle dlouhý texty. A to jsme se museli všechno naučit.
0: Měla jste nějaké mnemotechnické pomůcky, nebo jak jste to nadrtila?
1: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Které dny z roku jste sloužila opravdu ráda? Byly takové?
1: No samozřejmě. Třeba Štědrý večer jsem sloužila několikrát, ale ne často. Většinou to sloužily kolegyně bezdětné. Ale snad po každé, já už nevím, kolikrát jsem tu službu neměla, byl Boží hod. A to byla velmi stresující služba, i když krásná, protože byla jedna televize a byly pouze 2 programy. Nehrály divadla, nebo někdy jenom, že v kina nehrála, všichni seděli doma u televizních obrazovek, už měli ty dárečky rozdané, takže v pohodě u kafíčka, u toho cukroví a ty sledovali ty pohádky. A věděla jsem, že ta sledovanost je teda mimořádná, takže o to větší samozřejmě byl stres a zodpovědnost, ale zase to byla služba krásná, protože nám ušili na to nádherné šaty, které nám neříkali pane, my jsme je museli vracet samozřejmě, ale víte, mělo to takovou tu slavnostní atmosféru a bylo to všechno živé.
0: A pak z toho vyrostla velká přízeň a zájem diváků, které někdy nabrali rozměrů milých, hřejivých, roztomilých a někdy možná až trošku zatěžujících.
1: Ano. Ty projevy přízně, ty byly milé, ale pak taky byly projevy trošku obtěžující, když vás někdo pronásledoval až do bytu a čekal na vás a spal vám do schránky květiny, nebo dopisy jsme dostávali, byli taky lidé, kteří byli trošičku jako psychicky na tom špatně, takže měli představu, že si mě musí vzít a tak dále, to už naštěstí nehrozí. No ale převažovaly samozřejmě ty kladné ohlasy.
0: A který si vybavujete Čím vás někteří diváci opravdu potěšili, zahřáli, když jste si říkala, žiju v krásné zemi?
1: No, třeba napsala stará paní, že díky mně není osamělá, že si se mnou povídá, že my jsme mluvili k divákům, že jo, a navíc každý ten pořad se ohlašoval, odlašoval, do toho jsme mohli dát takový nějaký ten osobnostní prvek, tak ona měla pocit, že když si pustí tu televizi, takže vlastně není osamělá. To se mně líbilo, jsem si říkala, tak jako přece jenom ta naše práce má nějakou odezvu, má nějaký smysl. A nebo se mi třeba stalo, když jsem v tramvaji, ještě prosím, nebyla jsem v těchto letech, byla jsem mnohem mladší, jsem stála, takový mladší pán i hned vyskočil a říkal, prosím, sedněte si. A mě to velmi zarazilo, protože jsem si říkala, no tak ježišmarja, ještě nejsem tak stará, ale nicméně jsem říkala, opravdu to myslíte vážně? On říkal, ale to je pouze z úcty, takže to mě potěšilo.
0: Hezka. Byla jste to právě vy, kdo 1. ledna 1993 vítal občany nově vzniklé České republiky a mnozí tehdy nacházeli ve vašem hlase dojetí. Bylo tam skutečně?
1: No, abych se upřímně přiznala. Částečně bylo, ale částečně to byla taky veliká tréma, protože já jsem měla, o tom jsem se vlastně nezmínila, nejenom ty služby na Boží hod, ale asi 80% Silvestru. Někdo prostě měl pocit, že jsem silvestrovský typ, takže jsem neustále sloužila Silvestra a všechno se samozřejmě vysílalo živě. A ten den, kdy jsem nastoupila asi v 16 hodin do služby, tak jsem měla krásně připravený texty, zpracovaný, pokud šlo svátky, tak jsme měli možnost den předtím si ty texty vyzvednout od redakcí a zpracovat sami. Takže jsem nic zlého netušila. O půlnoci myslím, že měl mluvit pan Klaus, takže jsem si říkala, tak to je v pohodě, do té doby ty mý textičky a to všechno zvládnu, no ale asi v 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku, no mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, žešmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4, no byla to taková, já tomu říkám myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní. No a přinesli mi tenhle text, abych se to naučila. Mezi tím už jsem samozřejmě se připravovala na další, protože vždycky po hodině jsem odhlašovala, ohlašovala. Takže jsem měla strašnou trému, ale učila jsem se opravdu velice pilně tento text, jenomže problém byl v tom, že mě neustále volali a říkali, prosím vás, my tam máme ještě několik změn. Takže třetí odstavec zleva. A teď já jsem v tom měla takový škrtance. Nejenom se to naučit nazpaměť, ale vůbec se v tom vyznat byl problém. No, zkrátím to. Pamatuju si, že se mi snad třásly i kolena. Byla jsem trochu dojatá tréma, ono se to všechno tak jako smísilo a ten výsledek byl, že jsem někde potom četla, že i Saskia Budyšová byla dojatá z toho, jak rozdělovala republiku o půlnoci a ještě to šlo na obou programech. Prostě nevyhnul se mi ten divák, jo, nemoh. Byl to nervák, ale ráda na to vzpomínám.
0: A podíváte se na to někdy zpětně?
1: Představte si, že loni, to bylo výročí, přijeli za mnou z televizních novin nebo z Událostí, že? A říkali, my vám to teďko pustíme, ten váš projev a buďte tak hodná, řekněte k tomu několik slov. Takže já jsem to viděla poprvé loni.
0: Vy jste z hlasatelny odešla ještě předtím, než se z hlasateli oficiálně rozloučila Česká televize. Proč?
1: Protože někdo vymyslel, že hlasatel bude sloužit v takových týdenních cyklech. Dříve to bylo velice pestré. Jeden den byl, já nevím, Hemala, druhý den Tomsová, třetí den Redková, tak jsme se různě střídali. A teď někdo vymyslel, že celý týden od pondělí furt bude ten jeden hlasatel. To je jako kdyby vám pořád servírovali svíčkovou, tak za chvíli ta svíčková vám přestane chutnat, jo? Navíc jako každý má nějaký osobitý projev. A když ho budete pořád poslouchat, tak se vám ten člověk za chvilku znechutí. No nicméně si to prosadili, ale vzhledem k tomu, že já jsem tenkrát moderovala 3 pořady, tak jsem pochopila, že si musím vybrat. Buď to teda pokračovat v této profesi, anebo být moderátorka, protože žádná produkce nebude podle vás zařizovat natáčecí dny. Já se musím přizpůsobit. Takže mě nezbylo nic jiného, než jsem poprosila, že bych jako tuto profesi dělala dále, ale jenom externě. Bylo mi vyhověno, všechno akceptovalo. A já jsem tím pádem odešla z tohoto programového oddělení a pak už jsem teda byla pouze moderátorka. Ale nelituju toho.
0: A když byla ta poslední hlasatelská služba, nebylo vaše srdíčko posmutnělé?
1: Byl to takový zvláštní pocit, ale vzhledem k tomu, že už jsem byla pevně rozhodnutá, tak jsem to brala sportovně.
0: Vy dnes s kolegy Alexandrem Hemalou a Marií Tomsovou jezdíte po vlastech českých s pořadem Hlasatelé v akci. Ten kontakt s diváky pro vás musí být příjemný, věřím tomu. Prozradíte aspoň jednu perličku z těch, kterými je tam zahrnujete. Já vím, že je to pro ty, kteří přijdou do sálu, ale tak jednu jedinou.
1: Já se nechci opakovat, já mám pocit, že už jsem to říkala. Vždycky pomlouváme nějakého kolegu, nebo vzájemně se pomlouváme a vyprávíme tam prostě divákům veselé historky z natáčení. Že? Oni to rádi poslouchají, většinou jsou to ještě pamětníci. A já už jsem tuhle historku sice někde říkala, ale vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, levá tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: A byly vedle těch veselých historek z natáčení i nějaké, nevím jestli smutné, ale třeba závažné?
1: No, tak do jisté míry závažné, ano, protože to bylo během sametové revoluce, kdy ta televize několikrát byla teda ohrožena tím, že jsme dostávali anonymní telefonáty, že v té budově je bomba. Takže ze začátku jsme to nebrali moc vážně, ale pak, když se situace přiostřila, tak jsme pochopili, že situace opravdu vážná je. A když nás začali evakuovat, všichni, prosím vás, dolů z budovy, ven, tak jsme trošku měli strach, to se přiznám. No naštěstí už je to dávno pryč.
0: Vy se s kolegy potkáváte, přátelíte, víte o sobě. Jednou jste poznamenala takovou zajímavost, že ani vy, ani nikdo z vašich dalších kolegů v profesi hlasatel není rozvedený. Čemu to přičítáte?
1: No to je pravda. No nevím, asi jsme byli tak stmelující. Opravdu všichni mají dobré manželství a nikdo není rozvedený. Si to teď hlavě takhle probírá možná jedna výjimka, ale my jsme byli moc dobrý kolektiv. Vždycky se říká, že když je dámský kolektiv, že tam vždycky jsou nějaké nedobré vztahy, ale nemohu říct, my jsme se vlastně potřebovali. Protože když jsme si potřebovali vyměnit službu, tak vždycky ta, která kolegyně zaskočila, protože věděla, že zase až ona bude potřebovat, takže zase třeba jí vyhovím já. Takže my jsme si vlastně ani nekonkurovali. Měli jsme stejný počet služeb, každá měla takový okruh svých diváků. My jsme si pomáhali a musím říct, že jsme se snažili velice dobře i do dnešních dnů.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Saskia Burešová má svou charakteristickou tvář, polohu vyjadřování, vyzařování, profesionální laťku a důvěryhodnost. Tak mě zajímá, jestli jste někdy musela odmítnout profesní nabídky ve jménu zachování si těchto aspektů.
3: Takzvané své rovné páteře. No a víte, odmítnout to bylo velice obtížné, protože kdybych to odmítla, tak bych samozřejmě přišla i o tu svoji profesi. Muselo se to udělat velice, velice elegantně, takže vzpomínám si, že to bylo v roce 69, televize vysílala nějaký velký estrádní pořad pro střední skupinu sovětských vojsk, no a chtěli, abych to moderovala a já jsem nemohla říct, že to nechci dělat, ale měla jsem teda to štěstí, že jsem se znala velmi dobře s šéfredaktorem a tomu jsem to úplně upřímně a otevřeně řekla, ten svůj pocit, že by to prostě nebylo dobrý, že se nestotožňuji. Vzhledem k tomu, že to byl přátelsky naladěný člověk, tak jsem věděla, že jemu se mohu svěřit a on mi tenkrát řekl, tebe může zachránit jedině Jiřina Švorcová. A ona to naštěstí Jiřina Švorcová vzala. Takže vlastně mě tím i pomohla.
2: A takových věcí bylo víc, vy o nich nechcete příliš hovořit, ano. Ale musíme to dodat, že ta hlasatelská profese a konferenciérská sebou nesla lecjaká úskalí.
3: Úskalí, ano, ale měli jsme jednu výhodu, my jsme byli programoví hlasatelé, takže my jsme vlastně nemuseli říkat žádné vážné politické texty. Tohle byl pořad, který byl mimo profesi hlasatelky.
2: V roce 1992 jste začala uvádět své kalendárium,
3: ano.
2: To je opravdu váš pořad. Společně už píšete dlouhou historii.
3: Neděli nikdy, co neděli. Jako to je,
2: nikdy jste už nepocítila únavu?
3: Únavu jsem nepocítila, ale musím říct, že jsem byla mnohdy ve velmi prekérních situacích a kolikrát jsem je prosila, když jsem měla třeba vysokou horečku, zlomenou ruku, zlomenou nohu, tak jsem říkala, prosím vás, ať někdo zaskočí, ale nechtěli to slyšet. Musela jsem vždycky nějakým způsobem nastoupit, zapřít se a nikdo to nesměl poznat. I když jsem tu ruku měla v ortéze a zaklíněnou, tak jsem říkala, to musím nějakým způsobem vysvětlit. Takže na konci pořadu jsem říkala, a buďte hodně opatrní, venku je náledí, ať nedopadnete jako já.
2: Hovoříte o lecjakých tělesných partiích, o hlase ovšem nikoli, nezradil vás nikdy?
3: Jednou jsem měla chrapot velikánsky, taky jsem se bála, jak z toho vybruslím, ale nasadila jsem všechny možné léky a domácí rady a tak dále a dostala jsem se z toho.
2: Vy máte velmi charakteristický hlas, hladivý, znělý. Já musím říct, že i moje děti, když jsme teď sledovali kalendárium, zpozorněli a tuhle kvalitu si velmi uvědomili. Nechtěla jste se někdy o své poznatky z profese, nejenom o tom hlasu, ale i o celkovém vystupování dělit se studenty?
3: Nebyli to studenti, ale byli to zaměstnanci určitého podniku. Snažila jsem je uvést do toho světa retoriky, ale že bych přímo chtěla vyučovat, tak to ne.
2: A zasteskne se vám někdy po čase, kdy do televize na obrazovku mohli vstupovat opravdu pouze výsostní profesionálové?
3: Ano, to velmi často, když slyším ty nedostatky. A velmi mi mrzí, že se na to nedbá. Ona je to určitá norma i pro toho diváka, i pro ty děti. Když slyší, jak člověk mluví, když mluví správně, tak je to hezké, to je pohlazení po duši. A já tam ty chyby prostě často slyším, jo. Ale je to škoda.
2: V kalendáři se potkáváte, už jsme to říkali, s vaším manželem, který režíruje. Vy jste se poznali už jako rovnocenní profesionálové, to ale nic nemění na tom, že jste se nemohli navzájem pracovně ovlivňovat. Tak by mě zajímalo, když se zamyslíte, čím jste se obohatili, co jste rozvinuli, vychytali, vylepšili tímto pracovním partnerstvím.
3: Já naprosto mého manžela jako režiséra respektuji, což je důležité.
2: Posloucháte?
3: Takže poslouchám na place. Doma je to třeba popačně, jo. Doufám, že neposlouchá. Ale na place ano, je to autorita. Ještě navíc má pravdu, jo. Takže mi třeba říkal, proč se tváříš tak smutně, tady přidej, tady uber, jo. Prostě profesně, že mě jako vede, to je dobrý. Dovede mě třeba říct, tady si udělala chybu, nebo tady ten přízvuk je špatně a tak dál. No a pokud jde třeba o nějaký zase vychytávky, tak já mám taky určitý nápady, takže když on třeba vymýšlí takové roztomilosti při tom, aby to nebylo vyloženě jenom takové poučné a pouze vzdělávací, tak třeba mi taky něco napadne.
2: A kde prosím vymyslel to posezení na basketbal? Novém koši.
3: No manžel.
2: A jsou někdy nápady, které mu i doma diskrétně zavrhnete?
3: Ano, někdy se o to i přeme. Ale teď je důležitý, kdo zvítězí, no.
2: Tak co jste mu zamítla?
3: Co jsem mu zamítla, to už si nespomínám, ale určitě toho bylo víc. A zase naopak, jako třeba přijdu s nápadem a mu řekne, to jako nezlob se, tohle ne.
2: Ten magazín je plný poutavých informací. Uvíznou vám v paměti ty nejpůsobivější z nich i po natáčení? Snažíte se o to?
3: I když se nesnažím uvíznout, ne všechny, ale uvíznout, takže kolikrát, když jsem se tak nějak teoreticky zúčastňovala takových těch vědomostních soutěží, já se zkouším vždycky, dokonce si někdy i natočím AZ kvíz a to bych byla ve věci, tak někdy si říkám, ježiš, já bych se snad i mohla zúčastnit.
2: A jak dál si trénujete paměť a ty intelektuální dovednosti a kapacity? Máte
3: no právě křížovky, ano, snažím se pořád ten mozek nějakým způsobem zaměstnávat a říkám, právě ty vědomostní soutěže úplně miluju.
2: Stálo vás to, paní Saskyho, hodně úsilí udržet se tak dlouhou dobu na špičce v tom televizním prostředí, které bývá dravé, které bývá složité na vztahy, na tu kondici profesní? A nebo to spíš přičítáte té štěstěně, která samozřejmě přeje připravený?
3: Jestli to nazýváte štěstěna, tak asi ta štěstěna hrála roli, protože já vůbec nemám pocit, že bych se někdy o něco drala. Já jsem se nikdy o nic neprosila, nikomu jsem nevolala a nejsem průbojný typ. Takže jsem si kolikrát říkala, že to je vlastně zvláštní, že já ještě takhle funguju. Nebo že jsem vůbec takhle fungovala.
2: A vy to nenazýváte štěstěnou?
3: Asi ano. Ano.

0: Paní Saskio Burešová, vy také náruživě zahradničíte. Kdy vás to chytlo?
1: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
0: A co pak se všemi těmi bylinkami, plodinami, ovocem, zeleninou, co
1: no to
0: pak
1: jsem zavařovala samozřejmě. Dělala jsem si svoje zavařeniny, nakládala jsem okurky, no prostě úplná hospodyně, ortodoxní hospodyně.
0: A pak to všechno přistane na stole, rodina se může umlsat, ocení vaši kuchyni?
1: Určitě. Ale co je zvláštní, ono to taky musí být trochu v genech, protože nikdy jsem syna třeba nevedla k tomu, aby se věnoval zahrádce nebo pěstoval si květiny a stromečky. A on vlastně od malička si vždycky kupoval semínka a stromečky si sázel, malinké jehličina. No tak to asi je v genech.
0: Máte jednoho syna, od něj dvě vnučky. Mm-hmm. Co je hezké na tom 13. být babičkou?
1: Nádherný, protože jsem měla chlapečka a teď zase víte, to je úplně jiný rozměr ty holčičky, jo? Ty jsou zase úplně jiný, tak je miluju samozřejmě.
0: Co s nimi ráda podnikáte?
1: Chodíme do divadla, pečeme cukroví na Vánoce, chodíme na procházky, mám je v letě na chloupce vždycky, takže tam hospodaříme společně, no je to hrozně milý a člověk nějak omládne, když má prostě kolem sebe tolik mladých lidí.
0: A co po vás podědili? Mají třeba tu kultivovanou dikci, mají vášeň pro divadlo, chodíte tam jako návštěvnice, to říkáte,
1: ano,
0: ale
1: ano.
0: Co ty herecké sklony, jsou tam někde?
1: Nejsou bohužel, nejsou, protože jsou obě dvě, bych řekla, takový introvertní, ta starší je takový studijní typ, teď je na gymnáziu a obávám se, nebo jsem tomu teda ráda, že se bude asi věnovat úplně jinému oboru.
0: Co to bude?
1: No původně chtěla studovat medicínu a znáte to, v 15 letech ty mladí lidi ještě tak tápou, takže ještě není vyhraněná, ale určitě to bude něco správného.
0: Necítíte se někdy spíš tak někde uvnitř jako jejich maminka?
1: Určitě.
0: S tou svou mladou duší?
1: Ano, já se tak cítím, protože říkám, to tělíčko sice chátra, ale duše je stále mladá a hrozně mě potěšil na Sicílii, když jsme byli na Taormíně, když jsem byla teda s tou starší, s tou Ájuškou, tak jsme byli v takovém obchodě s klobouky, když mluvíte o té mamince, a tam byl takový šarmantní starý Ital a teď já si šoupla takový ten obrovský širák na hlavu a jsem se ptala do zrcadla a on tak ke mně přišel, povídá krásné a té vnučce povídá, mamince to tak sluší. Já se říká, pardon, já jsem grandmother.
0: Počkejte,
1: a on řekl, to není možné.
0: Vy jste to řekla anglicky?
1: Ano.
0: Vy žena se čtvrtinovou italskou krví, no nehovoříte v Itálii italsky. Vy jste prý dost pověrčivá, jak se to projevuje?
1: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině, takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít a takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
0: Máte doma nějaké rituály? Nebo co byste vnímala jako opravdu hezké zvyky, návyky, které si doma hýčkáte, třeba už od generace svých rodičů?
1: No, takové štědrovečerní zvyky. Třeba my svazujeme stůl, ty nohy od stolu, velikánskou mašlí proto, abychom v tom příštím roce se zase všichni sešli. No a samozřejmě pak dodržujeme takové ty běžné zvyky, že na nový rok musí být čočka, aby byly peníze a o půlnoci rypáček prasečí, že jo, aby se dařilo v podnikání. A pokud jde o třeba adventní věnec, tak by tam měla převažovat vždycky fialová barva, protože ta fialová je barva pokání.
0: A máte nějaké rituály i v práci? Nějaké návyky, bez kterých se neobejdete před tím, než jdete před kameru nebo na pódium?
1: Nemám. Nespomínám si, že bych měla nějaké zvláštní návyky. Nemám. Vždycky nějak se prostě sklidnit, ale jakože bych třeba tahala sebou nějaký, já nevím, plyšový zvířátka, jo? Pozor, ale když jezdím do ciziny, tak jsem kdysi dostala od svého syna takového krásného plyšového sloníčka. Tak toho si vždycky pro štěstí beru. To ano. To asi, abych nespadla z letadlem.
0: Milá paní Saskio, budeme se loučit a já bych samozřejmě ráda požádala ve finále našeho setkání o některý z těch vašich oblíbených citátů, kterými nás obdarováváte skrze televizní obrazovku a které si díky své úžasné mentální kapacitě nosíte v hlavě.
1: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.
0: Děkujeme za něj, děkujeme za dnešní krásné setkání, ať jste nadále tak šťastná, usměvavá, zářivá pro sebe i pro nás všechny.
1: Děkuji, nashledanou. Nashledanou,
0: naším hostem byla paní Saskia Burešová.
2: I used to be your favorite drunk, good for one more laugh. Then we both ran out of luck, luck was all we ever had. You put on a uniform to fight the Civil War. You looked so good I didn't care what side you were fighting for. Wasn't all that easy when you up and walked away. But I'll save that little story for an

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Tak jste to, vážení, sami slyšeli. Hraj, kapelo, hraj. Napsal už před časem Blahoslav Smíšovský, netuše, že se to jednou bude krásně hodit rovnou na úvod pravidelné rozhlasové hodinky s dechovkou s názvem U muziky s Eduardem Hrubešem. Jen tak mimochodem, když jsem si v počítači zadal hledat Smíšovský, dozvěděl jsem se, že tento absolvent hudby a české literatury na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval v roce 61, pracuje také jako skladatel a píše hlavně pro větrné kapely. On to byl totiž překlad z holandštiny. Jinak právě vás přivítala krajanka Václava Hlaváčka se zpěváky Brigitou Hlaváčkovou, Alešem Bristejnem, Ivanou Törökovou a Jiřím Škvárou. Teď si dopřejeme tradiční, dá se tak už říci, úvodní rozcvičku PVT, tedy Polka Valčík Tango. Polku napsal na text Bohuslava Nádvorníka osobně Karel Waldauf. Jmenuje se Zpívá celá vesnice a s podporou Waldaufinky, kterou řídí Áda Školka, ji zpívají Miloslav Veselý a Jindřiška Novotná. Valčík má tentokrát v titulu jednu ze základních pedagogických zásad Strýčka Jedličky, neboť se jmenuje Kdo si hraje, nezlobí. Tak to alespoň určil textař Jaroslav Hájek a zhudebnil Antonín Pecha. Zpívá a hraje Vysočanka. A pokud jde o to tango, no řekněme skoro tango, Paul Lemberg to skutečně původně napsal jako tango opravdické, ale v této nahrávce Tři bílé břízy trošku připomínají rytmus polky. Ale proč ne? Muzika je to hezká. Text pohotově dodal Bohuslav Nádvorník, zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše a já vám přeju hezký poslech.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Následuje vám jistě očekávaná exkurze na Moravu. Jaká výhoda? Podotýkám, že nejsme nikterak odkázáni na dočasné omezení na D1, ba ani na okreskách. Navštívíme Stříbrňanku. Vojtěch Horký a Karel Blaha zaspívají valc Jiřího Vrány na text Václava Babuly Dům s malou zahradou. Pak si odskočíme za Moravěnkou. Jaroslav Fuxa s ní nastudoval a nahrál polku Františka Maňase na text Svatopluka Radešínského Já a ty. Můžete zatím klidně hádat, o čem pak to tak asi bude. Zpívají Jiří Helán a Květa Navrátilová. A naše třetí hudební exkurze bude platit Lácarance. Karol Porubský s ní natočil valčík Pavla Svobody a textařky Blanky Kaňové Kůty, kůty. Zpívají Pavel Kadrnka a Pavel Jech.

A teď zase honem, honem zpátky do Čech. Krajanka Václava Hlaváčka zpívá a hraje lidovou polku, tedy autor naprosto neznámý, Kominíček. A po ní šupsajdá česká muzika, kterou řídí Josef Charvát, dá k lepšímu valčík Karla Vacka, až se jednou potkáme. Zpívají Svatava Černá a Pavel Beneš.

A když vám teď, vážení, vyjmenuju pěveckou sekci, okamžitě poznáte i příslušnou kapelu. Ludvík Petr, Jana Mikulášová a Ilona Svobodová. Jan František Nýdl a textař Rudolf Špilar, Pivovarští koně. Známá polka a tu teď hraje Budvarka. No a po nich lidová Namluvil jsem si. Hrají a zpívají Babouci. A tím jsme se dostali až ke šťastnému konci dnešní hudební show. Na naše další setkání s větrnými kapelami se těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Džunglí i peklem. Zapomenutí Čechoslováci v bitvě o Filipíny.
1: Před sebou mám zažloutlý článek z novin. Je datovaný 17. května 1946, tedy rok po skončení druhé světové války v Evropě. Titulek článku: Čechoslováci bránili Batan. A podtitulek: Vojenský ataše amerického velvyslanectví odevzdal vyznamenání. V článku se uvádí:
0: Vláda Spojených států udělila vyznamenání Medal of Freedom československému občanu Arnoštu Morávkovi za jeho zásluhy v bitvě o Batán na Filipínách. Podle citace připojené k medaili projevil neobyčejné schopnosti a mimořádnou osobní statečnost při činech, které velmi pomohly hrdiným obráncům Batánu v době od 30. prosince 1941 do 9. dubna 1942. Při jedné příležitosti se mu podařilo s několika krajany proniknout zemí nikoho do Orany, kde se zúčastnili rozmontování rýžových mlýnů, jichž bylo naléhavě zapotřebí, a jejich dopravy zpět na Batán pod neustálou nepřátelskou palbou. Pomáhal pak při opětném postavení mlýnů, na nichž záviselo dodávání rýže vojsku po celou dobu hrdinného boje.
1: Zmíněný článek se pro mě stal jedním z mnoha vodítek při dalším pátrání. Článek a pak ještě jedna kniha. Její název: Slzy v temnotě, s podtitulem Batanský pochod smrti. Autory knihy jsou Michel Norman a Elizabeth Normanová. Pojďme tedy nyní odkrývat tajemství dvou mužů. Mužů, které semlela jako 10 000 dalších válka o Filipíny. Jeden Američan, druhý Čech. Prvnímu bylo tehdy v roce 1941 teprve 23 roku, druhému 50. Jejich jména: Ben Steele a Arnošt Morávek. Někdejší hunák dobytka z Montany a válečný dobrovolník. Vedle něho rodák z obce Lány na Svitavsku, světoběžník a posléze úctyhodný občan hlavního města Filipín, Manily. Citujeme z knihy Michela Normana a Elizabeth Normanové Slzy v temnotě.
0: Ben Steele žil odmala v borovém svahu u křišťálového pramene ve stínu Bull Mountains na montanské východní stráně. V 8 letech uměl jezdit na koni, zacházet s lasem a střílet. Na sklonku léta 1940 pracoval ještě jako táborový zásobovač na velké ovčí farmě. Ovšem už za pár měsíců, ve 22 letech, dobrovolně vstoupil do armádního leteckého sboru. Posléze byl odvelen na Filipíny, aby zde bojoval proti Japoncům.
1: Co se týče Arnošta Morávka, který se narodil 31. prosince 1886, vyrůstal jako obyčejný venkovský kluk. Žádná práce mu nebyla cizí. Zřejmě měl i sklony pro dobrodružství, jinak by se asi těžko vydal do světa. Není tomu tak dávno, kdy vnuk Arnošta Morávka, inženýr Vlastimil Šipl, napsal také na základě unikátních informací, které vypátrala jeho dcera Andrea žijící trvale ve Spojených státech amerických, obsáhlou stať nejenom o svém dědečkovi, ale rovněž o tehdejších událostech na Filipínách. V jeho stati můžeme o Arnoštu Morávkovi číst.
0: Do světa se dostal jako obchodní zástupce postupně několika obchodních firem, škodových závodů v Plzni, Omnipolu a firmy Baťa. Procestoval Evropu, Asii i Dálný východ. V Indii se seznámil se svou pozdější manželkou, Angličankou Emily Fitzgerald Wadhams. V roce 1923 se nakonec usadili v Manile.
1: Jak mi vnuk Arnošta Morávka při našem osobním setkání řekl, v Manile tehdy nebyl jeho dědeček, co by Čech, zdaleka sám.
2: Ano, tam byla skupina Čechoslováků, byli to úředníci a obchodníci právě a zástupci firmy Baťa, který se združili v nějakým krajánským spolku kolem československého honorálního konzulátu. A ten spolek právě u Černa vedl v roce 1941, tehdy 50 letý můj děda Arnošt Morávek, A v době, kdy vypukla válka, vlastně on už 18 let žil v Manile, takže znal tamní poměry, znal zvyky, znal všechno. Tam tedy žili společně s manželkou Emily Fitzgerald. Byl tam jako dobře vážený a situovaný obchodník.
1: Dodejme, že na konci 30. let pracoval Arnošt Morávek coby správce pražírny kávy. Klíčovým okamžikem pro naši komunitu Manile se staly mnichovské události v 38. roce. Posléze 15. březen 1939, kdy do naší země vstoupila nacistická vojska.
2: Již po obsazení Sudet německými vojáky v září 1938 a v březnu 1939 i celé České republiky, skupina těchto Čechoslováků odeslala do tým generálovi MacArthurovi, který nabídla své služby americké armádě.
1: Generál Douglas MacArthur odešel sice v roce 1937 do výslužby. Nicméně v době hrozby války v Tichomoří byl povolán zpět do služby, aby se záhy stal velitelem spojeneckých vojsk bojujících v Pacifiku. Na Filipínách měl za úkol připravit obranu proti japonskému útoku. Žádosti Čechoslováků generál vyhověl až po 7. prosinci 41. roku. To když Japonci napadli Pearl Harbor, což odstartovalo vstup Američanů do druhé světové války. Dlužno dodat, že Čechoslováci měli tehdy na výběr. Zásluhou statutu občanů protektorátu Čechy a Morava mohli zůstat neutrální a tím by se vyhnuli jakýmkoliv komplikacím s Japonci, kteří byli spojenci nacistického Německa. Místo toho se ale dobrovolně vydali na cestu, která jim mohla přinést strádání a také smrt. Čechoslováků, kteří se tenkrát přihlásili do americké armády, bylo tehdy v Manile 14. Inženýr Vlastimil Šipl ve své stati uvedl.
0: Dne 29. prosince 1941 kontaktoval Čechoslováky vojenský ataše plukovník Michael A. Quinn a povolal je na základě jejich předchozí žádosti do služby. Byli odvezeni na poloostrov Batán, kde složili přísahu věrnosti Spojeným státům americkým. Dostali osobní průkazy dokazující, že jsou civilními zaměstnanci americké armády, neoznačené uniformy, odtahová vozidla a byli rozděleni do tří skupin.
1: Přestože generál MacArthur ujišťoval ještě těsně před válkou ministerstvo války, že Filipiny bude v případě nutnosti bránit na 200 000 vojáků, na začátku války měl generál k dispozici pouze polovinu mužů ze slibovaného množství. Knize Slzy v temnotě se píše.
0: Kromě toho se armáda MacArthura skládala z peruti neprověřených bombardérů B-17 a jejich neskušených pozemních týmů, z malé posádky ožralých vagabundů, jak se americkým vojákům v tropech někdy říkalo, 10 000 filipínských zvědů a 80 000 záložníků filipínské armády v teniskách a kokosových helmách. Těmto vojákům v předvečer války vydal Douglas MacArthur následující rozkaz. S nepřítelem se střetneme na pobřeží, zastavíme ho za každou cenu. O ústupu nemůže být řečí.
1: Je 21. prosinec 1941. Břehům Filipín připlouvá na 80 japonských dopravních lodí. Časně ráno 22. prosince spouštějí Japonci na vodu vyloďovací čluny. V knize Slzy v temnotě můžeme číst.
0: Většina útočníků se vylodila, aniž by museli vypálit jedinou ránu. Přistáli u nestřežených písečných pásů a okamžitě se připravili k přesunu do vnitrozemí. V půli dopoledne měli už Japonci na filipínské půdě tisíce mužů a začínali tlačit směrem k centrální pláni.
1: Ben Steele sloužil právě na filipínské letecké základně Clark Field. Už v první fázi války dokázali Japonci zničit takřka celé zdejší americké letectvo. Ben Steele pak a s ním tisíce dalších amerických a filipínských vojáků panicky ustupovali před drtivými japonskými kleštěmi. Cesty byly zacpané pěšími, ale zejména také spoustou nákladňáků, tanků, včetně nejrůznějších civilních vozů. Tohle všechno bylo snadnou kořistí pro japonské letectvo. A jaká tehdy byla úloha 14 Čechoslováků v čele s 50-letým Arnoštem Morávkem? Jeho vnuk, inženýr Vlastimil Šipl, mi vyprávěl.
2: Oni potom v té fázi, kdy tedy přijel svých řad americká armáda jako dobrovolníky, tak oni dojišťovali ty volné trasy po bombardování japonských letadel, aby byly vždycky volné pro přestupy amerických vojsk. To bylo velmi důležité pro Američany, protože ty Japonci prostě bombardovali téměř neustále.
1: Jinými slovy, Čechoslováci měli za úkol udržovat průchodnost zásobovacích tras v džungli. Pracovali takřka neustále pod bombami. Inženýr Vlastimil Šipl cituje ve své stati také výrok plukovníka Michela Queena. Ve zprávě napsané v roce 1946 uvedl:
0: oddanost Čechoslováků ve službě pro Spojené státy americké a práce, kterou odvedli v tak nebezpečných podmínkách, byla nevídaná.
1: Špatně vycvičení vojáci ustupovali před japonskou přesilou. Dne 31. prosince 1941 se většina filipínsko-amerických vojsk stačila přemístit na poloostrov Batan a Homa. Vojákům však bylo jasné, že se tu bez posil dlouho neudrží. Velkým problémem se kromě jiného stalo zásobování vojáků. Arnošt Morávek, který byl velitelem skupiny Čechoslováku, přišel s odvážným nápadem. Už o tom byla řeč v úvodu. Opět vypráví inženýr Vlastimil Šipl.
2: Vlastně v době, kdy už Japonci obsazovali poloostrov Batan a tam proti sobě stály japonský a americký jednotky, zásobování těch jednotek prostě vázlo. Američani zjistili, že vlastně nedaleko ty linii Japonců, že jsou dva mlýny na rýži, a tak po nějaké diskuzi prostě Morávek navrhl, že by s nějakým komandem se pokusil ty mlýny dostat na tu stranu Američanů, což teda se jim podařilo, po 36 hodinách se vrátili, přestože celou dobu byli pod palbou, tak Japoncům pod nosem zdemontovali ty mlýny a převezli na americkou stranu, čímž významným způsobem pomohli americké armádě vlastně v problémy se zásobování.
1: Tuto akci po válce popsal vzpomínaný plukovník Michel Queen. Popsal riskantní akci sedmi Čechoslováků, kteří pod vedením Arnošta Morávka pronikli na území nikoho do oblasti Orani těsně před japonskou frontou. Michel Queen uvedl:
0: sám jsem nevěřil, že se z této akce vrátí, ale když se všichni vrátili po 36 hodinách živí, byl to zázrak. Otevřel jsem láhev staré whisky, kterou jsem schovával pro speciální příležitost.
1: Uchovala se jména účastníků této akce. Kromě Arnošta Morávka to byli Josef Břoch, Pavel Fuchs, bratři Leo a Bedřich Hermanovi, Fred Lenk a Otto Hirsch. Všichni byli později oceněni nejvyšším vyznamenáním, které tehdy mohli civilisté dostat. Medaili Freedom. A co v této době dělal Ben Steele? Patřil mezi vojáky, kteří se zbraní v ruce bránili Batan, poloostrov, kterém autoři knihy Slzy v temnotě Michel Norman a Elizabeth Normanová charakterizovali takto.
0: Poloostrov Batán, jenž připomíná tlustý palec o délce 48 a šířce 24 kilometrů, leží mezi Manilským zálivem a Jihočínským mořem. Jeho středem se táhne řada hor, přerušená pouze jedním širokým průsmykem, který prochází z pobřeží na pobřeží přes zúženou část poloostrova.
1: Bojovalo se na planinách, také ale v džungli. Tam, kde vlhkost neklesala pod 70%, a kde teploty přesahovaly 38 stupňů. Muži si to připadali jako ve skloníku. Mezi vojáky řádila malárie, také úplavice. Byli hladoví. V dubnu 1942 už byla situace neúnosná. Přibývalo mrtvých a také zajatců. 9. dubna 1942 rozšířil řady zajatců také Ben Steele. Knize Slzy v temnotě si můžeme přečíst o prvních okamžicích Benova zajetí. To když vyčerpaní zajatci byli nuceni nést japonským vojákům těžké vaky. Každý z nich vážil 30 i více kilogramů.
0: Američané je nemohli unést a začali klopítat. Hajaku, hajaku, pospěšte si, volali vojáci a rýpali do nich bodáky a pažbami pušek. Pro muže, jejichž svaly dávno ochably pod výživou, to byla zdrcující váha. Ach bože, vzdychal Ben Steele pod vousy, to jsou muka. Tak jako několik dalších kamarádů se po chvíli zhroutil. Když vzhlédl, stál nad ním.

0: i Čechoslováků. Jan Břoch, Pavel Fuchs, Leo Herman, bratři Fred a Hubert Lenkovi a pak ještě také pan Šmelkes. Morávkovi a zbývajícím Čechoslovákům se podařilo uprchnout. Díky kontaktům, které mezi domorodci měl, se Arnoštu Morávkovi podařilo sehnat bárku, aby s ní odpluli. Kromě Morávka to ještě byli Karl Aster, Frank Herman, Otto Hirsch, Jaroslav Hrdina, Josef Vařák, Tony Volný a ještě jeden Čechoslovák, příjmením Dančák. Inženýr Vlastimil Šipl upřesňuje.
1: Ta druhá skupina právě, tak těm se podařilo ještě se přeplavit na ostrov Corregidor, to byla pevnost ještě americká, tam se ještě asi měsíc vrátili Japoncům, ale nakonec byli taky zajmutí a dostali se do těch koncentračních táborů japonských, ve kterých teď něco lidé strádali.
0: Arnošt Morávek a jeho druzi padli do zajetí 8. května 1942. Vlastimil Šipl ve své stati píše.
2: Poté byli společně s americkými zajatci vedeni pod bodáky Japonců do věznice Bilibid v potupném pochodu vítězství Manilou, který byl psychologickou i faktickou demonstrací japonské nadvlády nad Američany. Arnošt Morávek byl dle očitého svědectví jedním z těch, kteří již nemohli chodit, upadl a omdlel. Vojáci ho v bezvědomí hodili spolu s ostatními na káru a odvezli neznámo kam. Tomuto pochodu byla nucena přihlížet spolu s ostatními zajatými ženami i jeho manželka Emily, která o něm pak více než 3 roky neměla žádné zprávy.
0: Nicméně Arnošt Morávek a jeho druzi ze skupiny se vyhnuli vysilujícímu pochodu džunglí, který vešel do dějin války o Filipíny pod názvem Batanský pochod smrti.
1: A potom si je přesunovali džunglí do koncentračních táborů, kde tam bylo několik, a cestou nesmírně trpěli a umírali, protože neuměli japonský jazyk a ty Japonci byli velmi agresivní a jakmile někdo upadl nebo prostě měl nějaký problém, tak ho bez milosti likvidovali a takhle umřela obrovská spousta zajaců, jak tedy Filipínců, tak i Američanů. Tam bylo vlastně 26 tisíc Američanů a 86 tisíc Filipínců, kteří se museli vzdát. Umrtnost byla obrovská.
0: V knize Slzy v temnotě můžeme číst.
2: Skupiny otrhaných mužů odcházely v intervalech. Polovina ze 76 tisíc zajatců vykročila na cestu 10. dubna poblíž Marivel na špici poloostrova. Po dobu asi 10 dní se pak v různých bodech podél 50-kilometrového úseku mezi Marivel a Balangou, provinčním hlavním městem zhruba v půli cesty poloostrovem, denně vynořovali z kopců nebo džungle další houfy Filipínců nebo Američanů, které Japonci shromažďovali do skupiny a posílali po Old National Road na sever. Během prvních dní se vydalo na cestu tolik lidí, jeden houf následoval těsně za druhým, že vypadaly jako procesí bez konce. Řady zajatců kam až oko dohlédlo. Předlouhé kilometry znavených, špinavých, umouněných mužů se sklopenými hlavami, kteří se po kotníky vlekli v prachu. Těch 106 kilometrů, které urazili, se stávalo z několika etap.
0: Mezi zajatci, kteří umírali po desítkách, byla také, jak už víme, skupina Čechoslováků. Dvěma z nich bylo souzeno, aby tuhle cestu smrti nepřežili. Muži putovali hladoví, žízniví, jídla a vody měli minimálně. Byli dehydrovaní a neustále se museli být na pozoru před japonskými bodáky, kterými je věznitelé popoháněli. Opět dejme slovo knize Slzy v temnotě.
2: Pokud se nějaký zajatec vlekl, zaostával za oddílem nebo zpomaloval tempo, většina dozorců ho prostě rýpla dozad nebo dohýždí dost hluboko na to, aby ho popohnali a přiměli připojit se zpátky k formaci. Pokud se však někdo nezvedl, obvykle v něm bodák skončil zaražený až pojílec.
0: Zajatci pochodovali v úmorném vedru stále na sever. Vodu směli pít pouze ze zablácených kaluží. Kdo padl, ten byl zabit. V San Fernando pak byli nahnáni do železničních vagonů. Po 3 hodinách jízdy je čekal další pochod džunglí do tábora O'Donnell. Pochod smrti nepřežilo 2330 Američanů a 7000 Filipínců. Zahynuli také 2 Čechoslováci. Co se týče Bena Steela, skončil v táboře O'Donnell. Při těžké práci dostal malárii a ocitl se na prahu smrti. Přežil,

0: aby se pak ocitl ve věznici Biribit, tam, kde byl také uvězněný Arnošt Morávek. Čas odplaty se ale blížil. Dne 22. října 1944 se na Filipínách vylodila americká vojska. Začala nová bitva o Filipíny. Krátce poté ale došlo k tragédii, která zasáhla velkou část zajatých Čechů. Inženýr Vlastimil Šipl ve své práci uvedl.
1: Krutou ironií osudu části zajatých Čechoslováků, kteří bojovali na straně Američanů, je skutečnost, že přežili pochod smrti i dlouholeté strádání v japonských táborech, ale nakonec, jak po válce zjistil jejich spolubojovník Karl Ester, zemřeli po náletu amerických letadel téměř na konci války v roce 1945.
0: Stalo se tak na moři, byli převáženi na otrocké práce v dolech. Zahynuli Pavel Fuchs, Fred Lenk, Jan Břoch, Jaroslav Hrdina, Josef Vařák, Antonín Volný. A osudy Arnošta Morávka v zajetí strávil 3,5 roku. Opět dejeme slovo jeho vnukovi, inženýru Vlastimilu Šiplovi.
2: Babička byla taky zajímutá, pracovala v prádelně u Mazu, což ji vlastně zachránilo život. Takže o dědovi nevěděla 3,5 roku. No. A pak, když vlastně končila válka, tak se všichni navzájem hledali, tak babička našla ve velmi zuboženém stavu, protože dřív vážil 110 kg a teď měl 59. Dlouho se z toho tak si zpamatoval.
0: Krátce po osvobození byl Arnošt Morávek přijat samotným generálem Douglasem MacArthurem. Ten Arnoštu Morávkovi osobně poděkoval, nejenom jemu, ale i dalším Čechoslovákům, kteří se po boku spojenců účastnili bojů o Filipíny. Znovu vyzvedl zvláště akci, kdy pod palbou demontovali vzpomínané rýžové mlýny, čím zajistili lepší zásobování vojáků. Pak už válka definitivně skončila. Také pro Arnošta Morávka.
2: Těch Čechoslováků se do Československé republiky se vrátil vlastně jako jediný. Ostatní cestovali do Spojených států, už se nikdy nevrátil. On se vrátil založit si nějakou živnost, takže za náhrady vojenské, které dostal od americké armády za zničený majetek na Filipínách, protože on tam přišel vlastně o všechno, tak v rámci vojenských náhrad od americké vlády si zakoupil zařízení slepičí farmy a začal hospodařit, no ale bohužel netrvalo to dlouho, protože 48 mu nás sebrali a on se překonal všechny útrapy těch koncentračních táborů a všeho, tak nakonec v roce 1950 zemřel na banální záležitost komplikací po zánětu slepého střela.
0: Brzy na to zasáhla další rána osudu. Morávkova žena Elizabeth, která s ním přijela do Československa, byla v duchu tehdejší československé devizové politiky donucena, aby převedla peníze, které manželům Morávkovým zůstaly v zahraničí, do Československa.
2: Takzvaně jí to spravedlivě nahradili takzvanýma bonama, který samozřejmě hodnotově naprosto neodpovídali tomu, co musela převést a vlastně o ty finanční prostředky de facto zase přišlo.
0: Vlastimil Šipl, jehož maminka byla dcerou manželů Morávkových, pak dožívala v jejich rodině.
2: Pamatuju se, to je pomalý kluk, že přijede babička, Angličanka babička, tak jsme čekali, až přijede. Babička přijela, mimo jiné tedy těch zavazadel moc neměla, ale měla krásnou vyřezávanou truhlu. Takový od malýho ebenovýho, která byla nádherná, takže v nás budila velmi zvědavost jako dětí. Byla si tedy zamykala tu truhlu, protože tam měla vzpomínky na dědu a jednou zapomněl zamknout. Ale děti zvědaví jsme do truhly vlezli a právě jsme tam objevili takovou krabičku malou červenou a v té krabičce bylo vyznamenání Freedom. To jsme ještě tedykrát nevěděli pořádně, jako, co to znamená. A výstřížek z novin o tom, že děda byl vyznamenán právě tímhle nejvyšším americkým vyznamenáním, který může získat civilista od americké armády. A de facto, jak jsem se pak dozvěděl, tak druhý člověk v České republice dostal to vyznamenání pouze Václav Havel.
0: Na rozdíl od Arnošta Morávka, Ben Steele dostal šanci prožít v Americe ještě dlouhý a zajímavý život. Již ve vězení v Biribit začal tajně kreslit. Po válce vystudoval výtvarnou akademii a jeho kresby zachycující jeho zážitky ze zajetí, včetně batanského pochodu smrti, zná dnes celý svět. Když v roce 2011 oslavil své 93. narozeniny, vyšla o tom po celé Americe spousta článků. V té době se také konečně, po dlouhých desetiletích, začalo u nás mluvit o zapomenutých Čechoslovácích, kteří bránili Filipíny. Již dne 1. února 2004 tehdejší ministr zahraničí České republiky Cyril Svoboda odhalil v Manile vedle památníku amerických vojáků a filipínských skautů pamětní desku se jmény Čechoslováků, kteří v době bojů o Filipíny zahynuli. Ti lidé prošli bez nadsázky peklem a jak už víme, nemuseli. Přesto do toho šli, aby tisíce kilometrů od domova bojovali i za svobodu své země. Byli vedeni u nás dnes spíše zapomínanými hodnotami, jakými jsou zodpovědnost, čest, vlastenectví.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V těchto dnech slaví své 80. narozeniny herečka Jaroslava Pokorná. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Jaroslavy Pokorné připomenout v následujícím pořadu.
3: Pro dnešní sváteční čas vám nabízíme pohádku z roku 1974, kterou na motivy sibiřských příběhů napsala Drahomíra Měsková. Jmenuje se Havran a slunce.

Jsem tundra, matka všech koriatských lovců. Chráním je, provázím sněhovou plání i ledovou pustinou. Střežím jejich kroky, aby je nezaskočila polární bouře, aby je nesmetla divoká vichřice, aby jim třeskutý mráz nezardousil dech. Lovím s nimi.

Je to už dávno, co svítilo na celou zem. Je to už dávno, co mne hladilo se stejnou láskou jako jižní kraje. Tenkrát neznali koryačtí lovci dlouhou polární noc, plnou vichru a ledové pouště. Za dávných dob jsem byla plná zeleně. Od časného jara do pozdního podzimu jsem kvetla a hřála se v dobrotivém slunečním jasu.

0: Ovčím a jahodiním.
1: Takovou zem bych nenašel na celém světě. Takovou, jako si ty, má tundro.
0: Buď zdráv, havrane, nejstatečnější z mých lovců.
1: A já tě slýchám, jak mě voláš. Voláš a lákáš ven z mé jarangy. Čím to, že tě slyším promlouvat, tundro?
0: Klestíš a čistíš mé lesy, půdu mi obděláváš. Na mě ses narodil, pro mě pracuješ. Jak bys neslyšel, když k tobě hovořím?
1: Otevři tedy stezky svých lesů. Dnes na mě čeká daleká cesta.
0: Kam spěcháš, havrane?
1: K severu! Tvé polární lesy jsou bohaté na lovnou zvěř.
0: Dobrý lov, havrane! Stoupá výš a výš horskými soutěskami. Se slunečním kotoučem za hlavou klestí si cestu k severu. Jeho krok je tichý jako krok polární lišky. Má oko skalního orla a paži pevnější nad havraní křídla. Jeho šíp nemíří dvakrát na kořist. Loví. A čas jakoby přestal uplývat. Loví a země zdá se bez hranic.
1: Svahy hor jsou čím dál strmější. A tam ten štít se tyčí jako vlčí tesák na půlnoční straně.
0: Daleko si zabloudil, bohatýre. Měl bys pomyslet na cestu k domovu.
1: Ta hora. Bílá hora uprostřed kvetoucí tundry.
0: To je sněhová hora, havrane. A vrať se, říkám ti. Pod sněhovou horou není bezpečí pro mé lovce. Ani pro ty nejodvážnější.
1: Pro mne je všude bezpečí. Cítím se silný a volný jako ptáci.
0: Však jeden z nich ti dal své jméno.
1: Proč bych se tedy nemohl pustit dál až ke sněhové hoře?
0: Vzpomeň si na starou zkazku koriackých lovců. Matka ti ji kdysi vyprávěla, když jste čekávali, až se otec vrátí z lovu.
1: Stará pověst o sněhové hoře? Jako bych ji znovu slyšel.
0: Vzpomínáš, na sněhové hoře žije přece sněhová pana, sestra krále slunce, ale je tak mrazivá, že kdo na ní jednou pohlédne, sám se promění v ledový balvan. Vrať se, havrane, všichni moji lovci se sněhové hoře zdaleka vyhýbají.
1: Sněhová pana s mrazivou tváří? Opravdu je taková, jak se vypráví, tundro?
0: Nevím, havrane. Sněhovou panu ještě nikdy nikdo nespatřil. Ani já jsem se nedostala dál než k úpatí hory. Vrať se zpátky!
1: Nebojím se, hory, tundro. Ani sněhové pany se nebojím. Ta hora jako by mě vábila. Jako by mě lákali její zubaté štíty. Jakoby volala. Jakoby mě vyzývala k boji. Sněhová pana přece nezažene na útěk havrana.
0: Mé stezky tě bezpečně dovedou do rodné jarangy. Obrať své kroky zpátky, havrane.
1: Nemohu. Sněhová pano! Sněhová pano, sestup ke mně a ukaž mi svou tvář.
0: Kdo mě volá?
1: Já, havran, koriacký lovec.
0: Co mě chceš?
2: Proč mě nenecháš v klidu a samotě věčného zapomnění?
1: Chci spatřit tvoji tvář.
2: Ta pověst je tedy stále ještě živá? Ta zlá a záštiplná pověst o sněhové paně s mrazivou tváří?
1: Tak živá jako já, nebo kvetoucí tundra, která se okolo mne rozprostírá. Ukaž se, ledová, a uvidíš, zda se proměním v ledový balvan já, či ty.
2: Pak se tedy podívej.
1: Ne. Ne. To přece není sněhová pana. Ta krásná, křehká, bělostná. Nikdy jsem neviděl něžnější tvář.
2: Jsem sněhová pana. Sestoupila jsem k tobě do údolí, jak jsi spřál. A teď mě nech zase odejít.
1: Ne, nechoď ještě. Jenom chvíli. Jen malou chviličku mne nech hledět do tvé tváře.
2: Nebojíš se, že se proměním a budu vypadat tak mrazivě, jak pověst vypráví?
1: Bojím se, že se proměním v ledový balvan, který se navěky položí k patě tvé hory, aby ti byl nablízku.
2: Jsem, jaká jsem, a nikdy jsem nebyla jiná.
1: Ale proč se tedy po celé tundře vypráví o tvé tváři, která svým mrazivým pohledem sežehne všechno živé? Proč je tolik lži v té pověsti, která se dědí z pokolení na pokolení?
2: Král slunce, můj bratr, o mě roznesl tu pověst. Našeptával jí koriackým lovcům, jejich ženám i dětem. V každém slunečním paprsku bylo zrnko té lži.
1: Sluneční král by měl být na tebe pyšný. Krásnější sestru nemá nikdo na světě.
2: Nemá mě rád, král slunce. Nikdy jsem se mu neobdivovala jako mé sestry, hvězdná a měsíční pana. Jeho hněv mě vyhnal až sem, na sněhovou horu. A jeho paprsky se mě vyhýbají.
1: Proč ti chtěl ublížit?
2: Ze strachu. Bojí se můj bratr sluneční král. Hledá ženichy pro mé sestřičky. A má strach, aby jim moje krása nestála v cestě. Pod štíty sněhové hory se už léta nikdo neodvážil. Nikdo na mne nezavolal.
1: Jsem šťastný, že jsem volal. Sněhová pano, mrazivý vítr se mi opírá do tváře, ale v mém srdci je teplo.
2: Já mám srdce plné míru a klidu. Jdi, Havrané, a někdy si na mě vzpomeň.
1: Půjdu, ale ty půjdeš se mnou.
2: S tebou? Chceš snad, abych se stoupila dolů? Do tundry? Opustila sněhovou horu, kde mne král slunce uvěznil.
1: Vezmu tě s sebou do své jarangy. Budeš má žena a já tvůj muž. Nemohu bez tebe být.
2: Kdybys jen věděl, jak ráda bych s tebou odešla. Jdi. Jdi, prosím.
1: Proč mě posíláš pryč?
2: Kdybych tě poslechla a odešla s tebou do tundry, můj sluneční bratr by od ní odvrátil svou tvář, jako ji odvrátil od sněhové hory. Chceš snad, aby se tvá země pokryla věčným ledem, aby jí zavál sníh, aby slunce nedávalo dozrát jejím plodům?
1: Moje země, moje tundra mi dá obživu, i když se na nás slunce rozhněvá. Nebojím se jeho hněvu. A když si u mne, mráz ani sníh mi neublíží. Podívej, svléknu své kožešinové rukavice. Podej mi ruku. Cítíš? Je teplá, jako by nebylo sněhové hory a chladu okolo nás.
2: Bojím se, bratro Váněvu. Nemohu být tvou ženou, nemůžeš být mým mužem, Havrane. Ta slova ti říkám upřímně, to mi věř.
1: Pak mě tedy nemůžeš mít ráda.
2: Nikdy na tebe nezapomenu. A tvoji kožešinovou rukavici si nechám jako památku na dnešní den.
1: Ne jako památku. Jako slib, že si pro tebe přijdu. Vyprosím si tě na králi slunce.
2: Nadarmo budeš prosit. Slovo mého bratra platí na věky.
1: Ale moje slovo taky něco platí. To slovo, ať uslyší i slunce, i měsíc, i hvězdy. Jdi. Jdi mezi štíty své sněhové hory, má panenko bílá.
2: Havrane, milý.
1: Jsem tvůj a ty jsi má. Spi křehkým spánkem, sněhová pano, abys mne slyšela volat, až si pro tebe přijdu.
2: S Bohem, Havrane.
1: Naschledanou, sněhová pano.
0: Daleko zůstala sněhová hora se sněhovou panou, schoulenou uprostřed modrých štítů. Sedí a čeká tam v bílém horském sedle. Bojí se usnout, aby zaslechla volání svého bohatýra. Jeho kožešinová rukavice jí hladí po bledé tváři a třpitící vločky tichonce padají sněhové paně do vlasů. Její hora je celá bílá a tichá, a bílá a tichá je i sněhová pana,

0: pojď, přidej do kroku. Tam za tím pahorkem je moře.
1: Konečně! Moře!
0: Počkej do rána. Sluneční král je nejpřístupnější prosbám, když vystupuje osvěžený z mořských vln.
2: Sluneční králi! Zastav se na chvíli na své cestě do oblak!
3: Kdo jsi a co ode mne chceš?
2: Jsem Havran, koriacký lovec. Mám k tobě prosbu.
3: Vy lidé s vašimi věčnými prosbami, světlo vám dávám i teplo vám dávám. Obcházím každý den celou zem, abyste mohli žít. Což vám to nestačí?
2: Celou zem, říkáš, králi? Znám místo na zemi, kam už léta nezabloudil ani tvůj nejslabší paprsek.
3: To místo je Sněhová hora. Co ty víš, lovče, o jejím tajemství?
2: Na Sněhové hoře žije přece tvá sestra, Sněhová pana. Dej mi ji za ženu, sluneční králi.
3: Snad bys nechtěl, aby tě svým pohledem proměnila v ledový balvan. Takový pěkný mládenec.
2: Neproměnila mne. A jak by taky? Je nejkrásnější ze všech dívek. Tak jsem ji poznal. A vidím ji tak stále. Já na ni zavolal, sluneční králi.
3: Jak ses opovážil. Jak se opovážila má sestra. Oba vás potrestám. Poznáte, kdo je sluneční král.
2: Jsem jenom koriacký lovec, ale říkají mi Havran. A moje tundra nejlíp ví, kolik mám odvahy a síly. Přišel jsem požádat o Sněhovou panu. Zapomeň na svoji nenávist, králi.
3: Jsi pěkný mládenec, Havrane. A statečný. Líbí se mi tvá řeč. Líbí se mi tvá odvaha. Věru by si zasloužil lepší nevěstu.
2: Sněhová pana je tak líbezná a křehká a bílá, jako sněhová vločka.
3: Zapomeň na ni. Mám ještě dvě sestry. Měsíčnou a hvězdnou panu. Krásou si se sněhovou panou nezadají, ale jsou poslušné a umějí se obdivovat síle. Dám ti jednu z nich, bohatýre, protože ses mi zalíbil.
2: Ne! Chci jenom ji, sněhovou panu. Zavolej ji zpátky k sobě ze Sněhové hory.
3: Jsi umíněný, Havrane! No, dostaneš tedy mou sestru za ženu. Ale slib, že se už k Sněhové hoře nikdy nepřiblížíš.
2: Co bych dělal u Sněhové hory, bude-li Sněhová pana mou ženou? Máš Havranovo slovo. Kde ji mám ale hledat?
3: Až půjdu třetí večer spát do mořských vln, vyjdi do Limbového háje za svojí jarangou. Má sestra tam na tebe bude čekat. Jsem rád, že dostanu za švagra muže, který dovede držet slovo a který se nebojí ani krále slunce.
0: Po třetí už se sluneční král ponořil do spánku. Spí v mých zelenavých vodách pod vlnami. Je plavá letní noc, plná měkkých stínů a pod mým limbovým hájem to voní jahodiním.
2: Sluneční král přece musí dodržet královské slovo. Čekám už od soumraku. Proč nepřišla?

0: tu njena potoce.
1: Ten líbezný hlas.
0: Ponoř své oči do vody a vem si světlo pod hladinou.
1: Je to její hlas. A zas jako by byl jiný.
0: Tůni mne hledej. Světlo mezi stíny.
1: Voda je černá noc. A přece tam v hlubině se cosi chvěje.
0: Jsem hvězda spadlá na zem.
1: Hvězda, co má hlas, jako má sněhová pana. Pojď ke mně, světýlko. Sněhová pano, jsi to ty?
0: Havrane.
1: Má její hlas a její tvář?
0: Můj velký bratr, sluneční král, mě k tobě posílá.
1: Jsi opravdu sněhová pana?
0: Jsem ta, kterou si tvé srdce vyvolilo.
1: Sily, dokaž to. Máš přece moji zástavu.
0: Mou zástavou je slovo krále slunce.
1: A moje rukavice?
0: Rukavice?
1: Teď už vím jistě, co jsem dřív jen tušil. Ty nejsi sněhová pana. Jsi jiná. I když máš její hlas, jsi cizí, modravá. Jdi, dívko z noční tůně.
0: Neposílej mne pryč. Budu ti sloužit. Budu tě mít ráda, jako by tě moje sestra nikdy neměla. Vždyť její tvář je chladná jako mráz a sežehne tě dřív, než na ní promluvíš. Její ruce jsou ledové střechýly. Obejme tě a kde bude tvá síla? Mne si vem, Havrane. Jsem její sestra, hvězdná pana. Věčně ti budu svítit světlem modravým.
1: Sluneční král mne tedy oklamal. Jdi, hvězdná pano, jdi tam, odkud si přišla. A vyřiď svému bratrovi, že král je králem jenom tím, jak umí držet slovo.
0: Prosím tě, prosím, Havrane.
1: Ne! Ne!

0: Krásný prach vytratila do noční oblohy, plná zklamání. Chvěje se hanbou, protože Havran ji odmítl. Ano, je to ona, tak mítající hvězda nad obzorem.
1: Nikdy se sněhové pany nevzdám. Nikdy se sněhové pany nevzdám. Znovu půjdu prosit slunečního krále. Znovu podstoupím tu cestu. I když vím, jak plané jsou jeho sliby.
0: Nechoď, Havrane. Urazil jsi jeho pýchu. Nechoď. Sluneční král je mocný vladař a je hrozný ve svém hněvu.
1: Ať mne třeba jeho paprsky sežehnou, přece se za ním vypravím. Naposled. Snad se mi podaří ho obměkčit.
0: Nemůžeš-li na sněhovou panu zapomenout, jdi si tedy pro ni i bez králova svolení. Povedu tě a pomohu ti ji vysvobodit ze zajetí sněhové hory.
1: Tundro, ty moje věrná, víš dobře, že dokud bude trvat nenávist slunečního krále k sněhové paně, bude má nejmilejší nosit po světě jen chlad a neštěstí a mráz. Nechci, aby tvoje tvář skřehla a rozpukala. Nechci, aby od tebe slunce odvrátilo svůj jas.
0: Jsi dobrý člověk, Havrane. Ani v největší touze nezapomínáš na zemi, na níž se narodil, která tě živila a vychovala. Ale dokud mne neopustíš, neopustím ani já tebe. A my dva se přece při životě udržíme i bez slunce.
1: Naposled půjdu prosit slunečního krále. Veď moje kroky, Tundro. Ukaž mi cestu k moři.
2: Zastav se, sluneční králi! Stůj na své ranní cestě do oblak!
3: Havran! A sám? Kde máš svou ženu, kterou jsem ti poslal?
2: Podvedl jsi mne, králi. Poznám svou milou mezi tisíci. A hvězdná pana? Hvězdná pana čeká na noční obloze, až ji utěšíš v jejím pláči.
3: Ty jsi odmítl mou malou modravou sestřičku z hvězd?
2: Chci sněhovou panu, říkám to už posté. Sněhovou panu a žádnou jinou.
3: Chraň se mého hněvu, člověče! Dary slunečního krále se bez trestu nevracejí.
2: Proč jsi mě lhal? Proč jsi nedodržel svůj slib?
3: Mluvíš se mnou, jako bychom se narodili z jedné matky. Jsem sluneční král! A jediným dechem tě mohu obrátit v hrstku žhavého popela.
2: Marně hrozíš. Už jednou si poznal, že se nebojím.
3: Čím odvážněji mluvíš, tím více toužím, aby ses stal mým švagrem.
2: O nic víc jsem tě ani žádat nepřišel. Sejmi trest ze sněhové pany a splň své slovo, králi.
3: Přijď si tedy pro moji sestru.
2: Sněhovou panu?
3: Přijď si pro moji sestru do limbového háje pod svojí jarangou. Ale nedřív, než přijde noc a měsíc bude v úplňku.
0: Noc co noc sílí srpek měsíce a Havran, jak netrpělivě čeká na bílý úplněk, jarangu pro nevěstu zdobí, nejměkčími kožešinami vystýlá, Nový stůl sroubí z mého limbového dřeva. Konečně sedmá noc a měsíc dorůstá.
1: Kde tě mám hledat, sněhová pano? Na nočních lučinách.
4: Vzhůru. Dívej se vzhůru.
1: Tam je úplněk měsíce, co se mi ukrývá za vrcholky stromů. Odtamtud jakoby přicházel ten hlas.
4: Pozdvihni oči, havrané. Pohleď mi do tváře.
1: Vychází. Stříbrný měsíc stojí nad limbami. Jen ruku pozdvihnout a chytím ho do dlaně. Sněhová pano, jsi to ty? Ach ano, jsi. Taková krása se rodí jen jednou na světě.
4: Posílá mě můj bratr, sluneční král. Mám ti být poslušnou ženou a jít s tebou, kam si budeš přát.
1: Nebudu ti nic přikazovat. Buď taková, jaká jsi byla dřív. Podej mi ruku. Víš, jako tam, vysoko na severu. Tvá ruka je chladná a jakoby stříbrná. I ty jsi najednou celá stříbrná.
4: A jaká mám být? Přišla jsem ze stříbrné noci.
1: Máš pravdu. Noc je studená a jiskří mrazem. Tady máš moje rukavici. Prsty ti zahřeje.
4: Jen jednu rukavici? Špatně se o mne staráš, havrane. Kdo zahřeje moji druhou ruku?
1: Málem jsi mne oklamala svou tváří i svým hlasem. Prozradila ses. Pověz, kde máš zástavu, kterou jsem ti dal?
4: Zástavu? Nevím o žádné.
1: Pak tedy nejsi sněhová pana. Sluneční král se mne pokusil podruhé obelhat. Kdo jsi ty chladná a stříbrná?
4: Jsem měsíční pana, sestra krále slunce. Pojď, půjdeme, jak bratr přikázal.
1: Poslušná sestra, nic než poslušná. Jak jen jsem mohl uvěřit, že jsi moje bílá sněhová pana? Jdi, odkud jsi přišla?
4: Ne, bratr přikázal.
1: Bratr, stále jen bratr. Pusť, nech mne být.
4: Urazil jsi mne, havrane. Neumím plakat a prosit jako moje sestra hvězdná pana. Já nemám slzy, znám jen chlad. A nezapomínám.
1: Nic neříkej a jdi. A svému bratrovi vyřiď, že po třetí ho prosit nebudu.
0: Měsíční pana se vrátila zpátky na nebe. Nepláče. Jen jakoby pobledla zklamáním. Od oné noci byl úplněk měsíce ještě víc studený a bledý. Stíny měl pod očima a vrásky trpkosti.

0: Avrane, slyšíš? Poslouchej mne, synku.
1: Měsíční pano, máš ruce jako led. Máš hvězdná, pano, oči jako mráz. Pryč, jděte obě pryč. Pryč ode mne.
0: Blouzní. Už třetí den nevychází ze své jarangy. To jsem já, Havrane, tvá tundra. Což pak už neumíš naslouchat, když k tobě mluvím?
1: Ach, ano. Slyším. Kde to jsem?
0: Jsi doma, synku. A já s tebou. Jsem stále s tebou.
1: Kde jsou ty přízraky, co v nočních temnotách vstoupily na můj práh?
0: Daleko, daleko na obloze. Slunce, měsíc i hvězda.
1: A moje sněhová pana, kde je moje milá?
0: Tam, kde jsi ji opustil, čeká mezi bílými štíty, kdy pro ní přijdeš tak, jak jsi slíbil.
1: Co si mám počít? Poraď, tundro, ty ze všech nejvěrnější. Myslel jsem, že si sněhovou panu na slunečním králi přece jen vyprosím. Jak jsem byl bláhový.
0: Co si máš počít? Ještě se ptáš? Vzchop se a jdi si pro ni.
1: To mě radíš ty? Dobře víš, že by ti to přineslo jenom neštěstí.
2: Odvrátím od vás svou tvář. Zimu a noc rozestřu nad tundrou.
1: Slyšíš? I z dálky nám hrozí.
0: Přečkám zimu i noc. Pro tebe a pro sněhovou panu. Pro vaši lásku, Havrane.
2: Přikryju ledem řeky a jezera. Jak budeš lovit ryby pro svou ženu? Čím zaženete hlad?
0: Prosekáš ledy. Neboj se, Havrane. Hladem vás zemřít nenechám.
2: V té černé tmě se ani nebudeš moci potěšit její krásou.
0: Lachtaní tuk vám dá světlo i teplo. Ve vaší jaranze vám bude dobře. Vydej se ke sněhové hoře.
2: Zavanu cesty sněhem až k vrcholkům stromů. Jak chytíš lišku? Jak vyslídíš hranostaje? Do jakých koží oblečeš svou ženu?
0: Naučím tě číst ve sněhu stopy zvěře. Provedu tě závějemi. A zvěř mých lesů bude mít dlouhou srst, hustou a hebkou. Ochrání vás i před nejkrutějším mrazem.
1: Dost, už dost. Nevím, jak dál.
0: A co tvé slovo, Havrane? Slíbil jsi přece sněhové paně, že se pro ní vrátíš.
1: Máš pravdu, tundro. To slovo musím dodržet.
0: Jsi můj nejstatečnější lovec. Nezahyneš se sněhovou panou, odvrátí-li od vás její bratr pohled, ale zahynul by s touhou po ní. Přečkáme jeho hněv, vy i já. Nezdržuj se a rychle na cestu. A znovu stoupá Havran výš a výš horskými soutěskami a sluneční král mění své hrozby ve skutek. Tma obestírá zemi jako černý plášť. Jedovatý dech vichru se žene Havranovi do tváře, sníh ve chvíli zakrývá jeho stopu a moje půda puká mrazem.
1: Kde jen mám hledat sněhovou horu v těch temnotách?
0: Vydrž, Havrane! Sněhová hora se už zdvíhá na obzoru.
1: Musím se k ní dostat. Nevidím na krok. Ten sníh a vichřice.
0: To je jen sněhová bouře. Na tu si teď budeme muset zvykat, synku. Pojď, ještě jen malý kousek.
1: Ruce mi křehnou i nohy. Neslyším vlastní hlas. A ta únava. Nevidím, nic nevidím. A jak se mi chce spát.
0: Nesmíš, Havrane. Vstaň a jdi. Vstaň, povídám.
1: Slyším tě jako z dálky. Z veliké dálky. Nech mne spát. Sněhová pana je u mne. Bílýma rukama mne objímá.
0: To je jen přelud. Okolo tebe není nic než bílá tma. Ale sněhová pana je už blízko, blizoučko. Vstaň, synku, bojuj dál.
1: Sněhová pano, sněžná, něžná.
3: Volá mne, konečně, kde jsi můj milý?
0: Pospěš, sněhová pano, zachraň ho, zachraň Havrana.
3: Nemohu opustit sněhovou horu, kterou mi bratr určil za vězení.
0: Kde je konec slunečního krále? Toho už nikdy nikdo tady neuvidí. Pospěš, sestup dolů.
3: Nemohu dolů do tundry, do kvetoucí a teplé tundry.
0: Tundra jsem já. Už nekvetu a nebudu kvést. Pro tebe a pro svého syna Havrana jsem zvolila zimu a tmu. Pospíchej, sněhová pano, za Havranem. Zachraň ho od smrti.
3: Zbohem, sněhová horo.
0: Pojď, povedu tě závějem jen rychle. Času nezbývá.
3: Havrane, otevři oči, probuď se, můj milý.
1: Jako bych zahlédl tvůj závoj bílý, zdáš se mi, spím.
3: To není sen, já jsem to, já, sněhová pana, tundra mi k tobě cestu ukázala.
1: Nevěřím, pořád nevěřím.
3: Pohleď. Tvá rukavice z kožešin. Co ta se načekala?
1: Sněhová bouře nepřestala a přece je mi najednou teplo, jako bych byl doma. To, že jsi konečně u mne, moje milá. Jen na chvíli sklonila zloba slunečního krále mou tvář do sněhu.
3: Slyšíš? Bratr nás nepustí jen tak z náruče svého hněvu.
4: Jen probuď všechny vichry světa, sluneční králi. Sněhová pana je už moje žena.
3: Boříš se popás do závění.
1: Kéž bych měl křídla. Donesl bych tě na nich k nám domů.
0: Já tvá tundra ti je dám. Budeš mít křídla černá jak noc, kterou teď budem vdechovat po celý rok. Budeš mít křídla silná jak ledy, které narůstají na mých jezerech. Jsi Havran, měj tedy i křídla havraní a na nich svou ženu bezpečně dones domů.
2: Ať se samou láskou třeba zalknou. Ať je pohltí věčný led a sníh. A věčná noc. A ty na to neřekneš nic? Sestřičko hvězdná, pano. Ani ty, sestro měsíční.
5: Sluneční bratře, já za ní posílám svůj paprsek.
0: Chtěla bych ji spatřit.
3: I já na ní posvítím. Má závoj z krajkový jinovatky a šat jak ze skleněných střechýlů. A tvář. Ta tvář. Ta, že je mrazivá. Je krásná. Naše sestřička sněhová pana.
0: Sluneční bratře, ty jsi nám lhává.
3: Ta sněhová běloba. Vávra do mě náručí zrovna září, jako špitivá vločka. Ne, nemohu jinak, než že jim posvítím na cestu k domovu. Havranovu lásku jsme nikdy neměli a nebudeme mít. Proč ale živit nenávist? Já jim na cestu posvítím.
2: Za to mne nikdy neuvidí. Já jim nepropůjčím svůj svit. A tenhle slib dodržím. Ach, jak snadno, sestřičky, jste se usmířili.
0: To je on, slunečný král. Ne, ten se nedá obměkčit. Ale sněhová pana už není sama. Má Havrana, mého nejlepšího lovce. Má mě, svou tundru. A teď nalezla i sestry. Noc co noc výjíždí lovec Havran na saních, tažených sobým spřežením. A úlovek má bohatý jak dřív, kdy jsem se ještě hřála v paprscích slunce.
4: Má nejmilejší, kde tě mám? Pojď se honem podívat.
3: Těch krásných kožešin, a jak jsou měkké a teplé jako peří havraní.
4: Však jich budeme potřebovat ještě víc, až nebudeme sami dva.
3: Už nejsme sami, Havrane. Než ses mi vrátil z lovu, narodil se ti syn. Vezmi ho a přivítej na svět.
4: Synku, synáčku, pojď do mého náručí, ty nejmenší z korjeckých lovců.
3: Už nebudeš chodit do noci sám a lovit jenom s našimi soby. Tvůj malý lovec brzy doroste. Budete dva?
4: Jen na chvíli vynesu našeho synáčka ven, do zasněžené noci. Musím ho přeci ukázat tundře. Bude to také její lovec.
3: I sestrám ho ukaž, hvězdné a měsíční paně. Ať se s ním potěší v mrazivé samotě.
0: Taky já, tundra, tě vítám na svět, první synku mého nejlepšího lovce. I ty mě budeš brzy rozumět, jako mi rozumí tvůj otec. Vítej a buď právě tak statečný a silný jako on.
3: Vidíš ho? Měsíční sestřičko. Je ještě drobnoučký a křehký, jak hvězdný prach, jako kuřátko, jak střípek měsíce.
0: Havrana udrží v náručí a on se dívá vzhůru k nám.
3: Z noci narozený, nesmíš se nikdy noci bát.
0: Od prvního tvého krůčku tě budeme provázet
3: a nedáme ti ve tmě zabloudit. Každý, kdo na něj pohlédne, musí ho mít hned rád. Kéž by se na něj podíval i náš bratr, Sluneční král,
0: sluneční bratře, slyšíš nás? Naše sestra má syna.
3: Dělá, že neslyší,
0: že by se nepodívá,
3: snad aspoň koutkem oka.
1: Světlo, obzor se jasní.
3: Jakoby náznak svítání. Náš syn, náš první syn nás usmířil se sluncem.
0: Tak vidíš, Havrane, neodolal sluneční král, aby nepřivítal na svět tvého synka. Polární noc se mění v den.
1: Moudře si mne vedla, tundro. Po dlouhé noci zase den a s bílým dnem i teplo.
0: Tvoje odvaha tě vedla a věrnost zemi, na níž ses narodil. A tvoje láska, Havrane, nejstatečnější z mých lovců.
3: Bílý den, jasný den, nový den,
0: polární den. V polární den se proměnila noc. To není den, to jenom sluneční král na chvíli zapomněl na svůj hněv, když v Havranově Jaranze uslyšel dětský pláč. Jenom nejvzdálenějšími paprsky a jakoby úkratkem se podíval. Nakrátko dokáže maličký koriacký lovec přivolat jaro. Ale i za tu krátkou dobu se rozšumí mé limbové háje, mé potoky se zase rozběhnou a zalesknou střelkami lipanů a pstruhů, znovu rozkvetu po stráních borůvčím a bílým jahodiním. Jen krátce mne pohladí sluneční král a ve mně jakoby pohladil i maličkého koriackého lovce.
5: Slyšeli jste pohádku Havran a slunce. V roce 1974 ji pro rozhlas napsala Drahomíra Měsková. V režii Jana Bergera účinkovali Věra Galatíková, Václav Mareš, Růžena Merunková, Hana Davidová, Jaroslava Pokorná a František Němec.
6: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
7: Vybíráme je pro vás každý den.
6: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

očích jak v šachtě do světlínku. Každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí. Všechny jsme dobře znali, jenže když

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Naše dnešní hudební setkání bych rád věnoval Valdemaru Matuškovi, se kterým můj orchestr 10 let úspěšně spolupracoval. Věřím, že se vám dnešní výběr písní v podání Valdy bude líbit a že vám jeho nahrávky s naším orchestrem přinesou příjemné vzpomínky. Tak už jenom hezký poslech.

S Valdemarem Matuškou prožil můj orchestr krásná léta a já jsem měl to štěstí, že jsem pro něj mohl připravit široký repertoár z atraktivních skladeb, na nich jsem se podílel jako aranžér. Dovolilo mi to nejen objevovat pro jeho zpěvník zajímavý repertoár, ale současně hledat nové zvukové kombinace a používat méně obvyklé hudební nástroje. Myslím, že i díky tomu mnohé z našich nahrávek přežili neúprosnou prověrku časem a vzedmuté vlny nejrůznějších módních trendů.

O hřebíčku zahradnický v podání Valdemara Matušky. Ten měl k lidovým písničkám odjak živa vřelý vztah. Už v roce 1950 se stal sboristou Československého státního souboru písní a tanců, ale to už je všechno dávná historie. A vy posloucháte Český rozhlas Dvojku, Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Vedle Jiřího Suchého, který Valdovi napsal slova k jeho prvním semaforským hitům, našel zpěvák své textaře především v Ivu Fischerovi a Zdeňku Borovcovi. Někdejší dlouholetý dramaturg divadla Rokoko Ivo Fischer napsal pro Valdu mimo jiné slova k písni Jo, třešně zrály, žlutý růže z Texasu, tuhle rundu platím já, s Bohem lásko a slavici z Madridu. Také texty písní, které teď zaznějí, pocházejí z jeho autorské dílny.

tolik písně Valdemara Matušky s texty Ivo Fischera. Druhým z textařů, který našel s Valdemarem společnou řeč a o kterém jsem se už zmínil, byl vystudovaný scénárista a dramaturg Zdeněk Borovec. A napsal pro Valdu mimo jiné slova k písním Až mi pán Bůh skáže, Modrý sarafán a Santa Lucia. Tady jsou.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil ji jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával ji prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

A jsme téměř u konce dnešních šlágrů od srdce, které jsem věnoval vzpomínce na Valdemara Matušku. A věřte mi, že na Valdu vzpomínám často a rád. Mějte se hezky, nezapomeňte na naše další společné hudební setkání a ať se vám všechno daří. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se loučí váš Václav Hybš.

Svět je kulatej a já jsem na něm rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv. Budu tam pít jenom čaj, než mě zpátky zavolaj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Linka. Hodina před půlnocí 1.8.2027 vysílá Praha, Karlínské studio, Český rozhlas. Honza Macon ve studiu s dobrou náladou. Pravda, ještě mi trne trochu jazyk. Ne tím, že by byla nějaká obava, co se bude dít až do 1 hodiny ráno. Ono je to hlavně na vás. S vašimi příběhy, i když může se zdát, že to dnešní vyprávění by mohlo být takové mrazivé. Víte co, aby to bylo vyvážené, což se od nás, od Českého rozhlasu chce, tak to musíme nějak zvládnout a třeba si i pomoci písničkou z archivu. Víte co, narazil jsem na ní v průběhu tohoto týdne. Jedna z prvních, která nám otevře dnešní vysílání na téma zmrzlina. Ono, zmrzlin je dost, tak pojďme zvolit tu nejlepší. Mimochodem ve studiu u technického pracoviště Čudlíku. Hele, jak už si pouští mikrofon. To je Petr Kubala, tak pípni. Dobrý večer. I vám všem, kdo jste napřímo v síti regionální stanic a stanice Český rozhlas Pohoda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Takže stížnosti, já jsem se nedovolal, ale volal jsem, nebo ta písnička se zadrhla, nebo tamto, za to může on. A ne Josef Laufer, který teď vlastně v písnice odrazí to, co se odehrává v těchto dnech venku. A víte co? Připomenu vysílání Českého rozhlasu, noční linky, když už víkend, tak odpočinkově. A právě i se sluníčkem, k těm stupňům, kam se dostaneme, těžko říct, ale Josef Laufer nám řekne.

0: Josef Laufer v rámci vysílání na počátku noční linky, to je sobotní, s datem 1. srpna 2027. Dnes probereme téma zmrzlina jako slabost. To znáte. A teď to budou teda opravdu mety. Peťo, opust své pracoviště a rychle doběhni do kuchyňky do mrazáku. Rychle, rychle, běž. Utíkej a snad to stihneš. Mám tam připravený něco, co pochopí úplně každý, že má vzít, přinést, pokud možno co nejrychleji. Já se budu ptát, doufám, že se pobavíme společně a doufám, že nám řeknete, která zmrzlina je ta úplně nejlepší. Jak velká je vaše posedlost zmrzlinou? Dáváte si ji i v zimě? Stačí vám jeden kopeček nebo jedna točená? Kupujete si nanuky do zásoby nebo vedete spor o vanilkovou? Milujete šmoulovou? Ta zmrzlina vrací vás do dětství, pamatujete si první kopeček nebo kam jste s rodiči chodili na zmrzlinu? A mimochodem, máte výrobník zmrzliny a děláte si zmrzlinu domácí. Tak prosím pěkně, Peťo, tady to odlož a pojď k mikrofonu popsat rychle, co tam je všechno. Posluchači, kteří koukají i šmírují na naše webkamery pohledem do studia, tak vidí mísu a v ní je co?
1: V ní je úplně všechno, celý mrazák.
0: No ano, ale obsahově tedy, co to je? Paní doktorka Kateřina Cejdamlová by neměla radost.
1: No já, jestli jsem dobře viděl, tak určitě je tam nanukáč.
0: Ano.
1: Máme tam nějaký nanuky?
0: Ano.
1: No paráda, je tam...
0: Je tam i dřeň jehodová, je tam taky kornout, je tam taky polárkový dort.
1: No to jo, a já nevím, jestli můžeme dělat reklamu.
0: A to je reklama, polárkový dort?
1: No to ne, ale jsou tam některý... A to by člověk řekl název a to bude ta reklama.
0: Prosím vás, o zmrzlinách to bude v průběhu dnešního vysílání. Pojďme taky zvolit tu nejlepší. A kde jste ji jedli, to nás taky zajímá. Pokud možno bez reklam, ale já vím, že v některých případech to nepůjde. I když budeme v minulosti a tam by se to možná dalo zkousnout. Mimochodem, pamatujete na jeden zvuk, který už jste slyšeli, ale je to zvuk, který vlastně přivolával všechny děti z okolí, a především velmi rychle taky peněženky našich rodičů a prarodičů. Mami, co si to koupím?

0: No, řekněme si, na rovinu jsou taky zmrzliny, které to ve svém životě, ve svém průběhu vlastně lety nemají vůbec jednoduché. Kdo by to řekl, že vlastně dneska už se neprodává ruská zmrzlina u nás? Ne, ano, se můžeš přesvědčit sám, protože ty oplatky dvě a ten krém mezi tím tam je, ale jmenuje se jinak. Tak my jdeme mlsat, lízat a čekáme na vaše vzpomínky na líznutí, anebo případně, kdo má chuť a jde hned připravovat, protože máme léto, z toho aktuálního ovoce, třeba třešňovou, tak prosíme si vzorky zdarma, ale to asi budete muset nějakým mrazícím vozem dovést. No, mochovské mrazírny nás jako nesponzorují, už dávno, dávno nemrazí. Nevadí, tak o zmrzlině a ten nejlepší dneska v noci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekněme si na rovinu, že dnešní vysílání bude o zmrzlinách, pokud možno těch nejlepších, taky můžeme se případně shodnout, které jsou lepší, jestli točené nebo kopečkové, na kterých se dá třeba dost vydělat nebo prodělat. Umíte vůbec třeba natočit zmrzlinu? Byl to někdy váš sen si sednout k tomu stroji, nebo nejlépe mít ho i doma, že? A pustit si ho, kdy budete chtít. Máme sezónu zmrzliny. To znamená, myslím, že každý se čas od času nechá pěkně schladit třeba i touhle dobrůdkou. I když existují i speciální zmrzliny, třeba bůčkovou jsem jedl, koprovou, potom se nabízí taky i zmrzliny pro pejsky. Máte ty zkušenosti také? Dáváte pejskovi zmrzlinu? Vyrábíte si vy doma zmrzliny? A vůbec jsou lepší smetanové nebo sorbetové? Na všechno se budu ptát. Pište, volejte 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání sobotní noční linka na téma zmrzlina jako slabost. Kdo otevře dnešní vysílání, kdo jako první bude přepojený do vysílání a Peťo, je to na tobě, už to tam máme, koho tam máme, kdo startuje, muž, žena, které město, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Ludmila.
0: Ludmilo, moc prosíme na úvod vypnout rádio, ať neslyšíme ozvěnu, tak je to v pořádku a povídejte. Zmrzlinu milujete, máte ráda, nemusím.
1: Jak je to? Ujíždím na zmrzlině.
0: Jak moc jste ujíždíte na téma zmrzlina?
1: Ujíždím, že když si koupím vajíčku, tak jsem schopná snět celý ten litr.
0: Počkejte, to myslíte vážně? Že až tak?
1: A to mám cukrovku.
0: Ježiš, to já nikomu neřeknu, samozřejmě, a pán Bůh teďka neslyší, a doktorka Kateřina Cajdamlová spí, ale litr zmrzliny, co to dělá s vaším žaludkem?
1: No, to je pravda, ale nedělám to často.
0: No jo, to nedělám už nevadí. To nevadí.
1: Ale teď vám teda povím, když jsem byla dítě,
0: ano,
1: tak si pamatuju, že jsme měli cukrárnu u Jelínku,
0: ano,
1: a tam jsme byli s rodičema a tam prodávali zmrzliny ovocní, vanilkový, čokolády, a to byl takový kupiček a to se dávalo ne do kornoutku, ale to byla taková opratková mistička. A potom to začali dávat do papírových košičků, ale to byly takové košičky jako silnější, než se dává třeba cukroví. No a potom začali teda Eskima, no ale ta zmrzlina stála 50 lirů.
0: No jo, tak to, tenkrát stálo taky všechno jinak, že to je jasné, ale
1: jako
0: jeden kopeček nebo jeden nanuk zkrátka do života vás zkrátka nestačí, jinými slovy.
1: No jiný nevím, to ne. No a potom začali teda Eskima, to stálo taky 50 lirů, potom korunu, to už nebylo tak 13.
0: Ano.
1: A potom teda začali normálně točený zmrzliny, to už jsem byla velká holka.
0: No a velká holka radši zhodnotíme, měla tu točenou nebo kopečkovou, anebo polárkový dort.
1: Ne, polárkový dort mě strašně byl sladký, to mě nechutnalo.
0: Já taky neměl
1: ale
0: rád.
1: Ale moje děti milovali ten sníh, no to mě teda taky nechutnalo.
0: A víte, jak se
1: ale
0: dneska...
1: Ruská zmrzlina?
0: No právě chci říct, víte, jak se dneska jmenuje ruská zmrzlina?
1: No, jo, taky si občasko.
0: Zmrzlina na oplatce.
1: Jo.
0: Nebo v oplatce. No, my tady máme teďka s Péťou co dělat, jdeme mlsat. Dala byste si sorbet anebo smetanovou?
1: A teď tam mám v oblibě sorbet. A ten mangový, jahodový.
0: Jahodovou tady máme teďka.
1: Teďka prodávají v nejmenovaným obchodě.
0: Ano, nejmenuji.
1: Co mě vozí nákupy. Tak to, Ježiš, to si dávám. Já nemám ráda moc sladký.
0: Ano, tak moc sladký, tady vidím ještě takovou tvarohovou, klasickou, kornout čokoládový. No pane, jo. Peťo, my se máme. No, kornout, o, my se máme.
1: No, kornouty taky mám ráda.
0: Tak,
1: ale to smím teda jeden.
0: No, no to chápu, to chápu.
1: To smím jeden, ale to, jak si vezmu to. Teďka jsem zrovna právě zřešila předevčírem, že jsem si vzala celý ten
0: litránek, tu ano.
1: A měla jsem tam tři druhy, byla to jahodová, třešňová a citronová.
0: Ano.
1: A tak jsem si to, no nejedla jsem tak škaredě, že bych to jedla celého. To ne, dobrala jsem si to po žličkách, po velkých. A tak jsem to snědla a říkám, tak jsem jeden takovou misku snědla a říkám, a nebuď mi dušo nenažraná, jde to
0: spadně. Klidně, to nikomu neřekneme a já bych se taky o zmrzlenu nedělil. Ludmilo, řekněte mi, poslední otázka. Jaká, ano, nebo která zmrzlina je podle vás nejlepší příchuť?
1: Nejlepší příchuť? No tak si myslím, že je to jahodová.
0: Ano, děkujeme pěkně, my se jdeme pustit do mlsání jahodového sorbetu a kdyby jsme měli náhodou přeřeky nebo nějaký technický problémy, to máme zmrzlé prsty nebo ústa. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hozdičko, mějte se hezky.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: No nám přichystal jahodovou, jo, sorbet. Máme na to i lžičku. Dneska se... Oh, ježišmarja, no tak to bych nebyl já. Pardon. Mám to na oblečení, zkrátka. No to je. Nejlepší zmrzlina podle vás. Příchutě. Nebo... To si budeme nalhávat, ne vždy jahodová je jahodová, že to nešlo ani přibližně kolem jahodového pole. Navíc dost častokrát se směju tomu, když vidím někde sorbet z českých jahod. Jo? To přece není možné. Pamatuju si ze svého mládí, když byla sezóna jahod, tak se dělaly takové tyhle ty jahodové dřeně. Maminka to dávala do kelínků, do mrazáku. Ale pak se jednoho roku urodilo hodně rybízu. A jestli Honzik něco nemá rád, tak je rybíz. A rybízová zmrzlina, no cokoliv rybízového. Jako koleč, jako dubliky, ano, ale ne, aby to byla rozhodně hlavní složka, nebo většinová, třetinová, ne. No a protože maminka věděla, že mi rybíz ne, tak udělala patfuk. Normálně to míchala dohromady. Jahody a rybíz, no víte, jak to chutnalo? Divně. A neměli jsme v toho léto rádi ani maminku za tenhle ten způsob, jak vychovávala své děti. Pravda, byli jsme rozmazlení a některým z nás dětí, teda ono, říkám, jako kdyby nás bylo víc, jsme jenom dva, ale nám to i zůstalo. Každopádně my už si tady pochutnáváme to, co bylo připraveno, aby to bylo stylové v rámci nočního vysílání, jestli máte možnost si někam doběhnout, si koupit to, co potřebujete, nebo máte ten stroj, který umí tu zmrzlinu vytočit. No, tak to vám závidím a těšíme se na návštěvu. Doufejme, že pozvánka dorazí, protože je to můj odedávný sen, ten stroj mít doma. Aleš napsal

0: Sám nevím, proč by zmrzlina měla být slabost. Za minulého režimu byl výběr naprosto žalostný, přesto na tu dobu vzpomínám rád. Počínaje třetí třídou navštěvoval jsem školu s rozšířeným vyučováním jazyků v centru města a maminka mě v každém letním dnu vybavila korunou 40 na dva kopečky zmrzliny. A když jsem po absolvování vysoké školy nastoupil do prvního zaměstnání, kupoval jsem si nějaký nanuk po každém obědě v závodní jídelně. A byl-li jsem služebně vyslán do Prahy, plánoval jsem si jednání tak, abych mohl navštívit vyhlášenou italskou cukrárnu a navštívit po příjezdu a před odjezdem vlaku poháry pojmenované po italských městech, z níž jsem neměl šanci navštívit žádné, mi z paměti nevymizí nikdy. Dnes je výběr zmrzlin neskutečný, jenže kopeček dnes stojí víc než litr čerstvého mléka, takže ačkoliv chuť na zmrzlinu je permanentní záležitost, ochutnávám, když to peněženka dovolí. No podívejte se, pojďme si to vzít po pořádku těch zmrzlin, jakože by byl žalostný výběr. Úplně si to nemyslím.
1: Mana Nanuk Jumbo rodinné balení dvoubarevného mraženého krému Duo nebo polárkový dort Rondo. Jen při té představě se nám zbíhají sliny. Tyto pochoutky dodává na náš stůl nový mlékárenský závod Lactosu v Praze Kijích. Jejich vysoce výkonné plnící a balící linky, které jsou řízeny počítačem, mají kapacitu 75 až 80 tisíc kusů za hodinu. V letních měsících stoupá spotřeba mraženého zboží a tak od května, kdy byly ukončeny zkoušky, pracují v Kijích na dvě směny. Jen za červen tu vyrobili 6,5 milionu kusů těchto žádaných mražených pochoutek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Vidíte, tady nás ani nemusím nic říkat a už je to všechno tak, jak má být. Tady je spoleh na kolegu. Tak halo, halo, kdo nám volá do noční linky? Tady Honza.
3: Ahoj, to Jítě.
0: Jítě, zdravím vás. Odkud nám voláte?
3: Říčami.
0: Je tam nějaká velkovýrobna zmrzliny, nebo máte ji doma?
3: Mám doma na záku, ano. Jahodovou, čokoládovou, karamelovou.
0: Takže usuzuji, že jahodová je podle vás top?
3: Citronová ještě.
0: Citronová
3: nebo karamelová.
0: Dobře, radši teda zmrzlinu jako na tyči nebo v kelínku a zmrazáku, anebo točenou, kopečkovou nebo škrábanou taky existuje?
3: Asi točenou, takovou tu smetanovou.
0: Klasickou, smetanovou. A příchuť chemická, anebo čistě jahodová?
3: Teď jsme měla, já jsem nedávno měla modrou ostružinu, tam byla výborná.
0: Věřím, věřím. Je nějaká zmrzlina, nějaký druh, který byste nepozřela? Už nejenom to, že to má divnou barvu, ale třeba i divný název. Taková šmoulí mě napadá, promiňte.
3: Tam byla co dobrá, ale tam mi chutnala.
0: Fakt, jo. Tak to teda nevím, nevím. Koprovou jsem teďka viděl nedávno, koprovou.
3: To bych asi, koprovku mám ráda, ale to bych asi jako zmrzlinu asi nedal.
0: Já bych tam na to plácnul ten knedlík. Možná, že by to potom jako vyšlo, nevím, nevím. Kde jste jedla úplně nejzásadnější zmrzlinu v životě? Kde vám nejvíc chutná?
3: Nevím, jestli se to ještě jako nejvíc jako v nějaký cukrální nebo...
0: No,
3: jako...
0: nebo třeba v zahraničí něco, nějaký...
3: V zahraničí jsem měla Tutti Frutti v Chorvatsku, to byla výborná. A tady bych mohla doporučit točenou zmrzlinu v Ořiňovsi.
0: Děkujeme za pozvání na točenou, takže točená vede, jo?
3: Točená vede asi.
0: Jířo, ano.
3: Já chci říct, že ještě ruská zmrzlina existuje, my ji prodáváme.
0: Jo, jo, jo, já jsem říkal, ano, ano, ano, ale jenom, že se to nemenuje ruská, nebo aspoň já jsem teda zaznamenal, že už se to...
3: Ruská. Ano, máme tam přesně ruská napsané.
0: Fakt, jo, no, já jenom, že jsem zaznamenal změny názvu a že už to je jenom tak, jak jsem zmiňoval, ale tak dobře, to se nebudu prát, já totiž stejně tyhle ty čistě smetanový úplně nemusím, i když někomu chutná ten základ jako takový. Ono víte co, když se to potom rozteče, tak je potom člověk celý do toho. No ne, upatlaný. Takže tak a nedej bože, když člověk má tu točenou, víte kolikrát mi v životě spadla na zem?
3: To bychom se mohli vyprávět.
0: Že jo, no a víte, jak je z toho šťastná moje Bára, když jde se mnou a přesně,
3: no,
0: jako kdyby do mě...
3: Kočku jsme měli, kočka taky moje zmrzliny.
0: No tak tady Barunka, ta, jakmile člověk se dostane ke prvnímu křupnutí do kornoutku, tak zbystří, i kdyby chrápala sebe víc. A okamžitě začne slinit to Pavlovův reflex jako blázen, jako a otravuje do té doby, dokud nedostane ten kornout.
3: Ano.
0: Myslím, že to...
3: Ano,
0: ale víte co, neobyčejné je v tom aspoň ještě jedna věc, to dávám jako k bonusu do přidané hodnoty. Ona je schopná i tomu nebohému dítěti v té tříkolce tu zmrzlinu jako vzít a dělat jako že nic.
3: Ano.
0: Akorát to dítě samozřejmě prozře a začne řvát. No dobrá, děkuju vám. Jiře, zdravím vás. Ať se vám daří a dobrou chuť k zmrzlinám, lízání anebo zachraňování, aby nám nepopadala na zem.
3: Mějte se krásně.
0: Taky, naschledanou, dobrou noc. Dobrá.

0: Řekněme si na rovinu, že bez Celty mě taky svět zavál po několik let, několik letních sezon i do města, které se jmenuje Poděbrady, teď mě to úplně vypadlo, Poděbrady Nymburk, dejme tomu. A to město, vlastně Lázeňská kolonáda v Poděbradech a výletní loď Král Jiří. Řeknu vám, měl jsem možnost si to město nesčetněkrát projít sem a tam, v kteroukoliv denní i večerní, podvečerní, noční dobu. A mohu zkonstatovat, že jestli existuje město s největším počtem cukráren na metr čtvereční, tak je to právě tam. Máte možnost si koupit zmrzliny všech možných druhů, všech možných výroben, ať už z domácích, opočenských, znojemských, ale taky těch chorvatských, naštěstí bez těch chorvatských grotesek, které dělají Chorvaté, když si přijdete koupit kopeček zmrzliny, to než vám ho dají do toho kornoutu a 30 tisíckrát vyndají zase z té ruky ven, tak to už je pro zlost, protože já si rovnou totiž kupuju hned dvě ty zmrzliny. Jo? Buď dvakrát dva kopečky, nebo dvě točené hned do zálohy, protože jedné je málo, co si budeme nalhávat. Historie zmrzliny začíná dávno před vynálezem mrazáků. Už ve starověké Perzii a dalších částech Asie lidé uchovávali led ve zvláštních podzemních stavbách a připravovali z něj chlazené nápoje a sladké ovocné směsi. Ale to tenkrát ještě nebyla úplně zmrzlina, jakou známe dneska. Ta se v Evropě začala objevovat až v 17. století. Dnes v noci v rámci noční linky volíme tu nejlepší zmrzlinu. Tak se prosím přidejte do naší party, budeme moc rádi, třeba jako Lukáš. Tak nedávno jsem si vyndal zmrzlinu čokoládovou a dal jsem si ji, byla dobrá. Ale trochu mě vytekla z té misky do klávesnice. Jinak zmrzliny mám rád čokoládové, vanilkové a citronové. Zdravíme do Klatov. Peťo, nahoď další telefon a je tam. Honza u telefonu, hezký večer.
1: No, dobrý večer, tady je Ina.
0: Milá Ino, zdravíme vás. Zdravím, zdravím.
1: Já vás zdravím. Chtěla jsem se vás zeptat.
0: Povídejte.
1: Honziku, vy jste nějakej posunutej v čase, ne?
0: Já? Proč myslíte?
1: No, protože hned ze začátku jste hlásil, že 1.8.27.
0: Vidíte to? A to jsem řekl dokonce i dvakrát za sebou.
1: No.
0: Ježišmarja. No, tak zaplať pámu, nejsem umělá inteligence. Tak...
1: Já jsem si říkala, kdo se toho všimne, no tak jako já to poslouchám, já mám ostříží sluch,
0: no,
1: tak jako
0: vidíte,
1: jsem si říkala, musím zavolat. No ale kvůli té zmrzlině.
0: Hlava se mi vypla právě kvůli té zmrzlině, víte?
1: Nejlepší je pistáciová.
0: No tak to ne, to nemůžeme souhlasit. To nemůžeme
1: to
0: souhlasit.
1: To mám ráda, ta je fantastická.
0: Ano.
1: V jednom obchodě nemenuju.
0: Ano, děkuji.
1: Prodávají v takovým větším kelímku.
0: Kýblíku.
1: Jsou tam tři druhy.
0: Ano.
1: Pistáciová je na vrchu. Jmenuje se to Copacabana a je to mana nebeská.
0: Jo, a počkejte, a to je jako opravdu je to taková, ne, ta chemická pistáciová, nebo opravdu pistáciová s pistácí?
1: No tak to jako zase takovýhle odborník přes zmrzliny nejsem. Já jsem odborník přes pejskej, ale je to mana nebeská.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, dobře, dobře, dobře. Tak jinými slovy takhle. Když si rozumíte z pejsky, tak pejskové taky lížou s vámi?
1: No.
0: Já nebo nedáte?
1: Jasný.
0: Takže
1: ne,
0: ano.
1: Tak jako oni koukají a žebraj. To se nedá vydržet.
0: No já to chápu. Jako v naší rodině je dobré být psem.
1: No, tady to máš i s kornoutem a běž.
0: Jo.
1: No.
0: No děkuju pěkně teda, děkuju za vaši pistáci, tu si znamenám, omlouvám se za rok 27, ale to víte, tak jsme
1: no,
0: lidé.
1: No, jsem právě chtěla jít, když jsme byli jako malí děti, tak to jsme lítali celý den venku a vždycky... Takhle po třech hodinách vždycky jsme přišli k baráku a křičili jsme, mami, hoď mi korunu na zmrzlinu. Máma to vždycky zabalila do části rudého práva, hodila to z okna,
0: ano.
1: Abych to viděla. A já jsem si za tu korunu šla koupit dva kopečky jahodový, taková jako vodová, ale ta byla fantastická, jako jo.
0: No.
1: A jinak jako dřeň. Tu miluju.
0: Jo, jo, máme ji tady ještě nedojedenou.
1: Která ta taky vede.
0: Taky si myslím, že jo, to já se jdu do ní zase pustit, Peťo, ty už jí máš snědenou.
1: No, ale jsou to samozřejmě kalorie.
0: Ne, v žádném případě.
1: Já jsem taky diabetik, takže kdyby mě viděla moje doktorka, tak by mi asi utrhla hlavu, no. Když se nikdy nedovolala.
0: Ne, ne, ne, ona neposlouchá hlavně. A zase vemte si, že i doktoři
1: ale
0: stejně jako my.
1: Ale čas od času musí člověk zřešit.
0: No jistě.
1: Když je horko, jistě. Tak to je jediná věc, čím se schladíte přesně, zevnitř.
0: Přesně, přesně. No. Takže v tom případě tady to zase nikdo nevidí a do zdravotního stavu se to nepočítá.
1: Ne.
0: Takže já myslím, že tady je to dobré. Děkujeme pěkně za telefon, posíláme pozdravení. A dobrou noc, nashledanou, Peťo, tak musíme písničku rychleji. To jsem vážně řekl, 2027. La pardon, prosím.

0: A pistáciová taky, tady byl požadavek na pistáciovou. Děkujeme, jsme rádi, že i zmrzlináři mají svoji v uvozovkách hymnu anebo písničku, která jim potom pomáhá lépe k práci. Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macoun. Dnes v sobotní noční lince volíme zmrzlinu, tu nejlepší zmrzlina, jako slabost jsem to nazval, ale ve své podstatě uchopte si to, kde chcete. Třeba i vy, Dane, nebo Danieli. Dobrý večer.
1: Ano. Dobrý večer. Mě ta zmrzlina, jako mě vzalo, takhle, mě 68, ale na prvním takovým vandru bylo, když mě bylo 14, 15.
0: Ano.
1: A v Chodce Radej, u tu řeky,
0: u Sázavy,
1: tam byl nějaký hotel a tam byl takový víčko, otevřeno, kde dávali zmrzlinu.
0: Uhum.
1: A já jsem člověk, který jako cestoval po celém světě a v podstatě jako jsem tady jako náhodou v Čechách. A dělali Martu Meruňkovou zmrzlinu.
0: Ano.
1: Ale z vlastních asi Meruňek, nebo já nevím. Ale to vám byla, od té doby jsem nic tak dobrýho nejel.
0: Že si na to ty chuťové pohárky vzpomenou i po letech.
1: Ano. Ano.
0: Já stále říkám, že na výbornou zmrzlinu se nezapomíná.
1: No. Takže no jenom to jsem chtěl říct.
0: Takže jako Meruňková.
1: Tohle nevím, jako já.
0: Jestli to byl hotel a bylo to u dálnice, jako nebo tak.
1: Ne u dálnice, ne. U řeky.
0: U řeky přímo to bylo. Že mě napadlo.
1: Přímo Chodce Rady.
0: Dobře. No. Třeba někdo vzpomene, někdo z místních nás tam teďka poslouchá,
1: jako
0: třeba řekne.
1: Meruňková. Zpátky, ale je to do teďka. To byla nejkrásnější zmrzlina v mém životě.
0: Já si to píšu, Daniel Chodce Rady, ano. Pro slovenské poslouchající Marhulová.
1: Tak ano.
0: Děkujeme pěkně a dobrou noc.
1: Dobrou noc, mějte se moc hezky.
0: Taky.
1: A všem přeju to nejlepší.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška napsala, já mám zmrzlinu spojenou hlavně s tatínkem, když jsem byla malá, chodili jsme v neděli po obědě na procházku a on mi vždycky koupil vanilkovou. Ne proto, že by nebyly jiné příchutě, ale protože vanilková pro něj byla ta poctivá. Pamatuji si, jak mi ji podával v kornoutu a vždycky říkal, ať jdu pomalu, že mi upadne. Samozřejmě mi občas upadla. Dneska už si zmrzlinu dávám málo kdy, ale když si koupím vanilkovou, úplně ho vidím vedle sebe. V hnědých kalhotách s kloboukem a s tím svým klidem. Pro někoho je to obyčejný kopeček, pro mě je to vzpomínka na člověka, který mě celý život držel za ruku. Až mi z toho zvlhly oči. Vanilkovou ano, taky existují různé druhy vanilkové. Chemická, vanilínová, taky potom mixarová. A to, jako tu si pamatuju já zase, že jsme ji měli a věděli, kam si pro ní máme jet. Z pravé vanilky, no. Takhle, to nemusím úplně mít, ale ta mixerová, ta mi chutná. Prodává se to ještě někde, protože tohle bylo v Kardašové Řečici a ta cukrárna už tam dneska tuším není, ale byla výborná. Kterou zmrzlinu zvolíte vy jako tu nejlepší?

0: zmrzlinou.
1: Zase že?
0: Ano. Stává se mi to často i v zimě. A jestli, já jsem to vlastně chtěl říct před chvílí v tom vstupu, já mám rád vanilkovou, nevadí mi, vlastně mi nevadí, ale vadí mi, když je točená a vanilková a čokoládová. To prostě jako, já chápu, že to je jako jedno a druhý, že to jde k sobě, ale já mám rád, když ten, kdo tu zmrzlinu vyrábí nebo ji tam vkládá, takže nad tím přemýšlí, kombinuje, protože tuhle kombinaci si můžete koupit všude, ale třeba točenou čokoládovou a višňovou, to už chce taky zapojit hlavu. Halo, halo, Jiřinko, zdravím vás.
2: No, já čokoládovou mám.
0: No, už si to tady píšu. Čokoládová. Čokoládová hořká, až jako ahoj, taková temná, anebo...
2: Ano, čokoládová hořká.
0: Kolik jí tak sníte? Točenou kus, nebo na kládě, no, co říká, kornout?
2: Když je dobrá čokoládová, tak sním opravdu jako velkou čokoládu.
0: Počkejte, slovo velké v rámci dnešního vysílání už tady na začátku vlastně našeho povídání noční lince odstartovala paní posluchačka, která vlastně takový mini kyblík. Jo, tak to je jako velká.
2: Ne, to nesním, mini kýblík. Ano. Ale mám ráda čokoládovou a když jako někde je, tak si ji určitě vždycky dám.
0: A jako točenou?
2: Točenou.
0: Točenou, samozřejmě. Kterou zmrzlinu byste si do úst nevložila?
2: Kterou bych si nedala?
0: Která vám jako úplně jako není pochuti?
2: Není mě pochutí, ovocné nemám ráda.
0: Jo, tak to, ale tak v tom případě se musíme rozloučit v tuto chvíli. Já miluju ovocné, ale je fakt, že o některé ty ovocné, jak by řekla paní doktorka Kateřina Cajdamlová, brýle, lupa, nestyďte se za to, přečtěte si ta Ečka, abyste věděli, co do sebe dostáváte. Takže rozumím tomu.
2: Takže možná, že to není dobré jako ta čokoládová, ale tak jako ovocnou moc ne.
0: Takže smetanová, čokoládová, tady si to znamenám. Jedla jste i v zahraničí nějaké zmrzliny, anebo ne?
2: Ne.
0: Takže tady u nás. Děkuju pěkně i vám. Zdravím vás. Kde nás vlastně posloucháte vy?
2: Ano, poslouchám vás.
0: Ale kde?
2: Jako
0: město, jak obec, tak nějak přibližně.
2: Obec je v Brumu Pilnice.
0: Ano, já jsem tam slyšel to ju, tak jsem vás tam taky tak jako směřovala, ale jenom jsem si to chtěl poznamenat. Jiřinko, váš vás neznám, tak třeba se uslyšíme za přítomnosti čokoládové příště.
2: Jo, Brumu Pilnice, mají tam velmi dobrou zmrzlinku.
0: Děkujeme za pozvání, za vyznání, jo, dobrou noc.
2: Ano, mějte se taky, dobrou.
0: Mám to tu, ano, ano, Jiřinka čokoládová, no to mi je sympatie. Co vy, točená, nebo na kládě, jak se říká, nebo v kornoutku, nebo jedli jste třeba takovou tu, jak se škrabává, jak se vyrábí, jakože hned. Pistáciová u nás a v Itálii, pocítíte rozdíl? Nemyslím teď ten finanční. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo nám volá další? Kdo je teď v našem vysílání?
3: No, dobrý večer, teda.
0: No klidně, dobrý večer. Kdo je na druhé straně?
3: Tady je Jana.
0: Milá Pastuva. Jano, povídejte, máme téma nejlepší zmrzlina.
3: Jsem
0: nebo...
3: ráda, že jsem se dovolala. Mám ráda zmrzlinu slaný karamel.
0: Ano, slaný karamel, to je móda.
3: Ta je dobrá a pistáciovou a... Točenou mám taky ráda.
0: Takže točenou obecně, ten slaný karamel, ale to není dnes moc dlouho, jak se u nás prodává, protože to dřív si nepamatuju.
3: No, je výborná teda, zkuste ji, Honzo.
0: Jo, to já zkusím, to není problém, ještě s čím to zkombinovat. Máte v mrazáku zmrzlinu?
3: No, dělala jsem domácí zmrzlinu z tvarohu toho míšu.
0: Ano.
3: No, ale jinak máme snězené zmrzliny. Koupíme a hned to sníme.
0: Že jo? No, zatímco tady teď...
3: Já miluji zmrzlinu celý rok i v zimě ji.
0: Taky, přesně taky. Dokonce se za to nestydím, že kdybych měl ty peníze.
3: Jo, a jak mě všichni naštvou, tak máme v garáži mražák a minule, když mě všichni vytočili doma, tak jsem tam sežrala celou bednu z mrzliny.
0: Dobře, takže
3: to máte... To bylo super, nikdo mě nerušil, no. Jsem si to vychutnávala.
0: Ježiš, těch kalorií, fakt, no, toho cukru, no co jste dostali.
3: Já taky, jen, ano, Honzo,
0: přesně,
3: jednou.
0: Já si to myslím taky. A už jsem to zmiňoval jednou, pambu to nevidí.
3: No a ne.
0: A jak jako, přežít
3: já nekouřím, nepiju, tak se aspoň tu zmrzlinu dopřeju. A chodíme taky do cukrany, do Paskova, do cukrany Fantazie, tam mají úžasnou zmrzlinu.
0: Ano.
3: Obsluhuje nás dokonce i sam pan majitel. Mají tam točenou a na zakusky tam chodíme. No teď mám nemocenskou, takže...
0: No nejlepší čas tam vyrazit.
3: No, až budu... Mám vycházky, ale kamarádka dělá pokličkou.
0: Ano.
3: A musím počkat, až budu mít volno.
0: Mhm. No, abyste jí snědla zmrzlinu.
3: Ale dneska jsem upekla ještě večer piškot s kokosem, ten byl taky dobrý.
0: Jo, kokosová zmrzlina taky, tam je taky jeden.
3: No a kokosovou, tu jsem ještě nejedla.
0: Já jo.
3: Fakt? A je
0: ano,
3: dobrá?
0: Výborná.
3: Tak tu vyzkouším teda.
0: Zkuste.
3: Ale jsem neviděla nikde kokosovou, že?
0: Dá se. Jano, ať vám zdraví slouží, ať budete mít co nejdřív po nemocenský.
3: No, letnice jsem měla okolo těch 60 let, no.
0: Popřeju.
3: Potřebuju si a půl roku ještě ano. Udělat do důchodu. No.
0: A pak budete kupovat v důchodu zmrzliny od rána do večera.
3: Jo, já dělám městská nemocnice Ostrava a tam je taky zmrzlina a my tam chodíme na zmrzlinu. Ještě mají výbornou. Tam stojí kopeček 40 korun.
0: To necháme být.
3: No, tak jako je, dražší u nás v Paskově stojí jenom 25, ale jako pivo je dražší než zmrzlina.
0: No samozřejmě, tohle to je jisté. Takže loučíme se heslem, kdo nelíže, je proti nám. Dobrou noc.
3: Ano, správně. To nejvíc lízat a užívat si života, dokud to jde.

0: Zmrzlino, nebo zmrzlináři stůj s tím svým pojízdným božským výrobkem, nebo druhy výrobků, které tam máš, protože to se musí. Přiznám se, že bez zmrzliny by ten aspoň můj život byl poněkud smutný. Ale řeknu vám, že v Poděbradech opravdu, kde na metr čtvereční nejvíc cukráren snad na světě, tak to byl trest pro mě. To byl takový trest, jako já přesně věděl, kde prodávají tu chemickou jahodovou, tu sorbetovou, tu tamtu a tu. Já jsem schopný sníst mnoho litrů té zmrzliny. Samozřejmě taky je to na mě vidět, že lepší se nevážit. Naposled, co jsem se vážil, váha, už jsem skoro na ní neviděl, ještě navíc vybité baterky, jak jsem říkal, nevidím dobrý, a ona mi to mrcha za chvíli řekla, kolik vážím. To ještě ze sebe vysoukala, takže už jsem jí pak vyndal baterky a je schovaná přesně vedle rotopedu, protože ten se taky dal úhledně schovat pod postel, no říkali to v teleshoppingu tenkrát. No, volíme nejlepší zmrzlinu na světě, kde jste jí jedli, případně které vám chutnají, točené, kopečkové nebo nějaké jiné, speciální, třeba cvrčková, nevím, šmoulí, svíčkovou jsem taky viděl, čabajkovou, uherskou. Já bych se asi možná držel těch klasik a rozděloval to na bodovou a smetanovou. Tak která vám je víc při chuti? Ale no tak, teď nemáme čas. Je třeba přivítat nový den, protože přichází půlnoc, tak ať to má nějakou fazonu, je potřeba udělat tomu důstojný vstup, pokud možno pravou nohou.
1: Noční linka.
0: A je neděle 2.8.2027, 26 samozřejmě, tady to vidím správně. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Pohoda. Máme léto, máme parné dny, tropické, subtropické. Je potřeba si dělat taky s něčím radost a nejen se trápit s tím, co je. Tak zaprvé s tím asi teď nic nezmůžeme, ale když mrazák dá nákupy a peníze, kapsy dovolí, tak si do toho mrazáku můžeme vložit takovou tu sladkou věc, která vám, jak to bylo v tom Peče celá země, mana v hubě. Ano, přesně, tohle to mám na mysli. Pojďte zvolit nejlepší zmrzlinu. I vy dnešní oslavenci podle příjmenáře slaví Šrámkovi a v klasickém kalendáři, jmenem kalendáři, Gustáv. Takže všem nejlepší, to zdraví, štěstí, spokojenost a hodně zmrzliny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a pozor, Nanuk se hlásí o své dřívko.

0: klína, měla to být radši zmrzlina.
1: Moje závislost na zmrzlině nezná hranic, dám si ji klidně i v lednu, když venku mrzne a často i místo oběda, návrat do dětství, kdy jsem po škole běhal s kamarády natočenou, prostě miluju. A pravidlo 5 sekund beru naprosto vážně, když mi zmrzlina spadne na zem, nezajímá mě to, zvednu ji a jdu dál, Michal. No dobrý, a dál? Jako vážně? Líznout? Pravidlo 5 sekund? Teda vy jste stejné jako já? No nic. Mimochodem, na výběr té točené zmrzliny bylo dost příchutí nebo dost druhů takové zmrzliny. Víte, ono bylo takové období, kdy si lidi stěžovali na všechno. Ne, že teda dneska by se nestěžovali, ale dokázali si koncem 80. let postěžovat právě i na to, že té zmrzliny, těch druhů je nějak málo.
2: Zmrzlina není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z jedné koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli předělávat práci?
3: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
2: Tak nemáte dostatek suroviny?
3: Nemáme dostatek surovin.
2: Tak v čem to tedy je?
3: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš dva druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
2: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
3: Ne.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ne, nejde to. Takhle to bylo. Honza u telefonu, pěknou noc přeju, kdo otevírá telefonicky druhou hodinu vysílání noční linky. Zdravím vás.
5: Zdravím vás, tady je David. Volám ze Zlína.
1: Ano, zdravím, Davide. Povídejte.
5: Nejlepší zmrzlina, co jsem kdy měl v životě, byla fialková.
1: Počkejte, jako vysloveně takový ty fialky, jako jak vonějí ty fialky, tak...
5: Jestli, nevím, jaký jste ročník, já jsem 73.
1: Ano.
5: A za dob socialismu se prodávaly fialkové bombony.
1: Ano, přesně,
5: fialkové
1: na pouti. Schroupat tak, celý pytlík najednou.
5: Teď už jsou jenom na pouti, vidím, vidím to opravdu sporadicky. Uh-huh. A přesně takovouhle chuť měla ta zmrzlina. To geniální a bylo to v Bulharsku a myslím, že jsem to měl i snad jednou v životě v Maďarsku.
1: Fakt, v Bulharsku a v Maďarsku rostou fialky taky, tak to teda...
5: To nevím.
1: Asi jo.
5: Údajně neměla homologaci pro Českou republiku.
1: Zajímalo by mě, jak ji pojmenovali teda v Maďarsku a Bulharsku.
5: To dnes asi nepamatuju, to mě bylo málo let, hrozně.
1: Ale utkvěla vám v paměti, teda to je zásadní.
5: Byla fantastická.
1: Děkujeme. No tak dneska se prodávají i zmrzliny taky, jsou druhy, fialkovou bych ještě bral, ale takhle, kdyby vám někdo naservíroval olomoucku sedečkovou třeba.
5: To bych asi nedal.
1: Já taky ne. Já většinou to, co mám spojeného s něčím jiným, to nejím.
5: Co mi naservíruje moje paní, tak to si dám vždycky. Takže...
1: Jo, to je jasný, my pod pantofláci no. Nemůžeme si stěžovat, protože pak bychom si to museli vařit sami a to se nám zase nechce. Co vaše paní zmrzlinuje?
5: Jo, určitě.
1: Víte, třetím nejzbytečnějším domácím přístrojem je zmrzlinovač. Co si o to myslíte?
5: To nevím, ale zmrzlinu si dokážeme udělat doma sami jiným. Uh-huh. Jako klasicky. Prostě v mixéru,
1: ano.
5: Je na moc postupů, ale řekl bych, že tak možná jenom desetina funguje, která je zřeněna na jakoby, aby nahradila tu chuť klasické zmrzliny.
1: Takže je hodová, to zásadně.
5: Třeba.
1: Jo, my jsme taky připravovali, co si pamatuju, rozmixované jahody, teda do těch jahod dát lžíci cukru, rozmixovat, zalít s kondenzovaným mlékem slazeným a to stačilo. Až trochu citrónu a stačilo. A bylo to naprosto famózní.
5: To není, ale to není pořád ta klasická jako zmrzlina.
1: No to ne. No to je jasné.
5: Tam je složitý postup, hodně složitý postup, neřeknu vám to teďka, nepamatuju si to přesně, ale tady to s tím kondenzovaným mlékem, to je jeden z těch postupů, který není správný. Jako na tu chuť není to ono. Tam myslím, že se to dělá někde z vajíček, musí se to vyšlehat ten sníh, je tam spousta dalších ještě kolem toho procedur a on to každý vám to neřekne. Jo. To je něco, teď odbočím, to je něco podobného, jako nevím, jestli jste někdy měl gofry.
1: Jo, vím, o čem mluvíte.
5: A to bez éček není křupavé a nenabublá to. Všechno to potom, ta sušenka, ta základní, na kterou se to dává, potom chutná jako amoleta, která jakoby je těžká, taková hodně mastná, ale to, aby to nabublalo, napěnilo, tak jsou potřeba do toho dát nějaký kypřící prášek a nejenom ten, a taky to jenom tak někdo nezveřejní, jakože neřekne vám to, aby to takhle chutnalo.
1: Chápu, ale aspoň teďka o důvod víc miluji Ečka. To se k tomu přiznávám, protože... Já. A jelikož...
5: Asi neřeším.
1: Asi tak. Moc děkuju za zavolání. Popřeju do Zlína, dobrou noc. Výroba byla náročná té zmrzliny, to už tady teď padlo. Co jsem si tady našel, potřebovala led, sůl, smetanu, cukr a spoustu ruční práce. To tenkrát, ano, tenkrát z Anglie z roku 1665. Jo, tam je jeden z prvních dochovaných receptů na smetanovou zmrzlinu, takže Evropa od té doby může slavit. Matematika nebyla moje silná stránka, takže pojďme si to odpočítat, přepočítat, určitě to bude nějaké skoro půlkulaté výročí. 1665. Jinak v 19. století přišly ruční zmrzlinové strojky a později průmyslové chlazení. Zmrzlina se tak dostala mezi... Čajová mi chutnala, pardon, teď jsem si vzpomněl. Čajová, kopečková, to si pamatuju, prosečnice, moje mládí. Pokračuju, kornouty se výrazně rozšířily po světové výstavě v americkém St. Louis v roce 1904. Z někdejšího luxusu se postupně stala jedna z nejoblíbenějších letních pochoutek světa.

0: Řeknu vám, že se zmrzlinou to mám v životě tak asi jako s jídlem běžným. Nedělím se. Nedělím se, já vím, existují smutné oči, třeba Bára tady, která nám pochrupkává tady pod mixážním stolem, tak nedělím se ani s ní. Co pak ona se mnou podělí? Nepodělí, v žádném případě. Volíme nejlepší zmrzlinu, ta nejlepší příchuť, nebo případně, kde jste jedli tu nejlepší zmrzlinu, která vám utkvěla v hlavě, a vzhledem k tomu, co jsem tak nějak jako poznamenal si tady a co jste zatím zmínili do vysílání, řeknu vám, že vás téma za A zaujalo, za B máte takové zmrzliny, které vás doprovázely mládím a dnes v pozdějším věku, taková fialková z Maďarska, Bulharska, řeknu vám. No, je to rarita, je to zážitek, je to mana, je to nebe v hubě. Kdo nám volá dál, dobrý večer nebo pěknou noc, kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Helča z Chocerad.
0: Zdravím vás, Chocerady. Tak řekněte nám to, kde se tam prodávala ta Meruňková?
1: No, je to bývalý hotel Ostende, který teda bohužel už asi 18 let nejede. Býval to nejlepší hotel ze šlapadlam u řeky a zmrzlina byla mňam.
0: Takže nejenom ta Meruňková, jo, i další.
1: Ta Meruňková, no.
0: Počkejte, jako fakt, že tu Meruňkovou i vy si ji vzpomínáte?
1: No jistě, já už jsem za Zenitem.
0: No ne, tak jsem to nemyslel, to jako, tak, máte, víte co, tak zase jste moudrá na zmrzlinu, že jo, jako oproti dnešní mládeži, ale zajímá mě opravdu, jako to byla vyhlášená zmrzlinárna v tom hotelu?
1: Vyhlášená zmrzlina široko daleko. Byla tady i cukrárna v obci a ta jako, zmrzlina, sice tam prej měli dobrou zmrzlinu, ale protože já nejsem vyznavač zmrzlin, já je nejím. Ale tuhle tu Meruňkovou jsem asi třikrát měla.
0: Vidíte?
1: Ale to jsem měl pocit, že máte utržený, vonavý, přezrálý Meruňky.
0: No celý sad v ústech, ano. A byla to smetanová nebo sorbetová? Jako taková ta ovocná šťáva.
1: Smetanová.
0: A to tam prodávali jenom tu Meruňkovou?
1: Jenom tu Meruňkovou.
0: Ty blaho.
1: On tam byl, pan šéf hotelu byl na to velice šikovný.
0: Vidíte, milí posluchači, ani mě nevadí, že tady paní posluchačka nemá ráda zmrzlinu a že se teda nemusí a že vlastně by nemusela ani zavolat, ale jak poslouchá, vnímá a hned se připojí, tak se mi to líbí, spolupráce na 100%. Tak vám děkuju.
1: No po 22 nepřijatých hovorů.
0: Já za to nemůžu.
1: No a pak další výborná zmrzlina byla v Sázavě Černé Budy. Já už si přesně nepamatuju jméno majitelů té cukrárny, ale vím, že když jsme s babičkou jako děti chodili do Sázavy do kostela, tak odměna byla teda 2 kopečky zmrzliny. A protože já jsem tu zmrzlinu nemusím, jo, tak já jsem dostávala takovou tvrdou čokoládovou placku s oříškama.
0: Takhle ta zmrzlina by byla lepší.
1: Ano, tak hele, je to dneska 10 let, co mi umřel muž a ten teda byl přímo požírač zmrzlin, no? No, to jsme jeli třeba do Benešova a kolem kterýkoliv cukrárny, tak si musel zmrzlinu.
0: No jo, tak to je můj člověk, to já musím taky. A teďka ještě, když si uvědomím, a není to snad ani zas tak dlouho, třeba když se jede směr jižní Čechy, tedy dobře projedeme Benešovem, tak se dostaneme přes Bystřici, přes ten kopeček, přes Čapák, pozor, jsme u Votic. A když byste otočila na Vrchotový Janovice,

0: A tady někdo lízal jiný.
1: A než se otočil, tak bylo po zmrzlince. Zůstaly pouze oplatky.
0: No, mají vaši pejskové výběrový jako vkus, jako zanechat oplatek, no tak stejně rozblemtlý, že jo?
1: No je rozblemtlý, ale to si s tím přeci nebudou zalepovat zoubky a pisky a tak dále.
0: A taky házeli potom ten pohled, jako kdo tam byl, jako kdo to udělal?
1: Ano, tak oni v tu chvíli teda dají ocas mezi nohy a zalezou si každá do svého pelechu.
0: Jo, a ukazují,
1: oni tam nebyli.
0: A ukazují zuby? Ještě mezi tím. Bára, když něco udělá blbě, a nebo ví, že se mi to nebude líbit, tak hned ukazuje zuby a má ocas úplně schovaný. A dělá, já jsem to nechtěla udělat, ale udělala jsem to, protože pán si to tak chtěl.
1: No jiná zmrzenáři, nechte si chutnat. Ať vám ty zmrzenky chutnají a zkrátka jednoduše pokračujte v krásném pořadu. A jiná teda chod se rady opravdu Ostende Hotel byl vyhlášený dlouhý léta.
0: Děkuju pěkně. Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Moc příspěvku na téma zmrzliny, příchutě, druhy, koukám, tady to vidím, třeba Inka, dobrý večer, pane Honzo. Já miluju zmrzlinu a nejvíce ovocnou, vodovou, navíc si kupují různé nanuky a zmrzliny vajíčkové v autíčku, které jezdí jednou za 14 dní, nemám ráda pistáciovou. A nevyhledávám vanilkovou, můžu čokoládovou a děláte mi nepředstavitelné chutě před spaním. Přeji všem dobrou noc. Inka z Hradce Králové. No, nedá se nic dělat. Ty chuťové pohárky, které máme, ty se potřebují trošku před spaním počechrat, že? Všem člověk na to myslí a hned by si dal. Ondra, dobrý večer, pane Honzo. Nejlepší zmrzlina je v sušici v pizzerii u Itala. Tam se dá vybrat Ital. To tam potom dá do kornoutu sladkého nebo klasického nejlepší zmrzlinu. Má citronovou příchuť. Ta, co dává křídla, vanilkovou, čokoládovou. Já mám rád jahodovou, citronovou. S pozdravem, Ondra, sušice. No, myslím, že skupina Marcias taky k tomuhle tématu má něco říct.

0: Miluše z Ostravy, hezký večer, přeji všem. U mě vítězí vždy vanilková, této podobná stračatela, je vylepšená čokoládovou drtí. Pane Honzo, zavřete oči a představte si, že bydlíte v domě, kde se sejdete jedno patro, jste v cukrárně, tak to je moje dětství. V létě každou neděli po obědě jsem jako dítě s termoskou. No jo, my jsme chodívávali taky s termoskou, sloužící pro zmrzlinou se běhla to jedno patro a za pár minut jsme mlsali. V zimě to probíhalo obdobně, ale byly i to zákusky. Koncem 60. let nám cukrárnu zavřeli a už nebyla nikdy otevřená. Dobrou noc, Miluše, děkuju. Eva, poslouchám, připomněli jste mi zmrzliny v zahraničí, kde si v Bulharsku jsme si kupovali sladoled. A jednou jsme se nemohli nějak domluvit, protože Bulhaři mají obráceně ano, ne v pohybu hlavy, nakonec z toho vyšlo sladolec Niama. Zmrzlina nebyla, protože došla. V Tallinnu jsme chodili na zmrzlinový pohár, kdy nám zmrzliny posypali oříšky a polili karamelovou polevou, moc dobré. Pak si vzpomínám na zmrzlinu, když jsme byli po sametu v Benátkách, přesně si pamatuji, na malé městíčko, na náměstíčko, kde jsme si kupovali, to ještě platil italské liry. Loni jsem byla v Římě a průvodce nás zavedl do gelaterie a tam měli 200 druhů zmrzliny, opravdu někde poblíž Panteonu. Dala jsem si dva druhy, temnou čokoládovou a asi kokosovou, byly mňam, mňam, mňam. A kopečky tak kornout nandané, že zmrzlina kornout bohatě přesahovala a nespadla. Nebyla ani nějak zvlášť drahá, jinak mám ráda čokoládovou. Nedávno jsem si dala na pouti točenou, byla dobrá. Všechny zdravím, Eva. Evo, je pravda, že v zahraničí nějak úplně nekoukáme možná na ty ceny, ale když ono je to tak mrazivě dobré, že? No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další? Ano, už je třeba vybrat dalšího volajícího posluchače, posluchačku, třeba vás. Halo, halo. Ano, taky, zdravíme. Koho a kam?
2: Zuzana, Rumburg.
0: Zuzano, v Rumburku máte jaké chutě?
2: Různý.
0: Jako
2: ovocný, ano. Smetanový, ale já jako holka, teda od malička, tak miluju točenou zmrzlinu. Dřív to se říkalo vodový zmrzliny, takže ovocný.
0: Ano.
2: Ale byly i výjimky, když jsem teda milovala, to byla Brusel, se tomu říkalo, ta je s alkoholem. Tak to jsem hrozně měla ráda. Potom teda ty family frosťáci, jak my jsme jim říkali, tak ty měli výbornou oříškovou zmrzlinu. Potom teda jsem milovala, a to už snad se nedělá, byly jahody v cukru, mražený. To nebylo takový klasický rozmixovaný pyré zmražený, ale opravdu kusy jahod. No a co úplně nejvíc miluju, tak je palačinka s ovocem, se šlehačkou a se zmrzlinou.
0: Je vidět, to jste mi teďka ještě taky připomněla, že jsem si dával, nevím, jak se to jmenuje, ale smažená zmrzlina, že měla těstíčko a vevnitř to bylo krásně takové napůl rozteklé, ale i zmražené, chuťově výborné. Ale to zase klasická zmrzlina, na tuto stejně nemá. Kolik tak zmrzliny sníte za rok?
2: Já jí moc nesním. Jako v létě jako si občas dáme, tak miluju teda citronovou nejvíc. A pak, jak už tady jednou zazněl, tak teďkon slaný karamel, tak to je úžasná.
0: Citronová a slaný karamel, moc krát děkuji, mám to zapsané. A že zdravíme i průměrného spotřebitele nebo konzumenta zmrzliny. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: No, koukám se ještě tady. Točená nebo kopečková? Jo, to je důležité. Jo, nikdo to neřeší, já to teda řeším, já radši točenou. Točená zmrzlina vzniká přímo ve stroji, který připravenou směs současně chladí, promíchává a vhání do ní vzduch. Proto bývá měkčí, lehčí a obvykle se nabízí jen v několika příchutích. Kopečková zmrzlina se vyrábí předem, skladuje se v mrazících vanách a obsluha ji porcuje nabíračkou. Může být hutnější a zmrzlinárna díky ní nabídne podstatně více příchutí a taky, promiňte, já vím, že se vás to netýká zrovna té vaší výrobny nebo prodejny zmrzliny, ale na Kopečkové se docela dost dobře vydělává. Jinými slovy. A nedej bože, když koncem 80. let v Praze otevřeli a prodloužili otevírací dobu italské.
3: V těchto dnech zahájila svůj první víkendový provoz také italská cukrárna ve Vodičkově ulici. Jde tedy o další provozovnu v centru města, jejíž pracovníci jsou ochotni poskytovat služby i o volných dnech. Vybrat si zde můžete ze 7 druhů ovocných zmrzlin a nejméně 20 pohárů, z nichž některé lákají již samotnými exotickými názvy, jako například Amoretto, Monza nebo Oria. Během května by zdejší sortiment měla obohatit novinka, připravovaná zmrzlina kiwi. Takže italská cukrárna, kterou můžete v sobotu navštívit od 10 do 16 a v neděli od 12 do 18 hodin, má od dnějška otevřeno bez zavíracího dne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bavíme se o zmrzlině, volíme nejlepší zmrzlinu. Zmrzlina jako slabost, no někdo to tak má. To je fakt. Zmrzlina, taková malá lidská slabost. Někdo má rád klasiku vanilkovou, čokoládovou nebo jahodovou. Jiný zkouší slaný karamel, mango, pistáci, levanduly, šmoulu nebo příchutě, které spíš možná zní jako takový chemický pokus. Pro někoho je zmrzlina jen rychle osvěžení v horku, pro jiného je to vzpomínka na dětství. Prázdniny u babičky, frontu před cukrárnou, točenou do papírového kornoutu nebo nanuk z mrazáku na koupališti. A někdy stačí jeden kopeč, tak to bych, až, no, jeden je málo. Pojďme radši k dalším volajícím sem k nám, koho vybrat, třeba vás. Halo, halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je Květa z Táborska.
0: Zdravím vás, Květo.
1: A já celou dobu čekám, jestli někdo vzpomene na výbornou zmrzlinu v Kamenném újezdu. A zatím se nikdo neozval.
0: No.
1: Já to mám spojený, když jsme jezdívali z Tábora vždycky takhle v létě na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na Divadlo, tak se stavělo za Budějovicama je Kamenný újezd a tam v tom Kamenném újezdu tam byla cukrárna a byly to jako v 60. 70. letech soukromí nějaký cukráři a ty tam měli opravdu výbornou zmrzlinu, tam stavěli všechny autobusy, které jeli.
0: Ne na čurání, na lízání.
1: Ne, tam stavěli kvůli té zmrzlině a všichni si tam dávali tu zmrzlinu. Když se někdy trefilo, že tam před náma přešlo několik jako autobusů, tak taky jsme třeba museli čekat, než zmrzlinu udělali.
0: No.
1: Protože to měli všechno vypotřebovaní. No a měli tam asi 5 druhů jenom, ale oni si tam pekli i ty kalíšky, takový
0: wafle,
1: nebo nebyly kornouty,
0: ano.
1: Ale takový jako kalíšky. Na
0: ano,
1: to.
0: Takové mističky, a mističky třeba, dejme tomu.
1: Takový mističky to byly. Jako, no a ty byly ještě lepší než ta zmrzlina.
0: No, když si představím, že jsem měl autokarovým zájezdem do Českého Krumlova, no tak to je ale i cesta zpátky, rozumíme se. Jenom tam.
1: Cesta zpátky, potom to už bylo pozdě večer, to už cukrárna nefungovala.
0: Jo, tak to věděli, kdy zavřít. Tak to jo. A čím byla ještě zvláštní ta cukrárna? Jako měli tam originální příchutě, nebo byly nechemické, nebo byly, jaké byly ty zmrzliny?
1: No, oni měli jen asi tak 5 druhů, tehdy se nedělalo tolika druhů, jako bývá teď, ale byly opravdu výborný a já většinou jsem si dávala čokoládovou a smetanovou. No a pak tam měli ještě taky, myslím, že tehda už bývala tam ta zelenkavá, taková ta pistáciová, ale no zase jsme museli, aby jsme tam nestáli dlouho, no tak jsme si každej dával tak většinou ty dva kopečky, oni měli takový jednokopečkový nebo dvoukopečkový ty kalejšky, jo. Takže jsme si dávali ten dvoukopečkovej a honem, aby jsme to jako slízali, než aby zase jsme nezdržovali ten autobus.
0: Já mám zavřené oči a sním u toho, jaké to vlastně by bylo, kdyby tam projížděl Honzík, kdyby si dával zmrzlinu kopečkovou, pistáciovou úplně ne, ale kteroukoliv jinou, ano. A klidně vlastně, to zmrzlina je prostě obecně pro mě božská.
1: No, My jsme tam opravdu jako vždycky se tam muselo zastavit, protože to už jako jsme se těšili pomalu víc na tu zmrzlinu, než na to divadlo.
0: No, samozřejmě i divadelní bůh to tak chtěl, tak to bylo jasné. Musel si vás nějak naladit a jinak než Kopečkovou to nešlo. No, je pravda, že výborným takovým ochutnávačem nebo člověkem, který miloval zmrzlinu, tak to je režisérka Věra Chytilová.
1: No, já myslím, z vyprávění ano. Pana Doležala, že jo?
0: Donutil, Miroslava Donutila.
1: Donutila, pardon, já jsem to spetal.
0: Ne, nevadí, všichni víme, o čem, co myslíte a vlastně o čem by se mohlo teď i mluvit, takže dobrou noc a děkuji vám.
1: Já taky, dobrou noc, děkuji, nashledanou.
2: No a starožina, wow, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu staračatelu, jednu bavkovou.
3: No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala,
2: to vůbec není ostružinová to. Má tak otřesnou chuť. Brák ze švestek, nebo co? Bo tady tato čokoládová, to je z nějaký náhražky, nebo co? To je tak příšerný.
3: Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím.
2: Aby ses neposral.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, voláte tak, že z toho mám jednu pomerančovou v očích, jo? Protože to, že k nám někdo volá, tak tady vidím šestkrát a oranžovou barvou. No tak někoho zvolit. Kdo je na druhé straně? Tady Honza.
5: Tady Michal, Jižní Plzeňsko, dobrý večer.
0: Michale, dobrý večer. Jak velký jste milovník zmrzliny?
5: No tak, velký rozhodně jsem, jsou i mé děti.
0: Ano. Tak to je
5: a
0: po vás.
5: No, je to asi genově založené.
0: Jistě, to se přenáší, to je jasné.
5: No a co se týká jako příchutí, tak u nás vede třeba maková zmrzlina.
0: Jo, to by se maková. Předtím Američan pokřižoval, protože by řekl, to není možné, to není I love you.
5: A oni tomu nerozumějí.
0: Jasně, já chápu.
5: Takže u nás vede maková, potom samozřejmě takové ty víceméně vodové, jako okurkové a z jiného ovoce udělané.
0: Ano.
5: Ale byli jsme v Lošticích, to je meka tvarušku, takže u mě vede i tvarušku.
0: No já jsem ji záměrně zmiňoval, to zrovna jsem teďka nějak zaznamenal nějakou reportáž v televizi, že právě cukrárna tam nabízí tuhle tu příchuť. Takhle smrdí ta zmrzlina stejně tak jako ty tvarušky, teda voní.
5: Ne. Tvarušky voní a zmrzlina mohu jako doopravdy odpřisáhnout, že vlastně to nebylo cítit pořádně. Já bych jich tam snesl mnohem.
0: Jako málo vyzrálá byla teda, jo, jinými slovy.
5: Málo vyzrálá, ano, přesně tak, že jste to Honzo úplně dokonale.
0: No, teda. Teď si zrovna přemýšlím nad svokrou tchýní, která dorazila do Prahy a ona miluje rum, takový ten, ale ten český, jo, který se vlastně nesmí jmenovat rum. A myslím, ano. Že jí by potěšila taková umová zmrzlina, aha. Aby, jo, že jí, ona říká, děkujem velmi pěkně za dárky, obzvlášť ty, které cinkají. A doufejme, že i příště přivezete ten nízkopercentní, lebo iba tak já můžem vypít celou flašu, nič mi nie je.
5: Jo, takhle, no tak to už moc o alkoholu asi zřejmě tedy není ta flaška.
0: No, to je to. Ne, ona to sice tak jako drobí, nechce říkat, že alkohol, ne, vůbec ne, tak jsou cvičený, jo, a já se učím jenom. A nejde mi to samozřejmě. A nechci se zase učit na starý kolena úplně všechno. Ale děkuju za srdečkovou, teda olomouckou srdečkovou. Doporučujete, jestli mi nebude chutnat. Tak nevím,
5: tak
0: ale...
5: Tak si mě najdete.
0: Já si vás najdu, Michale. A tu makovou ruším. V ten daný okamžik makovou ruším. Děkuju moc.
5: Je dopravy taky dokonalá. Mějte se moc hezky a všem posluchačům krásnou noc. Nashledanou.
4: V mládí.

0: Koukám na příspěvky, teď mi tady skočil příspěvek Originál Gangster píše. O čem je tento pořad? Dobrá zmrzlina je mražená, špatná je rozteklá. Tam, co se neprodává ruská zmrzlina, určitě dělají Ukrajinci a tam, odkud volala ta paní, evidentně ještě žádní nedorazili. Pane jo, vy máte starosti, Originál Gangster. Samozřejmě ne každému dnešní téma v noční lince mohlo vyhovovat, ale v soudě podle toho, jak voláte, jak píšete, myslím, že se klaním k tomu, že vás to bavilo, protože jste taky dost zavzpomínali u zmrzliny a to je fajn, že člověk si vzpomene na něco, co ho provázelo životem nebo provází životem, protože vzpomínky nám nikdo neveme. Pravda, vzpomínky někdy mohou zabolet, ale o tom je taky noční linka, máme i jiná témata, takže myslím si, že Evu potěším tím, která píše, že po delším čase začala poslouchat noční linku, kterou moderuje pan Macon. Opětovně na začátku 13-minutový rozhovor sám se sebou, přihlouplé řeči, ani dnešní téma není zajímavé, možná tak do dětských vysílání. Počkám se na tu zítřejší noční linku, snad tam nebude znovu. Za chvilku vám řeknu, kdo bude vysílat a jaké bude téma a kdy se společně zase příště uslyšíme, ale je třeba to uzavřít, to dnešní povídání. Kateřina píše, zdravím všechny příznivce zmrzliny, jako malá holka jsem si zapadíka kupovala Eskimo. Dneska stojí 17. Vyrábí se sice u nás v východních Čechách, ale největší fór je, že ten klacík v něm se vyrábí a dováží z Itálie. Zdravím. Vidíte, to by mě ani nenapadlo. Taky tady třeba mám tady Eva, zdravím vás Honzo, i noční linku zmrzku odmala mám ovocnou, vanilkovou, vanilkovou nemám ráda, pamatuju ze školky kopeček 80 halířů za takovou malou hranatou mističku, mám ráda jahodu, meruňku, malinu, kokos, mango, ořech a karamel, tu si kupuju za odměnu, když jdu na nákup. Zdravím z Krakonošova. Evo, jak často chodíte na nákup, by mě zajímalo teda, jak často si gratulujete a dopřáváte. Mám tady i třeba příspěvek od koho ještě. Dobrý večer, pane Honzo. Za mě nejlepší zmrzlina italská, kterou kdysi dávno točili u bývalého priorů v Chomutově. Nikde už jsem ji pak neviděla, nechutnala až jednou na filmovém festivalu ve Varech, ale ta cena, ale nelitovala jsem, byla smetanovo-čokoládová nebo jahodová. Jana, no i vám děkuji. Taky od vás telefon, to musí být, kdo se k nám přidá, 731 800 900, ať to máme komplet. Haló, kdo jste? Představte se nám, tady Honza.
1: Dobrý večer, tady vaše věrná posluchačka Jitka z Brna.
0: Zdravím, Jitko, do Brna. Jaké tam máte chutě?
1: Vy jste mě tak vyprovokovali, protože nemám zmrzlinu, tak jsem si vzala studený jogurt z ledničky, trošku sirupu do toho a snědla jsem to z chuti jako zmrzlinu.
0: Ano, vážení posluchači, teď jste slyšeli smutný příběh z Brna, který vlastně vyřešil chutě, ale nenahradilo to úplně na 100%.
1: To no to jo... ne, ale tak trošičku, no.
0: Jakou zmrzlinu máte ráda? Točenou nebo kopečkovou, případně domácí nějakou svou?
1: No mám ráda ovocný.
0: Vodový, smetanový?
1: No, smetanový raději.
0: Smetanový, takže máte nějakou konkrétní jako na mysli, že si jako ji pohlídáte, až je v akci, až je levnější, že si ji dopřejete, že si dáte celý ten kyblík třeba?
1: No tak to ne, to jsem si ani nikdy nekoupila takovej kyblík, jenom vždycky točenou. A mám ráda ty jako citronovou a takový, no.
0: A jste ten ovocný typ, který rozmazluje své děti nebo případně vnuky, vnučky tím, že kupuje třeba polárkový dort? Já to třeba neměl rád. Polárkový dort.
1: Já to taky nemám ráda.
0: Takový jako vlastně
1: takže
0: nic.
1: Takže to nekupuju.
0: No tak zaplať pámu, správný názor
1: a
0: z Brna.
1: A já naštěstí mám vnučky tady na neštěstí až v Anglii, vnučku a pravnoučata. A ty druzí jsou taky daleko, no takže vidím jednou za čas a to musím dát na maminku, co by jim dovolila, nedovolila, takže to jsem omezená tady v tomto.
0: Dobrá, jakou příchuť si mám napsat, že je úplně podle vás ta nejlepší?
1: Tak já mám ráda ovocný, citronovou a jahodovou, nebo jaký jsou takový nějaký ty ovocný.
0: Píšu si to tady, citronová, jahodová. A že vám děkujeme pěkně za zavolání.
1: Mějte se krásně, ráda vás
0: taky.
1: Poslouchám a držte se a mějte se a moře
0: zdraví. Taky, děkujeme, dobrou noc.
1: Naschledanou.
0: Já myslím, že je čas si dát Hanu Zagorovou. Víte, ona má písničku velmi smutnou, tklivou, líto, je mi to líto, můžeme jí pustit tu písničku. Veďo, kopni to tam, ale zároveň pust vyjádření paní Hany Zagorové z Nebes o tom, jak ráda jezdila do zahraničí. Z jednoho jediného zásadního důvodu, protože tam mohla se zmrzlinou dělat, co chce, protože Hana Zagorová byla tak jako my, smrtelníci, úplně normálním člověkem a taky se někdy pokydala.
2: Když jsem venku, kde mě nezná ani pes, třeba já nevím, někdy v nějaký Americe nebo kdekoliv, tak to je úžasný. Tak jdu a dám si zmrzlinu. A víš, že si můžeš to zmrzlinu dát?

0: Posloucháte Český rozhlas, zdravíme vás, přejeme krásnou dobrou noc. Vysílání s Honzou Maconem na technickém pracovišti s Petrem Kubalou. Řekněme si na rovinu, že všechno má mít svůj konec, tak budeme moc rádi, když to ještě s námi strávíte těch pár minut. A kdo bude poslední u telefonu? Halo, halo, Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Ano, stručně, prosím, pěkně. Kdo je tam?
1: Ano, tady Ignác. My vás posloucháme každý rok takhle na dovolené. Já jsem moc rád, že jsem se dovolal. Tak já to zvemu z rychlovka. Když jsme jezdili na takové pivní čundry, tak je to Podštejn. A tam je skvělá zmrzlinárna, kde mají strašně vtipné takové slogany. Přistupte blíže, tady se blíže. A proletáři všech samý, vylište si a teď tu poštejskou zmrzlinu. Tak to jsem vám chtěl říct a ještě jednou děkuju pan Macron, že jsem se vám dovolal a měl vás rádi ty vaše pořady.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, byl jste poslední, dobrou noc.
1: Díky, dobrá.
0: Já ještě vlastně to tak jako shrnu všechno, jak to vlastně dneska dopadlo. Nejoblíbenější chutě vás, volajících a vy, co jste psali v posluchačském hlasování vlastně... Zvítězila jahodová zmrzlina, kterou uvedlo nějakých 6 lidí. Za ním skončila čokoládová, citronová. Další posluchači obecně dali přednost ovocným zmrzlinám nebo zmrzlinám, které vašem pohárkům vyhovují vanilková, kokosová, taky slaný karamel se tady objevil, ale největší vzpomínání bylo přece jenom na tu meruňkovou. Řekněme si na rovinu, meruňková, ta z těch chocerat u toho neexistujícího, to, víte co, já jsem to vlastně za A, tam jsem ji nikdy nechutnal, za B, přišlo mi to stejně tak zvláštní, že tam vyráběli jenom tuto zmrzlinu, jako když se chodívávalo do Světozoru, že na pohár tady v Praze a tam vám natočili tu jahodovou, banánovou. No ale je to v dnešní době, když poodhlédnu od ceny, chutná stejně, ale mám pocit, jako kdyby se tam vysypal celý cukrovar do toho. Ale děkuju pěkně, zmrzlinové štěstí tady bylo. No předělíme a rozloučíme se. Končíme. Já se ještě podívám, kdy se uslyšíme příště, nebo kdy, kdo vysílá. Všechno tady pro vás mám, opouštíme zmrzlinu, děkuji pěkně, na koho se nedostalo, koho jsem nepřečetl do vysílání, omlouvám se, bylo vás opravdu moc. Třeba se k tématu zase někdy vrátíme. Mimochodem, další vysílání pro vás bude mít Borek z Brna a téma Takhle jsme si hrávali. No to je docela fajn, vzpomínání v noční, už dnešní lince, hodinu před půlnocí. Já se ještě podívám, kdy se společně uslyšíme příště. Nebude to dlouho trvat, nebude. Tady jsem si to poznamenal na svém profilu na sociální síti Facebook. Ano, Jan Macon, pomlčka moderátor. Prvně v životě jsem tam přidal témata na celý měsíc. Ano, už to tady mám. Uslyšíme se v úterý 4.8. hodinu před půlnocí a téma podstatně složitější, vážnější. Život za katrem. Tak se budu těšit na případné příspěvky bez vás, bez posluchačů, přispěvovatelů do noční linky, by to totiž nebylo ono. Těším se na slyšenou, Petře, děkuju za techniku, vám, že jste poslouchali a že jsme vás teda možná takhle před ulehnutím nebo už v posteli, kdy jste nezabrat, taky dost navnadili, protože teď už víte, co máte v těch tropických následujících dnech dělat. Lízat dobrou.

Dobrý den, naši milí. Ta židle vrže čím dál víc. Co si s tím počnem? Vítáme vás u naší hodiny vzpomínání, které, jak víte, nahrávám pro vás, připravuji pro vás ve svém malířském ateliéru, když zrovna nemaluju a vedle je papoušek, který si kouše břicho. Žando, ty si v opice, jak uhodí tyhle ty smutný podzimní dny? Ona je bez toho sluníčka nějaká taková, no, slunce. Každý člověk, každý tvor hledá své místo na slunci a když to slunce není, tak můj papoušek se nípe. Já tě vyndám z klece, pojď se. Co se škádlívá, to se rádo má. Já Žandu teďko škádlím trošku, já jí takhle pod křídílkama drbu, viď? Takže o čem si dneska budeme povídat? Nevíš, Žando? O čem bychom si mohli povídat? O tom, jak je člověk pyšnej, pán tvorstva. A přitom dělá někdy tak příšerný věci, že si člověk říká, ty ten člověk je sám sobě největším nepřítelem. To, jak se chová, to je otřesný. Opravdu sám sebe vraždí. A ve velikým to zvířata ne. Já jsem chtěl zrovna vyprávět o tom, jak zvířata to mají v hlavě srovnaný. Mají to mnohem srovnanější než my lidi, jak jsou chytrý. Ptáčkové třeba vlaštovky od nás odletěly a doletí někam až do Afriky před zimou a můj papoušek, když jsem chtěl nejvíc ho chválit, tak mě kousnul do malíčku. Ty jsi blbec. Promiňte, no, že mu takhle nadávám. No, když ono mě to bolí, co s ním mám dělat? Ohlédnutí za naším dětstvím bývají tak dojemně krásný, že nám často připomínají pohledy do lesů, do vzdálených lesů, který se vytrácely až na obzoru. Jenomže ty pohledy do těch vzdálených lesů v našich dětských duších probouzely, co v tom tmavém lese třeba je, jestli tam nejsou nějaký strašidla, kterých jsme se báli.

Těch příhod bylo tolik, že bychom mohli vyprávět jednu krásnější příhodu než druhou. Tak třeba příběh naší ulice, o kterém chci dneska mluvit. To nebyla jen tak obyčejná nějaká ulice. To byla ulice naše, našich her. Ulice, na který my jsme si hráli, jak třeba holky krásně skákaly přes švihadlo. To jsme jim záviděli, to jsme neuměli. My jsme měli zase svý hry. To zase záviděli holky nám. No a chodili tam naše maminky, naši tatínkové, naše babičky, naši dědečkové. Každý ten kamínek na té ulici, každá klika na dveřích, každý dveře, každý okno, každý kousek zdi byl dotejkanej těma rukama těch našich nejbližších i našema, dětskýma, každá tyčka v plotě. Oni byli tak jako posvěcovaný ty nejobyčejnější věci těmi dotyky těch rukou a silnice. Na tu jsem viděl, když jsem vyšel z vrátek našich. Silnice, ta si žila svým životem. Poté jezdili vozy, auta i sentinel, když přivážel sudy piva z pivováru, nákladák, když přivážel mlíko, pan doktor, když jel se sanitkou na dřevoplyn ještě ve válce z rakovníka, nákladáci tam jezdili, autobus tam taky jezdil. Na silnici tepal život. To stačilo jenom si sednout na patník a koukat. No a taky jsme dělali pěkný rošťárny. Kolikrát jsme za to schytali rány od kočího. Víte, co jsme dělali? Když jel žebřiňák, nebo hlavně vůz, takzvaná korba, spole, tak jsme vyskočili vzadu na tu korbu, sedli jsme si a jeli jsme zadarmo jsme se vezli. Dva, tři kluci jsme tam seděli a ty, kteří se tam nevešli, tak křičeli na toho kočího, za vozem. Žalovali. No a kočí zastavil a jak jsme slyšeli, že kočí seskočil z kozlíku, hned nohy na ramena a už jsme letěli, protože kdyby nás byl dohonil, tak nám napráskal tím bičem a to bolelo. My jsme takhle třeba dojeli až ke kostelu. Zadarmo. Velký lidi, když nás viděli, když třeba šli z Konzumu a nesli chleba, tak na nás hrozili. No jo, ale my jsme dělali, jako že je nevidíme.

Za vozem to nic nebylo, když jsme se vozili takhle vzadu na té korbě, za vozem, který táhli koně. No jo, ale my jsme to měli vymyšlený tak, že když jsme jezdili do Rakovníka, do Měšťanky na kole, tak nákladní auta z dolu Rako na skládce vysejpali uhlí rovnou do vagónu. A to stačilo tak šikovně počkat, až to auto vytočí zatáčku, najede na hlavní silnici, potom trošičku jsme šlápli do pedálu, aby jsme to auto, který ještě se nerozjelo, dohonili, chytli se za řetízek, kterým se zavírala ta korba toho nákladňáku. No jo, ale nemuseli jsme šlapat do kopce. Ono nás to auto vytáhlo. To jsme se pravou rukou drželi toho řetízku toho auta, levou jsme drželi řídítka a jelo se. Ale on nás stejně řidič, pan Hejda, o nás věděl, že se držíme někdo. To bylo vždycky obyčejně jenom pro jednoho kluka. Jedno místo tam bylo za tím nákladňákem. Druhej si třeba počkal na druhej nákladňák, až zase pojede. A pan Hejda nás viděl. A jednou to udělal tak, to se nestalo mně. To se stalo Vencovi Kepartojc z Vovčárny. Že se takhle nechal vytáhnout nákladním autem, což bylo nebezpečný. A ten pan Hejda, aby ho tohoto kluka odnaučil, tak pomalu zastavil. A ten Venca si říkal, co se to děje. Koukal se, jestli se neotevřou dveře na straně řidiče, ty se neotevřely, ale on neviděl na ty druhý dveře, ze kterých potichu vystoupil závozník a ten držel v ruce pásek a ten tomu Vencovi Kepartoj z Vovčárny tak zhvízdal zadek. No, protože to bylo nebezpečný. To bylo životu nebezpečný. Já to dělám v tým vlastním zájmu. Ty pacholku jeden, aby už si to nikdy nedělal. Kluci přijdou na takový blbosti kolikrát, že ani neví, že si zahrávají se zdravím nebo se životem dokonce.

To byl život na silnici, na ten jsem viděl hned, když jsem vyšel z našich dvířek a podíval jsem se doleva. Za mnou zůstal dvůr. To jsem ty dvířka musel zavřít hned, protože by utekly slepice. A to by babička křičela. Ty pacholku, honem ty slepice zažeň zpátky. Nebo budou hrabat v polích a to nemají sedláci rádi. Hned vedle dvířek byla studna s verpánovou modřínovou pumpou. Tu vím přesně, jaký pan Loula se jmenoval. Dělal, vrtal do modřínovýho kmene díru, dával tam všelijaký mosazný ventily, potom tam udělal krásný korejtko dřevěný, táhlo kovaný ručně, od kováře krále tam bylo. A voda v naší studně byla prej měkká, dobrá, 13 metrů hluboká studna. Vždycky tam bylo 9 metrů vody. To babička měřila provázkem s kamínkem. Každý rok jí měřila. Když přišly třeba letní sucha, tak měřila vodu ve studni. Ale já už jsem byl před těma dvířkama. Když jsem se podíval doprava, tak jsem viděl barák, který byl vedle nás, kde bydlel pan Eichelmann, který s tím Bobíkem tahal, přivážel na vozejku tu vodu, a taky tam bydleli Tyšerojc, Pepíček s Věruškou. A pod jejich stolem jsme si hráli. Tam jsme měli ten svůj pokojíček. To bylo hezký u Tyšerů. Takový malý dvoreček tam měli, kde se tak hezky hrálo s balónem, protože ten balón se mohl odrážet od dvířek kůlny, kde se sekávalo dříví, a dobrou vyšeň měli na zahradě. No a potom už byly jenom pole a cesta k Senecký hoře, křižovatky polních cest Boží Muka, a vzadu se černala Senecká hora, kde jsme se jako děti báli Senecký opice, kterou nás naši rodiče strašili, aby jsme se po lese netoulali sami. Seneckou opici nikdo nikdy neviděl. To jsme si mohli jenom představovat, když jsme se vzdálili, třeba trhali jsme borůvky s rodičema. A najednou se něco myhlo mezi břízama. Tak jako my děti jsme si řekli, je ale Senecká opice. A ono se ukázalo, že to byla třeba paní Polcarová z Vovčárny. No tak to byl pohled napravo a nalevo. To byla naše ulice, nebyla jen takhle jaká ulice, nemyslete si. To byla ulice, kde jsme znali každý kamínek. To byl náš celý dětský život a svět. To byl ráj,

No a když jsem se podíval nalevo, tak byly dva domy po pravý straně. Dům cestáře pana Kopeckýho, kde když jeho syn Mírek cvičil na trumpetu, tak z pootevřeného okna se linuli tak hezký tóny trubky, který zkrášlovali celý ten už tak nádherný svět. Ještě navíc trumpeta, hlas trumpety. No a potom tam za Kopeckých bydleli Truxoic. Pan Truxa udělal hezkou lavičku. Ta bude v našem příběhu moc důležitá. To uslyšíte za chvíli. No a potom byla silnice, po který tepal pořád život od rána do večera. A potom byl ten dům, kde bydlela paní Slámová s tím rošťákem papouškem. Říkala, že ty pácholku jeden, ty mě děláš tady nepořádek, já tě nebudu už uklízet, já už se na tebe vyprtnu. Takhle to říkala. Potom byl na levý straně obecňák, obecní dům, kde byly malý byty, ale o to víc lidí tam bydlelo a našich kamarádů, hlavně Pepík Sojka. Potom se táhli pole do široka, do daleka, až končili obzorem, kde se černaly křivoklácký lesy.

No jo, jenomže já jsem zapomněl, já jsem přeskočil, totiž když jsem vyšel z těch vrátek, tak u červený zdi, kterou postavili strejdové z ostře pálených cihel a ty spáry vyspárovali mastnou vápeno-cementovou maltou, do dneška ta zeď tam stojí tak, jak ji postavili. Tak před tou zdí měla babička nasázený byliny. Hlavně arniku, to byl takový keříček s tuhejma malejma listama, který byly jako z vosku. A ta prej byla strašně léčivá a vytáhla, když něco, nějaká rána, když se sekla srpem a dala si na to arniku nebo mořskou cibul, kterou měla zase na verandě. No tak ta rána se zahojila do 3 dnů. A potom tam byl beraní pitlík, který byl takový heboučkej, takový lístky takovýho srdcovitýho tvaru, tak hezky kvet něžně bílé a voněl a byl takový, taky takový léčivý, ale co přesně léčil beraní pitlík, to už jsem zapomněl. Ale ta arnika, ta byla taková, to byly bohatý trsy arniky. A i sousedky, když šli kolem a potřebovali arniku, tak se nemuseli ani babičky ptát, nebo beraní pitlík, každá si utrhla. Protože to rostlo, to dorůstalo rychle. Domov. Tak prostý slovo, ale jak silný obsah to slovo má. Proč se někde člověk cítí doma? To je zvláštní, že u nás v Čechách je ten pojem domov tak zvlášť silně zakořeněný. I v národní hymně se zpívá přece zemský ráj to na pohled a to je ta krásná země, země česká, domov můj, kde domov můj? A domov, domov to je i bezpečí, domov chrání před fujavicí, před deštěm. Domov to je stůl, na něm ležela vošatka slaměná, kterou babička sama pletla, s čerstvě upečeným bochníkem chleba vedle slánka, nůž a čerstvě stlučený máslo. A to je pohled, který se mě tak hluboce vryl do paměti, že ještě i teď, když jsem si na něj vzpomněl, tak mě vyhrkly slzy. A navíc se mě i zběhly sliny.

štípala ze takových mastných pryskyřičných polínek třísky, kterýma se podpaloval oheň v kamnech a kterýma si tak rád děda zapaloval fajfku. To tu třísku vzal a prostrčil je dvířkama v kamnech a zabafal. A babička se zlobila, zase tu smrdíš s tou fajfkou, dětku jeden, jdi kouřit ven. Jenom aby si se nezbláznila, řek děda. Než mám poslouchat takovýhle řeči, to radši opravdu půjdu ven. No a šel vždycky před dům. Kouřil na dvoře, před vrátkama. Domov bylo i rádio, který bylo na bíle vylakovaný poličce, kterou dělal truhlář Beneš. Vedle tikaly veliký hodiny s dlouhým kyvadlem a na řetízkách visely litinový závaží ve tvaru smrkových šišek. Kolikrát jsme už o tomhletom obraze povídali, ale když ono to bylo tak krásný v té prostotě, že to člověku nikdy nevymizí z paměti. Domov to byl i ten chlív s těma kravičkama, jak dejchali, jak z nich šlo takový teplo. Telátka dejchali, jak v oči měli nádherný. Když někdo měl stáj plnou koní a hříbat, to v Pavlíkově byly takový grunty. To všecko je ten pravzvláštní, z čeho chceme uniknout, ale zároveň, když vyjdeme do světa, tak teskníme po tom domově a z domova se vydáváme na životní pouť. Nám dětem stačilo málo. Nám dětem stačilo, když jsme jenom vyšli ven před vrátka.

Cesta, jsem se vydal na cestu ven, na cestu do světa, ven, ven, ven, to bylo kamkoliv. Když jsme šli ven, tak jsme mohli třeba jenom k protější zdi, k protějšímu příkopu, kde jsme si hráli s Pepíkem Tyšerojc, a nebo jsem šel naproti Kirkovi Čatkojc, který bydlel přes cestu, nebo jsme šli i dál, k obecňáku. To jsme museli přejít silnici a to nám maminky říkali, ty buďte opatrný na té silnici, nebo jestli se vám něco stane, tak dostanete ještě na zadek. Nebo jsme se vydávali i na cesty delší ven, na cestu delší, třeba k osamělý lípě, která byla na generálních mapách, na protějším kopci. No a nebo jsme se vydávali na ty dlouhé cesty, že jsme šli třeba k poště na zastávku autobusu. A to nám tlouklo srdce vzrušením až v krku, protože jsme jeli do města, třeba jen tak si koupit k Baťovi nový kecky. To si vzpomínám, jaký měli nákotníčky gumový, hnědý, a tam byla hlava lvíčka. To bylo po válce. Ve válce já ani nevím, v čem jsme to chodili. To byla taková bída vo všechno.

A vůbec nejradši jsme měli, když jsme šli k lavičce. To bylo Laviček v Pavlíkově. O tom si uděláme celý příští pořad. O lavičkách. Ale teď vám budu vyprávět o jedné lavičce, která byla kousek od nás, před silnicí, před Truxovic. Před Truxovic, jak se u nás říkalo. Tam jsme si vždycky sedli na kanál a poslouchali jsme, co si starý lidi vypráví. A teď dávejte pozor. Ono se řekne lavička, lavička. Dva silní.

špalky zakopaný do země, silná fošna nebo dvě prkna, aby ten sedák byl široký, opěradlo a je hned lavička. Ale taková lavička na návsi je svět ve světě. Na jaře pan Truxa, který tu lavičku si tam postavil, tak na ní sedával a udělal si z prkýnek takovou ohrádku, do který dal husu a do té ohrádky hezky z košíčku vyndal housátka, protože tam byla travička. Tam byla lavička, vedle travička a v té travičce husička a s husičkou tam byly housátka a on je tam pásávával. No a potom, jak šel rok, tak každý den, když zrovna nepršelo a nebylo psí počasí a nemrzlo, v zimě ne, ale jak to jenom trošku šlo, tak na lavičce se scházeli lidi. Pan Truxa mýval na hlavě buď v obyčejnskou čepici, takovou, jako se nosívávaly ty brigadírky, který měli rantl, jako měl, přesně, jako měl čepici pan policajt s celuloidovým kšiltem. Třeba do oranžova měl pan Truxa, že to denní světlo mu zabarvovalo celý čelo a kousek nosu, jako do zlatova. Nebo v letě nosil slamák takovej. I díry ten slamák měl a tak se koukal po tom světě, vyhlížel, kdo přijde druhej.

Každá tvář toho dětka připomínala starý odřený kartáč rejžovej, kterým se drhla podlaha. Tak ty fousy jim z těch tváří trčely do světle žlutava. Jako na rejžáku ta rejžová sláma. Pořád měl pootevřenou pusu, tak jako přimuřoval oči, koukal se po světě, jako kdyby něco chtěl říct, ale nikdy neměl komu co říct, protože zrovna tam nikdo vedle něj neseděl, jenom tak tu a tam mávnul rukou, když někoho viděl, že jde po silnici nebo jede s povozem na pole. Z vesty si vyndal hodinky, podíval se, jak už ten čas pokročil. Z druhý kapsy vesty si vyndal fajfku, s pajtlíkem tabáku, to byla taková kulička, taková do dlaně akorát měkká, napěchovaná tabákem. Prstama, drobeček po drobečku, ten tabák nacpával do fajfky. Vždycky umačkal, až fajfku měl celou zarovnanou tím tabákem. Ale nezapálil. Třeba si ji pověsil, na pár spodních zubů moc jich neměl, jestli dva. Ta fajfka mu visela z pusy, ale ještě zapálená nebyla, protože zapalování fajfky, to byla taková malá slavnost a to se muselo odehrát vždycky za přítomnosti někoho, když tam někdo přišel. Takže s tou nacpanou fajfkou pan Truxa čeká. Kdo pak asi přijde na lavičku jako druhej? Kopecký cestář, vedle hned bydlí, ten asi ne. Ten s druhým cestářem, který zase bydlí za druhým rohem na silnici se Staňkem, ty štěrkujou silnici ke Chlumu. Hejkal možná přijde. Hejkal, který bydlí o čtyři domy vejš, a možná, že přinese i harmoniku, jak se říkalo, tahací harmonice držky, a bude veselo, protože on hezky hraje písničky Červenou sukinku a Spadnul lístek z javora, Spadnul do našeho dvora, nebo Kde pak je to moje zlatý mládí. I takový všelijaký pochodový písničky hraje a hezky. Možná, že přijde Eda Truxa. S tím je taky legrace, ten si dokáže vymýšlet a hlavně všichni ty starci si mají o čem povídat. Oni totiž byli ve válce v první světový. Mapu Evropy mají jako na dlani. Ten byl na Sávě, ten byl na Pijávě, ten byl u Dunaje, tamhle ten zase byl v Karpatech, ten byl u Bachmače. Tihle ti starci, mnozí z nich byli legionáři. To bylo pro nás děti, to bylo posloucháníčko. Když ty začali vzpomínat, to jsme valili v oči. Jak umřeli, tak ty jejich zážitky odešli s nima. A jak by jsme se jich rádi zeptali? Pane Truxo, jak to bylo tenkrát, jak jste říkal v tom Borovém lese? Nebo pane Hejkale?

Zatím pan Truxa sedí sám, že by přišel Franěk, zedník, který bydlel přímo naproti nám. Ani ten zatím nejde. Hornov, co rozváží sodovky a piva, ten by taky mohl přijít. Každý je vítaný, každý má co říct. Mohl by taky přijít Vít, který přes léto dělá v cihelně a teď už touhletou dobou se cihly nepálej, teď už je podzim. S Vítem je taky legrace. A určitě přijde Franta Zajíček, který má ochrnutou levou ruku z války. Franta Zajíček, to byl můj děda. Franta Zajíček chodí vždycky touto dobou. Nebo kotík z obecňáku by mohl přijít. Ta lavička kolikrát nestačila, kolik se tam na ní sešlo lidí. A my, jak jsme přišli ze školy, a jak jsme mohli hned k lavičce. Takže takový ty, když se povedlo hezký odpoledne babího léta, tak jsme tam byli pečený, vařený a vždycky jsme se něco dověděli.

Lavička už byla plná odpoledne. Jeden děda vedle druhýho seděl. Zvláštní svět těch starců. Všechno na nich bylo jakoby vošlehaný větrem. Šlachovitý pevný ruce. Kotníky obyčejně chodili bez ponožek. Měli na nohou bagančata. Takový jako z plechu, to nebyly ani kožený, ty byly jako z plechu ty boty. A jak jsem řekl, ty fousy neholených tváří, to se holili jenom v neděli ráno. Někteří měli i nosy takový vodofialová a žíly na čele a na tvářích takový, jako to byly řečiště, takový potůčky, řeky, žil. A ten, kdo měl knír, tak když kouřil fajfku, tak ten knír měl trošičku zahnědlej od toho kouře. Do zlatova. No a to jim tu tvář dělalo ještě pěknější. No ty oči. Co oči, to jiný pohled. Z mnoha jich očí ještě lítaly jiskry. To byly chlapi v plný síle. Z jiných už trošičku takovej závoj smutku vycházel. Protože rozloučení se světem už bylo na dohled. Zase jiný oči byly tak moudrý a tak pokorný, tak smířlivý. Ale oči naše, oči nás, dětí, ty dětský oči byly zjančený.

My jsme taky poslouchali, když si vyprávěli. Někdo byl opřený o svou koloběžku, někdo byl opřený o ráfek kola, který pálil, po jsme utíkávali ulicí a honili jsme kolo. Jindra Vít, ten si udělal takovou pěknou káru z prken a ze čtyřech koleček od kočárku a pátý tam dal jako volant. Prkno dlouhý, dvě prkna napříč, tam dal přední kola dvě zadní kola, ty se dali řídit a odstrkoval se nohama. A když někdo byl šikovnej a měl kovárnu, jako to měl Oda Jirkovských, tak si udělal i šlapací káru, že si tam dal převod ze starého kola šlapacího řetěz. No a to jsme se každý chtěli vozit na káře. A nejenom to, jo. Zase ta kára na leto, co byla na kolečkách, to se jenom vyndali kolečka, dali se tam prkínka s bruslema a to si nedovedete představit, jak na takový káře s bruslema, dvě brusle vpředu, dvě brusle vzadu, jak se lítalo na klouzačkách. Když my jsme měli ty svahy vykoumaný, jsme to měli, když byl nějaký sráz a začalo mrznout, tak jsme tam nosili v belících vodu a ty klouzačky zmrzly. My jsme se tam klouzali a někdo tam se klouzal právě na těch brusláčích, jak jsme tomu říkali. No jo, jenomže, a teďko jde ještě zpátky k té lavice, tam ještě brusláče nebyly. To ještě byl den babího léta a teď bylo ticho, protože jsme my děti poslouchali, o čem se vedou řeči.

Když se ty řeči vedly, tak stejně bylo pořád na co koukat. Ten rozdíl třeba mezi našema dětskýma rukama. Ty naše dětské ruce byly takový růžový, jako třeba byly kuřátka, takový něžný, takový měkoučký, kdežto ty ruce těch starců, to byly samý mozol, samá jizva. My jsme taky měli jizvy, když jsme něco dělali s nožem a řízli jsme se, jo, tak jsme měli volepený nebo prst na gumovej natažený na prstu, aby se nám to zahojilo. Babička mě to vždycky volepila nějakým flastrem a arniku dala na to, nebo beraní pitlík. My jsme taky kolikrát měli ofačovaný ruce, ale byly to ruce růžový. Když to ty ruce těch starců, ty ruce byly poznamenané tím neúprosným během času. My jsme měli například boty sešněrovávaný normálníma hadrovejma tkaničkama jako provázkama, ale tyhle ty dědové, tepák, těm musel švédské part řezat řemínky z kůže. Ty měli ty boty šněrovaný ručně řezanýma řemínkama z kůže, který se nikdy nemohl přetrhnout. To naše tkaničky, ty byly tak zauzlovaný, kolikrát popraskaný a znova svazovaný. Jo, a všecko, co měli starci na sobě, bylo předválečný. Košile bez límečku, vesta, cigár, taška. Hodinky ty pamatovali císaře pána. Pod vestou byly kšandy, kde pak stahovat si břicho páskem. To se špatně tráví, když ty kalhoty vysí na kšandách, tak si může někdo naprat břicho třeba švestkovejma knedlíkama tak a nic ho netlačí. A když si sundali čepice a chtěl se někdo podrbat na hlavě, tak bylo vidět, jak to temeno hlavy, který bylo celý rok krytý čepicí, jak je takový bílý, neopálený. A zbytek tváře byl úplně začernalej a zahnědlej od slunce a od větru.

a vždycky se řeč stočila na válku. Jak ta válka ty lidi poznamenala na celý život? To utrpení, to umírání, když nejlepší kamarád mu v náručí umřel, jak vyprávěl skoro každej, tak to i nám z toho bylo smutno. Co pak ty lidi nedostanou nikdy rozum? Co pak musí pořád bejt války? Kdo to tenkrát byl? Kdo to byl, že vyndal z kapsy nůž? Krásnej nůž. Velkej. A z druhý kapsy vyndal jabko. A teď tím nožem to jabko začal loupat. Protože prý už neměl žuby. Ale to jsme na to my děti koukali, protože on začal to jabko, že by to byl zrovna pan Truxa. On to jabko začal loupat nahoře a to se odvinovala takovej proužek té šlupky, se tak kroutil do takových spirál a byl delší a delší a to jabko se bělelo a bělelo, ztrácelo, jak postupně ztrácelo tu šlupku. Ta šlupka naopak byla delší a to jabko bylo čím dál tím bělejší, až tu šlupku hezky celou voloupanou pečlivě položil vedle lavičky a říkal, ona si to nějaká slepice najde. Potom to jabko rozkrojil, vykrojil jadýrka. My jsme na tom noži mohli v oči nechat, protože my už jsme ten příběh znali. Ale pan Truxa nám ho mohl vyprávět pořád, protože to bylo něco.

Jo, chlapci, to byly těžký časy. To se nedá ani vyprávět. Pane Truxo, zase bude Fanda kázat, říkali ostatní. To bude zase jako prorok vypadat. No tak jo, pan Truxa. Ten šlachovitej stařec, který pořád se koukal na svět a měl tak jako mírně pootevřenou pusu. Jako kdyby chtěl něco říct, ale nikdy nic neřekl. Jednak těma očima a jednak i tou pootevřenou pusou vnímal ten svět kolem. Možná, že to taky vyprávěl proto, aby se zbavoval tý prožitý hrůzy, která ho tísnila jako nějaký zlej duch. Tak tu hrůzu ze sebe musel vypouštět ven, jako když se vaří voda v hrnci na kamnech a pára, jak utíká, tak mlátí pokličkou. Tak možná, že i tak to musel pan Truxa pořád vyprávět. To byl zázrak, to, co ten pan Truxa prožil. Nejdřív jeho tvář zvážněla. Ty otevřený rty se najednou semkly, koutky poklesly dolů. Takhle asi s tímhletím výrazem bradou dopředu, dolní pisk přes horní přehrnutej, s tímhletím výrazem asi chodil do útoku tenkrát. Tenkrát. Před těmi, no, v roce 1916, kolik je to let? Moc, celý věk, když nám to vyprávěl v roce 46.

tvář, která byla vždycky taková mírná a usměvavá, tak naráz se změnila a byla to tvář plná odhodlání. Odhodlání ke všemu. To je ta krutost té války. Ten osudovej den, kdy ječela střelba a od lejtnanta zazněl povel k útoku. No a najednou pan Truxa vstal z té lavičky a patetickým gestem zdvihnul pravou ruku. To už jsme taky znali. Protože on k tomu musel i postoj zaujmout, aby to bylo co nejvěrohodnější. Protože on to měl tak vrytý do paměti, že si tenhle ten zázračný den, kdy přežil svou vlastní smrt, si musel připomínat co nejvěrnějc. Zdvihnul tu pravou ruku, ne sice úplně až nahoru, ale jen do vodorovné polohy, takovou pózu jsem později zvídával na jednom ze dvou sousoší ve Smetanově síni v Praze. Vpravo vedle orchestřiště, vedle toho krásného jeviště, který vzadu končí varánama, tak je takový sousoší, kterému vévodí takovej starý rek, kmet, prorok, možná praotec Čech. Vráz čitej stařec, ale stojí hrdě, zpřímenej hruď, má vypjatou, stojí v mírným záklonu a asi v ten okamžik věští. Čemuž nasvědčuje ta zdvižená pravá ruka do té vodorovné polohy. Takže když jsem jako student, jako poprvně, přišel do Smetanovy síně a zadíval jsem se na to sousoší, říkám si, celý pan Truxa.

Ona to nebyla obyčejná bitva, říkal, když tak hrdě stál. To byly jatka. To bylo krve. Tady ležela ruka, tam noha, hlava. Všude krev. Raněný řvali. Palba třeskala, že člověk byl úplně hluchej. A my jsme šturmovali, protože nás lejtnant hnal. Než padnul, tak jsme museli šturmovat sami. V takové bitvě buď zabiješ ty je, nebo oni zabijou tebe. Vpravo ten, co byl vedle mě, on byl ze Strakonic, ten už pad. Vlevo jdeme ještě my všichni, čtyři. Najednou se to stalo. To vám byla rána, jako kdybych dostal motykou do prsou. Baba, to byly rány. To říká každý, kdo dostal trefu, říkali všichni starci na té lavičce. Všichni byli v první světové válce. To i já, říká můj děda. Když jsem dostal tu kulku tady do té levé ruky, tak já jsem myslel, že mě to utrhne půl těla. No, ale ta moje, to byla rána, jako když, jak říkám, motykou dostanu do prsou, najednou padám na znak. To se nedalo vydržet. Mě to svalilo. A slyším, jak ty, co utíkají přeze mě, já viděl jenom jejich nohy, říkají, pad na znak, je to dobrý, žije. To jsme věděli, že to tak chodí, když někdo pad na znak, tak asi žil. Ale když pad na prsa, na břicho, tváří k zemi, to jsme věděli, že to je konec. Tak chvíli ležím, jenom vidím ty nohy těch našich, jak se mě míhají nad hlavou a přeskakujou mě. Za chvilku se začnu ošahávat, jestli nenašahám teplou, lepkavou krev. A nic. Jen mundur na místě kapsy. Ten je na cáry.

Něco mě ale tam tak strašně tlačí. Říkám si, no co to tam může tak tlačit, tak tam prstama do těch roztrhaných hadrů, do toho munduru tam prstama zahrabu. A já jsem se popíchal od třísky tý střenky toho nože. Ta byla na cucky. I kuličku jsem tam našel. Ta byla v tom noži zaseknutá.

chvíli jsem to tou rukou vyhrabal, vyndal a držím to pevně, abych si to ještě pořádně prohlíd. A já tomu nemůžu pořád uvěřit, že jsem to přežil. Jen vofous. Jen díky tomu noži.

0: pane Truxa, půjčte nám ho, vokažte nám ho, my si na něj aspoň šáhnem.
1: To nemůžu, to nemůžu. To by ztratil kouzlo. Já ho nesmím nikdy dát z ruky.
0: Jen se z dálky takhle na něj koukněte, ale nedotejkat. I dnes, ještě po tolika letech, když přijdu do Smetanovy síně, tak slyším ty slova pana Truxy. Nezaspíváš, Žando. My už jsme se dostali ke konci. Zaspívej hezky. To je zatvrzelá teda. To jsem zvědav, kdy nám zase zaspíváš. Žaninko, Žaninko, ty to dotáhneš daleko.

Takže, tak, tohle to je moje dobrou noc. Dobrou noc, mějte se krásně, opatrujte se, aby jsme se sešli zase u našeho pořadu příště. Život měříme skutky, a ne časem, jak říká Seneca.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Dopo Gamma. Hezký příjemný den, začíná další tobogán, opět z divadla u hasičů. Ve Zděnce jsem řekl, nebo použil jsem takového příměru na tobogánu Hurá do spirály. A je to jasné, protože ve spirále se uskutečňuje muzikál Evita, začal v srpnu loňského roku a je velmi úspěšným, je navštěvovaným a my jsme rádi, že můžeme dnes protagonisty tohoto muzikálu v našem malém divadelku uvítat, takže pojďme hned k tomu, ať uslyšíte co nejvíce písniček, protože řeč bude o muzikálu v dnešním pořadu. Takže na jeviště zvu postupně, ale přijďte prosím všichni najednou, Tereza Fišárová. Tereza Fišárková, děkuju. Radka Fišárková, Tereza Slouková, pěkně jsem to poplet. Karel Černoch, Pepa Štágr a Petr Novotný. Vemte si židličky, které uznáte za vhodné, pokud nějaká chybí, tady rádi přidáme. Tak. Mně se líbí, jak hned v úvodu, teda Radka se zlobit nebude, že málem jí jsem spletl jméno, ale s Radkou se velmi dobře znáte, protože byla v tobogánu několikrát, Petr taky, Karel Černoch také, takže novinkou je pro nás Tereza, takže Terezo, vítej v této společnosti. A Radka toho stihne hodně a ostatní také. V muzikálu se najednou ale musí herec, zpěvák, interpret soustředit na ten muzikálový projekt, a to je to nejhlavnější, co je před ním. A samozřejmě známe Karla Černocha, že občas veme hrát kytaru a jde zaspívat někdy za peníze, někdy zadarmo, tak jak to bývá zvykem.
1: Zadarmo nespívám.
0: Zadarmo nespíváš. Myslíš, že k tomu dojde někdy, kdyby jako, udělal by ti to někdy i radost, jako kdyby to bylo bez honoráře?
1: Dělávalo mi to radost, když se člověk dostal do nějakého vinného sklepa. Ale protože už 10 let nepiju alkohol, tak bohužel zpívám jenom za peníze.
0: Tak, kam směřuje má otázka. Stačíte prosím při tomhle tom vytížení, dneska už je, já nevím, Petře, kolik, jestli, ale asi tak 140 repríz, stačíte ještě dělat některé věci? U Terezy vím, že dneska má 2 představení, potom jde zpívat na ples. Radka, když nemá 2 představení, tak si odskočí do Pražské Violy, kde účinkuje v pořadu panu Kajnarovi s Jirkou Štěpničkou. Pepa Štágr taky nezahálí, no a Petr Novotný ten nezahálí.